0: Ačkoliv si dneska v záletech budeme povídat hlavně o cyklistice, není Jiří Hladík rodilým cyklistou. Ke svému současnému sportu číslo jedna se propracoval až po svých 40. Vyrůstal v Hradci Králové a po maturitě na střední průmyslové škole elektrotechnické v Jičíně vystudoval na ČVUT jadernou fyziku. Než začal závodit na kole, byl jeho největším sportovním úspěchem titul mistra Československé socialistické republiky v braně orientačním běhu. Teď je v plné přípravě na svůj druhý start extrémního závodu napříč Amerikou v roce 2019. A jsem ráda, že jste teď se mnou v záletech. Pěkné dopoledne.
1: Pěkné dopoledne všem, děkuji za pozvání.
0: Je mi jasné, že sportovní geny máte po svém tatínkovi, prvoligovém fotbalistovi, který sehrál desítky zápasů i v národním týmu. A co maminka, sportovala taky?
1: Ne, maminka se sportu vůbec nevěnovala, ale byla tátovi velkou oporou, protože vlastně vše, co bylo kolem rodiny, veškerá starosti o nás, o děti, tak to bylo na jejich bedrech.
0: Takže sportovní úspěchy vašeho od sebe bez pochyby, bez maminčiny podpory nebyly.
1: Přesně tak to je. A tak je to i se mnou.
0: Předpokládám, že váš tatínek si přál, abyste hrál fotbal stejně jako on. Byl skutečně velmi slavným hradeckým fotbalistou s vlastně s celorepublikovým přesahem. A měl vás k tomu, abyste fotbal hrál?
1: Myslím si, že ano, ale protože už ve 3 letech se vlastně ukázalo, že díky dost vážné oční vadě fotbal hrát výkonnostně na tuž vrcholově nebudu moci, tak si myslím, že po pár pokusech nade mnou zlomil hůl a nechal to svým osudu. Často, když se mě posluchači na přednáškách ptají, proč vlastně ultracycling dělám, tak musím říct, že někde ve skrytu duše trošku tajím i to, že nějak si kompenzuji to, že jsem se nemohl stát tím slavným fotbalistou a plnit očekávání mého tatínka. Ale jak říkám, ty sportovní geny v sobě prostě nezapřu, i když se projevily teda opravdu hodně pozdě. Je to něco, co mě občas pudilo, ale nazvala bych to jako touha se třeba proslavit jako táta. Ale potom jsem samozřejmě zjistil v okamžicích, kdy to vlastně přicházelo, kdy přicházely ty kontakty s těmi médii, že vlastně nakonec to krásně popisuje to české přísloví, všechna sláva polní tráva. Takže potom jsem si spíš hledal tu cestu k ty opravdové podstatě, proč třeba takový sport, jaký jsem si vybral, vlastně dělám.
0: Já už jsem říkala, že jste vystudoval jadernou fyziku. Říkalo se alespoň v době mých studií, že to byl jeden z nejtěžších oborů na českém vysokém učení technickém. Proč jste si vybral právě jadernou fyziku?
1: Po základní škole jsem vlastně šel na průmyslovku do Jičína. Tam byla elektrotechnická průmyslovka, vybral jsem si obor silnoproud. Tam jsem vystudoval, odmaturoval v roce 76 a myslím si, že už někdy ve 3. jsem věděl, že chci být jaderný energetik. V tu dobu se vlastně dostavila první jaderná elektrárna československá, jaderná elektrárna A1 v Jasovských Bohunicích. Připravovala se výstavba dalších 2 bloků rovněž v té lokalitě s označením V1 a prostě pro techniky byla v těch 70. letech jaderná energetika obrovská výzva a příležitost. Tenkrát se to tak sice nejmenovalo, ale nějak jsem k tomu začal tíhnout, nikdo mě do toho nenutil, vybral jsem si ten obor úplně sám.
0: Máte 2 děti, jako jaderný fyzik asi nikdy nezapomenete na to, kdy se narodil váš syn.
1: To si opravdu nikdy nebudu moct, řeknu, odpustit, zapomenout, protože to bylo bohužel na tragédii v Černobylu. Stejně tak jako Anička se narodila zase na sametovou revoluci, takže tyhle ty roky si budu pamatovat celý život.
0: Jiří Hladík, ultracyklista a vytrvalostní sportovec, je hostem dnešní záletu.
2: Zatímco se koupeš,

0: Jak se to stane, že člověk po 40, abych tady byla přesná, muž po 40 začne s velmi náročným sportem, s vytrvalostním sportem? To je další téma, o kterém bych dneska ráda mluvila s ultracyklistou Jiřím Hladíkem. Těch důvodů, proč se člověk pustí do takové věci, musí být hodně, ale jak to bylo u vás?
1: Tak já jsem vlastně po té, co jsem přišel do Prahy, a začal jsem studovat na ČVUT, tak jsem vlastně sport prakticky úplně zanechal. Jakoby se ta puberta trošku posunula a ke sportu jsem se dostal až zase příčiním osudu, když jsem si zlomil nepříjemně levou nohu, když jsem si ulomil kotník na levé noze. Měl jsem 16 týdnů sádru a potom jsem půl roku rehabilitoval a vypadalo to teda dost špatně, ale nakonec se ukázalo, že řeknu chirurgové a ortopedi v Trutnově, v Krkonoší, kde jsou na podobné případy zvyklí, tak mě dali úžasně do pořádku, takže ještě tu zimu jsem byl na běžkách. No a začal jsem rehabilitovat, takže jsem začal hodně plavat a jezdit na kole. A potom mě napadlo, aha, tak když tomu přidám ještě ten běh, který mě byl vlastně vlastní, tak jsem k tomu přidal ten běh a začal jsem dělat olympijské triatlony. A to bylo vlastně moje první setkání s kolem. Nedělal jsem to vůbec na nějaké výkonnostní úrovni, spíš rekreačně, na úrovni nějakého okresu kraje a potom zase nic. A potom to přišlo až ve 46 letech, kdy mě parta jesenických kamarádů kolem Pavla Dědice doslova zblbla, abych s ním jel na Tour de France za kamaráda, kterým nešťastně zahynul. No a tam prostě se to celé odstartovalo.
0: Tam se to celé přeplo a změnil se vám rázem život. Změnil se život i vaší rodině, bez pochyby, protože bez její podpory, bez podpory vaší ženy, se kterou jste vlastně od studentských let, tak by to vlastně nešlo. To je mi úplně jasné. Protože tak to prostě zkrátka musí být. Já se s dovolením ještě do těch studentských let a toho období, kdy jste rozvažoval, co a jak dál, vrátím. Z toho, co jsem o vás četla, je jasné, že vás hodně lákalo dobrodružství, že jste vždycky chtěl chodit za svými sny. A než se vám tedy zdálo o té cyklistice, zřejmě jste snil taky o horách, protože jste se horolezectví věnoval, lyžoval jste, lezl jste po horách. Hodí se vám něco z toho, co jste dělal dřív, teď při těch dlouhých vytrvalostních závodech?
1: Určitě hodí. Hodí se mi ta vytrvalost, taková ta systematičnost v přípravě, když jdu za nějakým sportovním cílem. Já jsem vůbec k cyklistice neinklinoval, ale moc mě bavily hory. To byla jedna z oblastí, jedno z témat, jeden ze společných koníčků, který mě hodně přitahoval k mé budoucí ženě Jindřišce a s tou jsme jezdili po českých i slovenských horách. Milovali jsme Tatry, Fatru, Jindřiška je z Krkonoš, Pice, takže já jsem díky ní vlastně poznal běžkování, spolu jsme potom jezdili po horách, no a později jsem se k těm horám vrátil tak, že když mě vyrůstal syn Vojta a dcera Anička, tak jsme v Budějících měli možnost založit horolezecký kroužek, udělat vlastně první takovou velmi jednoduchou horolezeckou stěnu u Salesiánu přímo v centru v Českých Budějovicích, no a začali jsme skálolezit. Jezdili jsme na hezké místa tady v Jihočeském kraji, potom jsme jezdili na Žulu na Vysočinu. A byly to krásné roky, které jsem strávil. Sice nebyl ze mě nějaký jako špičkový skálolezec, jako se třeba tady rodili ve východních Čechách v Ádru nebo v Prachovských skalách, ale dělal jsem to pro radost. Lezli jsme čtyřky, pětky na ty žule a pořád to ve mně je.
0: Nenapadlo vás někdy zkombinovat si taky nějakou záležitost čistě cyklistickou a v návaznosti třeba na to nějaký kopec?
1: To víte, že napadlo mockrát. Dokonce máme úplně čerstvý nápad k mým 60. Nám. To by měl být dárek od Jakuba Cejpka, člena našeho Czech Ultra Cycling týmu, horského průvodce certifikovaného, vynikajícího kamaráda a parťáka, nejenom v doprovodu na ultracyclingu, ale i na skále. No a Jakub mi pomůže udělat takový majstrštyk, když se všechno povede, tak bychom měli během prázdnin přejet Glocknermana třetí mistrovství světa, o kterém si třeba ještě něco řekneme, a ještě o prázdninách nebo na konci prázdnin přejít nebo přelézt Matterhorn přes Leongrad a sestoupit Herlingratem. To je takový můj dárek, můj sen k mým 60.
0: Takže z italské na tu švýcarskou
1: ano,
0: stranu.
1: Z Červinie do Cermatu.
0: Tak samozřejmě budeme držet palce. V záletech si povídám s Jiřím Hladíkem.

0: Aleny Zárybnické.
1: Ultracyklista Jiří Hladík má za sebou 11 ultramaratónů, dvakrát se stal vicemistrem světa v kategorii nad 50 let a čtyřikrát se kvalifikoval na ten vůbec nejdelší a nejobtížnější ultracyklistický závod napříč Amerikou. Mně se líbilo, když jsem četla o tom, co jste dokázal, o vašich úspěších, že byť je to individuální závod, tak často mluvíte v množném čísle, že říkáte, my jsme vyhráli. Chápu to tak, že mluvíte za svůj realizační tým, což pro ně musí být obrovská podsta, ale zase na druhou stranu je i hodně tvrdá dřina.
2: Určitě, je to přesně tak. A s přibývajícím věkem je to pro ten tým větší a větší dřina. Myslím si, že kdybych začal jezdit ultramaratony jako 25-letý, 30-letý kluk, kdy pro mě nebyl vůbec žádný problém vzít 30-kilovou rouru linolea na svoje záda, na krosnu a jet z náchoda do Úpice a výsty na kole, ještě ke všemu na kole na 3/4 SC, tak prostě fakt pro mě nebyl fyzicky v tu dobu žádný problém. Ještě tím, že člověk jako v 19 získal ten titul mistra republiky v nějakém sportu, tak jako člověku narostlo sebevědomí, byly ty křídla. Takže na tuhle tu dobu jenom řeknu nostalgicky vzpomínám. Samozřejmě po 50 už té energie nemáte tolik, i když nadšení bych řekl, že mám pořád stejně. V současnosti nejlepší ultramaratonec světa Christoph Strasser, tak říká 33% je tvoje tělo, 33% je tvoje hlava a 33% je tvůj tým. A já říkám, no tak u mě je to tak 50% je můj tým a 50% tam se podělí hlava a to tělo.
1: A to tělo. Co všechno musí ten realizační tým řešit? Předpokládám, že by se jim třeba hodilo mít skoro vystudovanou psychologii, aby věděli, co na vás v ten daný okamžik platí. Používají stejnou strategii, něco, že po dobrém nebo po zlém, nebo záleží ještě na mnoha dalších okolnostech, jak vás mají dál třeba v okamžiku krize motivovat?
2: To je moc krásná otázka. Začnu tím, jaké role jsou v týmu. Takže ty základní role, řidič, navigátor, někdo musí vařit, někdo se musí starat o oblečení, někdo se musí starat o přípravu ty strategie. Dost z těch závodů s námi objeli jednak moje žena Jindřiška a jednak Alča Fridrichová, spolumajitelka firmy, která mě sponzoruje, který dělají cyklistický oblečení, i oblíkají biatlonisty. A těch rolí je to opravdu hodně. A velice je důležitý prostě, aby jsme se jeden na druhý dokázali spolehnout, protože když jste na začátku závodu a máte za sebou prvních 300 kilometrů a všechno jde jak po másle, tak prostě není co řešit. Všichni se baví, baví se závodník, baví se doprovod, ale v okamžiku, kdy přijde první krize, ať je to nějaká únava, nebo je to krize, že překonává perete se s nějakýma podmínkama, jako je třeba, já nevím, dvoudenní vytrvalý déšť, který musíte jet, nebo chlad, nebo máte nějaký zdravotní problém, tak v ten okamžik se ta psychika toho závodníka prostě začíná měnit, něco ji nalomí. V okamžiku, kdy přijdou první pochybnosti o tom, jestli ten závod dojedu, jestli to má celé smysl, kdy ve vás se probudí ten druhý Jirka Hladík, který říká, proč to vlastně děláš, začne to spochybňovat, tak teďka v tomto momentu je velice důležitý, když se najde nějaký ten vlajkonoš, nějaký ten lídr v tom týmu, který tuhle tu situaci zaprvé jakoby pozná, že se něco s tím závodníkem děje a za druhé prostě se z něj stane krizový manažer a okamžitě začíná ty věci řešit.
1: Když dojedete ten dlouhý závod, jak dlouho potom spíte? Jak dlouho se vyspáváte z toho deficitu?
2: Pamatuju se po Rakousku, když mě dovezli domů, tak jsem spal skoro půl dne. Hlavně jsem měl problémy trošku s tím, že jsem najednou začal utíkat, protože jak nezvládnáte hydratovat to tělo, tak vám řeknu, trošku začínají hůř fungovat ledviny a potom jsou tyhle ty průvodní jevy, ale to se dá velice rychle spravit. No a to dospání v celku za týden jste jako zase fit a otázka je potom, jak se tam fyzicky prostě na tom závodě zhuntujete.
1: Jiří Hladík, můj dnešního záletech.
3: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Jiří Hladík, ultracyklista a vytrvalostní sportovec, je hostem mých dnešní záletu. Za svoji kariéru jste se celkem 4x kvalifikoval na ten vůbec nejtěžší závod napříč Amerikou. Je nejstarším a zároveň nejdelším ultramaratonem na světě. Neuvěřitelná čísla. 4864 km a přes 51 000 metrů převýšení. A limit 288 hodin. Tam buď musí být někde překlep, nebo jsou to prostě šílená čísla.
1: Jsou to šílená čísla. Překlep to není. Jsou to hodně tvrdá čísla. Je to jeden z extrémů toho ramu, že toto všechno musíte stihnout v tak krátkém čase.
0: Co je pro vás horší, trápit se stoupáním v horách a nebo jet nekonečně dlouhé roviny?
1: Jednoznačně nekonečně dlouhé roviny. To je nejenom náročný, řeknu, na ten můj fyzický aparát, protože tam potřebujete hlavně mít ty silové predispozice, lehnout si na triatlonovou hrazdu a prostě silově hroutit ty kilometry, ale potom ještě se k tomu přičítá ta hlava. Když prostě, to jsem poznal poprvé v Americe, kdy vyjedete ze zatáčky v poušti a teďka koukáte na tu Fatu Morgánu, před váma se něco v dálce tetelí a teďka vy nevidíte ten konec, že by to někam uhýbalo a prostě a máte jet tak neodcípá to. Takže to je potom ještě i ten faktor ty psychiky se s tím vyrovnat.
0: A jak poznáte, že už je to ten poslední bod, který už překonat třeba nepůjde? Má to nějaké jasné markery? Poznáte podle jistých svých pocitů, fyzických záležitostí, že teď už je to ta krize, která bude tou poslední třeba na téhle trati ve smyslu toho, že je třeba odstoupit? Byť jste to zažili ve svém životě vlastně jenom dvakrát.
1: Závod od závodu je to pokaždé trošku jinak. Ale zase spoustu těch příznaků je společných. Vždycky to začíná u nějaké bolesti. V mém věku už těch bolestí je docela dost, protože ten můj, řeknu, kloubní aparát prostě ten už se nenechá úplně všechno líbit. Přestože ta vytrvalost je tam dobrá, tak první ty bolesti, které se dostavují, tak většinou přichází prostě od kolen nebo od zad, od krku, takže se s tím bojuje. To je pro mě fenomén, který mu já vždycky říkám, na bolest je dobrá jiná bolest. Takže prostě prvních třeba 24 nebo 36 hodin nebo 40 hodin řeším to, jak se ty bolesti stěhují a říkám si, tak toho si nevšímej, to bude za chvilku dobrý. Když ta hlava, řeknu, se na to nesoustředí, odvedete ty myšlenky někam jinam, buď na tu jinou bolest, nebo že prostě se soustředíte na tu krajinu, nebo na to prostě, že si najednou vzpomenete, co bylo před tím závodem a jak jste se připravoval. Takže když nějak zaměstnáte hlavu a odvedete vlastně tu hlavu od toho konkrétního pocitu, toho problému, tak toto je jeden z nástrojů, jak se tomu vyhnout. Ale potom, když se to samozřejmě kupí, tak tam potom už musí pomáhat ten tým, tak to je.
0: S Jiřím Hladíkem se povídám v dnešních záletech.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Aleny Zárybnické.
1: V podstatě od začátku dnešních záletů s ultracyklistou Jiřím Hladíkem se trápím otázkou, co člověka motivuje k tomu, že dobrovolně podstupuje takovou zátěž. Říkám si, Jiří, možná, že jste sám našel odpověď v tom, co se praví v jednom citátu, že jenom ti, kteří se odváží jít příliš daleko, tak mohou přijít na to, kam až se dá dojít, jak až daleko se dá dojít.
2: No, tohleto motto z Eliota já úplně miluji. Zdaleka ho nepoužívám jenom a pouze na ultracyklistiku. Je to prostě moje životní motto. Jedno z mot, který je mým hnacím motorem, nebo chcete-li kerosinem do palivové nádrže. A to je vlastně to, co já potřebuji třeba i v práci. Kolikrát zdánlivě řeknu překážky, přes které nedokážeme prostě přejít, tak když si je budeme vizualizovat jenom, jak jsou vysoké, bez toho, že ještě musíme vidět smysl jejich překonání, tak kolikrát rezignujeme. A časem mě ta ultracyklistika posloužila i k tomu, že jsem se některé dovednosti právě spojené s tím, jak se vyrovnat s těmi extrémy, jak překonat takovéto fyzické a psychické překážky, tak to se mě hodně začalo propisovat do mého soukromého života. Doplnil jsem si trošku vzdělání a stal jsem se certifikovaným koučem, abych trochu pochopil, že nejenom to tělo a ta hlava rozhoduje o tom, jestli tu překážku překonáte, ale i ta vaše vášeň, i to, že hledáte smysl v překonání těch překážek. Takže to zatím všechno je. To mě ta cyklistika přinesla.
1: Ještě jedno téma, které nesmíme vynechat v dnešních záletech. Četla jsem o tom, že jezdíte na kole, které se vyrábí tady v Česku, že máte svého rámaře, že máte svého servisáka, který pak to kolo postaví dohromady na ten rám. To si myslím, že je správná filozofie. Jsem ráda, že jste si ji zvolil.
2: Za to moc děkuju. Pro mě to jenom sezení na kole a dupání a hltání těch kilometrů bylo hodně málo. Protože jsem technik, tak mě samozřejmě zajímalo, na čem jezdím. Svoje první kolo jsem měl Favorita, to bylo opravdu hodně dávno v raném dětství, ale když jsem začal dělat ultracyklistiku, tak samozřejmě jsem hodně přemýšlel, na jakých kolech budu jezdit. Ale protože kolem toho šly takové různé chiméry, každý vám zaručen doporučoval, že ta značka je ta nejlepší. Já jsem našel takovou tu svoji cestu. Měl jsem možnost potkat Jardu Hrubého. Já mu říkám, to je český Ernesto Colnago, který mě dělal všechny moje rámové sety mých závodních kol, se kterými jezdím po světě. A Jarda dělá ty karbonové speciály na míru, který jsou ušitý i na ty podmínky, ve kterých ty závody jezdím. A Láďa Koplík, Mechoš, je člověk, který mě potom ty kola kompletuje a potom je servisuje a stará se před závodama, v závodě a po závodě o ně.
1: Jiří Hladík, ultracyklista, host mých dnešních záletů.

0: letech si povídám s ultracyklistou Jiřím Hladíkem. Víte, původní můj plán byl i takový, že si budeme povídat tak trochu o té jaderné fyzice, tak aspoň na chviličku teď na závěr. My jsme našli během našeho povídání dneska v záletech celou řadu analogií mezi cyklistikou, dlouhými tratěmi na kole a reálným životem. Co nějakou analogii mezi jadernou fyzikou a právě ultramaratony?
1: Určitě vytrvalost. V té práci je pro nás důležitá vytrvalost a pokora. Tohle to je tak těžký, náročný obor, co se týče odbornosti, znalosti, ale i trpělivosti, protože ke spoustě věcem jsme museli dojít právě tou trpělivou cestou a velkým nasazením. A my máme takový hezký spolčo srdcařů, kteří vlastně díky nim, bych řekl takhle, díky nim, díky srdcařům v tomhletom oboru se může říct, a já to rád řeknu za nás, za všechny, že můžeme být klidní s tím, že u nás provoz těch jaderných elektráren je skutečně bezpečný a na ty úrovni, jak by měl být.
0: Víc už toho v dnešních záletech nezvládneme. Byla tady ještě celá řada otázek, na které dneska vůbec nepřišla řeč, tak třeba někdy příště. Na závěr klasická štafeta. Minulou neděli tu byl filantrop Jan Školník a tady je jeho otázka pro vás.
2: Já bych se ho chtěl zeptat, jestli vnímá také to, že sport není vlastně o muskulatuře, že to není o té fyzické síle, ale že úspěšný sportovec je především spojený s duševní sílou, když to tak řeknu, ze schopností tu vytrvalost vlastně věnovat se tréninku. Do jaké míry je to o fyzickém stavu a tréninku a do jaké míry je to o tréninku přístupu a hlavy?
1: Takže já vždycky říkám, že až budeš mít úplně ty největší krize, když už ani ta hlava nebude moc, ani ten tým už si nebude s tebou vědět rady, vzpomeň si na to, jaký je smysl, proč si na ten závod jel. Proč si to všechno dělal? Má to nějaký smysl? No a my víme, že dneska už to šlapání Czech Ultra Cycling týmu má hluboký smysl, protože snažíme se pomáhat v rámci projektu Ultra Cycling for Charity, takže to je jedna z našich taky, řeknu, verzí toho, proč tenhle ten sport děláme a doufám, že do toho roku 2019 se nám podaří všechny ty cíle, které jsme si v této oblasti dali naplnit.
0: Bude mi potěšením se o tom dozvědět a budu držet palce, aby to tak bylo. Teď ještě otázka pro mého dalšího nedělního hosta. Tím bude olympijská vítězka Eva Samková, snowboard krosařka. Příležitost pro vás a otázka pro ní.
1: No, Evička, ta nám udělala obrovskou radost. Já jsem to teda sledoval, i když snowboarding není pro mě, řeknu, sport, kterým bych se věnoval, když jsem jako lyžař, tak mě by moc zajímalo, protože to prkínko, ten snowboard je, řeknu, hodně příbuzný skateboardu. Jestli Evička je přerodilý skejťák, anebo prostě vůbec si skateboarding neoslovil, to je první část té otázky a vlastně navazují na to, jak se vlastně ke snowboardingu dostala.
0: Takže příští neděli olympijská vítězka Eva Samková. Přemýšlím o tom, co popřát vám a říkám si, že bych mohla navázat v duchu toho mota, o kterém jsme tady dneska několikrát mluvili. Upřímně vám přeji, abyste měl vždycky dost sil jít až tam, kam to nejdále jde.
1: Moc krát vám děkuju, Aleno, za nejenom pěkné povídání, ale za pozvání. Moc si toho vážím. Děkuji.
0: Já jsem ráda, že jste moje pozvání přijal. Krásnou neděli vám všem.
1: Taky. Krásnou neděli všem.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Nebe je letní jako z obrázku. Možná, že přijde bouřka. Krajinu zmáčí voda. Na pouti mění perník a růže za lásku. I když se netrefím, tvá ruka mi ji podá. Pěkný poslech, vážení posluchači. Dovolte, abychom vám dnes nabídli pouťovou růží vonící vzpomínkami. Na střelnici okouzlených slov ji vystříleli Luděk Munzar
3: a František Novotný. A možná si mnozí pánové teď vzpomenou na vzduchovky s hranatou hlavní, o kterých všichni tvrdili, že každá má vychýlenou mušku, a které pána na střelnici natáhl, podal, a vy jste mohli střílet buď brokem, který jsme do té flinty v bláhové naději, že trefíme s nás, vkládali obráceně. A nebo jste mohli střílet šipkou.
2: Jak je vidět, šipka se nemusí skákat jenom do vody. A nebo házet rukou do terče, případně ji můžeme použít jako ukazatel směru, ale může vám na otáčivém kole rozporcovaném jak koláč do barevných dílků vystřelit nějakou hodnotnou cenu. Třeba opičku na gumičce. Růži, větrníček, panenku, nebo tenkrát je to byla velká výhra, habešan, taková velká loutka, černocha. A nebo se také střílelo broky na válečky, to už bylo těžší. A já se přiznám, že jsem rád střílel na terče, které uváděly něco do pohybu. Třeba zasáhli jste terčík, kovář začal kovat, pes honit zajíce a tak dále a tak dále.
3: A uměl jsi střílet?
2: Ale víš, že docela jo, ale ze všeho nejvíc já jsem si užíval tu nenapodobitelnou atmosféru pouti. To vidím ty maringotky, což byl obytnej vůz a to jsem záviděl, že lidi můžou bydlet na kolech a ty vozy měly oj. A na tom voji, jak jsme říkali, kluci se dávali, houpali nohama. Krásná atmosféra. A to už mnoho lidí dneska si nepamatuje, taková určitá rčení. Já jsem nedávno jedné chytré paní doktorce říkal, že se na tom mobilu, který mám a neumím s ním, že se tam hrabu jak papoušek v planetách a ona se rozesmála a řekla mi, co to je, co to znamená. Já povídám, no to. Na pouti býval takový pán, který měl stůl, na tom stole takovou hrazdičku a na té hrazdičce seděl papoušek. A ten vám za mírný obolus vytáhl z košíčku obálku s nebeckým znamením a seznámil vás s vaším osudem. Jestli se brzo vdáte, rozvedete, jestli vás čeká velké štěstí, malé štěstí, velká víra a tak dále. Ale to, co nás čeká a co nás nemine, po čem si šlapete, to nám prozradila ve stanu nebo na nějaké boudě kartářka nebo věštkyně z křišťálové koule.
3: No ano, pouť to bylo místo, kde jste si mohli štěstí dokonce koupit. Vytáhnout obálku, štěstíčko a v ní byl třeba prstýnek s krásným barevným sklíčkem. A kolik jich udělalo radost, jako kdyby to byl prstýnek s pravým diamantem. A nebo jste si mohli koupit pro štěstí perníkové srdce. Ale nejvíc šla na odbyt ta srdce darovaná z lásky. A pak jdete náměstím a ze všech stran hrčí hudba, vyvolávání prodavačů a majitelů atrakcí a vyjdete a tu si koupíte okurku rychlokvašku, tady zase turecký med a tady tu zázračnou kytici cukrové vaty.
2: A pak je vám špatně.
3: Ano, a stejně obdivně zíráte do bubru z krystalky cukru a syrupu a na to, jak se na špejli nabaluje ta červánkově růžová hmota nevýslovné chuti.
2: A nebo cuc na kládě, víš, co to bylo? To bylo karamelizované ovoce na špejli. A kolik dalších pochoutek nebo potřebných i nepotřebných věcí, ale hlavně dojmů se přineslo z pouti domů. Násada na hrábě, hrnec, vidle podávky, karborundum brousek za korunu kousek, však se také prodavači snažili. Ty jejich říkanky, nádhera, to byla zvláštní poezie. Taková žena, ona hrká, frká, potahuje. Přijde z poleroje utahaná, pomoci sobě nemůže. Co v tom případě udělá? Vezme kloucek, namočí naši zázračné omlazovací tekutině a namočí jednou, namočí dvakrát. Račte močit se mnou, vážně. Pepiku, nehoupej si nám na tom vojeti, vyleješ nám kafe. A to šlo jedno za druhým. Gejzil, rčení, výkřiku, pobídek, nabídek ke koupi a z toho vyšel, z takové maringotky vyšel pan Hájek se jmenoval a ten měl vždycky ráno, dopoledne, v neděli ještě takový tu pásku na fousy. A učesaný byl v prostřed na pěšinku, vlasy potažené brilantinou a kupoval nás, mladý, nabízel, abychom točili kolotoč. To byl kolotoč pro děti a podle toho hlavního sloupu jsme po provazovém žebříku vyšplhali nahoru, tam byla takový plato a trámy, které ten kolotoč drželi, o ty jsme se opírali a roztáčeli. A víš, jakou jsme měli odměnu za to? Mohli jsme se třikrát svít zadarmo.
3: No to je krásně, čili tedy račte stoupit do mé boudy, podívat se na velbloudy, jen vzhůru nahoru, na tu naši potvoru. Čili pojďme se věnovat těm pouťovým atrakcím, o kterých si začal. Když dneska přijdeš na pouť, tak si můžeš pomaloučku osloužit výcvik jako kosmonaut. Je tu centrifuga, lopingy, můžeš si skočit z třetího patra, projet horskou dráhu, takže máš adrenalinu na rozdávání. Ale já se ti přiznám, že pro mě byly ještě tak houpačky, ale třeba ten zmíněný kolotoč, zejména řetízkový, tak ten těžko snáším. Ale rád jsem se díval, jak na něm vlály dívkám sukně, jak mládenci stočili řetízky dvou sedeček dohromady a tím vlastně přidal ještě jeden směr otáčení navíc. A dívky výskaly a kolotočář nadával. No, tak já si teď dovolím posluchačům nabídnout jednu písničku pana doktora Ivo Jahelky.

0: Podobnou událost jsem pak viděl několikrát sfilmovanou. Ovšem, dobrodružná bývala i Loch Nesska. A moc rád jsem ti měl dům hrůzy. To ještě bývala Matějská pouť v Dejvicích. Vábilo mě to, ale přeci jen ten červík strachu v dětské dušičce hlodal. Zvědavost ale nakonec zvítězila a tatínek mi tam koupil potom za odvahu čertův jazyk. To byla taková ta frkačka, která se rozvinula do délky a děsně vřeštěla. A měla i své výhody, protože tatínek mi pak koupil raději také turecký med, aby byl chvilku klid.
1: No ale já se ti přiznám, že mě na foutích fascinovaly i jiné atrakce. Nebývali tam často, ale když, tak to stálo za to. Třeba provazochodci. To byla vyhlášená rodina Třísková. A ti chodili po provaze nad náměstím, nebo po laně, bez zajištění. Nebo si na laně sedli na židli. Případně jezdili na kole, který nemělo pneumatiky, ale ráfek, do kterého se vešlo to lano. A víš, co mě vždycky fascinovalo? Když tam nahoře až u věži vysoko večír se rozhoupali na té tyči. To bylo, já teď to říkám a zastavuje se mi dech.
0: Když jsem to jednou zkusil, je to zhola nemožné. Smekl jsem třeba před Jiřím Menclem v rozmarném létě, který přešel po laně přes řeku. Co ty, zkusil jsi někdy jít po laně?
1: Ne, to jsem se neodvážil. Ale provazochodci patřili k velkým zážitkům. A byli tam ještě jiní, které už dneska nejsou. Zápasy s medvědem. Fakt, ten medvěd byl živý. Na packách měl takový jakoby rukavice, aby toho zmíněného nepodrápal. Nebo tam byly zápasy s černým šampionem. Nebo s tajemnou maskou. No, to bylo tolik rodin, ke kterým patřily určité atrakce. A vždycky jsem počítal, jestli tady budou všichni na tu pouti.
0: Já jsem vždycky čekal, jestli se najde někdo z publika, kdo opravdu půjde zápasit s medvědem nebo s tou tajemnou maskou.
1: Ale to... našli se.
0: Našli.
1: Zvlášť, když měli několik piv v sobě.
0: No.
1: A víš, co ještě tam dřív bývalo? Tobogán. Dneska to slovo se používá v rozhlase. Ale hodně často už ta nová generace to zná z akvaparku.
0: Ano.
1: Tobogán, to bylo tenkrát takový koryto dřevěný a jezdilo se v něm na filcových podložkách. Ano. No já jsem měl praxi zemlejna, takže jsem si to užíval. Jo, a na co ještě vzpomínám? Silomněr. Víš, jak to vypadalo?
0: Vím.
1: To si musel bouchnout co nejvíc velkou palicí do takového...
0: Razítka.
1: Ne razítka, takový sloupek to byl a to se vymrštilo nahoru boxerskou rukavici a ta bouchla šaška do nosu. Byl to nádherný tlumič steku. Samozřejmě, že nás kluky lákal stan, kde byla mořská pana. No ale tam nás nepustili, takže jsme byli odkázáni na šťastnější kamarády a na to, co si povídali o tomto stanu, pan tátové upíl.
0: Já se ti přiznám, že na mě tuze zapůsobila atrakce, která ti bude blízká. Jízda smrti.
1: Proč?
0: Dřevěný tubus, to byl takový ten válec vlastně z prken, uvnitř toho válce chlapík s motocyklem neznámé značky a my diváci narovnání nahoře u horní hrany. Ten tubus byl vysoký, já nevím, snad 10 metrů nebo kolik. Dost? No a chlapík v kombinéze se smrtkou, obvykle to bylo, si nasadil brýle. O nějaké přilbě tedy nebylo ani slechu. Našlápl stroj, ten se rozežval. Chlapík nasedl a začal díky odstředivé síle kroužit po boku válce, po těch hladkých stěnách. A to až k čáře, která ohraničovala bezpečnou zónu. Samozřejmě, že ji občas překročil, všichni jenom vykřikli. No a jak šel někdy jezd za ní, tak pro nás kluky to byl zážitek z říše snů. Dneska by se nad tím asi kluci usmívali, i když, co já vím.
1: No, usmívali. Dneska jsou jiné atrakce. Viděl jsi ty závody v halách, ty gladiátorské hry, jak skáčou na motocyklu?
0: No,
1: salta dopředu, dozadu, no to je fantastický. Mně se vždycky sevřou strachem cévy. No. Jak lítaj vzduchem, pustěj motocykl a zase si ho ještě v letu chytěj. To je obrovský zážitek. Opravdu jo.
0: No, to je teda velký cirkus, teda musím říct, když se na to díváš v té hale, klobouk dolů, to jako přiznám, že nepochopím. Říkám, jsou to hazardéři. No, ale když někdo umí, tak umí.
1: No vidíš, a tím se tenkrát živili celé rodiny. Všimni si, že poutě dali těm, kteří s ním po světě jezdí, i specifické jméno. Světští. Někdy se stalo, že krom zmíněných atrakcí býval u některých poutí i cirkus. A to byla záležitost. Já si vzpomínám nejen, že měli zvěřinec, dvě opice a jednoho medvěda. To záleželo, jaký ten cirkus byl bohatý. Ale nejvíc si vzpomínám, že byl vždycky naplněný. A my jsme s tatínkem takhle šli kolem toho cirkusu a na ty celtě, na ty plachtě se jevily zadky lidí, kteří byli opření. A tatínek povídá, pojď, kopni. Tak jsem se rozeběh a nikoho neznámého jsem nakopl. Zval se výkřik, celý se to pohnulo, jak padali dopředu. A my jsme s tatínkem rychle utíkali, než někdo vyjde a poznal, že jsme to byli my. Ale já se ti přiznám, že jako většina herců jsme si cirkusáků velice vážili. Protože jde o umění. A ta profese je trošku podobná. Usilujeme o přízeň diváka. A to znamená umět. A všimni si, že klauni, to bylo koření každého cirkusu, to byli bývalí artisté. Museli velice dobře umět ten cvik, aby ho mohli udělat jako komické číslo. Zkrátka, museli zvládnout profesi a řemeslo.

0: A kdo jednou v té manéži staneš?
1: A kdo jednou v té manéži staneš?
0: Vysadíš si kousek světa.
1: Kousek světa na ramena.
2: Cirkus to byla velká společenská událost ve své době. Dlouho do noci žilo náměstí světlem a hlukem, ale postupně vše utichalo. A někde pokračovala pouť tancovačkou v hospodě. Ale i tady dnes zaznamenáváme bohužel, jak to povědět, jisté odchylky od romantismu.
3: No, já myslím, že máš pravdu. Neříkám, že jsme se na tancovačkách někdy nepoprali, ale vyřídilo se to velice přátelsky. Na nejvíc jsme se hodili do vody. A dneska na tancovačkách dvě, tři extáze, doping, tancovat až k zemdlení. A když dojde ke konfliktu, tak se vytáhne nůž anebo pistole. A řešení taková jsou nevratná. Jak vlídní jsou vedle toho naši furianti a pouti.
4: Byl jsem na pouti dnes.
3: Koupiti pouti přec.
4: Koupil jsem ti poutí, ta poutě zarmoutí, že mě nedostaneš.
2: No krása. Mimochodem, dočetl jsem se, že to poutí z poutí byl vlastně prstýnek. No ale jak vidět, štěstíčku vždycky nepřinášel. Ale stejně mají ty pouťové příběhy svůj půvab. Víš co, tak si pojďme vyjít mezi stichlé atrakce. Já ti mám tichý řetízkový kolotoč a střelnici spojenou s Hrubínovou romancí pro křídlovku.
3: Řeka ti oblékla šaty z hvězd na tělo a sladká slza lásky tam do očí nám stekla. Někdy se voněla tráva a spát se nechtělo. Hebká a horká noc to za nás všechno řekla. Uvadly krepové růže. Málo kdo se však rmoutí. Jen já tam u té řeky marně běh srdce tiším. Z dálky čas vrací mi osvěnu dávné pouti. Křídlovky vroucí hlas tou nocí zpívat slyším. A víš, že si to pěkně trefil, Františku?
2: Děkuju. Víš, Luďku, kdybych znal Františka Hrubína tak jako ty, tak bych se ho určitě zeptal, jestli něco z toho jeho filmového příběhu je pravda.
3: Všecko. Ale to není původně filmový příběh. To je taková velká, krásná báseň, která je spojena s mým životem od začátku, co to František napsal. A je v ní všecko. Láska, krása, ale i smrt, dědečka i té Teriny. Nic tam není vymýšleno. Všecko se stalo, jenom František to umí krásně vyprávět.
2: No jo, tak když mluvíme o té pouti, ono by bylo možná také nepochybně dobré zmínit i to, že to byly nejen atrakce, tancovačky v hospůdkách, ale i pouťové koláče a vonavé husičky v troubě, ale že ty poutě byly také důsledkem nějakých církevních svátků, často spojených s opravdovou poutí na to památné nebo posvátné místo. A tady se teď nabízí připomenout další zapomenuté slovo. Procesí. To nám říkávala maminka nebo teta, když jsme chodili pro buchty jeden po druhém. To nemůžete přijít najednou? Couráte se jako procesí. Procedere. To znamená latinský postup, pokračování. No a zažil jsi někdy předříkávače? Vydáte další poutní slovo, předříkávač, no? Ten vždycky nahlas deklamoval kus textu, který se má zpívat. No a ostatní pokračovali pak podle melodie.
3: Byl to takový suchý strejda, který vykřikoval při pochodu. Tisíckrát pozdravujeme tebe!
2: No a všichni pak tisíckrát pozdravujeme tebe.
3: To bylo velice známé, jenže ta pouť byla někdy dost namáhavá, ale málo kdo z věřících ji vzdal. My jsme jednou hráli v Národní divadlo v Olomouci a na nedělní dopoledne vyjednala paní tajemnice Helenka, milá to žena, autobusem výlet na Svatý Kopeček. Ráno jsme se v určitou hodinu sešli před hotelem. Helenka nás spočítala, říkala, pan Kemr schází. Pan Kemr, že by nešel na pouť, tak poslala někoho, ten se šel podívat. Pokoj zavřený, Pepiček Kemr tam nebyl. Helenka říká, dél čekat nebudeme, pojedeme. Tak jsme jeli a několik set metrů před Svatým Kopečkem nahoře jsme viděli, jak po cestě se trmácí Pepíček Kemr. On byl totiž silně věřící a pouť vyznával jako pochod tam někam na svaté místo. Pan řidič zastavil. Pane Kemr, pojďte si sednout. Ne, ne, to je pouť. To si musím vyšlápnout sám. Odmítl nastoupit do autobusu, my jsme jeli a on přišel pomalu pěšky za náma.
2: No jo, krásně se to poslouchá, ale dnešní pouť po poutích už končí. Pokorně vzdáváme dík vám všem, kteří jste si některá slovíčka možná zopakovali spolu s námi, i vám, kterým jen připomněla závan bezstarostných chvil. Buďte blaženi a ať je ta vaše životní pouť samé štěstíčko.
3: A papoušek, ať vám nabízí jenom planety lásky a pohody. A už teď se těší za týden znovu naslyšenou vaši Luděk Munzar
2: a František Novotný.
3: Chviličku na houpačce, nahoru, pak zas dolů. Hlava se zatočí, ruce vstříc vyjdou ti. Na srdci nápis z lásky, který jsme psali spolu. Tak radujme se z něj, jsme tu jen na pouti.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

I ti, co rytmus nemají, zpíváme 200 jen pro vás. Jde o to, kdo to tomu může říct.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: Hezké dopoledne, vážení a milí. Je tady ta správná hodina, na kterou určitě všichni čekáte. Ano, je to tady sobota, 11 hodin a něco. A jsou tady pro vás písničky pro duši. Těší se na vás jednak Věrka Hotařová.
1: No a pak také samozřejmě Standa Hložek, který si vzal dnes úvodní řeč.
0: Já jsem přemýšlel, jak začít, víš, nějak nezvykle. No mě napadaly takové různé věci, ale ten úvod by byl možná až moc dlouhý.
1: Ano, tak co tě třeba napadalo, jen tak mimo jiné?
0: Mě napadlo teď během toho povídání krátkého, jak se to uvádělo dřív, nějak byl slavný pořad, který se uváděl. Je právě tolik hodin, kolik právě je. Máte-li na svých hodinkách více nebo méně? Pak to není naše vina, neboť my začínáme právě včas.
1: Myslíš 13 na houpačce nebo mikroforum? To si teď úplně nejsem tak jistá. To já taky jsem,
0: proto jsem to nechtěl říct.
1: Tak to jsme se dostali do pěkné šlamastiky, tak z ní trošku vybruslíme, a to tím, že vám oznámíme hrdě, co jsme pro vás připravili. Dnes říkám opravdu, co jsme pro vás připravili, protože to je společné dílo. V němž tu podstatnou roli sehrál náš zvukový mistr, taky skvělý muzikant Pavel Mašek, protože poslouchá pečlivě a rozhodl se nám připomenout, že písničky, které pocházejí z jiných států, z jiných světadílů, o kterých jsme říkali, že už je považujeme za ryze české, a že je zajímavé, po jakých skladbách, od jakých autorů sahají naši zpěváci, kteří mají svůj klasický repertoár. Když se řekne jejich jméno, tak si dovedeme představit, že zpívají písničky romantické, melancholické a tak podobně. Konkrétně mám na mysli, Stando, třeba Marii Rotrovou.
0: Ano, máš pravdu, ale já bych se ještě vrátil k tomu Pavlovi, protože, přátelé, mistr zvuku je neustále zavalen hudbou, zavalen různými tóny a zvuky, takže kdo jiný by měl mít větší přehled než právě mistři zvuku. Proto jsem, Věruš, samozřejmě i s tebou přivítal to, že Pavel nám do toho začal hovořit a říká, je spousta krásných písniček, pojďme to udělat nějak jinak.
1: No a teď už vás navnadíme na první písničku, kterou určitě znáte. Jak jsem říkala, pochází z repertoáru Marie Rotrové. My vám ji necháme nejdříve Marii Rotrovou zaspívat a pak ní řekneme něco zajímavého.

0: Kdo by neznal tuhle písničku v podání Marie Rotrové? V jejím repertoáru se objevila v roce 1981 a to už měla v té době 5 let ta písnička.
1: To je pravda.
0: A jak už jsme naznačili, tak nepochází z tvůrčí dílny českých skladatelů.
1: Ano, a to je právě zajímavé, že skupina Black Sabbath, která je známá tím, že hraje heavy metal, že hraje prostě tvrdý rock, že dokáže prostě jedna písnička třeba z 50 je takováhle fantastická, která samozřejmě zaskočí všechny, kdo si říkal, jo, tak to je tvrdá muzika, to poslouchat nemusím, a najednou, ejhle, se vyloupne takový skvost. Takže skupina Black Sabbath a text nádherný, ten se taky poved, ten napsal náš kamarád z Ostravy, Jarda Nohavica.
0: No a písnička se původně jmenovala, volně přeloženo, Odešla. Jaromír Nohavica jí dal název Lásko, voníš deštěm. A myslím si, že to je jedna z hitových písniček v repertoáru Marie Rotrové.
1: A je úžasný, že ta sestava Black Sabbath, která vlastně vznikla kolem roku 68, tak ta sestava vlastně tvoří a hraje a zpívá, jezdí po turné až dodnes. Kdo by neznal zpěváka této sestavy Ozzyho Osbourna, který má spoustu úžasných, nádherných hitů. Black Sabbath, to je klasika. Patří mezi ty skvosty, na kterých jsme my šedesátníci vlastně vyrůstali, a jejich repertoár si pustíme kdykoliv a vždycky nám to udělá radost. No.
0: A podobné to je i v dalším případě, kdy zase Karel Zich a Lenka Filipová také v 81. roce naspívali písničku, která je velmi oblíbená, myslím, že my jsme ji už také hráli, jmenuje se Mosty.

0: Dodám, že Mosty skutečně známe, tuto písničku. A jenom chci připomenout, že v dnešním vydání pořadu Písničky pro duši s Věrou Hotařovou a Standou Hloškem chceme připomenout, že řada písniček, které jsme si už přivlastnili, jakože jsou české, mají původ úplně jinde v jiných zemích. No a to je také případ té druhé písničky Mosty, kterou jste slyšeli v podání Karla Zicha, Lenky Filipové, a ti ji naspívali v roce 1980. Ale její původ je, Stando?
1: Písnička vznikla v Austrálii v roce 1980. No a o rok později ji otextoval Michal Bukovič a teď, když jsem tu písničku poslouchal, protože samozřejmě, že ji znám, tak musím říct, že Michal Bukovič napsal spoustu textů i pro mě. Bydlel vedle Mostu přes řeku Berounku. Takže vlastně on určitě na tenhle text přišel, když chodil po tom Mostě, nebo jo, tak má to nějakou souvislost s Berounkou.
0: Je možné, že se nechal opravdu inspirovat Mostem, u něhož bydlel, protože ten původní text písničky, kterou vytvořila skupina Air Supply z australského Melbourne, tak volně přeložený by mohl znít Ztracená v lásce.
1: Tahle sestava, která tu písničku vymyslela a naspívala, se podílela taky na práci muzikálu Jesus Christ Superstar v Melbourne, což taky o něčem svědčí.
0: No a vznikla v roce 1975 a nejúspěšnější měla léta mezi 80. a 83. rokem a právě v tomto období vznikla tato písnička, kterou český textař Michal Bukovič nazval Mosty a původně se jmenovala Ztracená v lásce.
1: Krásná písnička. Ale pojďme dál, protože máme tady písničku, která taky je zvláštní. Já jsem si opravdu myslel, že má český autor, protože si myslím, že už tady u nás v našem muzikánském světě, že vlastně zlidověla, dá se říct. Je to písnička, kterou naspíval Jirka Grossman, takže taky už je trošičku letitá. No a tu písničku znáte pod názvem Jako kotě si přijíst.

0: Tak věřím, že aspoň ten refrén jste si broukli s Jiřím Grossmanem. Písnička jako Kotě si příst pochází z roku 1971, tedy v podání Jiřího Grossmana. Ale jinak ten její původ je samozřejmě jako u všech písniček v dnešním vydání pořadu Písničky pro duši úplně někde jinde, a to Stando.
1: Ano, tuhle písničku naspíval slavný zpěvák Dean Martin. Má velice zajímavý svoje normální jméno. Jmenoval se Dino Paul Crocetti. A byl to vlastně italsko-americký zpěvák, herec a televizní bavič. Má na kontě řadu obrovských šlágrů. Byl jedním z nejznámějších umělců 50. až 60. let.
0: No a tato písnička se zalíbila zřejmě Jiřímu Grossmanovi v 70. letech, který ji také otextoval a společně s Nadějou Urbánkovou a Miluškou Voborníkovou naspíval.
1: Já se nedivím, že se tato písnička Jirkovi zalíbila, protože vlastně, když se do té písničky nějak zaposloucháš, tak tam jsou jasná daná pravidla. Ta linka melodická plyne, jednak je tam krásná melodická linka, a neuhne ti, to znamená, když si třeba to zpíváš, aniž bys tu písničku moc dobře znala, tak už ti to samo prostě nabízí a vede, kam asi by si směla pobrukovat s tou písní dál. A takovýhle písniček v těch 50. a 60. let byla většina, protože to byl úplně jiný styl a systém, jak skládání písní, tak natáčení, tak v aranžování. Dneska je možné cokoliv. Já si vzpomínám, když jsem začínal, tak jednak byla přísná pravidla v aranžmá, jak jsem říkal, že sloka, refren, jo, a tak dál. Ale třeba i ten text taky musel mít nějaký pravidla. Existovaly komise textový, který jasně, tehdy to prostě kádrovali, ale byly komise i umělecký, který prostě hlídali tu uměleckou formu, což taky mělo svým způsobem něco do sebe.
0: Dobře, ale jak to bylo tenkrát s autorskými právy? Protože těch písniček, které se přebírali a které se líbily, bylo zjevně celkem dost?
1: Ne, samozřejmě tehdy byla taková doba, že svět nezajímalo, co se tady u nás peče, co si tady zpíváme, co si tady hrajeme, a nám to bylo taky jedno, když jsme slyšeli nějakou krásnou písničku, když nějaký muzikant, který měl možnost vyjet za ten drát a přivezl pro muzikanty nějaký poklady hudební, tak hned se to rozšířilo a hned se udělali k tomu nějaký český texty a kdo měl možnost, tak to naspíval, natočil a vydal. Spoustu nahrávek vzniklo tím, že jsme poslouchali třeba Radio Luxemburg nebo Svobodnou Evropu a vlastně nějakým způsobem jsme se to naučili. A já už jsem vlastně už takové z té generace už trošičku dál, ale mý kolegové staršího věku takhle začali točit své největší šlágry. Pavel Sedláček je typický příklad, že vlastně přebíral písničky a zpíval je v originále, stejně jako třeba Pavel Bobek a řada dalších. Jiná cesta tehdy nebyla. Ale už jako my, co jsme nastupovali později, tak samozřejmě, že jsme sázeli na jistotu, když jsme začínali a vybírali jsme, já už jsem o tom mám pocit hovořil, vybírali jsme, že jsme chtěli mít rychle repertoár, který je ověřený tím, že zabírá, tak jsme taky šáhli do cizího repertoáru, ale tehdy byla taková doba, že to nikdo nehlídal. Ale potom čas šel dál a po revoluci najednou nastala přísná, tvrdá pravidla autorská, jak to fungovalo normálně v celém světě, běžně a normálně. My jsme na to nebyli zvyklí a nejsme ještě, že ta autorská práva se musí hlídat a musí se opravdu dodržovat.
0: Tak děkuji za vysvětlení, protože to jsou informace, které se k nám tak často nedostávají. Co všechno předchází a co všechno se děje kolem toho, než písnička dostane tu konečnou podobu a než ji určitý zpěvák zaspívá a naspívá. A ty k tomu chtěla ještě něco dodat?
1: Já jsem chtěl říct, že ještě, že k tomu je spousta dalších věcí, ale já nechci dlouho hovořit. Pojďme si pustit písničku a já ti ještě a samozřejmě vám, milí posluchači, něco řeknu.

0: Michala Tučného jste poznali, písnička má název El Paso, stejně jako v původní tvorbě. Vznikla už v roce 1959 a její autor za ní dokonce obdržel cenu country zpěváků, cenu Grammy.
1: A Věruš, mě zaujalo, že tenhle zpěvák, když ona zpíval, to Marty Robbins, že se narodil ve stejný den a měsíc jako já. Což je
0: 16. září, akorát no, o pár let dříve,
1: o pár
0: desítek, mohl by být možná tvým dědečkem nebo tatínkem.
1: On byl vlastně na poli americké country hudby i pop music velikou osobností.
0: Tak ještě jednou řekni to jeho jméno.
1: Marty Robbins.
0: No a český text napsal...
1: To byste neuhádli, ale tušíte, Honza Vyčítal. No a já jsem právě chtěl se zmínit ještě o jedné věci. Samozřejmě o tyhle ty autorský práva se u nás stará ochranný svaz autorský, který velmi pečlivě a úzkostlivě tohle hlídá, což je samozřejmě dobře. Ale pro interpreta je to trošičku komplikovaný v tom smyslu, když se mi líbí nějaká cizí písnička, a já bych ji chtěl naspívat s českým textem, tak ono to není jenom tak. Samozřejmě musím oslovit ochranný svaz autorský. Ochranný svaz autorský osloví přes třeba evropskou nějakou organizaci, která působí, mám pocit, že v Budapešti, osloví autory a interprety a ty musí dát souhlas, jestli já tu písničku můžu naspívat. Ale pozor, když napíšu český text, tak já ten český text, který nemusí být stejný, jak je v tom originálu, ale musím přeložit zpátky do angličtiny a poslat to tomu autorovi a ten řekne jo nebo ne a stává se třeba, že autor řekne ne, já nechci, aby se to objevilo někde v jiné podobě. Já chci, aby se to hrálo jenom v mém podání. Mm-hmm. A čeká se na to strašně dlouho, než se ti to vrátí zpátky tím kolečkem.
0: Mm-hmm. Omezilo to nějak to, že čeští interpreti mají méně zahraničních skladeb, které se jim líbí, anebo je to tak stejné, jak to bývávalo?
1: No, já si myslím, že v této naší době, která je o penězích, tak mladí autoři a interpreti pochopili to, že si to raději napíšou sami a s tím pádem nepůjdou peníze z naší republiky zase někam ven.
0: Takže je to vlastně k něčemu dobré. Tak ale pojďme přidat další písničku do tohoto dnešního balíčku, také velmi známá. Helena Vondráčková a Jiří Korn zpívali v roce 1984 písničku, která je v originále z dílny známé kapely Bee Gees a český název má Každá trampota má svou mes.

0: Každá trampota má svou mes, ještě zopakuji název písničky, kterou naspívali v roce 1984 Helena Vondráčková a Jiří Korn. A ta písnička pochází z originální tvorby kapely Bee Gees.
1: Písnička přišla na svět v roce 1978. Nádherná věc s nádherným textem, jak jinak než pan velký textař, pan Zdeněk Borovec. Životní příběh. To je právě to umění těch textařů, že dokáží prostě do písničky dát opravdu silný životní příběh.
0: A i v tom originálním provedení ta skladba měla obrovský úspěch. Autorem hudby byl Robin Gibb. Nejmladší z bratrů Gibbů byl také považován za toho nejtalentovanějšího a ten byl autorem textu?
1: Ano, a jmenoval se Andy a zaspíval tuto píseň společně s Olivia Newton-John na gala večeru pro UNICEF. Andy se na rozdíl od bratrů dal na solovou dráhu, i když se mu velmi dařilo, jak v hudbě, tak v divadle, na Broadwayi, tak jeho sláva netrvala dlouho. Proč?
0: No proč asi, že? V takovýchto případech populárních muzikantů, kteří zpívají 365 dnů v roce a nechtějí své fanoušky zklamat, tak i z mnoha sfilmovaných příběhů, životopisných příběhů, víme, že aby to všechno vydrželi.
1: Tak jsou někteří závislí na alkoholu.
0: Na drogách jiní.
1: Na drogách třeba. No a právě Andy se stal takovým poddaným drog. No a v roce 1988 zemřel v důsledku srdečního selhání.
0: A tomu bylo teprve 30 let.
1: Škoda.
0: To je škoda, protože mohl vytvořit ještě, nebo mohl naspívat spoustu ještě dalších krásných songů.
1: A tak od Bee Gees se posuňme zase trošičku jinam. Máme tady pro vás, milí posluchači, písničku, kterou zpívá Ivone Přenosilová.
2: Tak

0: Tak tuhle písničku obdivujeme a posloucháme téměř půl století.
1: Ano, k nám do Česka se dostala v roce 1967 v podání Ivone Přenosilové. Ale rok předtím ji naspívala italská zpěvačka, moderátorka Caterina Caselli.
0: Písnička se poprvé objevila na festivalu, známém festivalu v Sanremu, a tam už zaznamenala obrovský úspěch.
1: Českým textem tuto písničku obdaroval textař Petr Rada.
0: Ano, a autorem hudby té originální skladby byl Piero Soffici.
1: Ale přátelé, my bychom vám rádi pustili co nejvíc písniček, proto nebudeme povídat, ale poslechněte si písničku schválně. Já celý život si myslím, že tahle píseň je od nás, že ji napsal určitě nějaký český autor.
0: A dokonce zazněla a objevila se v seriálu, který probíhal v polovině 60. let, Píseň pro Rudolfa III.
1: Ano.

0: Pa. No a Věruš, řekla bys, že to není naše česká písnička?
1: No to bych neřekla, protože já si ji pamatuju nejenom ze seriálu, ale také z televizního klipu. Tenkrát se tomu neříkalo klipy, ale televizní písničky.
0: Ano, a Vašek ji naspíval také, jako Ivone, v roce 1967. No. A o rok předtím

0: vznikl originál. A ten vznikl kde?
1: Ten vznikl, doufám, že to řeknu správně, ve Velké Británii, protože o kapele, v jejíž tvůrčí dílně vznikla tato krásná skladba s původním názvem Winchester Cathedral, tak jsme se toho mnoho nedočetli.
0: Ano. A já si myslím, že ten český text taky stojí za zmínku. Tento krásný český text napsal Jirka Štajdl.
1: No tak máme pro vás dneska, jak jste zjistili, samá překvapení. Jeden hit vedle druhého, který má původ úplně někde jinde. No a ani závěrečná skladba dnešních písníček pro duši na tom není jinak.
0: Ano, připravili jsme si poslední lahůdku pro vás. Ta poslední lahůdka je od Bobbyho Dylana, ale teď nám ji zaspívá Robert Křesťan a Pavel Bobek.

Viděl jsem Londýn i Paříž pozdě k ránu. Šel podél řeky až k břehům oceánu. Padl jsem na dno světa,

0: To je krása, to je nádhera, to je pohlazení.
1: Ano, zapomněli jsme ale dodat název písničky. Ještě není tma, zpíval Robert Křesťan a Pavel Bobek.
0: Ano, původně ta písnička je vlastně sólová píseň jednoho zpěváka, a to samozřejmě Boba Dylana. Ale Robert Křesťan udělal výjimku a trošičku ji pozměnil a udělal z toho duet. A neudělal špatně, protože ta píseň je opravdu zajímavá a krásná a ty hlasy obou zpěváků jsou velice zajímavé a jdou zajímavým způsobem k sobě.
1: Představovat amerického písničkáře, umělce, dokonce také kreslíře Boba Dylana asi není vůbec nutné, ale možná by stálo za to, Stando, ještě dodat jednu zajímavost, a to o Pavlu Bobkovi. O něm bylo známo, že country a folkové písničky americké byly základem jeho repertoáru, ale že také velmi dbal na to, aby ta písnička nezměnila atmosféru, aby byla stejná.
0: To je pravda. Proto on písničky, které se mu líbily a chtěl je zpívat, tak je zpíval většinou anglicky. On nechtěl to přetextovávat. Málo kdy.
1: Říká Standa Hložek na závěr dnešních písniček pro duši, které byly společným dílem, tedy Standy Hložka, Pavla Maška a také Věry Hotařové.
0: Ano, to jsem chtěl říct, já promiň.
1: No a my vám všichni tři přejeme krásné chvíle ve společnosti Českého rozhlasu Brno.
0: Ano, užívejte si posledních dnů prázdnin, už nám spějí ke konci, ale ten dnešní den ještě máme před sebou.
1: No vrátím se k tomu, jak říkáš, prázdniny bohužel nám spějí ke konci. Já teda nevím, ale já už jsem se setkala s řadou dětí, které se na školu těší, které říkají, že se těší na kamarády, na to, co se zase prožije v těch školních lavicích.
0: Já jsem to bral podle sebe, já jsem se nikdy do školy netěšil.
1: Tak teď jsi to vysvětlil. Prostě mějte se krásně. Naschledanou.
0: Hezký den, ahoj.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, Tandem je na startu a tak vás u rozhlasových přijímačů vítá a přeje hezkou chvilku u rádia Jan Rosák. Můj dnešní host má za sebou řadu zajímavých rolí. Diváci ho mohli vidět třeba jako Athose ve 3 mušketýrech, jako Oidipa, nebo taky jako Lennyho v dramatu O myších a lidech. Takhle bych mohl pokračovat a jmenovat pěknou řádku rolí. Pozvání do Tandemu přijal herec Pavel Novotný. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Hned po písnice si budeme povídat o vaší cestě, a to z Brna přes Pardubice až do Prahy.
3: Tandem Jana Rosáka.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Herec Pavel Novotný se narodil v Brně, i když to není na jeho dialektu slyšet, ale to většinou bývá tak, že s prominutím se určitě neurazíte, komedianti se prostě přizpůsobí. Takže když, dejme tomu, někdo pochází z Ostravy, tak se to na něm taky většinou nepozná. Ale někdy, jo, Karel Heger, tak na tom všichni poznali, že pochází z Brna, ale na vás ne.
2: On asi každý člověk taky trošku má jinou inklinaci k tomu takzvaně chytat ty regionální přízvuky. Zářným příkladem je moje manželka, která se narodila v Olomouci. A poté, co jsme velmi záhy po ukončení Janáčkovy akademie odešli, protože ona je moje ročníková spolužačka, odešli nejprve do Šumperka a potom tedy definitivně do těch Pardubic, tak začala přebírat zase takové ty místní typické dialektové záležitosti. Takže jeden čas u ní bylo zcela běžné slyšet třeba sousloví tož hele.
1: To je dobrá kombinace teda. Tože, hele, no, tak to jo, to je hezký.
2: A já jsem tím chtěl říct, že já tenhle typ asi tak zase moc nejsem, protože já jsem ani tím brněnským hantecem příliš nikdy tak jako nemluvil. Když si odmyslím taková ta první dětská léta, mám dochované zvukové záznamy, tatínek měl starý kotoučový magnetofon, tajně natáčel, tak to ještě opravdu to dítě, ten dětský hlas je skutečně typický brňák, ale pak mi to velice rychle přešlo.
1: Já si myslím, že to záleží na tom, do jaké společnosti zapadnete, kamarádi, samozřejmě. Škola a tak dále, party a tak. A jak se mluví tam samozřejmě, protože člověk je velice přizpůsobivý živel a přizpůsobí se samozřejmě, chytá to. No, ale spíš mě zajímá, než ten hantec, jak jste se dostal k tomu, kde zavolalo poprvé divadlo, kde vás oslovilo, kde cinklo poprvé.
2: To je strašně dlouhá, v podstatě ale ne, ono je to strašně prostý. Já nejsem z těch, kdo by o sobě tvrdili, že od začátku, od jak živa, tak nějak měli pocit, že to divadlo je to jediný, to vůbec ne. Ale můj tatínek se na mě dopustil kdysi takového přečinu, že mě ve 4 letech naučil plyně číst. Ergo, já jsem ve škole se nudil a četl a byl jsem velmi často vyzýván učitelkami, abych předčítal třídě. Zákonitě následovala taková výzva od jedné paní učitelky. Ty bys měl zkusit recitovat, takže jsem se účastnil a prošel jsem všemi Bulgarovými, Prostějovi a podobnými záležitostmi. No a počas se to vyústilo v to, že mě zase někdo řekl, prosím tě, proč ty neděláš nějaký divadlo amatérský nebo takhle, což tak jsem se do toho taky vrhnul a pak to logicky už vyústilo, když jsem, to už jsem měl takový pocit, že možná by to nebylo úplně špatný zkusit, vyústilo v přijímačky na Janáčkovou akademii.
1: Šel jste rovnou nebo přes nějaký mezistupeň, to znamená rovnou v těch 17 nebo?
2: Nadrzo, rovnou po maturitě mimochodem na latinsko-řeckém gymnáziu, to mě tatínek totiž nedovolil jít na konzervatoř, ta touha po nějakým tom herectví už teda přišla dřív, takže jsem říkal, že půjdu na konzervatoř, což otec zásadně odmítl a chtěl ze mě mít inženýra, protože on kvůli mě nedodělal vysokou školu.
1: Je to jasný, chtěl, abyste dělal nějaký pořádný zaměstnání.
2: Přesně tak, jak to vždycky bývá. Takže to mě zakázal, ale nicméně já jsem si pak prosadil svou stovu Janáčkovou akademii.
1: Latinsko-řecký gymnázium.
2: Ano, my jsme byli poslední ročník v republice tenkrát, který ještě měl jakoby maturitu z latiny a 3 starořečtiny. Pokud se mě chcete zeptat, k čemu by to bylo dobrý, tak k ničemu.
1: I teď jste mě vzal stejně okamžitě otázku, protože to vás musí logicky. To vás musí logicky napadnout, že to mě musí zajímat. Neuplatnil jste to nikdy?
2: Ne, akorát, že tak jako ta živá latinská slova, takzvaná člověku utkvěla, když jsme se museli memorovat dlouhé pasáže v latině. Třeba Horatio prima in Catilinam od jednoho velmi známého řečníka, ten jsme museli umět. Takže to člověku zůstane v hlavě.
1: A starořečtina, to je asi od novořečtina daleko, takže ani když jste do Řecka, tak jste neuplatil.
2: Upozorňuji vás, že Řek starořecky nerozumí ani slovo.
1: No, to jsem si myslel.
2: Naprosto.
1: No. Tak to je, jak kdybyste to zkoušel na Václaváku se staroslověčtinou. Taky byste asi neuspěl.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Mého dnešního hosta, herce Pavla Novotného, se zeptám zcela jednoduše. Je jednoduchá a snadná cesta z Brna až do Prahy?
2: No to sednete do auta a jedete
1: po dálnici. Tak pozor, tak to teda jednoduché není.
2: Ale máte, ano, ani to není jednoduché.
1: Ani to není jednoduché.
2: No tak v mém případě to bylo tak, že tam ještě byl takový mezistupeň, protože z toho, jak říkáme my Janáčkova absolutně marného učiliště, jsme odešli.
1: To se tak říká.
2: To se říká o jamu, nebo říkalo možná.
1: Já už a vědí to třeba, vědí to pedagogové, se tomu
2: tenkrát říká. To věděli, jestli to vědí dneska. Ale odtud jsme celý ročník s velkou slávou, tenkrát se o tom psalo v Mlaďáku, v Mladém světě, pamatujete jistě toto periodikum, odešli celý ročník, bezmála celý ročník do Šumperka, tam nám nabídli angažmá. A to bylo nádherný roční prodloužení vlastně školy.
1: Protože jsme si tam jména těch kolegů, protože mám takový pocit, že někdo z nich tady byl, že mě o tom taky vyprávěl.
2: Ve Zlíně je Rosťa Marek a Milan Hloušek, Jirka Vobecký je v Českém Těšíně. Z těch kluků vlastně to je všechno. A já teda jsem v Pardubicích a z dívek po hříchu, kromě mojí ženy, divadlo, pokud vím, nedělá tak úplně žádná. Takže možná, že jste se vlastně s naším ročníkem už posléze setkat nemohli. Ale nicméně tenkrát jsme s velkou slávou, jak říkám, odešli do toho Šumperka, když nám bylo samozřejmě jasné, že to bude, nebude navíc než na rok, protože kluky čekala povinná tehdy vojenská služba roční. Ale převzali jsme si tam sebou absolventské představení jedno, Celápkovo zavraždění svaté Celestýny, které jsme tam s velkým úspěchem hráli. A bylo to, jak říkám, nádherný prodloužení vlastně té školy, protože to ještě pořád bylo. A krásně nás tam ti místní přijali, přestože jsme čekali, co asi budou místní dívky a mladíci říkat, když jim tam přijde 9 dalších lidí, nebo 8. Bylo to nádherný.
1: To
2: a potom,
1: je zvláštní,
2: ne? Potom tedy následovala ta vojna, jak říkám, mezi tím se mi narodil syn. A po vojně, já už jsem vlastně po škole měl nabídku do Pardubic, ale po vojně jsem ji teda realizoval s tím, že jsem vlastně ještě tak jako trošku dělal otočenou, jak se říká u nás v Brně, že jsem říkal, já jsem se teďka jako oženil, já mám ještě manželku, nebudu přece chodit do jiného angažmá. Zkrátka nabídli angažmá i mojí ženě.
1: No a tak tam, to znamená, že u vás stáli teda?
2: Asi ano a jsme tam dneska, já se to bojím říct nahlas, jsme tam 24 let.
1: 24 v jednu. Víte, že to je vzácnost?
2: Je to vzácnost, ale já to nechci, aby to vyznělo jako nějaká zásluha, že bych se připisoval nějakou zásluhu. Já spíš myslím, že je to z velké části taky pohodlnost. Protože vždycky, když jste někde dlouho, tak si uděláte známé. Konec konců, co si budeme povídat, už máte i známí doktory, že jo? Takovýhle všechny užiteční
1: určitě,
2: lidi.
1: Určitě,
2: a pak se velice těžko říká, no tak já půjdu zase někam jinam a uvidím, jak. Já jsem byl pevně rozhodnut po té škole, že budu vždycky tak 2-3 roky maximálně v jednom angažmá a projdu si tu republiku, běžně, jak to herci dělají. No a pak najednou jsem zjistil, že vlastně ale už ten start byl, neříkám špatně, pro boha chrán pánbu, ale už byl jinak, protože už jsem přicházel do Pardubic jako člověk, který má rodinu se ženou a s dítětem. A už to znamenalo trošku zase jiný podmínky. A najednou zjistíte, že opravdu je to pohodlnější, když už víte, no, na koho se obrátit, kam zajít, každý vás tam jako
1: ale
2: zná.
1: Jo, ale ono to ještě z té druhé strany vyžaduje, aby s vámi tam byla ta spokojenost a aby vy jste tam byl spokojený.
2: No pochopitelně, no ale tak patrně to tak zlý nebude, když jsem tam takovou dobu.
1: Tak to předpokládám, že vás tam asi mají rádi, že na vás políhají. Ale co vy jste tam taky takhle spokojený a vyhovuje vám třeba kolektiv, dramaturgie, barák, město?
2: Umíte si představit, že bych řekl bez výhrad ano? Já myslím, že to ani nejde.
1: No nevěřil bych vám.
2: Samozřejmě, no přesně tak. Samozřejmě vždycky všude někdy něco je, tak se tak ta období různá se střídala a střídají. A už několikrát jsme buď já nebo moje žena byli nakloněni tomu změnit to angažmá. Po hříchu nikdy se to nestalo najednou. Takže vždycky jsme jeden druhý vymlouvali. Počkej, ještě ono to bude zase jinak, uvidíš a tohleto. Takže vlastně takhle jsme tam strávili celá ta léta.
1: A ve vzájemném vymlouvání.
2: Ve vzájemném vymlouvání. A nemůžu zase tvrdit, že by to bylo špatně, to ne.
1: Ne, tak to určitě. Ta léta, 24 let, to hovoří samo za sebe.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Herec Pavel Novotný v současné době v angažmá v Pardubicích, ale je to marné. Prostě popularitu vám celostátní, myslím, přinese až to, že strčíte s prominutím obličej do nějaké televize. A vám se to povedlo v seriálu Ulice. Rázem se člověk stane slavný. Cítíte to i zpětnou vazbou třeba v Pardubicích?
2: No tak zase bych lhal, kdybych řekl, že vůbec ne. Ale přesto, že jsem účinkoval v epizodních roličkách v mnoha seriálech, připomenu četnické humoresky Horákovi, Kriminálka Anděl, snad opravdu co běžel, tak v té Ulici se z té epizodní původně roličky teda vyvinulo něco o malinko většího, takže opravdu občas mě lidi poznávají, ale to je, nedávno jsem to slyšel taky v rádiu, nějaký kolega, už se bohužel nevzpomenu, který mluvil o tom, že to je takzvaná částečná popularita, nebo taková ta poloviční popularita, že třeba nakupujete v obchodě, pokladní je skloněná nad tou kasou a teď promluvíte a ona s takovou nadějí a jiskrou v oku zvedne ten pohled a pak ho zase sklopí, protože vás nepozná, protože pamatuje jenom ten hlas od někud, z reklamy, z rádia, to je jedno. A nebo naopak, už se mně moc krát stalo, že mě v Pardubicích někdo oslovil, říká, hele, ty jsi byl ředitelem Semtíně, viď?
1: To se stalo s prominutím Petrovi Novotnému, taky mu říkali, já tě znám, a on už taky chtěl říct asi z televize a ten dotyčně říká, ne, ty jsi hrál člověče volejbal v Šumperku, viď?
2: No, je přesně ono, ano. To je
1: já jsem zase prodával ve stavebninách v Dobříči, takže ano. Máte to takové.
2: Mně se to poprvé stalo, když jsem kdysi před lety, možná si některý posluchač vzpomene, natočil reklamu, jak jsem podsekával kosou takovej smrk, to bylo takový jako velice vtipný, takže to docela dlouho běželo. A jeden člověk mě takhle oslovil na ulici, naštěstí šel s partnerkou, která ho trošku mírnila, protože říká, hele, nazdar, jak se máš a tohle. A ona do něj furt drcala. A pak tedy, abych to zkrátil, po chvíli vyšlo najevo, že on mě skutečně zná jenom z té reklamy. Říkal, ježiši, promiň, ale já jsem ti měl takový pocit, že už jsem tě párkrát měl v obýváku.
1: Asi jo. Takže asi, mě. Asi jo. Ale já si myslím, že to herci může přijít, ale samozřejmě jak si většinou ne. Ale může to přijít až trošičku smutné a takové líto, že jste zahrál jste v těch Pardubicích za těch 24 let určitě tolik skvělých rolí, na který jste většinou i pyšnej. A pak stačí zahrát jednu takhle roli jednoho Radka Masnýho prostě vždycky, v Ulici je hotovo.
2: Vždycky vzpomínám na to, co před časem řekl můj kamarád a kolega, někdejší Vláďa Čech, když ho všichni opěvali za toho milionáře, říkal, ale uvědomte si, že na oblastních divadlech je spousta ještě lepších herců, než jsem já. Akorát o nich nikdo neví, protože se nedostanou do něčeho takového. No, je to strašně nespravedlivý.
1: To samozřejmě šlechtí, Vláďu, ale je to tak.
2: Já jedním dechem opakuju to tež vlastně, protože určitě. Skutečně jako musíte natočit, jak říkáte, nějaký seriál, nad který všichni koukají a to, že pracujete někde a odvádíte svoji práci co nejlíp, to o tom divadle za stolik lidí neví. Co
1: ne, to povídat. Je bohužel pravda. Ale díky za to, že dneska už mají herci z oblastí tuhle tu příležitost větší, než jim mývali kdysi.
2: No, to předtím, je sporně pravda.
1: No, ale já bych se chtěl vrátit, a myslím si, že docela oprávněně, k Pardubicím. Co je tam za vámi tak jaksi hezké role, na které rád vzpomínáte a říkáte si, tak tam jsem nechal kus sebe.
2: Já za těch 24 let zase nemám pocit, že jsem si zahrál až tolik, že by to nemohlo být víc, to zase nebudu lhát. Ale na krásné příležitosti, na krásné role a na báječnou spolupráci v mnoha případech si velice rád vzpomínám. Vy jste tady jmenoval třeba Lenýho, to je postava ze Steinbeckova románu, později zdramatizovaného o myších a lidech, který kdysi dávno, opravdu před dlouhými lety u nás režíroval Po hostině Petr Kracík, režisér a ředitel divadla Pod Palmovkou. A protože pak od nás přenesl Sakum Pikum i se Standou Lehkým hlavní roli si je přenesl Pod Palmovkou.
1: A Rostě Čtvrtlík
2: hrál potom roli, kterou jsem hrál v Pardubicích já. Já když Rostě postihli ty jeho potíže, tak jsem pak několikrát Pod Palmovkou tu roli ještě hostoval, takže vím, jak to probíhalo dál. Ale říkám to, protože to byla jedna z nejkrásnějších rolí, jedna z rolí, na které nejraději vzpomínám a nejenom proto, že se teda snad to můžu říct povedla, ale že ta práce byla nádherná. Říkám to záměrně proto, protože v tuto chvíli máme po premiéře Mefista v Pardubicích, kterou rovněž režíroval Petr Kracík. A zase se znovu vrátil ten, ale nemluvím jenom za sebe, ale za všechny kolegy bez výjimky, ten pocit nádherné spolupráce a toho, že na to se bude vzpomínat, protože to stálo za to. Přesně, to je velice vzácný udělat. Velice.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Pavel Novotný, můj dnešní host v tandemu, herec Pardubického divadla, se potkal při příjemné příležitosti v seriálu Ulice s jednou úžasnou osobností českého divadla a taky komiky, a tak si ho vybral z klasiků, tak jak měl tu příležitost. Já si myslím, že to jste vybral teda, Pavle, moc dobře. Mirek Lipský, to je opravdu skvělá osobnost.
2: Určitě ano. Já jsem hrozně rád, že jsme se mohli setkat, byť při takové příležitosti, jako je seriál Ulice, alespoň jenom tak letmo, ale nicméně využil jsem toho, nedalo mi to, když jsme spolu jednou měli společnou šatnu, že jsem si dovolil panu Lipskému říct, že si nesmírně vážím toho, co udělal, řeknu to tak, jak jsem to řekl jemu, co udělal v životě pro srandu. Protože si myslím, že tak pečlivá práce, jakou odváděl on na té legraci, ono se to řekne jenom jako že psina, ale ona je to dřina, co si budeme povídat, že? Ta se jen tak nevidí jako u pana Lipského. To bylo skutečně podle mého názoru špičkové herectví komediální, které on provozoval vždycky ve všem. A vždycky vycházel z toho, co asi odpozoroval od lidí, protože to bylo přesný. To je jako třeba pan Vlasta Burian by nikdy nebyl tak geniální, kdyby se v tom každej nepoznal.
1: Přesně tak.
2: A u pana Lipského mám ten týž pocit, takže jsem šťastný, že jsem mu to mohl říct.
3: Pane, to halo, pane, to bylo pro mne?
4: Ano, promiňte, přesně tak. Totiž, nezlobte se, ale vy mi připadáte nějaký takovej povědomej, kde já vás jenom viděl. No,
3: vy mi taky připadáte povědomej.
4: No.
3: Až moc? Neviděli my jsme se v létě 56. roku na Zlatých pískách?
4: Počkejte, 56, 50... Ne, kde pak? Ne, v 56. jsem byl v Benátkách, ale počkejte, v 57. že já vás potkal na Rujáně, že jo?
3: Nepotkal.
4: Ne.
3: Já byl v 57. v Mamáji. V Rumunsku.
4: A tak tam jsem vás potkat nemohl, protože já byl v Rumunsku až v 59. roce.
3: No, to já byl v Jugoslávii.
4: Moment, já už to mám. Poslyšte, že vy jste ten pán, co za mě zaplatil v 60. roce v Káhiře v baru Tři frťany.
3: Nejsem škrob. Ty Tři frťany bych vám v Káhiře moc rád zaplatil, ale já jsem byl v tom roce na Malorce.
4: Počkejte,
3: nejste vy ten pán, co jsem s ním v 61. jel z Grincingu do vídeňského hotelu Fiakrem?
4: Ne, tak to nejsem, to ne.
3: Nejste.
4: Ne.
3: To je škoda, to byl moc veselý a příjemný pán. No opravdu to nejste vy, vzpomeňte
4: ne,
3: si.
4: Ne, opravdu.
3: Helejte, druhý den jsme přece v Prátru potkali takový dvě přítulní slečny.
4: No tak to je mi moc líto, že jste je nepotkal se mnou, ale víte, já ve Vídni ještě nikdy nebyl.
3: No tak kde jsme se potkali?
4: Já vám nevím.
3: Možná třeba služebně.
4: Aha.
3: Služebně, snad vám řekne něco mý jméno, Holverda.
4: Těší mě, Breburda.
3: Mě taky.
4: Promiňte, narše se zlobit, ale jméno mi jaksi, abych tak řekl, nic neříká. Snad vaše ctěné povolání, že by mi naznačilo.
3: Už zase vedoucí masný. A čím se račte vy zaobírat?
4: No tak už zase vedoucí ovoce a zeleniny.
3: Už zase.
4: Aha.
3: My se potkali v roce 63.
4: No jo.
3: To byla blbá dovolená.
4: No jo, a dlouhá. Poslyšte, kde vy jste, jak si, abych tak řekl, ráčil trávit?
3: Na Pankráci, kamaráde.
4: Aj, tak tedy radši prominout, pane, já jsem se zmýlil. Já jsem nastoupil v roce 63. jaksi dovolenou na Borech v Plzni.
3: No to je báječné. My se vlastně vůbec neznáme. V životě jsme se neviděli.
4: A přitom jsme si tak povědomí.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je herec Pavel Novotný, který, když vám vstoupí do dveří, tak si řeknete vstoupil kus chlapa. Já mám takový pocit, že vy na sobě pracujete docela slušně, ne, Pavle, co?
2: No tak s takovými osudovými výpadky se už 30 let pokouším dělat kondičně kulturistiku, když to řeknu nadsazeně, prostě chodím občas do posilovny takhle, no řečeno správně. No a nemůžu říct, že bych teda bez toho nemohl být. Vždycky se přemlouvám, celých těch 30 roků se přemlouvám, abych tam znovu šel.
1: A děláte to proto, abyste byl fešák, nebo aby vám to dělalo dobře na duši?
2: Musím přiznat, že oba důvody jsou platné.
1: Herec musí na sobě pracovat, aby vypadal.
2: Nechci být nevzhledný tlouštík prostě, takže se snažím touto cestou nějakým způsobem to tělíčko sformovat a zároveň, když potom odtud odcházím, tak jak jste řekl, mám dobrý pocit.
1: No jasně.
2: Jsem sice totálně zničený, ale mám dobrý pocit.
1: Jinak jsem si všimnul, že děláte takové docela zajímavé koníčky, které zase jsou té kulturistice kondiční poměrně dost vzdálené. Jako taková jemná práce, jako třeba keramika, nebo řezbářství, nebo malování.
2: No ta keramika vede. Já hrozně rád dělám cokoliv, co se týká výtvarna. Hrozně rád, mě to moc baví. Ne, že bych v něčem byl nějakým způsobem vzdělán, nebo že bych byl práv to dělat, to nejsem. Hrozně mě to baví a té keramice se věnuju opravdu celé ty roky, co jsem v Pardubicích, protože jsem velmi záhy potkal dnes už velmi dobrýho kamaráda, keramika Míru Chaloupku, pardubického vynikajícího výtvarníka. A on mi poskytl tu možnost chodit k němu do ateliéru a trošku se přiučit. No a tak to celý ty roky nějakým způsobem, je to taky mimochodem vynikající terapie, ta keramika, když se člověk odreaguje a hlavně to, co uděláte, nikdo vám do toho nekecá. Žádný režisér za vám nestojí.
1: Počkejte, to ovšem jenom v tom případě, když s tím nejdete na veřejnost.
2: To jsem taky nikdy neudělal, ale teď mě čeká takové, jak jsme tady o tom před chvilkou si špitali, nepříjemné výročí moje, tak k této příležitosti chci poprvé v životě udělat výstavu ve foyeru.
1: Ale tohle to klidně můžete prásknout, to je tak příjemný, to je, navíc vy na to nevypadáte.
2: Děkuju, vy jste hodný. Ale koukám, že máte brýle, takže to bude možná. No, bude mi zkrátka v květnu 50 a na začátek června připravují do foaje, tedy skutečně jsem se osmělil a připravují tam výstavu keramiky a
1: grafiky.
2: A
1: to už vám do toho začnou kecat, pozor.
2: A to už to asi někdo bude kecat, no. Ale...
1: A na co se specializujete? Abychom si udělali představu trošičku, protože tady nemáte s sebou žádné dílko. No, co děláte? Děláte figurální věci? Nebo...
2: Je to něco mezi vlastně takovými jako trošku abstraktními záležitostmi a figurální plastikou. Většinou jsou to věci závěsné, tedy aby si to dokázal posluchač představit, takové ty všelijaké kachle a podobné věci, jak se tomu říká. Vždycky se snažím, tak jak jsme o tom tady mluvili v minulých vstupech, aby i v tom byl obsažen nějaký humor. Aby lidi nedumali, co tím chtěl výtvarník říci a že jaký je to úžasný umění, na to si vůbec nedělám nějakým způsobem nároky, ale spíš, aby to aspoň někoho trošku pobavilo.
1: I to řezbářství je v tomhle tom duchu?
2: To řezbářství moje, to je velmi příležitostný, protože to provozuju jenom o prázdninách, protože skutečně přes ten rok se k tomu člověk nedostane. Tam mám takovej pocit, že to dřevo si samo říká částečně, co chce, aby do něj bylo vtištěno a musíte se mu věnovat soustavně. S tou keramikou tam to můžu přerušit na týden a přijít za týden a pokračovat dál. U toho dřeva mám takový, možná je to jenom můj dojem, pocit, že to dřevo si říká o to, abyste se mu věnoval a dokončil to.
1: Malování.
2: To je podobně. Já se zabývám spíš trošku jenom grafikou, ne proto, že bych netoužil býti malířem, ale spíš proto, že býti malířem už obnáší trošku o tom něco vědět. Malinko se vyznat v kladení, ale vyznat se v kombinacích odstínů a materiálu a v tomto směru mě absolutnímu amatérovi spíš vyhovuje rutka, tuška, úhel a podobné věci, ty jsou jednodušší.
1: Čili žádná tématika, která by měla hodně blízko třeba k divadlu, nic takového, ne?
2: A víte, že ne?
1: Ne, úplně ne.
2: Samozřejmě někdy se to protne, ale málo kdy.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Herci by mohli mluvit o tom a taky mnohdy naštěstí mluví, jak na jevišti může jít, no tak o duševní zdraví to určitě, jo.
2: Bezesporu.
1: Jejda, nene, když člověk zapomene text, tak mu opravdu v tu chvilku umře tolik buněk v tom mozku hrůzou. No ale může jít dokonce i o fyzické zdraví a dokonce o život.
2: Stalo se vám to někdy? Mnohokrát. Jednak protože jsem se nikdy nevyhýbal takovým těm fyzicky náročnějším momentům ve zpracování té které role, takže po čase se stalo zvykem, že mě to režiséři automaticky nabízeli, protože věděli, že Novotný to udělá a nebude remcat. A jednak protože trošku občas hold, jako jsem byl nepozorný vůči své bezpečnosti, takže se mě několikrát přihodili lecjaké věci. A že jsme teda toho zažili, například když Michal Tarant režíroval před lety Ptáky Aristofanovi v divadle Pardubickém, tak věřte nebo ne, nad hledištěm byla natažena padáková síť, ve které chodil Vladimír Čech, to byste nevěřil. A my další jsme na natažených horolezeckých lanech, majíce karabiny a takové zvláštní postroje na sobě, létali skutečně z druhého balkónu na jeviště. A když se postavíte na druhý balkon a podíváte se dolů, tak věřte mi, že to chce určitou odvahu. Ale tam se tedy naštěstí nikomu nic nestalo, nikdy ani mně. Ale vzpomínám si třeba, když se hrál před dlouhým časem v Pardubicích Otelo v režii Juraje Deáka, tak samozřejmě Otelo končí tak, že se propíchne to ví každý, kdo chodí do divadla, že? Tak já jsem nečinil jinak a při závěrečném monologu jsem vytáhl skrytou dýku a jakoby jsem se bodl do břicha, otočil jsem se, padl jsem na kolena a umřel. Jednoho dne se stalo to, že jsem se jakoby bodl do břicha, pustil jsem tu dýku, padl jsem na kolena a ta dýka z nevysvětlitelných, já jsem měl vždycky z fyziky trojku, ale nepochopím to do dneška, důvodu zůstala stát na té rukojeti tím ostřím nahoru. To byla divadelní dýka, tedy dýka tupá. Nicméně, jak jsem padal, a kdo ví, proč jsem zády k divákům měl zavřené oči vždycky, nevím z jakého důvodu, tak jsem obličejem opravdu naletěl přímo na ten hrot té dýky, takže jsem si velmi zásadně poškodil obličej a bylo krve, jak se říká, jako z vola.
1: Tvář.
2: Ano. Naštěstí to bylo pochopitelné, když Otelo umírá, tak tedy v samém závěru inscenace. Takže mě okamžitě manželka odvezla na pohotovost. A já jsem se teprve posléze dověděl, co se odehrávalo dál při děkovačce, protože

0: Diváci tleskali a představitel titulní role stále nepřicházel a měli jsme tam kolegu Jirku Klepla, který dneska je v Hradeckém divadle, který už z podstaty vypadá, jako že někdo umřel. On se pořád tváří velice, velice zkroušeně a on zastavil děkovačku s tímto výrazem a říká: omluvte prosím představitele titulní role, v této chvíli je s vážným zraněním převážen do nemocnice. To bylo všechno, co řekl. Takže celý Pardubice si vykládali, že Novotnej se píchnul do břicha, že jo? Samozřejmě, což viděli, což bylo to poslední, co
1: jasně,
0: zahrý.
1: No jasně.
0: Skutečnost byla taková, že...
2: To nám nemusí povědět, to jsme viděli všichni, ne?
0: Že to spravili dva stehy v obličeji, že jo? Ale ještě na té pohotovosti to pokračovalo další legrační epizodkou, protože jak se vždycky chce ten režisér zapsat do toho povědomí a ten výtvarník neméně, tak já jsem měl na holém těle bílej frak se zlatýma epoletama, samozřejmě celý černý, že, jak Otelo bejt má. A moje žena v tom představení hrála Bianku, což je jaksi ženština lehčího ražení, takže podle toho taky byla patřičně vyhastrošená a tam mě odvezla na tu pohotovost. Přísahám, že tam seděl úplně zmlácený, totálně opilej člověk, který když mě uviděl, tak vystřízlivěl a utek. A doktoři měli obrovské gaudium z toho, když viděli, co jim to tam přivezli.
1: Propíchlej černok.
0: Přesně tak.
1: V komediánském oblečení.
0: Který ho navíc přiveze štětka, tady zprávě do tím.
3: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
4: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
3: a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: No, co tam máte dál?
2: Co tam máme dál? Máme tady ještě povídání o tom, co vás čeká, Pavle.
1: Pavel, co kdyby člověk věděl?
2: No, tak jste, dneska jste v nekonečném seriálu Ulice postavou, která je žádána, ale teď to znáte, tam se najednou může stát.
1: Ze dne na den.
2: Ze dne na den vás pošlou vás do Anglie, přejede vás auto, co se ještě může stát?
1: No všechno,
2: všechno. Tak spíš takhle. Co vás čeká v tom seriálu, to nevíme a nikdo to neví možná ani autoři, ale každopádně, co vás čeká jinak, třeba v divadle nebo tak.
1: No tak já vlastně taky nevím, já můžu říct jenom to, co mě čeká v bezprostřední budoucnosti. V tuto chvíli v Pardubickém divadle začaly zkoušky na Tajemný hrad v Karpatech. Pardubické divadlo v posledních letech velice hojně využívá možnosti hrát takzvaně v plenéru v letních měsících, protože když si představíte Pardubice, jistě znáte to okolí, to je totální beznadějná rovina a jeden jediný kopec v širokým dalekým okolí, to je Kuňka. Že? A tam je hrad, který mimochodem mě taky hrozně baví, protože to byla absolutní zřícenina, kterou posléze někdy v 19. století dostavil Sdružení českých turistů. Jo? Hrozně líbí. No a tam je takový rondel, taková vyhlídka pod Kunětickou horou, na kterém už leta hrajeme pravidelně některá představení. A poslední leta dokonce se děje to, že se speciálně připravují pro tu Kunětickou horu ta představení. Pak se vždycky samozřejmě na zimu přetáhnou do divadla, ale jsou připravována už jakoby přímo tam. Počítá
2: se nepletu, Noc na Karlštěně se tam hrála.
1: Noc na Karlštěně, ta se hrála ještě na nádvoří Kunětické hory, ale třeba Čachtická paní, Cikáni jdou do nebe a takováhle představení z poslední doby, která posluchači určitě budou znát, aspoň místní, tak ta už se připravovala speciálně pro tu vyhlídku pod Kunětickou horou, že to krásně, že divák sedí, vidí jeviště a za náma se tyčí ten hrad, tak to skutečně, no a co jinýho tam nasadit taky než Tajemný hrad v Karpatech, že jo, takže jak jsem si vyslechl explikaci režijní dneska, tak nechceme snad parodovat film, nebo ještě nedej bože jako nějakým způsobem do něho vycházet a napodobovat, no, ale spíš malinko vycházet z toho původního Vernova románu. Měla by to být legrace, mělo by to diváky především bavit, protože to k tomu patří. Že?
2: Hrajete telekastelouka?
1: Na to bohužel nemám ten věk, jak jsme o tom... Na to máme mladého kolegu. Hrají tam postavu ovčáka, kterou nebudu takhle divákům příliš přibližovat, protože by jim to možná nic neřeklo, ale je to taková prostě taky další figurka. Je tam spousta takových nádherných postaviček.
2: No, je to podle filmu v podstatě?
1: V podstatě ne. Je to ještě...
2: Že by to bylo podle Verna?
1: Jakoby podle Verna. Je to jakoby trošičku rozepsáno, ale není to ani úplně otrocky podle něj. Je to trošku takový jakoby kompilát nějakých nápadů. Uvidíme, co se vylíhlo panu dramaturgovi v hlavě. Nechám se překvapit. Zatím začínáme, takže ještě nemám úplně konkrétní představu, jak to bude vypadat.
2: No, já si myslím, že blíží se také herecké prázdniny. Ty nepochybně budete aspoň z části trávit ve vašem oblíbeném, nebo na vašem oblíbeném Hlasově Kunštátsku.
1: Co vy všechno víte, to je úžasný.
2: No, protože to je kraj, který se mně taky líbí. Jak jste se tam dostal vlastně?
1: Jak jsem se tam dostal? Můj tatínek, jak už jsem tady na začátku pořadu zmiňoval, byl profesí stavař, protože potom taky toužil, abych ze mě byl ten inženýr, jo. A kromě jiného dělal hlavní stavební dozor taky na stavbě takové malilinkaté továrničky v roce 1951 v údolí, kousek od Kunštátu, kde se do dneška vyrábí karborundum brousek, prosím pěkně. A jak se tak toulal ve volných chvílích po tom okolí, protože velice miloval přírodu, tak našel takové údolí, kde už v té době stály asi dvě nebo tři chaty, dneska jich tam stojí 10 a postavil si tam prostě chajdu. A od té doby tam jezdím, protože to, já říkám, já jsem takový, mám takový ten syndrom český toho chatařství, ale dědičně. Já to zdědil po tátovi. Takže to cítím jako zodpovědnost, že musím vlastně, ale ne, že bych musel, já chci, protože se mi tam strašně líbí.
2: Nepochybně. To vám schvaluju, to je krásný kraj. Ať se vám tam líbí, ale nejenom tam. Ať se vám líbí všude, kam zajdete, ale hlavně ať se líbí divákům, když zajdou na vás do divadla, do Pardubic a samozřejmě taky, ať se vám daří v seriálu.
1: Já moc děkuju.
2: Prostě na co šáhnete, vám jde.
1: Díky moc.
2: Pavel Novotný byl dnes hostem Tandemu, moc děkuju za návštěvu a nashledanou.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Pěkně vítám u české muziky, tak jak vám ji dnes nabízí Český rozhlas Josef Zíma a celá plejáda solistů a muzikantů. Jako prvá vám hrála Vejvodova kapela s Josefem Vejvodou v čele, polku jeho otce s názvem Naposledy, a Vejvodu juniora teď vystřídá na dirigentském postu Václav Hybš. Jeho orchestr se zpěváky Ivanou Zbořilovou, Josefem Opltem, Pavlou Břínkovou a sborem uslyšíte v živé nahrávce skladeb Karla Valdaufa Na Žofíně. A budou to skladby na slova Ivana Fischera, 50, dva tituly s verši Miluny Pokorné, Až si budeš jinou brát, Podzimní polka, a valc Nám je spolu krásně s textem Bohuslava Nádvorníka. Prosím.

harmoniky bezesporu patří k dechové hudbě, vždyť jsou to vlastně také dechové nástroje, i když by bylo možná lépe říci vzduchové. Tu dnešní harmoniku za doprovodu rytmiky třímá Ladislav Kocourek a doprovodí Ivanu Brožovou, Jirku Škváru a Jana Lorence ve směsi staropražských písniček. A začneme, jak je asi nejvhodnější, u Milé šenkýřky.

0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: V pořadu Českého rozhlasu u muziky s Josefem Zímou teď dominoval Láďa Kocourek s harmonikou a už je mu v patách kapela Blatnička s Petrou Nožičkovou, Hanou Náhlíkovou, Ludmilou Adamšicovou a Markem Válkem. Uslyšíte píseň Václava Maňase mladšího Tam, kde stojí mlýn, Tři srdenka Zdeňka Gurského a lidovou Za mě i za tebe v úpravě Josefa Baláže. Blatničku.

Pražská frajerka, když jsem kytici vázala, zítra tou dobou, majzl polka, to jsou názvy populárních titulů z různých časů a žánrů. Všechny ale spojuje zcela nadčasová a přes hranice žánrů suverénně jdoucí nezapomenutelná Laďka Kozlerková. Nahrávky pořídil se studiovým orchestrem Zoltán Liška.

A je tu finále, milí posluchači. Tady jsem si vyprosil polku Jaromíra Vejvody, Kdyby ty muziky nebyly, a ještě předtím pozvu Veselku na lidovou písničku v úpravě Ladislava Kubeše Včera jsem byl u muziky. A vy, přátelé, přijďte k té mé muzice zase pozítří. Nazdárek.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda, digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Pěknou neděli vám od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Alena Zárybnická. Jsem ráda, že nás posloucháte. Dnešní zálety strávíme na kole. Najedeme stovky tisíc kilometrů, překonáme 10 000 metrů převýšení a mluvit budeme i o nejdelším a nejtěžším cyklistickém ultramaratonu na světě napříč Amerikou. V jeho 35-leté historii se na start postavili pouze 4 Češi. Mezi nimi i můj dnešní host, inženýr Jiří Hladík.
3: Každý ten závod se ve vás odehrává ten duel mezi tím naše ptávače, který mi říká, proč to děláš, jaký to má smysl, a potom ten idealista, ten, který prostě touží si splnit svůj sen.
2: A budeme mluvit o tréninku, o spánkovém deficitu i o doplňování kalorií při extrémně dlouhých závodech a taky o týmu, který je nezbytnou součástí úspěchu, i o vůli pokračovat, když přijde krize. Mimochodem, hradecký rodák Jiří Hladík je jaderným fyzikem a od konce 90. let pracuje v Temelíně. I to bude naše téma.
4: Aleny Zárybnické.

0: Ačkoliv si dneska v záletech budeme povídat hlavně o cyklistice, není Jiří Hledík rodilým cyklistou. Ke svému současnému sportu číslo jedna se propracoval až po svých 40. Vyrůstal v Hradci Králové a po maturitě na střední průmyslové škole elektrotechnické v Jičíně vystudoval na ČVUT jadernou fyziku. Než začal závodit na kole, byl jeho největším sportovním úspěchem titul mistra Československé socialistické republiky v braně orientačním běhu. Teď je v plné přípravě na svůj druhý start extrémního závodu napříč Amerikou v roce 2019. A jsem ráda, že jste teď se mnou v záletech. Pěkné dopoledne.
1: Pěkné dopoledne všem, děkuji za pozvání.
0: Je mi jasné, že sportovní geny máte po svém tatínkovi, prvoligovém fotbalistovi, který sehrál desítky zápasů i v národním týmu. A co maminka, sportovala taky?
1: Ne, maminka se sportu vůbec nevěnovala, ale byla tátovi velkou oporou, protože vlastně vše, co bylo kolem rodiny, veškerá starosti o nás, u děti, tak to bylo na jejich bedrech.
0: Takže sportovní úspěchy vašeho otce by bez pochyby bez maminčiny podpory nebyly.
1: Přesně tak to je a tak je to i se mnou.
0: Předpokládám, že váš tatínek si přál, abyste hrál fotbal stejně jako on. Byl skutečně velmi slavným hradeckým fotbalistou s celorepublikovým přesahem. Měl vás k tomu, abyste fotbal hrál?
1: Myslím si, že ano, ale protože už ve 3 letech se vlastně ukázalo, že díky dost vážné oční vadě fotbal hrát výkonnostně, natož vrcholově, nebudu moci, tak si myslím, že po pár pokusech nade mnou zlomil hůl a nechal to svým osudu. Často, když se mě posluchači na přednáškách ptají, proč vlastně ultracycling dělám, tak musím říct, že někde ve skrytu duše trošku tajím i to, že nějak si kompenzuji to, že jsem se nemohl stát tím slavným fotbalistou a plnit očekávání mého tatínka, ale jak říkám, ty sportovní geny v sobě prostě nezapřu, i když se projevily teda opravdu hodně pozdě. Je to něco, co mě občas pudilo, ale nazvala bych to jako touha se třeba proslavit jako táta. Ale potom jsem samozřejmě zjistil v okamžicích, kdy to vlastně přicházelo, kdy přicházely ty kontakty s těmi médii, že vlastně nakonec to krásně popisuje to české přísloví, všechna sláva polní tráva. Takže potom jsem si spíš hledal tu cestu k ty opravdové podstatě, proč třeba takový sport, jaký jsem si vybral, vlastně dělám.
0: Já už jsem říkala, že jste vystudoval jadernou fyziku. Říkalo se alespoň v době mých studií, že to byl jeden z nejtěžších oborů na českém vysokém učení technickém. Proč jste si vybral právě jadernou fyziku?
1: Po základní škole jsem vlastně šel na průmyslovku do Jičína. Tam byla elektrotechnická průmyslovka, vybral jsem si obor silnoproud. Tam jsem vystudoval, odmaturoval v roce 76 a myslím si, že už někdy ve 3. jsem věděl, že chci být jaderný energetik. V tu dobu se vlastně dostavila první jaderná elektrárna československá, jaderná elektrárna A1 v Jeslovských Bohunicích. Připravovala se výstavba dalších 2 bloků rovněž v té lokalitě s označením V1 a prostě pro techniky byla v těch 70. letech jaderná energetika obrovská výzva a příležitost. Tenkrát se to tak sice nejmenovalo, ale nějak jsem k tomu začal tíhnout, nikdo mě do toho nenutil, vybral jsem si ten obor úplně sám.
0: Máte 2 děti, jako jaderný fyzik asi nikdy nezapomenete na to, kdy se narodil váš syn.
1: To si opravdu nikdy nebudu moct, řeknu, odpustit, zapomenout, protože to bylo bohužel na tragédii v Černobylu. Stejně tak jako Anička se narodila zase na sametovou revoluci, takže tyhle ty roky si budu pamatovat celý život.
0: Jiří Hladík, ultracyklista a vytrvalostní sportovec, je hostem dnešní záletu.
2: Zatímco se koupeš.

0: Jak se to stane, že člověk po 40, abych tady byla přesná, muž po 40 začne s velmi náročným sportem, s vytrvalostním sportem? To je další téma, o kterém bych dneska ráda mluvila s ultracyklistou Jiřím Hladíkem. Těch důvodů, proč se člověk pustí do takové věci, musí být hodně, ale jak to bylo u vás?
1: Tak já jsem vlastně po té, co jsem přišel do Prahy, a začal jsem studovat na ČVUT, tak jsem vlastně sport prakticky úplně zanechal. Jakoby se ta puberta trošku posunula a ke sportu jsem se dostal až zase příčiním osudu, když jsem si zlomil nepříjemně levou nohu, když jsem si ulomil kotník na levé noze. Měl jsem 16 týdnů sádru a potom jsem půl roku rehabilitoval a vypadalo to teda dost špatně, ale nakonec se ukázalo, že řeknu chirurgové a ortopedi v Trutnově, v Krkonoších, kde jsou na podobné případy zvyklí, tak mě dali úžasně do pořádku, takže ještě tu zimu jsem byl na běžkách. No a začal jsem rehabilitovat, takže jsem začal hodně plavat a jezdit na kole. A potom mě napadlo, aha, tak když tomu přidám ještě ten běh, který mě byl vlastně vlastní, tak jsem k tomu přidal ten běh a začal jsem dělat olympijské triatlony. A to bylo vlastně moje první setkání s kolem. Nedělal jsem to vůbec na nějaké výkonnostní úrovni, spíš rekreačně, na úrovni nějakého okresu kraje a potom zase nic. A potom to přišlo až ve 46 letech, kdy mě parta jesenických kamarádů kolem Pavla Dědice doslova zblbla, abych s ním jel na Tour de France za kamaráda, kterým nešťastně zahynul. No a tam prostě se to celé odstartovalo.
0: Tam se to celé přeplo a změnil se vám rázem život, změnil se život i vaší rodině, bez pochyby, protože bez její podpory, bez podpory vaší ženy, se kterou jste vlastně od studentských let, tak by to vlastně nešlo. To je mi úplně jasné, protože tak to prostě zkrátka musí být. Já se s dovolením ještě do těch studentských let a toho období, kdy jste rozvažoval, co a jak dál, vrátím. Z toho, co jsem o vás četla, je jasné, že vás hodně lákalo dobrodružství, že jste vždycky chtěl chodit za svými sny. A než se vám tedy zdálo o té cyklistice, zřejmě jste snil taky o horách, protože jste se horolezectví věnoval, lyžoval jste, lezl jste po horách. Hodí se vám něco z toho, co jste dělal dřív, teď při těch dlouhých vytrvalostních závodech?
1: Určitě hodí. Hodí se mi ta vytrvalost, taková ta systematičnost v přípravě, když jdu za nějakým sportovním cílem. Já jsem vůbec k cyklistice neinklinoval, ale moc mě bavily hory. To byla jedna z oblastí, jedno z témat, jeden ze společných koníčků, který mě hodně přitahoval k mé budoucí ženě Jindřišce a s tou jsme jezdili po českých i slovenských horách. Milovali jsme Tatry, Fatru, Jindřiška je z Krkonoš, Pice, takže já jsem díky ní vlastně poznal běžkování, spolu jsme potom jezdili po horách, no a později jsem se k těm horám vrátil tak, že když mě vyrůstal syn Vojta a dcera Anička, tak jsme v Budějcích měli možnost založit horolezecký kroužek, udělat vlastně první takovou velmi jednoduchou horolezeckou stěnu u Salesiánu, přímo v centru v Českých Budějovicích, no a začali jsme skálolezit. Jezdili jsme na hezké místa tady v Jihočeském kraji, potom jsme jezdili na Žulu na Vysočinu. A byly to krásné roky, které jsem strávil. Sice nebyl ze mě nějaký jako špičkový skálolezec, jako se třeba tady rodili ve východních Čechách v Ádru nebo v Prachovských skalách, ale dělal jsem to pro radost. Lezli jsme čtyřky, pětky na ty žule a pořád to ve mně je.
0: Nenapadlo vás někdy zkombinovat si taky nějakou záležitost čistě cyklistickou a v návaznosti třeba na to nějaký kopec?
1: Ne? To víte, že napadlo mockrát, dokonce máme úplně čerstvý nápad k mým 60. Nám. To by měl být dárek od Jakuba Cejpka, člena našeho Czech Ultra Cycling týmu, horského průvodce certifikovaného, vynikajícího kamaráda a parťáka, nejenom v doprovodu na ultracyclingu, ale i na skále. No a Jakub mi pomůže udělat takový majstrštyk, když se všechno povede, tak bychom měli během prázdnin přejet Glocknermana třetí mistrovství světa, o kterém si třeba ještě něco řekneme, a ještě o prázdninách nebo na konci prázdnin přejít nebo přelézt Matterhorn přes Leongrad a sestoupit Herlingratem. To je takový můj dárek, můj sen k mým 60.
0: Takže z italské na tu švýcarskou
1: ano,
0: stranu.
1: Ano, z Červinie do Cermatu.
0: Tak samozřejmě budeme držet palce, v záletech si povídám s Jiřím Hladíkem.

0: Aleny Zárybnické.
1: Ultracyklista Jiří Hledík má za sebou 11 ultramaratónů, dvakrát se stal vicemistrem světa v kategorii nad 50 let a čtyřikrát se kvalifikovala na ten vůbec nejdelší a nejobtížnější ultracyklistický závod napříč Amerikou. Mně se líbilo, když jsem četla o tom, co jste dokázal, o vašich úspěších, že byť je to individuální závod, tak často mluvíte v množném čísle, že říkáte, my jsme vyhráli. Chápu to tak, že mluvíte za svůj realizační tým, což pro ně musí být obrovská podsta, ale zase na druhou stranu i hodně tvrdá dřina.
2: Určitě, je to přesně tak. A s přibývajícím věkem je to pro ten tým větší a větší dřina. Myslím si, že kdybych začal jezdit ultramaratony jako 25-letý, 30-letý kluk, kdy pro mě nebyl vůbec žádný problém vzít 30-kilovou rouru linolea na svoje záda, na krosnu a jet z náchoda do úpice a výsty na kole, ještě ke všemu na kole na 3/4 SC, tak prostě fakt pro mě nebyl fyzicky v tu dobu žádný problém. Ještě tím, že člověk jako v 19 získal ten titul mistra republiky v nějakém sportu, tak jako člověku narostlo sebevědomí, byly ty křídla. Takže na tuhle tu dobu jenom řeknu nostalgicky vzpomínám. Samozřejmě po 50 už té energie nemáte tolik, i když nadšení bych řekl, že mám pořád stejně. V současnosti nejlepší ultramaratonec světa Christoph Strasser, tak říká 33% je tvoje tělo, 33% je tvoje hlava a 33% je tvůj tým. A já říkám, no tak u mě je to tak, 50% je můj tým a 50% tam se podělí hlava a to tělo.
1: A to tělo. Co všechno musí ten realizační tým řešit? Předpokládám, že by se jim třeba hodilo mít skoro vystudovanou psychologii, aby věděli, co na vás v ten daný okamžik platí. Používají stejnou strategii, něco, že po dobrém nebo po zlém, nebo záleží ještě na mnoha dalších okolnostech, jak vás mají dál třeba v okamžiku krize motivovat?
2: To je moc krásná otázka. Začnu tím, jaké role jsou v týmu. Takže ty základní role, řidič, navigátor, někdo musí vařit, někdo se musí starat o oblečení, někdo se musí starat o přípravu ty strategie. Dost těch závodů s námi objeli jednak moje žena Jindřiška a jednak Alča Fridrichová, spolumajitelka firmy, která mě sponzoruje, který dělají cyklistické oblečení i oblíkají biatlonisty. A těch rolí je to opravdu hodně. A velice je důležitý prostě, aby jsme se jeden na druhý dokázali spolehnout, protože když jste na začátku závodu a máte zase prvních 300 kilometrů a všechno jde jak po másle, tak prostě není co řešit. Všichni se baví, baví se závodník, baví se doprovod, ale v okamžiku, kdy přijde první krize, ať je to nějaká únava, nebo je to krize, že překonává, perete se s nějakýma podmínkama, jako je třeba, já nevím, dvoudenní vytrvalý déšť, který musíte jet, nebo chlad, nebo máte nějaký zdravotní problém, tak v ten okamžik se ta psychika toho závodníka prostě začíná měnit, něco ji nalomí. V okamžiku, kdy přijdou první pochybnosti o tom, jestli ten závod dojedu, jestli to má celé smysl, kdy ve vás se probudí ten druhý Jirka Hledíka, který říká, proč to vlastně děláš, začne to zpochybňovat, tak teďka v tomto momentu je velice důležitý, když se najde nějaký ten vlajkonoš, nějaký ten lídr v tom týmu, který tuhle tu situaci zaprvé jakoby pozná, že se něco s tím závodníkem děje a za druhé prostě se z něj stane krizový manažer a okamžitě začíná ty věci řešit.
1: Když dojedete ten dlouhý závod, jak dlouho potom spíte? Jak dlouho se vyspáváte z toho deficitu?
2: Pamatuju se po Rakousku, když mě dovezli domů, tak jsem spal skoro půl dne. Hlavně jsem měl problémy trošku s tím, že jsem najednou začal utíkat, protože jak nezvládnáte hydratovat to tělo, tak vám řeknu, trošku začínají hůř fungovat ledviny a potom jsou tyhle ty průvodní jevy, ale to se dá velice rychle spravit. No a to dospání v celku za týden jste jako zase fit a otázka je potom, jak se tam fyzicky prostě na tom závodě zhuntujete.
1: Jiří Hledík, můj dnešní host v záletech.
3: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Jiří Hladík, ultracyklista a vytrvalostní sportovec, je hostem dnešní záletu. Za svou kariéru jste se celkem 4x kvalifikoval na ten vůbec nejtěžší závod napříč Amerikou. Je nejstarším a zároveň nejdelším ultramaratonem na světě. Neuvěřitelné čísla, 4864 km a přes 51 000 metrů převýšení a limit 288 hodin. Tam buď musí být někde překlep, nebo jsou to prostě šílená čísla.
1: Jsou to šílená čísla. Překlep to není, jsou to hodně tvrdá čísla, je to jeden z extrémů toho ramu, že toto všechno musíte stihnout v tak krátkém čase.
0: Co je pro vás horší, trápit se stoupáním v horách a nebo jet nekonečně dlouhé roviny?
1: Jednoznačně nekonečně dlouhé roviny. To je nejenom náročný, řeknu, na ten můj fyzický aparát, protože tam potřebujete hlavně mít ty silové predispozice, lehnout si na triatlonovou hrazdu a prostě silově hroutit ty kilometry, ale potom ještě se k tomu přičítá ta hlava. Když prostě, to jsem poznal poprvé v Americe, kdy vyjedete ze zatáčky v pouště a teďka koukáte na tu Fatu Morgánu, před váma se něco v dálce tetelí a teďka vy nevidíte ten konec, že by to někam uhýbalo a prostě a máte jet tak neodcípá to. Takže to je potom ještě i ten faktor ty psychiky se s tím vyrovnat.
0: A jak poznáte, že už je to ten poslední bod, který už překonat třeba nepůjde? Má to nějaké jasné markery? Poznáte podle jistých svých pocitů, fyzických záležitostí, že teď už je to ta krize, která bude tou poslední třeba na téhle trati ve smyslu toho, že je třeba odstoupit? Byť jste to zažil ve svém životě vlastně jenom dvakrát.
1: Závod od závodu je to pokaždé trošku jinak, ale zase spoustu těch příznaků je společných. Vždycky to začíná u nějaké bolesti. V mém věku už těch bolestí je docela dost, protože ten můj, řeknu, kloubní aparát, prostě ten už se nenechá úplně všechno líbit. Přestože ta vytrvalost je tam dobrá, tak první ty bolesti, které se dostavují, tak většinou přichází prostě od kolen nebo od zad, od krku, takže se s tím bojuje. To je pro mě fenomén, který mu já vždycky říkám, na bolest je dobrá jiná bolest. Takže prostě prvních třeba 24 nebo 36 hodin nebo 40 hodin řeším to, jak se ty bolesti stěhují a říkám si, tak toho si nevšímej, to bude za chvilku dobrý. Když ta hlava, řeknu, se na to nesoustředí, odvedete ty myšlenky někam jinam, buď na tu jinou bolest, nebo že prostě se soustředíte na tu krajinu, nebo na to prostě, že si najednou vzpomenete, co bylo před tím závodem a jak jste se připravoval. Takže když nějak zaměstnáte hlavu a odvedete vlastně tu hlavu od toho konkrétního pocitu, toho problému, tak toto je jeden z nástrojů, jak se tomu vyhnout. Ale potom, když se to samozřejmě kupí, tak tam potom už musí pomáhat ten tým, tak to je.
0: S Jiřím Hladíkem se povídám v dnešních záletech.

0: karty Aleny Zárybnické.
1: V podstatě od začátku dnešního záletu s ultracyklistou Jiřím Hladíkem se trápím otázkou, co člověka motivuje k tomu, že dobrovolně podstupuje takovou zátěž. Říkám si, Jiří, možná, že jste sám našel odpověď v tom, co se praví v jednom citátu, že jenom ti, kteří se odváží jít příliš daleko, tak mohou přijít na to, kam až se dá dojít, jak až daleko se dá dojít.
2: No, tohleto motto z Eliota já úplně miluju. Zdaleka ho nepoužívám jenom a pouze na ultracyklistiku. Je to prostě moje životní motto. Jedno z mot, který je mým hnacím motorem, nebo chcete-li kerosinem do palivové nádrže. A to je vlastně to, co já potřebuji třeba i v práci. Kolikrát zdánlivě řeknu překážky, přes které nedokážeme prostě přejít, tak když si je budeme vizualizovat jenom, jak jsou vysoké, bez toho, že ještě musíme vidět smysl jejich překonání, tak kolikrát rezignujeme. A časem mě ta ultracyklistika posloužila i k tomu, že jsem se některé dovednosti právě spojené s tím, jak se vyrovnat s těmi extrémy, jak překonat takovéto fyzické a psychické překážky, tak to se mě hodně začalo propisovat do mého soukromého života. Doplnil jsem si trošku vzdělání a stal jsem se certifikovaným koučem, abych trochu pochopil, že nejenom to tělo a ta hlava rozhoduje o tom, jestli tu překážku překonáte, ale i ta vaše vášeň, i to, že hledáte smysl v překonání těch překážek. Takže to zatím všechno je. To mě ta cyklistika přinesla.
1: Ještě jedno téma, které nesmíme vynechat v dnešních záletech. Četla jsem o tom, že jezdíte na kole, které se vyrábí tady v Česku, že máte svého rámaře, že máte svého servisáka, který pak to kolo postaví dohromady na ten rám. To si myslím, že je správná filozofie. Jsem ráda, že jste si ji zvolil.
2: Za to moc děkuju. Pro mě to jenom sezení na kole a dupání a hltání těch kilometrů bylo hodně málo. Protože jsem technik, tak mě samozřejmě zajímalo, na čem jezdím. Svoje první kolo jsem měl Favorita, to bylo opravdu hodně dávno, v raném dětství, ale když jsem začal dělat ultracyklistiku, tak samozřejmě jsem hodně přemýšlel, na jakých kolech budu jezdit, ale protože kolem toho šly takové různé chiméry,

0: V Záletech si povídám s ultracyklistou Jiřím Hladíkem. Víte, původní můj plán byl i takový, že si budeme povídat tak trochu o té jaderné fyzice, tak aspoň na chviličku teď na závěr. My jsme našli během našeho povídání dneska v Záletech celou řadu analogií mezi cyklistikou, dlouhými tratěmi na kole a reálným životem. Co nějakou analogii mezi jadernou fyzikou a právě ultramaratony?
1: Určitě vytrvalost. V té práci je pro nás důležitá vytrvalost a pokora. Tohle to je tak těžký, náročný obor, co se týče odbornosti, znalosti, ale i trpělivosti, protože ke spoustě věcem jsme museli dojít právě tou trpělivou cestou a velkým nasazením. A my máme takový hezký spolčo srdcařů, kteří vlastně díky nim, bych řekl takhle, díky nim, díky srdcařům v tomhletom oboru se může říct, a já to rád řeknu za nás, za všechny, že můžeme být klidní s tím, že u nás provoz těch jaderných elektráren je skutečně bezpečný a na ty úrovni, jak by měl být.
0: Víc už toho v dnešních Záletech nezvládneme. Byla tady ještě

0: celá řada otázek, na které dneska vůbec nepřišla řeč, tak třeba někdy příště. Na závěr klasická štafeta. Minulou neděli tu byl filantrop Jan Školník a tady je jeho otázka pro vás.
1: Já bych se ho chtěl zeptat, jestli vnímá také to, že sport není vlastně o muskulatuře, že to není o té fyzické síle, ale že úspěšný sportovec je především spojený s duševní sílou, když to tak řeknu, ze schopností tu vytrvalost vlastně věnovat se tréninku. Do jaké míry je to o fyzickém stavu a tréninku a do jaké míry je to o tréninku přístupu a hlavy?
2: Takže já vždycky říkám, že až budeš mít úplně ty největší krize, když už ani ta hlava nebude moc, ani ten tým už si nebude s tebou vědět rady, vzpomeň si na to, jaký je smysl, proč si na ten závod jel, proč si to všechno dělal. Má to nějaký smysl. No a my víme, že dneska už to šlapání Czech Ultra Cycling týmu má hluboký smysl, protože snažíme se pomáhat v rámci projektu Ultra Cycling for Charity, takže to je jedna z našich taky, řeknu, verzí toho, proč tenhle ten sport děláme a doufám, že do toho roku 2019 se nám podaří všechny ty cíle, které jsme si v této oblasti dali naplnit.
0: Bude mi potěšením se o tom dozvědět a budu držet palce, aby to tak bylo. Teď ještě otázka pro mého dalšího nedělního hosta. Tím bude olympijská vítězka Eva Samková, snowboard krosařka. Příležitost pro vás a otázka pro ní.
2: No, Evička, ta nám udělala obrovskou radost. Já jsem to teda sledoval, i když snowboarding není pro mě, řeknu, sport, kterým bych se věnoval, když jsem jako lyžař, tak mě by moc zajímalo, protože to prkínko, ten snowboard je, řeknu, hodně příbuzný skateboardu. Jestli Evička je přerodilý skejťák, anebo prostě vůbec si skateboarding neoslovil, to je první část té otázky a vlastně navazují na to, jak se vlastně ke snowboardingu dostala.
0: Takže příští neděli olympijská vítězka Eva Samková. Přemýšlím o tom, co popřát vám a říkám si, že bych mohla navázat v duchu toho mota, o kterém jsme tady dneska několikrát mluvili. Upřímně vám přeji, abyste měl vždycky dost sil jít až tam, kam to nejdále jde.
2: Moc krát vám děkuju, Aleno, za nejenom pěkné povídání, ale za pozvání. Moc si toho vážím. Děkuji.
0: Já jsem ráda, že jste moje pozvání přijal. Krásnou neděli vám všem.
2: Taky. Krásnou neděli všem.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

ani život bolelo. A hned si začnu jiných věcí všímat. Říkají o mně, že jsem listonoš, že jsem listonoš. A já už tomu věřit začínám.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Dobré jitro, doufám, že jste navzdory teplu se dobře vyspali a jste naladěni na úterní pohodové ráno. Mimochodem, máte nějaký zlozvyk? Možná si koušete nechty, chodíte všude pozdě, necháváte hrnek od kávy na stole, anebo máte doma židli, na kterou odkládáte oblečení tak dlouho, až pod ním úplně zmizí. No a teď si představte, že někdo začal zlozvyky sbírat. Vznikla z toho národní sbírka zlozvyků, čítající desítky tisíc našich malých, ale i velkých nešvarů. Co všechno na nás prozradila, tak na to se už za chvíli zeptáme její autorky, výtvarnice Kateřiny Šedé.

0: Český rozhlas Pohoda. Pohodáři.
1: Říká se, že zvyk je železná košile. A co teprve zlozvyk? Někdo chodí později, jiný skáče lidem do řeči a někdo nechává ponožky vedle koše na prádlo. Další zase zásadně nevrací třeba věci na svoje místo. Výtvarnice Kateřina Šedá se rozhodla naše malé i velké nešvary začít sbírat. Národní sbírka zlozvyků vznikla původně u příležitosti 200. výročí narození Gregora Mendela a postupně se rozrostla na desítky tisíc záznamů. No a protože je zřejmě v tomto směru český národ mimořádně inspirativní, vznikla nakonec i téměř tisícistránková encyklopedie našich nešvarů. Jaké mezi ně třeba patří, tak i na to se Kateřiny Šedé právě teď zeptám. Vítám vás, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Když se podíváte na těch více jak 37 tisíc zlozvyků, které už jste nazbírali, dá se říct, že tady my Češi jsme vlastně národ zlozvykářů?
2: No tak to je složitá otázka. Já samozřejmě jsem často konfrontovaná s tím, že podobné zlozvyky mají jiný národy. Já myslím, že jde především o tu kombinaci. To znamená o to, který přesně zlozvyky se tam vyskytují, než že bychom byli jediný národ, který ty zlozvyky má. A to myslím, že by se dala nějakým způsobem vlastně definovat charakteristika Čecha z toho, co jsme se sbírali.
1: Kde se vlastně vzal ten nápad začít sbírat zlozvyky a proč jste ho spojili právě s Gregorem Mendelem?
2: Já jsem byla vyzvaná k tomu, abych vytvořila nějaký projekt, který by popularizoval tohoto slavného genetika. A nechtěla jsem být úplně slavnou, úplně známou cestou, kdy vy nějakým způsobem rekapitulujete jeho úspěchy. A přemýšlela jsem, jak to udělat a náhodou jsem narazila v Mendel muzeu v jeho expozici na propálený ubrusy. A zjistila jsem, že on byl silný kuřák, dokonce propadl karetním hrám. Samozřejmě ne, že bych z něho chtěla udělat nejslavnějšího kuřáka, ale to se postupně teda podařilo. A zároveň mě fascinovalo, že ho skoro nikdo nezná. Já jsem v terénu opravdu narazila na to, že lidi dokonce se mě ptali, jestli dělal tu periodickou tabulku, nebo je to aha, ten, který vlastně jakoby dělal pokusy na lidech a podobně. Takže jsem si říkala, že bych na tohle mohla taky navázat a že bych se pokusila vlastně tím projektem zjistit, co to o nás o Češích vlastně říká, že tyhle ty osobnosti vůbec neznáme. A takhle vznikla Národní sbírka zlozvyků.
1: No musím říct, že jste mě rozesmála hnedka na začátku, tady musím přiznat, že nečekala bych, že zrovna Gregor Mendel bude takhle mít takovýto zlozvyk a to silný kuřák a propalovat ubrusy. Každopádně, vlastně vy jste sama zmínila, že jste si říkala, co to o nás Češích jako vypoví ta sbírka, tak už máte nějaký názor po těch 37 tisíci zlozvyků, které jste nazbírali?
2: Názor samozřejmě, názor nějaký určitě má, ten jsem měla i předtím, ale já myslím, že jako opravdu tím nejtypičtějším rysem, a to není zlozvyk, je to, že Češi dokážou se na všechno podívat nějakým jako nadhledem, ze všeho si dělají jako srandu, což já teda považuji taky za zlozvyk, jo, díky tomu vlastně spoustu věcí jako nedoděláme, neuděláme pečlivě, odflakujeme a podobně, protože to máme vlastně jako trochu na háku. Ale na druhé straně se dá jako říct, a já si to troufám říct, protože jsem se pokoušela zlozvyky, český zlozvyky sbírat i z cizinci, že by se něco podobného v cizině dělalo těžko. Neříkám na všech místech, to určitě ne, ale Čechům je to vlastně spousta věcí jedno a to je jedna z těch nejlepších, ale zároveň bych řekla, že je jedna z nejhorších vlastností.
1: Jaký třeba zlozvyk opravdu je jako zásadně typický pro nás tady v Česku a nikde jinde, řekněme, zatím, co jste se setkala právě třeba s cizinci, se nevyskytuje, je opravdu nějaký takový?
2: Nevím, jestli dokážu říct, že nikde jinde se nevyskytuje, ale pro Čechy je těch zlozvyků typických jako několik. Já jsem dokonce v té Národní sbírce zlozvyků udělala na konci knihy abecedu, kde se ty nejčastější zlozvyky vyskytují. Od toho, že chodíme, jako Češi chodí krást v úvozovkách krát, jako jezdí si pro benzín do zahraničí, jenom tam přijedou, vezmou se a jedou zpátky, až po to, že Češi rozumí kompletně všemu. Potom tam máme jako to, že lidi spolu soutěží, kdo víc trpěl za komunistů. A potom tam máme jakoby věci, které se stahují k odívání, že Češi chodí do centra města oblečeni jak na 8000, na 8000 se vezmou kroksy. To znamená, týká se vlastně všech oblastí života, chování Čechů na dovolené. Typický Čech, když je na all inclusive, tak je schopen jít až do omdlení, což to je typický zlozvyk, který se tam objevuje, ale samozřejmě, jakoby často Češi oponují na síti, že to je blbost, že to dělají ostatní národy. A jak už říkám, jde spíš o tu kombinaci, jo, jako je určitě jeden zlozvyk, který má více národů, ale potom jako jiný zase nemají, to znamená, člověk musí vědět vždycky tu celou směs. Netroufla bych si říct, že máme něco, co vůbec nikdo jiný nezná, ale spíš jde o to vlastně o ten koktejl toho společného chování.
1: Já když jsem si prohlížela na vašem webu ukázku z té knihy, musím říct, několikrát jsem se rozesmála. Zuby nechty jsem se musela držet, když tam na té jedné stránce byl samozřejmě znázorněn toaletní papír, jakým směrem ho člověk jako doma dává. Nevím, jak to máte vy, já patřím k té většině a musím se držet a opravdu musím sama sebe okřiknout, aby když někam přijdu, třeba konkrétně k mému bratrovi domů, kde to mají úplně obráceně, abych to neotáčela, protože si říkám, ne, tady to není tvoje území, nech jim to tak, jak, ale jako je to opravdu silnější než já kolikrát. Já vím, že vy jste taky šla z kůží na trh, vy sama jste přiznala nějaké své zlozvyky, tak můžete je prozradit i posluchačům Pohody?
2: Tak já myslím, že když spolu mluvíme, tak ono to naštěstí nelze hnedka poznat, ale já jenom v mluveným projevu mám desítky zlozvyků, jo, mluvím rychle, prostě skáču lidem do řeči, opakuju stejný slova, myslím si, že bychom tady byli hodinu, ale myslím, že jeden z mých nejtypičtějších zlozvyků, který jsem přiznala, je, když mám dělat nějakou práci a jsem z ní nešťastná, vůbec mi to nejde, tak si pustím nějaký horor nebo nějaký thriller, kde je nějaká vražda a dělá mi dobře, že se má někdo hůř než já a potom mi to dá líp, jo. Což tam můj manžel říká, že je šílený zlozvyk a pravidelně, když se ozývá Černobyl, který já si pouštím po to nějaký rozhovor, který třeba musím psát a nechce se mi takhle hned poznat, že dělám něco, co mě strašně nebaví.
1: To je neuvěřitelné, víte, že já to mám úplně obráceně. Já to mám tak, že když jako musím dělat něco, co se mi jako vážně nechce, tak si většinou pustím film a jako typické to bylo na vysoké škole, když jsem se potřebovala učit na zkoušky, tak jsem si pustila něco, kde jako se také lidi učili a zvládli to a to mě jako motivovalo k tomu, tak vy to máte obráceně.
2: Tak to já mám teda opačně, bohužel, ale dost mi to pomáhá, jo. A mně stačí jen ta hudba. Vím, že se pod tím děje něco hroznýho a mě to motivuje, že si mám vlastně dobře, takže mě to motivuje tu práci dokončit, no.
1: Ale ještě teda,
2: abych se vrátila k těm zlozvykům ohledně toho toaletního papíru, který jste načala, tak my, to je tak rozšířená jako kapitola, že my jsme dokonce udělali samostatné místo v té knize, nazvaná Hajzl papír. A to je jenom jedna část toho spektra, že lidi otáčí ten hajzl papír, ale oni s ním dělají jako stovky věcí. Někteří lidi ho dokonce sbírají, oni nám posílají fotografie, že ten záchod skoro není vidět. Oni mají potřebu vždycky, že jdou do obchodu, si koupit několik balení. Jo. To člověk vůbec netuchopí. Někteří na něm jí, spí, učí se na něm.
1: Jí na toaletním papíru.
2: No, myslím jako na záchodě, na toaletě. Tam se vlastně dá jako dělat tak strašně moc jako věcí, že právě proto mě to jako zaujalo, udělal jsem z toho samostatnou kapitolu, takže možná i tohle je to, co je pro Čechy typický, to nevím, ale když se ptala, tak se tímhle obroukem vracíme k té úvodní otázce, že jsem to nikde jinde moc to nenašla.
1: No, já myslím, že jestli se chcete pobavit stejně jako já při rozhovoru s Kateřinou Šedou, tak si asi nezbývá, než si pořídit tu knihu, která čítá skoro 1000 stran. Opravdu, já myslím, že to stojí za to. Nicméně ještě v krátkosti, já vím, že vy pořádáte i výstavy. Je někde teď aktuálně, nebo jsou teď aktuálně někde zlozvyky k vidění?
2: K vidění teďka v obrazárně v Litomyšli, kde je prezentovaný nějaký výsek a já teď aktivně připravuju druhý ročník vánočního festivalu zlozvyků, který jsem teda jako významně rozšířila. Zatím je to překvapení, čeho se bude týkat, ale můžu prozradit, že tam bude gastrozóna, kdy jsem jako kapitolu těch gurmánských zlozvyků poskytla jako třem jako fenomenálním kuchařům,
1: ano,
2: kteří podle toho vaří zlozvykové menu, který tam bude k dispozici.
1: No,
2: takže
1: ne,
2: já doufám, že se mi konečně splní sen a ty všechny hrůzy, které lidi jí, včetně zapíjení jídla svou máčkou a jezení kůže i s kostma a podobně, tak oni dokážou přetransformovat v něco, co se dá jíst i s chutí.
1: Tak pojďme si slíbit, že než ten festival odstartuje, že si opět zavoláme a že nám to potom představíte podrobněji a pozvete nás na ni.
2: Dobře, určitě.
1: To byla dnešní pohodářka, výtvarnice Kateřina Šedá, která je autorkou sbírky českých zlozvyků. Moc děkuji nejenom za přiblížení nás Čechů a našich zlozvyků, ale i za úžasnou energii, kterou se k nám na Pohodu přinesla. Mějte se moc hezky, co vám daří.
2: Naslyšenou.

pohodovém ránu právě dozněl Pavel Novák a jeho Žofie. No a my se vydáme právě teď do Brna. Hantec, tedy své rázná mluva Brňanů, je totiž nově součástí seznamu tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. Oficiálně byl zapsán o víkendu na národopisném festivalu v Miloticích na Kyjovsku. Mluvu, která vznikala v ulicích moravské metropole už od 19. století, pomohli brněnským nadšencům na seznam prosadit také vědci z Akademie věd. Od zápisu si slibují, že hantec získá větší pozornost a osloví i mladší generace Brňanů. S myšlenkou, že by hantec stál za podporu, která by mohla vést až k nehmotnému kulturnímu dědictví, přišel spisovatel, hudebník a také popularizátor brněnského hantecu Jan Hlaváček, přezdívaný Žanek. No a odtud už vedla cesta na Ústav pro jazyk český. Z hospod a ulic se tak hantec přesouvá do odborných posudků psaných jazykovědci. No a právě ty rozhodli o tom, že se z živé mluvy stane uznáné kulturní dědictví. Krajský zápis je jen první zastávkou. Žanek Hlaváček a vědci z Ústavu přístrojové techniky teď chtějí dostat hantec i na celostátní seznam, odkud by jednou mohl zamířit až pod ochranu UNESCO. A jestli si chcete přečíst nějaké případy právě toho hantecu, tak se podívejte na iRozhlas. Tam je najdete.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Posloucháte Pohodové ráno, ve kterém se vždy snažíme přinášet jenom ty dobré zprávy. Nevždy to jde, ale dnes z pohledu počasí si myslím, že nám meteoroložka České televize Taťána Míková udělá radost. Je to tak? Dobré ráno.
2: Dobré, musím říct, někde polojasné, někde jasné ráno. Tam, kde ještě teď jsou mraky, tak tam budou ubývat. To možná pro někoho není úplně ta dobrá zpráva, ale vím, na co narážíte, Ivo. Prostě před námi je den, kdy 30 bude jenom na jihu Moravy a vlastně bude o 6 až 8 stupňů chladněji, než byl ten včerejší den. Ono, upřímně řečeno, to, co bude v Čechách a kromě té jižní Moravy, tak to jsou asi tak normální teploty, které bychom měli mít teď v srpnu. Na té jižní Moravě zůstává teplota pořád trošičku nad průměrem, ale je to skutečně proti těm předcházejícím dnům asi velká úleva. Věřím, pro řadu posluchačů to bude docela příjemné. No a kdyby i těch 30 na jižní Moravě ještě někomu připadalo moc, tak můžu doplnit, že na horách v 1000 metrech budou dneska maxima kolem 20, stupňů Celsia, takže taková oáza, kdyby někdo chtěl najít něco chladnějšího. Musím říct, že v těch předcházejících dnech byly tropické teploty dokonce i v těch horách, což je opravdu velice neobvyklá situace. No a možná někdo ještě chce slyšet doslova, jak bude, tak bude polojasno až jasno. Oblačnost se bude rozpouštět a odpoledne a na večer bude úplně vymetené nebe. Vítr bude foukat mírný ze severních směrů a měl by mít rychlost tak do 22 km za hodinu.
1: Tak je dobré, že máme na výběr, kdo chce vyšší teploty, ať jede na Moravu, kdo naopak ty nižší, tak by měl vyrazit do hor. To nám prozradila v Pohodovém ránu meteoroložka České televize Taťána Míková. Děkujeme za předpověď, mějte se moc hezky a naslyšenou zítra.
2: Všechny zdravím a těším se.

0: 8 hodin a 38 minut, to je aktuální čas, vy posloucháte úterní pohodové ráno, dnes s datem 11. srpna. No a pro bylinku si tentokrát zajdeme v bylinkové lékárně až do přední Asie. Právě odtamtud totiž pochází libeček lékařský, který už se pěstuje dávno i u nás. No a redaktorka Eva Bucharová nám teď představí jeho léčebné vlastnosti.
1: Já libeček miluju. Polévka bez libečku pro mě není pořádná polévka. Libeček může dorůst až do výšky 2 metrů, to se mi ale nikdy nepovedlo. Libeček na mojí zahrádce je tak maximálně 30-centimetrový. I když libeček vnímáme hlavně jako koření, je to i rostlinka zdravá. Působí močopudně a pomáhá při infekcích močových cest. Libeček je taky považován za přírodní afrodiziakum. Dále potlačuje nadýmání a zlepšuje trávení. Čaj z libečku zbavuje tělo usazených toxických látek, čistí krev a je prospěšný pro toho, kdo trpí kloubními potížemi, jako jsou revma nebo dna. V tomto případě doporučíme čaj z kořene libečku. Jak na to? Sušený kořen krátce povaříme a takovýto libečkový čaj pijeme několikrát denně. Kořen ale můžete i oloupat a uvařit ho jako zeleninu, třeba v té polévce. Pokud se začnete potit, tak je to v pořádku. To jen z těla odcházejí škodlivé látky.
0: A Evu Bucharovou v bylinkové lékárně střídá v éteru Hana Ulrichová a Petr Ulrich.

choď do kláštera krásného díla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

Potraviny se v horku kazí rychleji, to samozřejmě víme. No a za chvíli se prozradíme, jak poznat například zeleninu, kterou je potřeba rychle spotřebovat a co naopak můžeme skladovat delší dobu.

0: Vědci upozorňují, že letní teploty svědčí mikrobům kazícím jídlo. Při vyšší teplotě se urychlují chemické děje a třeba některé druhy zeleniny nám teď vydrží jenom několik dní. Ne všechno, ale podle odborníků patří do ledničky.
1: Tady jsou sklizení cibule. Ty slupky a hlavně ten krček by měl se lámat a šustit.
2: Ještě když se tady mačkáte ten krček, nechrastí to moc.
1: Přesně tak. Tohle jsou cibule, které jsou na čerstvý použití.
3: Pavel Klouček z České zemědělské univerzity ukazuje čerstvě sklizenou úrodu. Ovoce a zelenina jsou živé i po sklizení a v horkém počasí všechno dozrává rychleji.
1: Ta rostlina vlastně jí nezajímá ten plod samotný, který zajímá nás. Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
2: Ta dužnina, třeba u rajčat, ta se rozpadne, aby to semeno se mohlo zasadit.
1: Procesy se tam prostě urychlí. Rozpadá se ta dužnina, vysychá to, začíná to praskat. Vysoká teplota čerstvého ovoce a zeleniny samozřejmě dobře nedělá.
3: Zaskažené potraviny můžou mikroorganismy, bakterie, kvasinky, plísně. V horkém počasí se množí rychleji, ale jen když k tomu mají i další podmínky, dodává mikrobioložka z Vysoké školy chemicko-technologické Kateřina Demnerová.
4: Bakterie nebo mikroby vyžadují vodu. Nejvíce nebezpečné jsou třeba masy.

0: maso, mléko, všechno, co má dostatek jako vody.
1: Maso nebo mléčné výrobky se mají uchovávat v ledničce. Mikrobům tam bude zima a nepomnoží se tolik. U zeleniny ale rozhodnutí není tak jednoznačné.
2: Okurky, rajčata primárně nepatří do lednice. Ve chvíli, kdy se tam objeví první známky kažení, tak je lepší dát do té lednice, kde vydrží ještě o pár dní déle.
1: Horké počasí nesvědčí kořenové zelenině.
2: Mrkve, která už tady od včerejška leží v teple a na suchu.
1: Vy ohýbáte v ruce, že to není křupavá mrkev?
2: Ne, ona úplně zgumovatí.
1: Naopak v teple a v suchu si libují cibule a česnek.
2: Ten stonek se dá krásně zlomit.
1: Vědci z České zemědělské univerzity zkoumají, jak jednoduchým způsobem zastavit množení nežádoucích mikrobů.
2: Takzvané esenciální oleje neboli silice, jak jsou těkavé, tak oni dokáží zabíjet ty mikroorganismy i v té plynné fázi.
3: V atmosféře.
1: Na některé druhy zeleniny vědci vytvořili speciální sáčky napuštěné potřebnou látkou. Z pozemků České zemědělské univerzity Martin Srb, Český rozhlas.

0: Už jenom 7 minut nám zbývá z dnešního úterního pohodového rána s datem 11. srpna. A to datum říkám schválně, protože podíváme se společně do kalendáře. Dnes totiž slaví všechny Zuzany, což je jméno, které pochází z hebrejského Šošana a znamená lilie anebo růže. Tak jestli jste to nevěděli, já třeba ne. Všem lilím a růžím přejeme tedy všechno nejlepší. A zvu vás na 9. na tandem Honze Rosáka, ve kterém se v roce 2011 ve studiu a za mikrofonem objevila operní pěvkyně Edita Randová a povídala si s Honzou. Já Editu znám, vím, že kromě operního vlastně zpívání se také věnuje metalové hudbě. Tak schválně, jestli i o tom si povídali. Pro dnešek se s vámi loučím, mějte krásné úterý a zítra v 8 hodin se na vás zase v pohodovém ránu těším na slyšenou.
1: Ano, miláčku, píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš po.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Hezkou chvilku u rádia přeje všem Jan Rosák. No a kdo pak je můj dnešní host? Nejprve asi raději několik základních informací pro naprosto neinformované posluchače, kterých je ovšem nesporně menšina. Tak tedy mezzosoprán, to je hlasový obor ležící mezi sopránem a altem. Oproti sopránu má temnější barvu tónu a níže položený tónový rozsah, proto zní někomu, třeba mně, mnohem příjemněji než třeba vyšší ženské hlasy. A já jsem rád, že dnes na Tandemu mohu přivítat pěvkyni, která patří k předním českým mezzosopranistkám, Editu Randovou. Dobrý den, vítám
3: Dobrý
2: vás.
3: Den.
2: Svou pěveckou kariéru zahájila Edita Randová v Hudební divadle v Karlíně a ve Státní opeře v Praze. K tomu se dneska v našem povídání jistě taky dostaneme. Jenže v samotném začátku se tak, jako vždycky v našem pořadu vrátíme, vrátíme se na samotný začátek. Všem přeju příjemné svezení s Tandemem.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Myslím si, že touhletou úvodní melodií jsem dokumentoval to, co jsem tady vlastně říkal už před chviličkou, že mezzosoprán zní velice příjemně, alespoň tedy mému uchu, i v těchto cikánských melodiích Antonína Dvořáka, které nám právě v úvodu dnešního tandemu zaspívala Edita Randová. Tak vrátíme se teď, jak jsem říkal, na samotný začátek.
1: Ano.
0: Čili Edita Randová se narodila těsně po Vánocích v Praze.
1: Přesně tak, že jste to krásně.
0: Ano.
1: Já jsem byla dodatečný dárek Vánocům.
0: To je pravda. A do jaké rodiny jste se narodila? Byla to umělecká rodina nebo...
1: Ne, nebyla to umělecká rodina. Otec byl inženýr architekt, podílel se na několika předních projektech v České republice, ale i v zahraničí. A máma pracovala v kanceláři jako referentka.
0: No... A to vaše dětství bylo spíš jaksi poznamenáno tím, že rodiče pracovali od umění hodně vzdálených
1: oborech,
0: a nebo jste byla nějakým způsobem, sympatickým způsobem jaksi poznamenaná nějakou třeba známou kamarádkou? Prostě kde se tam to umění vzalo?
1: Já vlastně vůbec nevím, jak se tam vzalo, protože, jak jsem už jsem řekla, rodiče pracovali vzdáleně od tohoto oboru. Ale já jsem měla hrozně ráda vážnou hudbu už od dětství a vlastně prvně jsem nastoupila, jsem se teda šla podívat na představení do Národního divadla, když mi bylo 5 let. Byl to Čerta Káče a máma mě vyprávěla, že mě z toho divadla nemohli dostat, že jsme museli čekat na hlavní představitelku u zadního vchodu.
0: No ale to je velice ojedinělé, aby dítě v tomhletom věku už jaksi mělo takové hluboké zájmy, hlavně tedy o vážnou muziku, o operu. Takže tam musel být nějaký kontakt, možná, já nevím, třeba s nějakými nahrávkami, někdo vám pouštěl?
1: Nebo... Řekla bych, že doma otec poslouchal vážnou hudbu.
0: Tady to je.
1: Tady to je. A navíc já hodně se mě jaksi rodiče věnovali, protože já jsem byla dítě, jak by se na tehdejší dobu řeklo, starých rodičů. Protože já, když jsem se narodila jako první a jediný dítě, tak mámě bylo 43 a tátovi 50.
0: Aha, ale dneska je to úplně běžné.
1: Dneska je to naprosto běžné, ale v tehdejší době to byl tak trošičku exoti.
0: To je pravda, no ale takové děti jsou potom strašně rozmazlované,
1: no.
0: protože jsou opečovávané ještě víc než u těch rodičů, kteří už na ně třeba, nebo kteří nemají na ně čas, protože mají ještě pořád vlastní jaksi pocit, že by se měli bavit a tak.
1: Přesně tak. Takže já jsem byla hodně opečovávaná a byla jsem jaksi braná do kulturního života a do společnosti, takže v dětství jsem vlastně byla zvyklá se pohybovat ve společnosti.
0: A kdo vás jaksi poprvé zcela vážně skontaktoval se zpěvem, takže jste začala třeba už, dejme tomu, se tomu věnovat už třeba jaksi soustředně?
1: Ano, takže já, když jsem vlastně nastoupila do základní školy, do první třídy, tak přišli učitelé z tehdejší lidové školy umění a dělali různé nábory do této školy a mě vlastně vybrali na zpěv. Já jsem to tehdy nevěděla, říkali prostě, abych zaspívala, tak jsem pak přišla domů, říkala jsem mámě, že chtěli na nás, aby jsme otvírali pusinku a něco zaspívali, tak já jsem zaspívala, ale nevěděla jsem vlastně nic, proč jsem to dělala, a až pak zavolali asi za týden mámě a řekli, že jsem prostě byla vybraná na solový zpěv na lidovou školu umění, takže vlastně to byl můj první takový kontakt, kdy jsem v těch 6 letech v té první třídě začala vlastně po škole docházet na lidovou školu umění.
0: No, když vám to takhle šlo, tak to bylo asi jasné, že to chcete dělat nějak, se tomu věnovat potom soustavně a nedělat nic jiného. Nebyla jste třeba...
1: Takhle v těch letech jsem vyprofilovaná nebyla. Ne. Pak jsem samozřejmě od toho trošičku odběhla, protože mě začala lákat více ta populární hudba než ta opera, což bych řekla, že bylo daný potom i pubertou, ale tak asi v těch 15 letech jsem se opět vrátila k té opeře a znova jsem začala chodit na hodiny zpěvu.
0: Ale populární muzika vás taky brala, tak kdo byl vaším takovým idolem třeba?
1: Tak ze zahraničí to byla především skupina ABBA. To jako ty do dneška poslouchám. A z těch našich to pak je určitě Karel Gott.
0: Jo, no, já jsem si myslel tak spíš jaksi tembrem vašeho hlasu, že by to mohla být třeba Marta Kubišová.
1: Ta? Martu Kubišovou mám strašně ráda, ale...
0: Karel Gott. No, tak proč ne, proč ty jsi žádný, když potom Karel Gott, to je přece někdo.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: No, zatímco jste poslouchali tady teď příjemnou melodii, tak my si s Editou Randovou povídáme pořád. A to, co jste mě teď tady špitla, to se mi moc líbilo, že v kolika letech jste vyslovila to přání?
2: V šesti
1: letech, když se vás ptali, co byste chtěla k Vánocům, co jste to řekla?
2: Šunku a gota.
1: Šunku a gota, to je nádherná kombinace. Já si myslím, got se šunkou je skvělé. No, ale pojďme se dál posunout v té vaší kariéře, protože vy jste potom, když jste to vzala opravdu jaksi vážně už, ano, tak jste se dostala ke skvělým pěvkyním jako pedagoškám, které vás vedly v další vaší pěvecké kariéře. Miladě Musilové a Martě Boháčové. Kdo vás k ním doporučil třeba?
2: Tak speciálně k paní Musilové, která už je asi 10-15 let mrtvá, už tehdy to byla paní v letech, bývalá solistka Národního divadla, tak k té mě doporučil minulý měsíc umřívší pan profesor Jaroslav Horáček, ke kterému jsem chodila strašně krátkou dobu na zpěv a on i vzhledem ke své pracovní vytíženosti mě potom doporučil k paní profesorce Miladě Musilové, takže k tý jsem docházela na hodiny zpěvu. Když paní profesorka Musilová umřela, přišla jsem k paní profesorce Boháčové, kterou mě doporučil právě pracovník Českého rozhlasu.
1: My si myslím jméno Marty Boháčové dneska připomeneme ještě v docela hezké souvislosti, ale nebudu předbíhat. Je u nás české operním zpěvu mezzosoprán hodně rozšířený, má tradici?
2: Mezzosoprán bych řekla, že není tak rozšířený, zejména ještě mezzosoprán se rozděluje na lyrický a dramatický. A vlastně těch dramatických mezzosopránů, což je můj případ, je strašně málo, protože ten dramatický mezzosoprán musí mít velký rozsah. Tam jsou jak nízké tóny, abych to řekla laicky, jak nízké tóny, tak vlastně i vejšky, které vlastně už zasahují do sopránového oboru.
1: No, tak to je nedostatkové zboží. Skoro.
2: Ano, ano, mezzosopranisky jsou vlastně nedostatkové zboží, protože, jak už jsem říkala, tam vlastně musíte mezzosoprány vlastně v překladu půlka sopráno. Aha. A ono to opravdu platí, protože vlastně ty vejšky, jak jsem říkala, musíte mít sopránové a ty hloubky altové, takže častokrát mezzosoprán přichází až do toho altu.
1: Když jste zahajovala svoji pěveckou kariéru, myslím už na prknech jaksi kariéru v dramatickém umění, tak jste paradoxně, nebo možná dost překvapivě, nešla jaksi do nějakého operního domu, ale objevila jste se v Hudební divadle v Karlíně. To vám někdo nabídnul angažmá, hodil vám někdo lano?
2: Ano, ano, přesně tak. Já jsem v té době byla ráda, že jsem měla šanci se v uvozovkách někam dostat, protože já jsem vystudovala ekonomickou školu.
1: Vážně?
2: No, takže až klavír a operní zpěv jsem vystudovala soukromně. A to vlastně tím, že já jsem ještě po skončení ekonomické školy jsem odešla do kanceláře. V kanceláři jsem dělala referentku letového provozu. A po skončení pracovní doby jsem si platila soukromně hodiny klavíru a soukromně hodiny operního zpěvu.
1: No, prosím vás, tak to je hezký, protože to je vidět, že ta vaše touha stát se pěvkyní byla velice intenzivní a soustavná.
2: Ano,
1: když jste na tom pracovala takhle sama.
2: Ano, přesně tak, a proto já mám jedno svoje životní moto. Není to moto, které jsem si já vymyslela samozřejmě, ale četla jsem ho nějaké chytré knize. A to moto je, že člověk dokáže to, co od sebe očekává. A já většinou dodávám ještě, že já toho od sebe očekávám poměrně dost.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Edita Randová je česká pěvkyně, mezzosopranistka. Dneska je doma na nejrůznějších scénách, a to jak doma, tak i v cizině. Vystupovala v Barceloně, Londýně, Miláně, to bych tady jmenoval hodně dlouho, taky v New Yorkské Carnegie Hall, na festivalech po celém světě. Ale víte, mě pořád zajímá ten skok najednou z takového toho jenom koketování s tím uměním a potom k soustavnému už angažmá. To znamená, někdo řekl, někdo vás někde slyšel a řekl, Edito, ty seš tak dobrá, že to už je na angažmá v Hudební divadle v Karlíně.
2: Přesně tak, protože jsem v té době se vlastně pohybovala v kanceláři. Mm-hmm. Vlastně byla jsem taková schizofrení. Vlastně druhá půlka mého těla se pohybovala už v tom operním světě, mm-hmm. protože říkám, chodila jsem na soukromé hodiny klavíru a operního zpěvu. A vlastně měla jsem ten kontakt s tím hudebním světem, až pak jsem se seznámila s jedním panem dirigentem a ten mi řekl, já si myslím, že by se měla přijít přespívat do Hudebního divadla v Karlíně, protože zrovna teďka tam nabíráme mladé zpěvačky, které nejen dobře jak se vypadají a zpívají, ale i se umí pohybovat, protože bych řekla, si troufnu, že i dobře tancujou. Takže...
1: To jako když to najdete samozřejmě.
2: No, já ráda tancuju a hodně.
1: Jaká byla vaše první role v Karlíně?
2: Tak já jsem začínala právě tím, že jsem neměla tu konzervatoř a oni se si tak zděsili, protože to byly ještě ty pravidla, kdy jste musel splňovat přesně ty tabulky. Tam byla jasně daná tabulky, vzdělání, praxe a podle toho byl dán plat. Mm. Takže vlastně já jsem začala s tím, že jsem musela začít ve sboru, protože jsem nesplňovala ty určité požadavky, ty určité tabulky, takže vlastně já jsem nastoupila jako úplná LFka s tím, že vlastně nemám potřičné vzdělání pro hudební svět, takže jsem nastoupila do sboru. Až vlastně pak po ročním působení ve sboru jsem vlastně dostávala první příležitosti.
1: A která byla ta první?
2: Byla to čipra v Cikánském baronovi.
1: No a potom tady mám uvedenou státní operu v Praze.
2: Ano.
1: To byl zase skok, ale od operety k opeře.
2: To byl skok, který vlastně se udál tak zajímavě, protože já jsem absolvovala soukromé školení operní u paní mé jmenovkyně. Většinou si myslí, že je to moje maminka, protože přesně odpovídám věkově jejím dcerám.
1: Eva Randová, myslíte?
2: U Evy Randové, přesně tak.
1: A vůbec nic společného nemáte?
2: A vůbec nic, akorát co, že jsem teda u ní studovala a dojížděla jsem na soukromé hodiny zpěvu do Stuttgartu. Krátkou dobu, asi tak měsíc, dva, protože opravdu se to nedalo všechno skloubit a ještě časově dojíždět na hodiny zpěvu do Stuttgartu, což samozřejmě jsem tam jezdila sama, sama jsem si řídila, takže...
1: Mezi Hudební divadlem v Karlíně a státní operou v Praze není geograficky až tak daleko, to člověk dojde i pěšky, ale přece jenom jaksi v repertoáru je to skok, víte?
2: Je to obrovský skok, bylo to pro mě, tu možnost mě dala paní Randová, které vlastně to dneška za to vděčím, tu příležitost mě dala vlastně tím, že jsem byla jížečka, ona se stala v té době ředitelkou státní opery Praha a dala mě teda tu příležitost, protože vždycky je potřeba, aby někdo vám hodil to pomocné lano a věřil ve vás a pomohl vám.
1: Je hodně pěkných rolí pro mezzosoprán ve světovém operním repertoáru?
2: Jsou to nádherné role, ať už je to Verdi, ať už jsou to, já strašně ráda, když v cizině zpívám, propaguju české skladatele, ale musí většinou, když zpívám české skladatele, myslím jako koncert, ne představení, tak většinou ode mě pořadatel chce, abych popsala, o čem to je, abych prostě buď předem to připravila a poslala jim překlady v italštině nebo v angličtině, anebo přímo to mě nedávno doběhly na Sicílii, kdy vlastně tam jsem měla recital s italským klavíristou, protože já už dneska mám klavíristy většinou v těch zemích, kde vystupuju, tak aby se mnou nemusel jít ta český klavírista, tak já už v těch zemích mám svoje klavíristy, se kterými jsem vlastně v kontaktu. A vystupovala jsem se svým italským kolegou, klavíristou na Sicílii v divadle a tam mě doběh pořadatel, který mě řekl 4 hodiny před začátkem koncertu, ale ty mluvíš výborně italsky, takže ty před každým tím cyklem těch písní prostě popíšeš těm posluchačům v sále, o čem to dílo je.
1: Jak to dopadlo?
2: No, vorosila jsem se teda hrozně, ale dopadlo to dobře, protože jako si troufnu, že italsky mluvím jako česky, takže jsem to teda všechno popsala v italštině.
1: Tak prosím, jaký problém?
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám.
1: Tandemu s Janem Rosákem.
2: No a teď mě zajímá, kdo se z českých komiků, z klasiků českého humoru líbí českým mezosopranistkám, tedy konkrétně, alespoň Editě Randové.
3: Vlasta Burian, na to nenechám dopustit. Všechny filmy jsem si koupila, které vyšly na DVDčku, a přestože často tyto filmy jsou opakované právě v období svátku, nenechám si to ujít.
2: Tak dobře, tak dneska si můžeme něco z toho, co Vlasta Burian natočil, poslechnout.
4: No a dál? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel. No. Já jsem to viděl.
5: No.
4: A já mám být jako svědek korunovaný.
5: No.
4: Koruní.
5: Koruno. A o co vám vlastně jde?
4: No, on ten zámečník, co je krejčí, abyste to potom někde takhle nesplet. Ten ke mně přišel a povídal, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocený a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mě třeba potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstrouhejte.
5: No,
4: abstrouhejte, no to vy neznáte.
5: Abstrahujte.
4: Co?
5: Abstrahujte.
4: No když to vidíte, tak se se mě ptáte.
5: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
4: No.
5: No tak a co dál? Tak co vám řek? Tak, no.
4: Nenudím vás, pane.
5: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
4: No jo, pomalu, pač, já koukám, že špatně, chápete?
5: Dovolte.
4: No jo.
5: No a co bylo dál? Co vám říkal?
4: No, abyste... no že jako, se tedy zkrátka dobře povídal, když mu to u soudu odsvědčím,
5: no.
4: Že ten Ratek a tak a tohle a že jako, že by mě za to dal třeba 500 korun.
5: Za co?
4: Za co? Jezus, mante, vy jste tupej. No že bych to jako řekl.
5: Počkejte.
4: Kam?
5: Tak řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
4: No, on povídal, když mě odsvědčíte, pane, vy, no. Já, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik...
5: Počkejte. Vy počkejte.
4: No, já čekal. No,
5: já bych to chtěl vědět přesně. Přece no. S vámi nemluvil ve třetí osobě.
4: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva.
5: Ale to mi nerozumíte. Když s vámi mluvil, tak mluvil v první osobě, ne?
4: Ne. On o nikom nemluvil a o sobě taky ne.
5: Podívejte se, pane Smutný.
4: Cože?
5: Podívejte se, pane Smutný.
4: Když vy odkud mě znáte?
5: Vy jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
4: No jo, to jsem.
5: No tak.
4: No jo, to je
5: tak,
4: pravda.
5: Když s vámi mluvil, tak vám řekl, když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
4: Ne, to ne. To já od vás nemůžu vzít. A pak vy jste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
5: Ale, no to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
4: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým věcem mě neměl navádět. A proto vás... se sem jdu zeptat.
5: No jo, dobře, ale... On vás naváděl?
4: No, nenaváděl.
5: No, tak co vlastně chcete?
4: No, Jezus, Maria, já to věděl, že to bude těžký případ.
5: No.
4: No, já zkrátka u nás, do mě, co bydlím.
5: No.
4: Raště rozumně.
5: No, rozumím, no, prosím.
4: Při vašem vzdělání.
5: No.
4: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
5: No, to jste mi přeci řekl.
4: To už jsem vám říkal.
5: No, ovšem...
4: To je zajímavé.
5: No.
4: Tak to by bylo všechno v pořádku.
5: No to je vyřízený.
4: Nehníváte se, že jsem vás držel.
5: Ale vůbec ne.
4: Ne, no tak to jste hodnej.
5: No.
4: No tak já, co jsem dlužen?
5: No to je bezplatná poradna.
4: No tak ono to bez toho za víc nestálo.

0: V dnešním tandemu, v němž je hostem ve studiu mezzosopranistka Edita Randová, zaznělo už jméno jiné slavné české pěvkyně, Marty Boháčové. A jestli se všechno podařilo a spojení telefonní by mělo teď fungovat, tak by paní Boháčová měla být na druhé straně našeho spojení. Povedlo se, halo?
1: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den, paní Marto.
1: Pane Rosák, děkuji.
0: Srdečně vás zdravíme a já mám hrozně velikou radost, že se zase slyšíme.
1: Ano.
0: Tak, paní Marto, chci se zeptat, vy spolupracujete pořád ještě s Editou Randovou, řekněte, ona k vám, jak se přiznala, dvakrát týdně chodí na hodiny.
1: Ano.
0: Je vzornou žačkou pořád?
1: Ano, tak to ráda zodpovím tuto otázku, protože ona je velmi talentovaná, má nádherný barevný hlas a pracuje, snaží se, je pilná, je sebekritická, takže ta práce s ní je opravdu radost.
0: Tak ona vás tady poslouchá a usmívá se radostí, to vám řeknu taky rovnou.
1: 7 let s ní pracuji. Víte, a pro normálního laika by se třeba zdálo, proč tak dlouho, když už je hotová zpěvačka, proč se ještě učí. Tak to bych ráda zodpověděla, že dokud člověk aktivně zpívá, musí být neustále pod kontrolou. Je to jako ze sportovci, kteří když prostě jsou na vrcholu a i dělají různé soutěže a závody, tak musí mít pořád trenéra, protože sám to člověk tak neodhadne a ten druhý, to druhé ucho je nesmírně důležitý, aby nesklouzlo se do nějakých nešvarů nebo věcí, které tomu hlasu neprospívají. A potom na repertoáru, který prostě se nově studuje, je potřeba taky pracovat.
0: Ano, to říkala právě Edita Randová, která vás tady teď napětě poslouchá, že vždycky, když má před nějakým důležitým koncertem, tak si ten repertoár s vámi projede.
1: Ano.
0: Tak a teď se vás, Edito, zeptám naopak, jaká je paní profesorka Marta Boháčová kantorka? Pedagožka.
2: Tak samozřejmě, že vynikající pedagožka, to už mluví za to, že jí důvěřuju a že dvakrát týdně docházím na hodiny zpěvu, ale myslím si, že není jenom pedagožka, ale myslím si, že i vynikající psycholog, protože dokáže odhadnout, co zrovna člověk cítí a v jaké je náladě a jak až může na toho člověka ten den naložit nebo nemůže.
0: Já si myslím, paní Marto, že vás těší určitě pracovat s Editou Randovou i proto, že v podstatě vy jste takové podobné typy. Myslím si, jak si i fyziognomicky jste byla vždycky taková...
1: Někteří si myslí, že jsme prostě matka s dcerou.
0: Víte, že
2: na posledním koncertě si to mysleli.
0: No jak si vás tak představuju, teď sice vás jenom slyším, ale tak si myslím, že jste naprosto podobné typy, takže si myslím, že máte hodně co předat Editě Randové.
1: Ano, a dělám to ráda.
0: Tak to je poznat. Moc vám děkuju za vaše příjemné povídání, ať se všechno daří. Tak mějte se moc hezky a naschledanou.
2: Naschledanou.

0: 70. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Chantal Poulain, která v naší zemi žije už několik desetiletí, ale při setkání s ní si vždy vybavíme, že má francouzské kořeny.
1: Krom herectví se věnuje i hudbě a poslouchat můžete třeba i její šanzony. Známá je i díky své charitativní činnosti v nadaci Archa Chantal.
0: V Českém rozhlase Pohoda si Chantal Poulain připomeneme hned několikrát.
1: V neděli 16. srpna to bude tobogán Tomáše Slámy, o den později tandem Jana Rosáka.
0: Do třetice všeho dobrého přijala Chantal Poulain pozvání Ondřeje Suchého a tak můžeme v pondělí 17. srpna poslouchat záznam její návštěvy v Nostalgickém muzeu zábavy v roce 2001.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Vypadá to z povídání s pěvkyní Editou Randovou, že se jí všecko daří, že je to v podstatě ta kariéra bezproblémová, ale mám takový pocit, že i vám, pěvkyni, taky nebylo někdy úplně do zpěvu, že byly chvíle, kdy se třeba jaksi ne všecko úplně 100% dařilo, víte?
2: To určitě byly, klidně o těch okamžicích můžu mluvit, protože když některá pěvkyně tvrdí, že se jí to nestalo, tak lže. Protože například, pokud můžu říct jeden příběh teda z ciziny a jeden z České republiky, tak mně se to stalo v České republice před několika lety. Jsem měla operní recitál, všechno bylo v pořádku, až jsem se dostala k árii Samsona a Dalily, árie Dalily ze třetího dějství, Camille Saint-Saëns, hudební skladatel. A před touto árií, protože ona trvá poměrně dlouho, skoro 5 minut, jsem si odskočila do šatny, abych se napila. A opravdu jako v té rychlosti, abych nenechala publikum zbytečně dlouho čekat, jsem pořadatel mě připravil kávu klasického Turka a minerálku. A já jsem si odskočila do té šatny, kopla jsem do sebe ten jeden lok té kávy, samozřejmě téměř poslední lok i s tím logrem, teď jsem to zapila tou minerálkou, vrátila jsem se na pódium a začala jsem zpívat ve francouzštině Samsona a Dalilu. Můžu vám říct, že to, co jsem prožívala, já normálně jsem nepotící se typ, ale já jsem byla úplně všude mokrá, protože já už jsem, to už prostě jsem zpívala absolutně automaticky ty slova, nevím, kde jsem je vůbec brala, jak se mě vybavovali někde z podvědomí, protože

0: Právě.
1: A oni naopak jsem sklidila potlesk a řekla jsem, že jestli mi teda dovolí, takže bychom tu árii začali od začátku s klavíristou. Oni, že samozřejmě všechno v pořádku, takže jsem úplně v pohodě. Prostě naopak jsem sklidila potlesk. Obecně se to pochopilo, jela jsem od začátku.
0: Publikum mělo navíc za svoje peníze ještě delší koncert.
1: Ještě delší koncert o půlku jedné árie.
0: A to zahraničí,
1: to bylo... Že jsem strašně dlouho čekala, pravděpodobně možná i psychika v tom zahrála svoji roli, protože jsem hrozně dlouho čekala na potvrzení svých vánočních koncertů v Austrálii. To se psal rok 2002. A konečně, když mě potvrdili ty koncerty, že teda odlétám do Sydney a do Canberry na vánoční koncerty, kde jsem teda mimochodem reprezentovala Českou republiku, takže jsem to měla i s přijetím velvyslance a podobných poct, tak všechno bylo v pořádku, byla jsem připravená, foniatr mě připravil, ale samozřejmě v období, kdy jsem odlítala tady odtaď v Kožichu, protože my máme prosinec, tak v Austrálii 28 stupňů. Já jsem přiletla do Austrálie, měla jsem agent, byl ve smlouvě, bylo, že mám 4 dny na aklimatizaci, to si dal agent normálně do smlouvy. Já jsem přiletla do Austrálie, sundala jsem kožich, oblíkla jsem letní oblečení a druhý den jsem začala cítit neskutečnou bolest v krku. Kromě škrábání, vlastně i kolísání hlasu, šla jsem za tou agentkou druhý den a já jsem jí říkala, hele, je to nějaký špatný, prostě necítím se vůbec dobře, bolí mě v krku. Ona to samozřejmě byla kromě i toho vypjatýho, že letíte reprezentovat Českou republiku a tak to samozřejmě bylo i ta rychlá změna těch teplot, protože jsem byla 26 hodin v letadle, letěla jsem přes Vídeň a přes Kuala Lumpur, takže i ta rychlá změna během 26 hodin se na tom podepsala. Teďka ta zodpovědnost, že letíte tam reprezentovat Českou republiku, a takže to bylo hodně jako psychicky náročný. A ona mě řekla, no tohle to vůbec neříkej, že je ti špatně, protože ministerstvo zahraničních věcí navíc v té době platilo na reprezentaci moji letenku. Takže přiletět do Austrálie a říct, že nemůžete zpívat, protože vám není dobře, prostě nebylo úplně to nejlepší. Naštěstí zavolali místního lékaře, který udělal všechno, co mohl. Koncerty dopadly výborně. Vlastně už třetí, čtvrtý, tohle se stalo druhý den, takže třetí, čtvrtý den už jsem byla úplně prostě v pohodě. Pátý, šestý den jsem měla ty vánoční koncerty v Canberře a v Sydney, St. Andrew Cathedral, katedrála plná, všechno v pořádku.

0: Slavná píseň Antonína Dvořáka Když mě stará matka v provedení mého dnešního hosta Edity Randové už pomaličku signalizuje, že se budeme pro dnešek loučit, ale než tak učiníme, tak pochopitelně nezůstanete, Edito, ušetřena toho, abyste se trošičku vyspovídala, co vás čeká. Protože jste neustále žádaná, já se nedivím, jednak jste skvělá zpěvačka, potom jste půvabná žena, mimochodem Děkuji. Taky jste tváří italské kosmetiky.
1: Ano, ne? Přesně ano, tak.
0: No, nemůžem sice říkat, které, ale z toho je poznat, že si ano. Prostě Italové si zvolili ženu, která si to zaslouží. Tak co vás čeká?
1: Takže v nejbližší době mě čeká vystoupení v Barceloně, kde mě doprovodí, tentokrát to bude s klavírem, kde budu zpívat španělské skladatele Javiera Monsalvače a Emanuela de Faju, který mám moc ráda. Doprovodí mě španělská klavíristka. Poté mám Mexico City, tam vystupuji s orchestrem, kde opět zpívám české skladatele oblíbeného Antonína Dvořáka. Poté, pokud se nemýlím, jsem v Bergenu, v Norsku, to v současné době studuji písně Edvarda Grieg, protože jsem vlastně hlavní host Griegova festivalu v Bergenu. A potom už obligátně několik festivalů v Itálii. A na závěr, pokud to jsem se rychle dostala, ke konci letošního roku, a to mám vánoční koncert v hotelu Hilton s Varhanem Orchestrovičem Bauerem.
0: Hmm. No, jak je vidět, tak Edita Randová se nalítá teda. To je celý svět v kostce, dalo by se říct.
1: Ano,
0: takový už je úděl a já myslím, že úděl, který miluje každý kumštíř, který je ve světě žádaný. Takže já vám přeju, Edito, aby vám to pořád takhle krásně zpívalo, abyste pořád byla umělkyní, která je vítaná na všech světových pódiích a samozřejmě také žádaná.
1: Děkuji.
0: Edita Randová nám dnes zpívala a také povídala a já vám za to moc děkuji na dnešním tandemu.
1: Díky, já taky děkuji za pozvání. Zvání na shledanou.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: Kdo káže vodu, ať vínu nechá vínem. Kdo káže o pokoře, ať před pravdou se skloní. Dokud jsme svorní, tak snadno nezahynem. A dokud máme vlast, tak starejme se o ní. Kdo vládne slibům, tak tomu sliby vládnou. Kdo poznal potu sůl, tak tomu vládnou činy. Dokud jsme jenom ovce, nemáme šanci žádnou, když za nás u dveří drží stráž někdo jiný. Kdo nechce platit dluhy, ten mává osudem. Strom spravedlivý pojď sázet v tuto chvíli. Možná ponese plody, až už tu nebudem a dá smysl těm dnům, které jsme tady byli. Na dlaních naděje je chléb náš každodenní. Kdo víru v srdci nosí, bezpečně dojde k cíli. Lámej a dávej, bez lásky láska není. Strom spravedlivý, sázet je třeba v tuto chvíli. Na posezení ve stínu stromu spravedlivého vás okouzlení slovíčky, jako vždy tuze rádi vítají, Luděk Munzar
1: a František Novotný. Strom pokládám Luďku za jeden ze zázraků světa. V nádherné knížce Poselství dřeva, kterou jsem dostal kdysi od řezbářů, je psáno, že je to most mezi minulostí, přítomností a budoucností. Proto jsem rád, že v úvodu zasadil ten strom spravedlivý. I my se podobáme stromům. Kořeny pevně v zemi, kmen s léty paměti nese naši touhu dotknout se nebes.
0: To jste řekl krásně, pane básníku. Je tisíc a jeden důvod, proč se sklonit před majestátem stromu. Stačí jenom vyslovit jejich jméno. Javor, olše, topol, jedle, jasan, platan. Zavlní se vám na jazyku jako jejich koruny, které pohladil vítr. Strom nás provází od počátku člověka. A stačí jen nahlédnout, kolik příjmení nás s ním dodnes spojuje. Tamhle jde pan Borovička, tam pan Lípa a tam pan Dub. Stejně tak najdete mnoho stromů na mapě. Borovice je například u nás na Hradecku, ale i na Plzeňsku a u Mladé Boleslavy. A stejně můžeš projít břízu, buky, dub, lipku, lípu, javory, habrovou, jablůňku, vrbičku, ořech, olši, lísku, topol. A to jsem ani zdaleka nevyjmenoval všechno. Díky stromům můžeme sledovat, jak nám ubíhají léta. Na pařezu počítáme letokruhy a v nich najdeme nejen naše léta, ale i ostatní roční období a roky šťastné, i ty nevolné. Však také za smůlu vděčíme stromům a stejně jako stromy platíme korunu. Právě mi vsazujem na hlavy panovníků jako symbol vznešenosti.
1: Já se ti přiznám, že mám velice rád staré stromy a solitéry. Osamělé stromy stojící uprostřed polí, někdy ve společnosti božích muk. A jakoby volali, statečně nes člověče svůj úděl. Neumdlévej před vichrem či blesky života. A všiml jsi, jak jsou ty solitéry obvykle krásně košaté a souměrné. Oni jsou to takové majáky naděje. A mám taky moc rád borovice a břízy. Statečné stromy, které rostou i na haldách uranových dolů, kde nepřežije ani tráva, nebo na nehostinných skalách. Já myslím, že strom je zázrak našeho nadutého světa. Je něco jako Matka Teresa. Poskytne stín i tomu, kdo na něj jde s pilou. Stýská se mi po stromech, které lidská hloupost vymítila z mého života. Já jsem měl třeba rád smuteční vrby v Praze na Klárově. Takové staré, vznešené, romantické. A už jich je tam jen pár.
0: No vidíš, já jsem na smuteční vrbě u nás, u Náhona, měl svoji první pilotní kabinu. Takové sedátko, byl tam i knipl. A ta smuteční vrba, když se houpala s větrem, tak jsem měl pocit, že někam letím. Daleko. Ach, to byla krása. Víš, já když vidím polomy, které vznikly větrem, anebo tím, jak zacházíme s naší přírodou, tak mi to připadá jako krajina po bitvě. Ale zasáhne mne to. I to mě zasáhne, když zjistím, že nějaký můj strom někde chybí, protože už mu došla léta. Vždycky s ním odejde i kousek mého života. Přiznám se, že od mládí chovám ke stromům hluboký obdiv a úctu.

0: Už ani nevím, kde všude jsem četl podobnou prosbu stromu. Milý člověče, jsem dárcem tepla v tvém krbu za chladných nocí a dárcem přívětivého chládku v žáru letního dne. Já jsem dal desku tvému stolu, trámy pro střechu tvého domu, je země dřevo kolébky i rakve. Jsem tím, čím je pro život chléb a pro krásu květina. Já ti pomáhám dýchat a své větve za tebe často spínám k modlitbě za lásku a můj ptačí kůr ti pomáhá usínat. Paměť v mém kmeni, ta se nedá ošálit. Umím naslouchat tvým radostem, touhám i smutkům. Umím se rozdělit o sílu země a vesmíru s tvými dlaněmi. Tak mě prosím, chraň. Tvůj strom, nemohu teď pominout ani tvůj legendární televizní seriál o památných stromech, ke kterému ty si vlastně nepotřeboval scénář. Jenom těch slavných dubů, co je Žižkův dub, Dvořákův, Slavíčkův, Havlíčkův, Gétův, Svatováslavský, Oldřichův, dub Emy Destinové nebo dub královny Johanky. A zrovna tak bychom mohli jmenovat památné lípy a jiné stromy buky. On totiž existuje i Munzarův buk. Dokonce i s tvojí jmenovkou.
1: Musím tě opravit, on je to vlastně Špetlův buk. Byl starý 300 let až z 30leté války. Tehdy ve východočeských končinách, blízko známého kostelička Boušína, stál tenhle ten velký Špetlův buk. Já jsem si ho neomaleně přivlastnil. Byl jsem jim očarován. Mám k němu víc než osobní vzpomínky, interní, silné. A před několika lety ho porazil vítr. Ale já se tam pořád na to místo v duchu často vracím. A vím, že se tam vrátím i na cestě poslední. A vím, že se proměním v déšť. A jednotlivé kapky se položí na pole lesy i na to místo, kde vládnu Špetlův buk. A místní lidé jsou ke mně tak hodní a milí, že díky tomu televiznímu pořadu se ten buk stal můj osobní památkou a vzpomínkou, takže ho přejmenovali. Vzpomínám na něj a věřím, že tam u něho skončím. Ale dost. Stromy jsou naděje. Stromy jsou prsty do nebe. O těch chci hovořit. I o tom smrku, co mám doma na zahradě, který mě, jak mi vyprávěla Jana, provázel v mojí nemoci, kdy k němu hovořila, hledla v něm naději. Čili stromy jsou hlubokou součástí mé duše, mého života. A co ty, Františku, a tvoje stromy?
0: A já? Já jich mám k srdci přivinutých moc. Od třešně ptáčnice v karkoškách a jabloní u cesty mých dětských let, přes bizarní tisícileté olivy v severní Africe a Řecku, přes ubývající topoly u několika polí, až k těm upovídaným olším a osikám u řeky Blanice, jejichž listy si pořád něco šeptají. A nebo se ti opřu o jeden dub u lesa, odkud je vidět celý kraj? A člověk se modlí očima nad tou krásou. Já myslím, že každý z našich posluchačů má svůj strom. V jedné historické stati jsem četl, že naším národním stromem by snad původně měl být dub. Už si ani nevzpomínám, proč, snad kvůli keltské tradici. Nic proti dubům. Já dávám ale korunu panovnickou té naší přemyslovské lípě. A jsem rád, že to není ojedinělý názor. Všimli jste si, že lípy jsou na každé pořádné venkovské návsi? A tu se těším, až zase nastane jejich doba. Protože snad žádný strom na světě tak nevoní a nespívá jako lípa. Před okny domu, kde jsem jako dítě bydlel, je řada starých lip. A jejich květy už do smrti budou pro mě symbolem pohody a prvním poslem léta a blížících se prázdnin. A také symbolem neděle, kdy jsem se jako kluk vracíval z tréninku a maminka už doma připravila na čistý sváteční ubrus talíře a v ústrety zavonila hnudlová polévka. Zelenou korunou prosvítala modrá obloha, rodina byla pohromadě a všechno vonilo pohodou a mírem. Nevím, jak to bylo možné, ale mám pocit, že bylo nějak víc času na život. A daleko míň se toho přepočítávalo na peníze. A tak si vždycky utrhnu z lípy alespoň pár kvítků, aby mě ta vůně zkusila vyléčit z nesmyslného chvatu. Nejvíc a nejraději ale trhám lipový květ na jedné návsi v jižních Čechách. Sice na mě prší malí černí broučci, kteří ale nikomu neubližují, a to spíš musím dávat pozor, abych omámen tou vůní netrhal za chvíli i včely. A právě díky jim bych našel tuhle náves i poslepu. Protože už zdaleka je slyšet, jak si stromy zpívají. A když vezmeme i léčivou moc těch drobných kvítků, nedovedu si představit krásnější strom pro symbol národa. Snad jen kdyby ta drobná kvítka dokázala vyléčit i závist, netoleranci, pýchu, hloupost a další choroby, kterými občas všichni nastydneme. Tak až někdy půjdete kolem staré lípy, zkuste se dotknout její kůry. Zavřete oči, zkuste se zasnít a poslouchejte, co vám bude zpívat. A najednou možná zjistíte, že vaše uchvátané a znavené srdce slyší zase tóny, které vám hladily dušičku, když se vám ještě vešla do dlaně. A když to jen trochu půjde, nechejte naslouchat svým dětem a vnukům. Určitě se to vyplatí jim i vám.

Házím si korunou starých stromů. Pana a nebo lev, modrý je stůl. Větrné housličky hrají k tomu. Na duši lepí se smůla všech smůl. Tvé vlasy voní jak ticho v lese. V očích jak zlatý med slunce kane. U studny čekám na nečekané. Proč cesta s cestou teď nesejde se? Obej mi, lásko, to srdce moje. Možná, že už nevíš, které to je. Ať vím, že blízko jsi, že jsi tady. Mé dlaně bez tebe umřou hlady. Pod nohou bosou, ať zhoupne se mech. Můj stín je na ruby z tvého stínu. Až někam k závrati stoupá tvůj dech. Trochu se zblázním a trochu zhynu. Na nebi podzimním hvězda vzplane. Až vstaneme my, tak také tráva vstane. Co na tom, že už se připozdilo? Čím víc jsme dávali, tím víc zbylo.

0: A to byla, tuším, poslední písnička, kterou jste s Karlem Zichem udělali.
1: Ano, ano.
0: Já můžu potvrdit, a nejsem sám, že sedět na mechu v lese a sledovat hru světla, cítit tu smolnou vůni, poslouchat ticho a snít, to je čas, který se do života nezapočítává. Strom, to je samo o sobě výtvarné dílo. Ale ne každý z malířů si na ně troufl. Jednou se v hospůdce ptali Julia Mařáka, který se vrátil z Vídně, aby obnovil na Pražské akademii krajinářskou školu. Čím to, že jeho stromy tak zaujmou každého laika i odbornou kritiku? Pánové, to je jednoduchý, odpověděl mistr. Strom, to je muzika. Stačí jenom naslouchat. A les, to je filharmonie. Však se také Mařák dlouho rozhodoval, jestli bude malířem anebo muzikantem.
1: Ano. A jestli pak si, Sluďku, všiml, kdo je nejslavnějším malířem všech ročních období? Jsou to stromy. Kolik jen odstínů zelené nabírají s jarem z těch průzračných studánek ukrytých někde v mezi. A v létě jejich listy tmavnou a rozhazují decentní stín na meze, louky a pole. Občas se bleskne mezi listy barevný ovocný střípek a na podzim přidají z deštivých oblaků do krajiny i něco šedé, přes žlutou a hnědou. Až pak některé z nich necudně odloží i poslední list a z obrazu je grafika. Strom je architektonický zázrak, který nese i ten nejtěžší kus lidské historie s grácí. Ale teď bych se rád zastavil u toho, co zdobí českou krajinu po staletí. Jsou to aleje. Snad každý máme nějakou alej, která nás vedla chvilkou pohody a radosti. Aleje stromů poskytnou vlídný stín a znám některé staré, které vytvářejí z větví v létě zelený tunel, který voní a zpívá. Aleje, které chrání před palčivým sluncem a svojí dlaní sklidňují dorážení větru. Zpívají v nich ptáci a jako varhany je rozehrává letní koncert včel. Jak jsem se doslechl, ty ovocné aleje podle cest měly i historicko-strategický význam. Na podzim se totiž vracela vojska z bitev, a tak plody podzimu byly vítaným doplňkem nedostatečné stravy. Zámecké aleje byly čestnou stráží panovnickým kočárům, ale vlastně vzdávaly stejný hold i prostým poutníkům. A pro mnohé pantáty, posilněné alkoholem, byly aleje rukou anděla, který je dovedl z hospůdky bezpečně domů. Dnes se občas dočtu v novinách, že aleje jsou nebezpečné a měly by se podél cesty kácet. Kvůli bezpečnosti motoristů. Sám rád řídím, ale takovýhle argument by mě nikdy nenapadl. Protože, jak se zdá, stromy zkrátka stojí u cest nepřiměřenou rychlostí. No. A také jsem si přečetl třeba to, že na jedno vydání amerických novin New York Timesu je třeba pokácet 63 tisíc stromů. Tak se přiznám, že nevím, na čem jednou vydají zprávu, že už žádný strom v Americe není. Víš, někdy si tak říkám, co pak si o nás asi ty stromy myslejí?

0: Ty ale je, to je krása, to ses mi strefil do noty. Mám jich několik, který se mi líbí, a jedna zvlášť. Je to alej, která vede od kostelíčku Boušína. Jsou to jabloně. A ty, když kvetou, tak to vypadá, jako by nevěsta postrácela jednu svatební kytici za druhou. Po mši svaté to byl vždycky nádherný pochod zpátky do kraje, vědomí si, že jsme součástí té krásy, která je kolem nás. A to jsme, Františku, ještě vůbec si nedostali k tomu, jak stromy nás lidi živí, v kolika podobách nás jejich dřevo provází životem. Od dýmky a zápalek, po betlémy a sochy, od lodiček z kůry po hudební nástroje a od kolébky po rakev.
1: No, na stromech je krásné to, že většinou poskytnou užitek až následníkům toho, kdo je sázel. V jejich kmenech jsou trámy biblického kříže, stejně jako křehké větvičky víry, naděje a lásky současníků. Když se jednou ptali filozofa Konfucia, co by dělal, kdyby se dozvěděl, že bude konec světa, tak on odpověděl: šel bych a zasadil mladou jabluňku.
0: To asi není lepší úklon na stromu, kterým patřilo naše dnešní setkání. Tak vám děkujeme, milí posluchači, za pozornost. Pěkně se mějte a sázejte mladé jabluňky. A když budete mít čas a chuť, přijďte za týden zase pobejt. Už teď se na vás těší vaši Luděk Munzer
1: a František Novotný.

A budu hledat lásky stín v tom žáru rozpálených dlaní, v něze, co nezná světování, však smívá hříchy našich vin. Tak kdyby bylo po mém, budu tím stromem.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst, doma

Kamera är för lång.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Život je pro mě obnošená vesta. Vše, co se dalo, dávno už jsem prožil. Teď už mi zbývá jenom jedna cesta. Střiknu si trochu, jedu do žil. Pár kapek u trejchu jsem požil a zítra zas si pro změnu v případě, že bych ještě ožil, kulí hlavu pro ženu.
3: Pro koho?
2: Pro ženu. To jsem si říkal, když mě bylo 20, když nevěděl jsem, kudy dál, až dobrý přítel vrazil mi pár facek a pak se všem se mnou smál. 2 roky na to, to jsem se zas věšel, pro tu, co měla oči jako mandle, co měla pro mě, když jsem se s ní sešel, polibky s chutí cukr kandle. Pro ní jsem došel k rozhodnutí, že život bez je buď jak buď a nikdo, že mě nedonutí, abych ho žil, když nemám chuť. Tu opět přítel objevil se náhle, na dávky jeho vyřkle z plných plic, to byly kapky do mé duše sprahlé a z té mé smrti nebylo zas nic. Až jednou lehl jsem si na koleje, neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek. Ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel a Pražce tlačili mě do lopatek. Dobytčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a přece svátek. Dobytčí vlak měl zbožní.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Ladíte úterní kolotoč, pohodovou hodinu plnou zajímavostí a písniček. Svátek slaví Zuzana. Pokud nějakou znáte, nezapomeňte jí popřát. V jazykovém koutku se dnes budeme věnovat sportu. Připravíme si bramborový svítek podle receptu našich prababiček. Řekneme si, jak si poradit s kočkou, která dělá potřebu tam, kam nemá. A už za chvíli se vypravíme do Jičína, kde navštívíme Valdštejnovu Lipovou alej. Přeji příjemný a ničím nerušený poslech. Zpívat vám teď bude Věra Martinová písničku Nebe, peklo, ráj.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Pokud máte rádi pohádky, a tu o loupežníkovi Rumcajzovi a jeho rodině obzvlášť, mám pro vás tip na výlet do Jičína. V tamní Valdštejnově Lipové aleji připomíná Rumcajzovu legendu kromě jiného i jeho lavička a budí zaslouženou pozornost. Odkazuje nejen k pohádkovému městu Jičínu, ale hlavně ke spisovateli Václavu Čtvrtkovi a výtvarníkovi Radku Pilařovi, kteří slovem a kresbou stvořili kult loupežnické rodiny. Více už kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Na dnešní výlet vás společně s Janem Bednaříkem, šéfem Městského informačního centra v Jičíně, pozveme do pohádky. Tady v té Lipové aleji se ukrývají dvě lavičky. Ta první je blíž k městu, proti domku, ve kterém pobýval Václav Čtvrtek.
2: Ano,
1: je to
2: jeho
1: tak?
2: Dědeček zejména a malý Vašík, za ním jsem do Jičína jezdil, tak přímo proti tomu domku už je delší dobu lavička Václava Čtvrtka.
1: Tím druhým novým překvapením je Rumcajzova lavička. My pomalu tak, jak mluvíme, tak jsme k ní došli.
2: Tak návštěvníky bych rád pozval do zhruba první třetiny Lipové aleje naproti hotelu Restart, tak zde byla instalována lavička Rumcajzovy rodiny.
1: Ten náš výlet bude souviset tady nejen s pohádkou o loupežnické rodině, Rumcajzovi, Mance a Cipískovi, ale také, jak už jsme zmínili, s Václavem Čtvrtkem, který tudy jako malý určitě chodíval, ale také samozřejmě Radku Pilařovi. O tom sice nevím, jestli tudy chodíval, ale musel to tu znát, protože zakomponoval do těch pohádek třeba nedaleký vrch Zebín. Je to tak.
2: Všechny ty okolní vesnice se tam objevují různě v těch pohádkách, ať už právě tou písemnou formou Václava Čtvrtka, nebo pak v kresbách Radka Pilaře.
1: My jsme teď za lavičkou. Z jakého materiálu je? A on to byl dar, vidíte, ten strom.
2: Je to dar vlastně od rodiny Šliků, dub z 18. století, který spadnul nedaleko Vokšického zámku. Poté ho rodina Šliků darovala právě k výrobě této lavičky.
1: To iniciovala skupina občanů, ovšem máme tady ty důležité osoby, autorka
2: návrhu, ano? Štěpánka Novotná. Tu lavičku zhotovili řezbáři Jan Rampas a Luboš Marx. Ale rozhodně je to největší pohádková lavička. Já bych si troufnul říct i na světě. V rámci té instalace tak byla zapsána do České knihy rekordů jakožto největší pohádková lavička.
1: Čili vy můžete vstoupit do pohádky a najít tu i pohádkový unikát, na kterém je vyobrazeno náměstí tady z druhé strany.
2: Ano. Dál můžeme vidět spoustu lesních zvířátek, ať už je to jelen, divočák, zajíc, sojka. Za jelenem rozhodně vidíme prachovské skály i hrad Trosky. Takovou malinkou dominantou z obou stran je pak kaplička, která se nachází na Zebíně.
1: Kolik tam je míst asi? Kolik by se nás tam vešlo?
2: S trochou dobré vůle, tak ve čtyřech, že bychom klidně mohli usednout. Menších dětí se tam vejde mnohem víc.
1: A mezi námi bude sedět i Manka. Poslouchat nás bude
2: Rumcaj s Cipískem.
1: A právě tady si můžete vyprávět nějakou pohádku, kterou si z těch knížek o loupežnické rodině pamatujete. Lavička už uschla, my usedneme.
2: Můžeme usednout.
1: Budete mi vyprávět nějakou pohádku?
2: Já mám nejradši tu pohádku o tom, jak se Cipísek narodil a hnedka po pár dnech prochodil své první střevíce, kdy pomáhal veverkám loupat oříšky. Nejdřív si Rumcaj myslel, že byl unesen, ale ne, jakožto správný ševcovský synek, tak prochodil své první střevíce už po pár dnech tady na světě.
0: Pohádku na Rumcajzově lavičce ve Valdštejnově Lipovém stromořadí v Jičíně vyprávěl redaktorce Vlaďce Vildové vedoucí tamního městského informačního centra Jan Bednařík.

0: Ranní rozcvička je zdravá bez ohledu na věk. Ačkoliv, pokud nejste zrovna ranní ptáčata, zacvičit si můžete kdykoliv, kdy je vám to příjemné. Ať už zvolíte jakýkoliv pohyb, podporujete tím vaše zdraví. A právě sportu věnujeme dnešní jazykový koutek kolegy Stanislava Juríka.
1: Jsme rádi, že nám do rubrik s češtinou posíláte své jazykové dotazy. Dnes odpovíme posluchači na otázku, jaký je rozdíl mezi tréninkem a výcvikem. Odpoví Martin Prošek, dobrý den.
2: Dobrý den. Společné je oběma výrazům to, že označují nějakou soustavnou činnost, která je zaměřená na rozvoj nebo udržení nějakých dovedností, výkonnosti a podobně. Rozumí se, že je taková činnost většinou vykonávaná pod odborným vedením trenéra, cvičitele nebo školitele. Rozdíly naopak spočívají v typech činností. Některé z nich nazýváme trénink, jiné naopak výcvik. V některých případech si obě označení mohou konkurovat.
1: Možná už si posluchači v hlavě probírají, co v životě zažili za tréninky a výcviky a bychom jim v tom teď mohli pomoci.
2: To samozřejmě rádi uděláme. Tak tedy trénink se nejčastěji spojuje se sportovními aktivitami. Nácvikem nějakého kolektivního nebo individuálního sportu, a to v nejrůznějších disciplínách. Častá jsou třeba slovní spojení jako fotbalový nebo hokejový trénink, trénink reprezentace, trénink Sparty, mužstva a podobně. Méně časté jsou tréninky spojené s jinými aktivitami, ale existuje například trénink paměti nebo tréninky zaměstnanců na rozvíjení nejrůznějších profesních dovedností, které potom potřebují pro výkon svého povolání. Například pro práci s výpočetní technikou a softwarem jsou určeny digitální tréninky.
1: A jak je to s výcvikem?
2: S tréninkem mají společné to, že i výcvik se může týkat sportovních dovedností. Posluchači si jistě vybaví třeba lyžařský výcvik, který budou mít patrně spojený se školními léty, ale máme také třeba vodácký výcvik nebo jezdecký výcvik a podobně. Často se slovo výcvik v současné době používá také ve vojenství, letectví a záchranářství. Četná jsou slovní spojení jako bojový výcvik, vojenský výcvik, dále pilotní nebo parašutistický výcvik a konečně výcvik záchranářských posádek. Tím ale nekončíme. Slovo výcvik se běžně vyskytuje i v oblasti výcviku zvířat. Máme výcvik služebních psů policie, výcvik vodicích psů, kteří pomáhají nevidomým, nebo výcvik dravců.
1: A dá se nějak poznat, kdy použít výcvik a kdy trénink?
2: Jak jsme si ukázali, nemůžeme si pomoct žádným pravidlem, které pro takové případy uživatelé češtiny většinou požadují. Užití toho, kterého slova je dáno hlavně typem činnosti a pro některé z nich se označení prostě pevně vžilo. Dobrý příklad je třeba právě ten školní lyžařský výcvik, který se liší od lyžařského tréninku, čímž se myslí spíš soustavná sportovní činnost. No a v případě nejistoty je třeba nahlížet do slovníků nebo kontaktovat jazykovou poradnu.
1: Radí Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Děkuji, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Mluvené slovo střídá hudba, teď bude zpívat Jana Robová a hned po ní Helena Vondráčková, které vystřídá recept na bramborový svítek.

0: Také dnes nahlédneme do kuchyní našich prababiček. Tentokrát do kuchyní městských, kde se před stolety vařilo trochu jinak než na venkově, ale kde byly brambory také důležitou surovinou. A my si z nich upečeme svítek. Pokračuje etnografka Vladimíra Jakoubějová a redaktor Jaroslav Hoření.
1: Dnes nahlédneme zase do kuchyně našich babiček a připomeneme si, jak se v době na přelomu 19. a 20. století vařilo ve městě. Abychom si trochu toto období přiblížili, tak se podíváme do kuchařských knih. Určitě není bez zajímavosti, jak se jejich autoři snažili přiblížit světu, je tomu podobně jako dnes. S tím rozdílem, že recepty na tradiční česká jídla tady ještě stále převažují a ta jídla relativně cizí jsou zde uvedena pro zpestření a oživení. V soukupově zemákové kuchařce jsem našla třeba zemáky po berlínsku, po anglicku, po holandsku, dokonce po eskimácku, ale hned zatím zemáky po hanácku a po česku, aby bylo vidět, které jsou ty nejlepší. Retigová, ta zase třeba uvádí hodně receptů z francouzské a rakouské kuchyně, především na moučníky a dorty. Marie Žantová uvádí recepty z Ruska, Polska i Maďarska. Dnes z řadu těchto pokrmů považujeme za vlastní. Málo kdo si dnes uvědomí, že jídla jako řízky, guláš, knedlíky se k nám vlastně dostaly odinut.
2: Ale tak už to bývá. Když nám něco chutná, tak si to přivlastníme.
1: My dnes vybereme recept tradiční, abychom si připomněli tu tradiční českou kuchyni a bude to zemákový svítek.
2: Svítků jsme tu měli už několik druhů, sladké i slané, ale svítek z brambor myslím ještě ne.
1: Je to recept ze soukupovy kuchařky, takže ho budu číst, jak je tam uvedený. Za syrova oloupané zemáky pokrájíme nejprve na tlusté plátky a pak teprve proužky. Promísíme je hodně s moukou s troškou soli, načiš je na sádle anebo rozkvařené slanině v kastrolu opékáme do hněda. Pak je zalejeme 4 rozkloktanými vejci, dobře promícháme, posypeme nasekanou petrželkou nebo pažitkou a zapečeme. Musím říct, že na rozdíl od jiných receptů mě tenhle oslovil, že jsem ho vyzkoušela a je to výborné.
0: Ve vedrech, která v současné době panují, člověk nemá na maso ani pomyšlení. Tak věřím, že se vám dnešní recept na bramborový svítek bude hodit.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Ladíte Český rozhlas Pohoda, na kterém se vám v tuto chvíli budeme snažit poradit. Dnes budeme pátrat po ztraceném balíku. Kdo by ho měl ve skutečnosti hledat a řešit problém s poštou? Na to rád odpoví dobrý rádce Josef Černý.
1: Paní Věra si v lednu přes internet objednala na dobírku zboží, které dosud nedorazilo, i když prodejce tvrdí, že ho odeslal. Napsala tedy mail, že objednávku ruší a prodejce odpověděl, že trvá na zaplacení, protože on zboží odeslal a dokonce napsal i číslo balíku. Paní Věra se ptá, jestli je povinna ona po balíku pátrat. Paní posluchačko, pokud byl balík poslán na dobírku, musí se odesilateli vrátit peníze. Pokud se nevrátili, no tak balík buď to vůbec neposlal, anebo ho pošta ztratila a to je problém odesilatele, nikoli váš, protože on uzavřel s poštou smlouvu o přepravě a tudíž si celý problém musí s poštou vyřídit sám.
0: Vysvětluje dobrý rádce Josef Černý na Pohodě. A já za všechny kolegy přeji krásný den a přidám i pěkné písničky, které nám v tuto chvíli zaspívají Iveta Simonová s Milanem Chladilem a záhy Jitka Zelenková. Střídat je bude hobby rubrika, ve které se dozvíte, jak si poradit s kočkou, která dělá potřebu tam, kam nemá.

0: desátá na Pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na Pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

Máte doma kočku, která je krásná a mazlivá, ale když jí něco nejde pod vousy, udělá potřebu tam, kam nemá? Proč se tak chová? A dá se tomu nějak předejít? Na to se zeptala naše hobby redaktorka Jitka Slezáková, kočičí odborník.

0: Sednout s tím zvířetem a vysvětlit mu to.
1: Pěkně, face to face, a tak co jsem ti provedla, řekni mě to.
0: No, tak ona vám to neřekne, ale spíš to je o tom, že prostě ty zvířata mají někdy pocit, že jsou odstrčený, že vlastně už nejsou ty hvězdy, ty domácnosti, takže vlastně je to o tom dát jim najevo, že pořád máte rádi i ten dotyčnej, který přibyde do ty domácnosti třeba, tak aby si set, abyste si jakoby s tou kočkou popovídali a vysvětlili, že nemusí mít strach, že se nic nezměnilo, že prostě je všechno v pořádku a tak dále.
1: Ona musí cítit tu lásku, a když ji třeba od některého z členů domácnosti nemá, tak může ten proto něco udělat, přece jenom se snažit trochu víc říct, když nemá tu potřebu si kočku pohladit, tak si ji pohladí.
0: Určitě navázat nějaký kontakt s tím zvířetem, nedělat určitě jako, že ten tady není, jo, snažit se a i jako se skamarádit, jo, je to prostě jako kdybyste vedle měl člověka, akorát, že prostě to zvíře nemluví, ale má úplně stejné potřeby a úplně stejné vnímání jako my lidi.
1: A řekněte, vy jste přímo taky zažila něco na tenhle způsob, tak takový hezký až pohádkový příběh. Povězte nám ho.
0: No, zažila. My jsme tady měli vlastně při první vlně korony, jsme měli Bertíčka, černýho kocourka, měl nemocný oko, tak jsme s ním jezdili na veterinu k panu doktorovi Beránkovi. Kocourek se dal do pořádku, ale já jsem mu neprozřetelně slíbila, že když se vyléčí, takže si ho vezmu domů. No a dopadlo to tak, že já jsem si ho domů nevzala, protože mám doma nepřizpůsobivou kočičku hodně, která by to prostě nedala. A já jsem tím, že jsem mu to slíbila, tak asi jsem mu způsobila nějaký nepříjemný šok. A vlastně on mi začal chodit mimo ten záchůdek. Takže jsme mu to vysvětlili, ať se nebojí, že je všechno v pořádku, pak šel do adopce, je u Jessiky, u naší jedny slečny studentky, která u nás pracuje, má se tam úžasně a už zase chodí na záchůdek tak, jak má.
2: Jarmila Jelínková se věnuje kočkám už mnoho let. Dokonce kvůli nim vyměnila práci úřednice za kočičí kavárnu. Natáčela s ní redaktorka Jitka Slezáková.
3: Posloucháte Kolotoč,
4: magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
3: Český rozhlas, Pohoda.

0: Zlínská zoologická zahrada úspěšně odchovala dvě mláďata malých opic, kotulů veverovitých. Narodila se v červenci. Dosavadní tlupa více než 20 drobných jihoamerických primátů se díky nim v zoo znovu rozrostla. Obě mláďata skvěle prospívají a potvrzují, že se zdejší skupině skutečně daří. Dospělí jedinci dostávají zeleninu, ořechy, ovoce, semínka, speciální granule pro opice, hmyz nebo vařená vejce. Kotulové dospívají ve 3 letech. V lidské péči se mohou dožít až 20 let. Domovinou kotulů veverovitých je sever Jižní Ameriky, od Kolumbie až po severovýchodní Brazílii. Obývají převážně řídké lesy na březích řek. Hustý prales nemají příliš v oblibě. Jsou velmi pohybliví a obratní. Při pohybu mezi větvemi využívají nejen ruce a nohy, ale také svůj dlouhý ocas, který jim pomáhá udržovat rovnováhu. Zoo Zlín chová kotuly veverovité od roku 1999. Doposud se ve zlínské zoo podařilo odchovat 77 mláďat. Patří tedy mezi jejich velmi úspěšné chovatele. Přeji krásný den s Českým rozhlasem Pohoda. Naslyšenou opět zítra ve stejnou hodinu.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Ivan Sergejevič Turgeněv, Šlechtické hnízdo. Dramatizovaná četba na pokračování z díla klasika ruské literatury.

Fjodor Ivanič Lavrecký žil už 3 týdny ve své vesnici Vasiljevské. Za 2 neděle měl domek Glafiry Petrovny v pořádku. Dal uklidit dvůr a zahradu, nechal sundat řetěz hlídacímu psu, ale ten se po 10letém zvyku od své boudy už ani nehnul. Z Lavriků dal přivést pohodlný nábytek, z města víno, knihy, časopisy. V konírně se zase objevily koně. Krátce, Fjodor Ivanič si opatřil všechno potřebné a začal žít tak trochu jako statkář, tak trochu jako poustevník. Rád chodil na zahradu. Bylo v ní mnoho stínu. Staré lípy, které překvapovaly svou obrovitostí, byly zasázeny příliš blízko u sebe. A kdysi, ale to mohlo být tak 100 let, je přistřihovali. Zahrada končila malým rybníkem, olemovaným vysokým narudlým rákosím. Fjodor Ivanič také zašel do vesnice, pohovořil si se starostou. Ženské ve vsi se na něho dívali z prahu svých chalup, mužici se mu zpovzdálí klaněli, děti utíkali pryč a psi ho stejně štěkali. Jeho dny plynuli jednotvárně, ale nenudil se, i když nikoho nevídal. Zabýval se pilně hospodářstvím, jezdil na koni po okolí, četl, ale ještě raději poslouchal vyprávění starého Antona.

0: Asi za týden jel Lavrecký navštívit Katilinovi a strávil u nich příjemný večer. Byl tam Lem. Velmi se Lavreckému zalíbil. I když z otcovy vůle sám na žádný nástroj nehrál, měl hudbu vášnivě rád, hlavně hudbu klasickou. O půlnoci vyprovodil Lavrecký Lema do jeho bytu a seděl u něho do 3 hodin do rána.
1: Lizavet Michajlovna hrála dnes opravdu skvěle, skvěle. Měla šťastný den, zvlášť ten Beethoven byl dokonalý. Všiml jste si?
2: Ano, mně se to velice líbilo. Ale má ubohá sestřenka šla brzo spát. Patrně nebyla se svou dcerou tak spokojena jako vy.
1: O, ne, ne, ne. Maria Dmitrievna velice obdivuje nadání Lizavet Michajlovny. A to docela právem, prosím. Ale špatně snáší, jak bych to řekl. No, tvrdí, že Beethoven příliš rozrušuje její nervy.
2: A tak? Krištofe Fjodoriči, vy jste mi slíbil, že mi předvedete některou ze svých skladeb.
1: To mě Lizavet Michajlovna přivedla do pošetilé nálady. Vždycky, když ji slyším hrát, zdá se mi, že bych ještě dokázal napsat velkou věc. Ano, ano, ale potom se probudím a vidím, že jsem vlastně jen unavený stařec. Ne, ne, ne, už nemám tu sílu jako kdysi.
2: Domnívám se, že nemáte pravdu, vaše myšlenky jsou zbytečně skeptické. Lizaveta Michajlovna mi prozradila, že jste zhudebnil Schillerovu baladu Fridolin. To je nádherné dílo. Rád bych slyšel vaši hudbu, jestli vás mohu obtěžovat.
1: Když si budete přát, ale až později.
2: Smím být zvědavý a zeptat se, co teď komponujete?
1: Nic vážného. Jen samé drobnosti, hloupost.
2: A neměl byste chuť napsat operu? Co kdybych vám napsal libreto? Snad bych se o to mohl pokusit, jestli teď nevypadám příliš domýšlivě.
1: Vy ne, vy jistě ne, ale libreto? Ne, to není pro mne. Už nemám tu živost, tu hravou fantazii, která je nezbytně třeba pro operu. Už jsem přišel o své síly.
2: Já vám nemohu věřit, Krištofe Fjodoriči. Netvrdím, že hudbě rozumím, ale mám ji rád. Cítím ji, znamená pro mě mnoho. A o vás jsem přesvědčen, že jste veliký hudebník, i když jsem od vás toho slyšel tak málo, ale Lizaveta Michajlovna...
1: Lizavet vás... Michajlovna je ke mně vždycky velmi laskavá. Ale Fjodore Ivaneči, kdybych mohl ještě něco udělat, a já dobře vím, co mohu a co ne, spokojil bych se s romancí. Ovšem, pěkná slova bych si přál.
2: No, škoda, že nejsem básník.
1: Víte, například něco takového. Vy hvězdy, o vy čisté hvězdy, ano, ano, vy hvězdy, o vy čisté hvězdy, hledíte stejně na spravedlivé i na hříšníky, leč jen čistí srdcem, nebo tak nějak podobně, vás chápou, vlastně ne, vás milují. Ostatně nejsem básník, kde pak já, ale něco takového, víte, něco vznešeného.
2: To znělo vznešeně, Krištofe Fjodoriči.
1: A vy také, vy hvězdy, vy víte, kdo miluje, kdo umí milovat, protože vy čisté jen vy můžete dát útěchu. Ne, stále to není ono. Nejsem básník, ale přece něco takového.
2: Hvězdy, vy čisté hvězdy, lásko. No, opravdu škoda, že ani já nejsem básník.
1: Marné toužení.
2: Krištofe Fjodoriči, zahrajte mi prosím kousek z Fridolína.
1: Dobře, když chcete. Jen čistí srdcem vás milují.

0: Promiňte, dnes ne. Dnes ne, ne. Dnes se mi nic nedaří. Nemohu.
1: Ale vždyť ten úryvek byl nádherný.
0: To jsem napsal dávno. Dnes nechci nic o lásce, je to nesmysl.
1: Krištofe Fjodoríči, co myslíte? Stal se ten Fridolin hned potom, co ho hrabě přivedl ke své ženě, jejím milencem?
0: To vy si tak myslíte, protože asi vaše zkušenost je... Promiňte, nechtěl jsem se hlupák.
1: Ne, omlouvejte se, nemyslel jsem na to.
0: Fjodore Ivanči, poznal jsem za svůj dlouhý život. Poznal jsem i tady u vás člověka. Ne, víc. Lidi. A měli čisté srdce.

0: hvězdy, o vy čisté hvězdy.
1: Krištofe Fjodoriči, přijeďte na pár dnů ke mně do Vasiljevské. Dám na vaši počest přivez z města klavír. Co říkáte?
2: To byste udělal? Kvůli mně dal přivést klavír?
1: No samozřejmě, na co byste hrál? To víte, já jsem trochu sobecký a těším se, že mi zahrajete všechno, na co dneska už nezbyl čas. No, venku svítá, musím vás nechat trochu vyspat. Tak, přijímáte?
2: Přijímám.

0: Skvělé, skutečně skvělé, nádherné, Krištofe Fiodoríči. Lizaveta Michailovna ani trochu nepřeháněla a mě těší, že jsem i z krátkého úryvku, který jste mi minule u vás zahrál, poznal, jak překrásnou hudbu jste napsal na Fridolina.
1: Těší mě, že se vám líbí. Děkuji.
0: Maestro, brzo budete muset skládat slavnostní kantátu.
2: Proč? K jaké příležitosti?
0: K svatbě pana Panšina s Lízou. Všimli jste si, když jsme byli minule u Katilinu, jak se jí dvořil? Vypadá to, že se už dohodli.
1: Nevěřím, to se nestane.
0: Proč?
1: Poněvadž to není možné. Ostatně, na světě je možné všechno.
0: Vám se to nelíbí, co vidíte na tom sňatku špatného?
1: Všecko je špatné, všecičko. Lizaveta Michailovna je dívka poctivá, vážná, ušlechtilých citů a on je zkrátka, on je diletant.
0: Jenomže Líza ho má snad ráda, ne?
1: Ne, ona ho nemá ráda. Vlastně ne. Ona má tak čisté srdce, že neví ani sama, co to znamená mít ráda. Madame von Katilin říká, že je to dobrý mladík a ona Madame von Katilin poslouchá. Ano, poslouchá, protože je to ještě útlé dítě. Třeba je jí 19. Modlí se ráno, modlí se večer a je to prosím velmi chválihodné, ale ráda ho nemá. Ona může milovat jen krásu. A on krásný není, totiž jeho duše není krásná.
0: Předrahý maestro, tak se mi všechno zdá, že vy sám jste se zamiloval do Lízy.
1: Prosím vás, takhle se mnou nežertujte. Promiňte, nejsem přece blázen. Dívám se už do tmavého hrobu, a ne do růžového zítřka.
0: Prosím, za prominutí, nechtěl jsem vás urazit. Ale jestli vás mohu prosit, povězte mi něco o Lizavetě Michailovně. Viděl jsem ji po mnoha letech, vy ji budete znát lépe.
1: K Madame von Katilin docházím léta, po tom, co zemřel herr von Katilin. Lizaveta Michailovna byla malá holčička, byla jako panenka. A chytrá hlavička. Tenkrát ji učila mademoiselle Moreau z Paříže. Vypadala jako ptáček. I mozeček měla ptačí. Mluvila žargonem. A na klavír vůbec neuměla hrát. Milovala karty a sladkosti. Lizaveta Michailovna se po ní vůbec nestýskalo. Učila se dobře, byla pilná. Lizaveta Michailovna například nečte mnoho. Nemá vlastní slova, ale má vlastní myšlenky a jde, nebo aspoň doufám, půjde vlastní cestou. Je milá a ani to sama netuší. Dívejte se. V každém jejím pohybu uvidíte takový, jak bych to řekl snad, takový bezděčný půvab. Z jejího hlasu zaznívá stříbro netknutého mládí. Pocit sebemenšího potěšení vykouzlí na rtech krásný úsměv a její oči jsou hluboké a laskavé. Má silný smysl pro povinnost a mírné a dobré srdce. Je to krásný člověk.
0: Co myslíte, Krištofe Fiodoríči? Nezdá se vám, že už je dnes tady ve Vasiljevské všecko v pořádku? Zahrada je samý květ, to už bych mohl pozvat návštěvu. Neměl bych sem pozvat Lízu na celý den i s její matkou a mou starou tetičkou? Co myslíte? Těšilo by vás to?
1: Pasvěte je.
0: Panšina zvát nemám.
1: Ne.

0: Lavrecký zastihl u Katilinů všechny doma, ale svůj úmysl jim hned neoznámil. Chtěl si nejdřív promluvit o samotě s Lízou. Náhoda mu přála. Zůstali v jídelně sami. Rozhovořili se. Líza si už na něho zvykla, ale ona se vlastně nevyhýbala vůbec nikomu. Lavrecký ji poslouchal, díval se jí do tváře a v duchu si znova a znova opakoval Lemova slova a souhlasil s ním. Někdy se stane, že se dva známí, nikoli blízcí lidé, v několika okamžicích najednou a rychle zblíží. A toto zblížení se projeví v jejich pohledech, v přátelském pousmání a dokonce i v jejich pohybech. Právě to se stalo Lavreckému a Líze. Takový tedy je, pomyslela si a dívala se na něho přívětivě. Taková tedy si, pomyslel si i on. A proto se ani moc nedivil, když mu Líza s malým zajíknutím oznámila, že už má dlouho něco na srdci, že se mu chce svěřit, ale bojí se, aby ho nerozlobila.
1: Nebojte se, Lízo. Mluvte.
2: Jste tak hodný. Promiňte mi, neměla bych se ani odvážit mluvit o tom s vámi. Ale jak jste mohl, totiž... Proč jste se vlastně rozešel se svou ženou?
1: Dítě moje, máte něžné ruce, ale prosím vás, nedotýkejte se této věci. Mohlo by mě to bolet.
2: Já vím, odpusťte. Já vím, ona se na vás provinila, já ji nechci hájit.
1: Naše názory na tuto věc, Elizaveto Michailovno, jsou příliš odlišné. Nemůžeme jeden druhého pochopit.
2: Nezlobte se, nechtěla jsem vás zranit. Ale musíte odpustit. Chcete-li, aby i vám bylo odpuštěno?
1: Odpustit? Měla byste vědět, za koho prosíte. Odpustit této ženě, přijmout ji zpátky do svého domu, jí to prázdná bezsídné stvoření.
2: Ale Fyodore Ivaniči.
1: A kdo vám řekl, že se chce ke mně vrátit? Ona je se svým postavením přece dokonale spokojená, ale vůbec k čemu všechny ty řeči? Její jméno byste neměla ani vyslovovat. Vy jste příliš čistá. Vy byste ani neuměla takového člověka pochopit.
2: Proč takové urážky, Fyodore Ivaniči? Nezapomeňte, že vy sám jste ji nechal.
1: Nerozumíte tomu, Lízo. Říkám vám, že nevíte, jaké je to stvoření.
2: Proč jste se s ní tady oženil?
1: Proč jsem se oženil? Byl jsem tehdy mladý a neskušený. Dal jsem se zmást, dal jsem se unést krásným zevnějškem. Neznal jsem ženy, neznal jsem nic. No, dej Bůh, abyste vy uzavřela šťastnější sňatek. Ale věřte mi, za nic člověk nemůže ručit.
2: Já mohu být nešťastná, máte pravdu, může se to stát každému. Ale pak se budu muset podrobit, to vím docela jistě, budu muset... Neumím se přesně vyjádřit, ale nebudeme-li se podrobovat...
1: Nechte toho, prosím, nevíte, o čem mluvíte.
2: Nezlobte se, promiňte mi.
3: Buďte vítán, bratránku. To jsem ráda, že vás vidím.
2: Omluvíte mne?
1: Počkejte, Lízo. Mám k vaší matince a k vám velikou prosbu. Navštivte mne v mém novém obydlí. Víte, že jsem si pořídil klavír? Lem je mým hostem. Právě kvete šeřík, nadýcháte se venkovského vzduchu a můžete se ten týžden vrátit. Souhlasíte? Byl bych rád, kdyby jela i Marfa Timofějevna. Tak co, přijedete?
4: Chlapče, právě jsem tě slyšela, si hodný, že si na starou tetu nezapomněl, ale to víš, staré kosti bolí, je mi těžko, chlapče, a bez tak bych u tebe neměla kde spát. Já v cizí posteli nemám žádné spaní, ať se tam harcuje ta mládež a ty, matičko, s nimi. Můžete vzít Lenočku a Šuročku sebou. No co se tváříš, matičko, jen jeď. A jestli tě zase bolí hlava, však ona tě na venkovském vzduchu přestane. Jen pěkně jeď.
1: Sestřenko, velice byste mě potěšila.
3: Tak tedy dobrá, budeme se těšit, bratránku. Jestli se vám to bude hodit, tak pozítří, ano?
1: Samozřejmě, že se mi to bude hodit.
3: Vladimír Nikolájevič může jet s námi?
1: Jistě, ale nebylo by lepší, abychom byli jen v rodinném kroužku?
3: Ale vždyť se zdá, že...
4: Ale jen jeďte sami, stejně vás bude až. Nemám pravdu, Lízo?
2: Ano, máte, tetičko.
1: Děkuji vám, Lízo.
3: Bratránku, jak si tedy přejete?

0: Když se Lavrecký vrátil domů, přišel mu naproti vysoký hubený muž v ošumělých šatech s vrásčitou ale živou tváří s rozcuchanými šedivými licousy. Lavrecký ho hned nepoznal. Byl to Michaljevič, jeho bývalý kolega z univerzity, který ho seznámil s jeho ženou. Neviděli se od té doby, co oba odešli z Moskvy. Lavrecký přítele vřele objal a výkřiky a vyptávání nebrali konce.
1: Napijeme se na setkání.
2: No, já už trochu pil.
1: Jak vidím, kouříš jednu dýmku za druhou jako kdysi.
2: To se nezměnilo, ale to je snad taky jediné. Jinak se, kamaráde, nemám právě čím chlubit. Žádné úspěchy v podnikání, žádné bohatství, skoro nic z toho, co jsme si tenkrát představovali. Teď jsem dostal místo v soukromé kanceláři jednoho bohatého pachtíře. Je to odtud asi 300 verst. Slyšel jsem, že se zvrátil z ciziny, tak jsem neodolal, odbočil jsem z cesty a tady mě máš.
1: Dobře si udělal. Já jsem se toula léta v cizině. V Německu, ve Francii, v Itálii, tak různě. Taky jsem se rozešel se ženou, možná, že to víš.
2: Slyšel jsem, právě slyšel. Kdo by byl něco takového čekal? Zítra, hochu, zítra musím jet, takže dnes, odpust mi to, dnes půjdeme spát prostě pozdě. Chtěl bych se stůj, co stůj, dozvědět, kdo dnes jsi, jaké máš názory,
1: ano,
2: jaké přesvědčení,
1: ano,
2: čím se stal, čemu tě život naučil.
1: Chceš toho najednou moc, počkej.
2: Tak počkej. Tak začnu já. No, pokud jde o mne, v mnohem jsem se změnil, kamaráde. Vlny života dorážely na mou hruď. Kdo tohle to řekl, už ani nevím. Ale v tom důležitém, v tom podstatném jsem se, myslím, nezměnil. Jako dřív věřím v dobro, v pravdu. A nejen věřím, já dnes věřím zbožně. Ano, zbožně. Poslyš, občas spíšu verše, však víš, není v nich poezie, ale pravda, ano. Pravda, ano. Přečtu ti svou poslední věc. Snad to vydržíš.
1: Ale co povídáš, němčtí.
2: V téhle básni jsem vyslovil své nejvroucnější přesvědčení. Poslouchej aspoň závěr, je to trošku dlouhé. Novým citům srdce své jsem stvořil. Duší jako dítě jsem se stal. Spálil jsem vše, čemu jsem se kořil. Kořím se tomu, co jsem spaloval.
1: Ale to odporuje tomu, co jsi říkal před chvílí. To je změna ve věcech základních a ne v podružných a nedůležitých.
2: Ale mýlíš se, já nejsem zlomený. Žádný neúspěch pro mne neznamená nic podstatného v mém myšlení. Nikdy jsem nejednal jinak, než jak jsem si přece vzal jako moskevský student, věřící, že svět bude jednou jeho. Nepodařilo se. Ale nechápu, jak můžeš mluvit takhle ty, který tvrdíš, že si v životě nic nedělal, že se cítíš zbytečný a přesto se tváříš jako optimista a odsuzuješ, co jsem napsal.
1: Neodsuzuju, ale buď musím nevěřit tobě nebo tvé básni, to je... Radši se napij.
2: Tak kdo ty vlastně jsi? Sklamaný člověk.
1: Ale co pak takhle vypadají sklamaní? Ti jsou všichni bledí a nemocní a já tě... Uzvednu v jedné ruce, chceš?
2: Když nejsi zklamaný, tak jsi tedy skeptik. A to je ještě horší. A jak tím právě můžeš být ty skeptik? Ty jsi měl v životě smůlu, to je pravda. Na tom nemá žádnou vinu. Narodil se s duší vášnivou, milující, ale násilně tě odváděli od žen. I ta první žena, která ti přišla do cesty, ta tě musela oklamat.
1: I tebe oklamala.
2: No dejme tomu. Byl jsem tu hříčkou osudu, ale co to žvaním, to není vůbec osud. Starý zvyk nepřesně se vyjadřovat. Ale co to vlastně dokazuje?
1: No co to vlastně dokazuje? To, že mě od dětství pokřivili.
2: No tak se dokáž narovnat. O to jsi přece člověk, ne? Jsi muž. Ty si přece pro rozhodnost nemusíš nikam chodit. Ale ať je to jakkoliv, co pak je možné, aby se jednotlivý fakt povýšil na obecný zákon? Na nějaké nezvratné pravidlo?
1: Jaké pak pravidlo? To neuznává.
2: Pane, to je tvoje pravidlo, tvoje.
1: Ne, to není.
2: Ty jsi sobec, víš? Chtěl jsi rozkoš, štěstí. Chtěl jsi žít jenom pro sebe.
1: Co je to rozkoš?
2: A všechno tě oklamalo, protože se ti zřítilo všecko pod
1: nohama. Co je to rozkoš, ptám se tě?
2: A taky se nevyhnutelně muselo všecko zřítit, protože ty si hledal oporu tam, kde si nemohl nalézt, protože si stavil na písku.
1: Nerozumím ti.
2: Protože třeba se smějí, protože nemáš v sobě víru. Nemáš v srdci teplo, jenom rozum. rozum. Ty jsi ubohý, zaostalý volterián.
1: Já, že jsem volterián?
2: Ano, právě takový jako tvůj otec. A ani to netušíš.
1: Pak tedy mám právo říct, že ty jsi fanatik.
2: Přijím na fanatiky. Ale bohužel, ještě jsem si nezasloužil tak vysokého titulu. Jenže ty máš možná pravdu. Ty nejsi volterián.
1: Prosím tě, nalej si, to bude lepší.
2: A to víš, že si naleju. Ale teď se přijím na to, jak ti říkat. Ty nejsi skeptik. Ty nejsi zklamaný. Ty nejsi volterián. Ty jsi pecivál. A to pecivál škodlivý. Stal se s peciválem ne z nějaké prostoduchosti, ale vědomě.
1: Ale nesmysl. Moc jí to vypil, napadáš mě zbytečně. Já to neberu vážně.
2: A to je chyba. To ber vážně. Já ti to vysvětlím. Prostoduchý pecivál se leží na peci a nedělá nic, protože nic nedovede. Ale ty jsi myslící člověk a válíš se. A ty bys mohl něco dělat, ale neděláš. Válíš se s najedeným břichem a říkáš, tak je to správné, protože všechno, co dělají ostatně, nesmysl a nikam to nevede.
1: A jak jsi přišel na to, že se válím? Proč mi přisuzuješ takové myšlenky?
2: Všichni jste takový, celá ta vaše společnost, jste vzdělaní pecivalové. Vy víte, v čem pokulhává Němec, víte, co mají špatné Angličané a Francouzi, a toto ubohé vědomí vás jen podporuje ve vaší hanebné lenosti a jen ospravedlňuje vaši hnusnou nečinnost. Někdo se dokonce pyšní tím, že se válí, zatímco ostatní hlupáci se štvou. Ano. A nebo jsou takový pánové, a tohle neříkám o tobě, kteří celý svůj život tráví v jakési mdlé nudě, zvyknou si na ní a sedí v ní jako hříbek ve smetaně. O, ta mdlá nuda, to je mor na ruské lidi. Celý život se chystá k práci a ten odporný pecivál...
1: Ale co hubuješ, říkáš pracovat, řekni raději, co se má dělat a co ne ty. Demosthenes Poltavi.
2: A co by Socho ještě chtěl? To má každý vědět sám, statka, šlechtic a neví, co má dělat. Víru nemáš. Víru nemáš, ano. Jinak bys to věděl.
1: Nech mě aspoň odpočinout k čertu.
2: Ani minutku, ani chvilinku odpočinout. Smrt nečeká. Nemá čekat ani život. A my spíme, spíme, ano. A čas plyne. A my spíme.
1: Dovol, abych poznamenal, že my teď vůbec nespíme, spíš nenecháme spát ostatní. Křičíme tady na celé kolo. Podívej, venku je už bílý den.
2: Zítra naschledanou.
0: Před odjezdem ještě dlouho Michaljevič hovořil s Lavreckým. Předpovídal mu záhubu, jestli se nevzpamatuje. Prosil ho, aby se vážně zabýval životem svých rolníků. Dával mu sebe za vzor, říkaje, že prošel očistným ohněm životních bět. Ale zároveň se několikrát nazval šťastným člověkem, srovnává je se s ptactvem nebeským, s lilí z údolí.
1: To tedy jistě s černou lilí.
2: Kamaráde, nedělej ze sebe aristokrata a buď rád, že ti v žilách koluje poctivá plebejská krev. Ale pozoruju, že bys teď potřeboval nějakou čistou nadpozemskou bytost, která by tě vytrhla z té tvé apatie.
1: A, děkuju, kamaráde, já mám těch nadpozemských bytostí dost.
2: A mlč ty, cyniku. A pamatuj na má slova. Pokrok. Lidskost. S Bohem.

0: Dramatizovanou četbu na pokračování z díla Ivana Sergejeviče Turgeněva Šlechtické hnízdo připravila v roce 1974 režisérka Olga Valentová. Účinkovali Vladimír Ráš, Karel Högr, Vlasta Jelínková, Květa Fialová, Vlasta Matulová, Gabriela Vránová, Vladimír Šmeral a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 70. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Chantal Poulain, která v naší zemi žije už několik desetiletí, ale při setkání s ní si vždy vybavíme, že má francouzské kořeny.
1: Krom herectví se věnuje i hudbě a poslouchat můžete třeba i její šanzony. Známá je i díky své charitativní činnosti v nadaci Archa Chantal.
0: V Českém rozhlase Pohoda si Chantal Poulain připomeneme hned několikrát.
1: V neděli 16. srpna to bude tobogán Tomáše Slámy, o den později tandem Jana Rosáka.
0: Do třetice všeho dobrého přijala Chantal Poulain pozvání Ondřeje Suchého a tak můžeme v pondělí 17. srpna poslouchat záznam její návštěvy v Nostalgickém muzeu zábavy v roce 2001.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Dřív než hřeb do dřeva vlez, dřív než stála první ves, dřív než ve vsi štěkal pes, svět nebejval jako dnes.
3: Nebejval svět jako je dnes.
2: Na tý louce zelený jeleni se nepásly a holka modrooká u potoka nebyla.
3: U potoka nesedala.
2: Ani na Pražský mostě

0: se, v čem asi svět chybuje, od ní pámbu dozví se, že se nic nerýmuje.
1: Že prej se nic nerýmuje.
0: A tak mocný stvořitel na zem seslal Pegasa a dal mu rýmu pytel, ať zpívá lidská chasa.
1: A dal prej mu velkej pytel.
0: Pegas měl křídla z pukřelí, spat na náninku do zelí. A jak

Úsek smrk, husák huse, vytrh brk, kozel trk, vyvrk si krk, strč prst, skrz krk, strč prst. A když tě štípne prapinec, učiní ti pupinec, počervnuje červinec.

0: doby kamarád, kamarád umývá rád. Milý milou miluje, Rým se s Rýmem rýmuje.
1: Milý s milou se rýmujou.
0: Hloupej na svět nadává a chytrej si libuje. Tak to

0: pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšná jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

ilalim. Tak jo, tak pojďte sem a sedněte si ke mně. Napijte se, pak vám bude líp. Fakt?

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Pěknou neděli vám všem, milí posluchači, je krátce po deváté, tedy čas, kdy vás pravidelně zvu na zálety. No a to, s kým si budu povídat dnes, mě napadlo nedávno, když jsem cestou domů z Hradce Králové projížděla přes Hořice. Vždycky, když tím místem projíždím, směřuje můj pohled automaticky vlevo k letišti, protože vzpomínám, jak vypadá ten kraj z výšky. Kdysi jsem tam totiž trávila hodně času na soustředěních v místním aeroklubu. Je to moc pěkné místo. No a žena, která už teď sedí proti mně, se právě v Hořicích narodila. Zakrátko přesídlila do Liber. A když teď ještě dodám, že Velikonoce trávila 15 let obrazně řečeno s kuřetem a že je moderátorkou hlavní zpravodajské relace České televize Události, je jasné, že povídat si budu se svou kolegyní Marcelou Augustovou a moc se na to těším.
3: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Abych ještě dopověděla to, co jsem před písničkou jenom nakousla, rovnou z auta hned za Hořicemi se Marcela volala a domluvili jsme si naše dnešní setkání a jsem moc ráda, že ho přijala. Tak pěkné dopoledne, Marcela, ahoj.
1: Ahoj.
0: Když mluvím o Hořicích, jak dlouho se tam vlastně bydlela?
1: Já se tam narodila a potom jsme bydleli v Jiráskově ulici do roku 1967, takže asi 2 roky. Moc si toho nepamatuju, ale pamatuju si, že v té ulici bydleli taky Valentovi a měli houpací kohouty. A tam jsem se já chodila houpat, takže to je takový můj nejsilnější zážitek z toho batolecího věku. No a potom vlastně táta odešel pracovat do Liberce do Naivního divadla a my jsme v roce, nevím, jestli to bylo 67 nebo 68, odešli s mamkou a s bráchou za ním.
0: Táhne tě to tam, teď nemyslím teda ty houpací kohouty vedle u Valentu, ale cítíš to, když projíždíš tím krajem, že tam máš své kořeny, pokud tam své kořeny máš a tvoji rodiče, případně prarodiče v tom kraji bydleli delší dobu?
1: Cítím to čím dál víc, ale až teď, když jsem vlastně starší, protože do těch Hořic se vracím ne často, ale velmi ráda. A když jsme loni uspořádali s příbuznými výpravu na Zvičinu, tak tam jsem byla jako malá holka, moc jsem si to už nepamatovala. A teď najednou člověk tak si říkal, tady je to tak krásný, tak malebný a nějak vevnitř cítil, že do toho kraje patří. Já jsem to nikdy dřív nemývala a zdálo se mi, že jsem v tomhle poměrně pragmaticky založená, ale najednou jsem to prostě nějak cítila a už spoustu let vím, že kdybych nežila v Liberci, nebo teď kousek na vsi od Liberce, takže bych mohla žít ve východních Čechách v kraji Červené Hlíny.
0: Já jsem k tomu, přiznám se, měla úplně stejný přístup, o kterém ty mluvíš, ale teď jsem se shodou okolností dozvěděla, že moji předci jedni pochází z Pardubicka, ale ti druzí z Karlštejnska a že když jsem ta místa navštěvovala jako malé dítě a teď tam přijedu po dlouhých třeba 20 letech, a tak ten kraj mě něčím přitahuje, oslovuje a že se tam cítím líp, než když odjedu někam, byť jenom o 20 kilometrů dál, to je asi úplně
1: tak
0: stejné.
1: Tak to funguje nějaká vnitřní vazba mezi člověkem a tím místem, odkud pochází, asi je.
0: Studovala jsi žurnalistiku, vedlo tě ke studiu to, že jsi neměla ráda matematiku, fyziku, anebo to byl nějaký jiný důvod, který tě měl právě k tomuhle tomu rozhodnutí?
1: No já jsem dělala původně zkoušky na DAMU, protože jsem si říkala, tím jak táta pracoval v divadle, tak jsem hodně do divadla samozřejmě chodila a samozřejmě jsem chtěla být herečka. O kousek se to nepovedlo a já říkám, tam se zase projevil nějaký ten můj asi pragmatismus, protože jsem si říkala, no tak tohle nevyšlo, nebudu tady ronit slzy a zkusím prostě žurnalistiku, protože jsem kromě toho divadla na gymnáziu taky psala a trochu publikovala, tak to byla taková druhá volba, která vyšla a myslím si, že zaplať pánbůh, že vyšla, protože jako herečka bych asi byla dost trapná.
0: Jaká byla tvoje reakce, když jeden z tvých synů přišel se stejným nápadem, že půjde na žurnalistiku a konzultoval to vlastně vůbec s tebou?
1: No, moc nekonzultoval, protože Lukáš, to je ten starší z mých synů, je velmi introvertní a dlouho říkal, že když jsme tak navázali v jeho pubertální době nějakou debatu na to, čím by chtěl být, tak odpověď zněla hlavně ne tím, čím ty. A nakonec skončil na žurnalistice. Vlastně dneska dělá na ČT24.
0: Máš ty tendenci, já nemůžu, ale máš ty tendenci někde mu třeba v něčem poradit, někam ho poštouchnout?
1: Vůbec ne. Já myslím, že za jedno už vlastně tím, čím na 24 prošel, protože to samo dobře ví, že to je velmi složitý režim a náročný režim, tak si myslím, že tu žurnalistiku, kterou mimochodem nedodělal, má dávno hotovou. Ale netroufala bych si mu vůbec radit, protože je velmi zkušený už v tom, co tam strávil času a co tam prožil. Ale tím neříkám, že když třeba jdeme v Praze spolu na oběd nebo na večeři, tak se samozřejmě velmi živě bavíme o tom, jaká je moje práce, jaká je jeho práce a to mě hrozně baví a nikdy vlastně jsme si tak dobře spolu nepokecali jako teď.
0: A ten druhý, Krištof?
1: Oni jsou oba, řekla bych, co do letory věrné otisky svých otců. Takže říkám, Lukáš je introvertní a Krištof naopak je povaha velmi výbušná, která potřebuje být tak trochu ve stresu, trochu v tlaku a když ten tlak nepřichází znější, tak on si ho umí výborně vyrobit sám pro sebe. Takže ten je povahově úplně jiný, ale říkám, tou profesí, tak ten studuje vyšší odbornou školu filmovou v Písku, produkci, a takže nakonec asi se bude věnovat taky něčemu dost podobnému, jako se věnuju já a jako se věnuje Lukáš.
0: Říká Marcela Augustová.

0: Marcelou Augustovou teď pomyslně překročme práh české, respektive československé televize. Ten okamžik, kdy si přes tu vrátnici prošla poprvé. Vzpomínáš si na to?
1: No, vzpomínám si na to poměrně matně, když jsem prošla přes vrátnici, ale živě si vybavuju první filmovačku, na kterou jsem odjela. Bylo to v Doxech a točili jsme tam kromě jiného na tenisových kurtech, což mě bylo prostředí blízké. No, ale samozřejmě jsem byla prostě novinářské telátko. To bylo vlastně ve druhém ročníku na fakultě, kdy jsem se přes praxi v rozhlase dostala do televize. A tak jsem se to začala za pochodu učit a začala jsem si, a za to jsem vděčná do dneška, porovnávat to, co jsme se učili ve škole a to, jak to potom vypadalo nakonec v praxi. A musím říct, že ten rozdíl byl docela značný. Proto vlastně jsem si už tuhle tu šanci pracovat zároveň se studiem ponechala, protože ta konfrontace mi připadala užitečná a zajímavá.
0: Ty jsi srovnávala teď vlastně to, jak to vypadalo ve škole a jak to vypadalo v praxi. Kdyby si měla srovnat zpravodajství 80. let nebo 90. let, ať se tam nedáváme tu pomyslnou hranici nějaké změny režimu, ale teď mi jde čistě o tu televizní práci. Jak vypadala tehdy a jak vypadá dneska?
1: Tak ten rozdíl je propastný, to je hlubší než macocha, protože já když jsem v 95. tuším nastoupila do zpravodajství, tak se točilo normálně na kazetu, ta kazeta se potom vzala do ruky, odnesla se na autobusové nádraží, předala se řidiči autobusu linkového Praha-Liberec, na Florenci si zase někdo fyzicky vyzvedl, já jsem mezi tím zavolala, jakým autobusem přesně naše reportáž jede a jediný výdobytek techniky, který jsme měli, tak byl v podstatě psací stroj a fax. A potom, když jsem dostala první mobilní telefon, který měřil asi 40 cm, včetně antény, tak už jsem si připadala jako úplný king. No ale dneska, že dneska vlastně je to všechno neviditelné a proudí to kudysi, pak se to dostane do toho vysílání a všechno je vlastně virtuální a už tedy nikdo žádné kazety v ruce nenosí, natož na autobusák.
0: A ta profese krajánka, o které teď vlastně mluvíš, protože krajánek posílal tehdy ty kazety autobusem do Prahy, třeba z Liberce, je asi docela pěkná řehole.
1: Je to poněkud nevyzpytatelné, pokud jde o čas, samozřejmě, což nástupem 24 se ještě mnohonásobně zhoršilo. A to nasazení je obrovský, taky dneska vlastně v krajích jsou běžně dva redaktoři. Já jsem byla vlastně na Liberecký kraj sama tehdy. Ale byl to bezva region, protože byl takový šťavnatej, protože člověk jeden den točil třeba někde v horách, druhý den sledoval návštěvu politika z Prahy, takže ta práce byla obrovsky pestrá a to si myslím, že je výhoda krajánku dodnes, že jo? V Praze kolegové mají takzvaně svůj rank, v tom se pohybují a ten sledují, ale ten krajánek musí zvládnout úplně všechno a to mě na tom hrozně bavilo.
0: Když tak vzpomínáme na to minulost, myslím, že je to tvoje věta, kterou já osobně si často připomínám. Čím déle tady jsme, myšleno v České televizi, tím víc toho na nás v archivu mají. Je to původem tvoje věta. Opakuju si tvoji větu jako modlu, je to tak?
1: Jo, jo, jo.
0: Myslím si, že je to skutečnost, která se nedá nějak odepřít ani smazat. Nicméně, vzpomeneš si na okamžik, kdy jsi byla oslovená pro moderování té hlavní zpravodajské relace. Já si totiž přesně vzpomínám, že když mi volala Daria Macáková, dramaturgině magazínu Sama doma, tak jsem zrovna docela příznačně stála už kopku špinavého nádobí.
1: Já jsem tehdy, když mě zavolal Zdeněk Šámal, tak jsem jela autem na tenis a tak jsem teda zastavila, abych netelefonovala za jízdy a říkám, no a kdybys tady potřeboval jako rozhodnutí moje? A on říká, no hned. Tak jsem říkala, tak jo. She's crazy like food.

0: divu. Povídám si s Marcelou Augustovou, moderátorkou hlavní zpravodajské relace České televize Události. Pojďme si teď říct víc o tom, jak se vlastně Události připravují, protože my si to obě dokážeme představit, kolik práce zatím vším je. Stejně tak je to samozřejmě s počasím, stejně tak je to s tím hlavním zpravodajstvím. Podle mě je úplně neuvěřitelný poměr časohodin, které stráví ten tým a toho vlastního vysílání.
1: No a to už se Události radikálně prodloužily, takže a přesto je to velký nepoměr. No ono, mě to někdy taky překvapuje, protože už jsem měla za to, že běžný divák veřejnoprávní televize už ví, že přijít moderovat počasí nebo Události neznamená objevit se tam v 5 hodin, nechat si nafasádovat obličej a pak jako hvězda vkráčet do studia a prostě něco přečíst. Že to všechno trvá mnohem déle a že to je prostě týmová práce, která samozřejmě s tím, jak se blíží to vysílání, se dostává do čím dál většího stresu, protože spousta věcí je na poslední chvíli. Je to zpravodajství, které monitoruje to, co se do poslední chvíle děje a do poslední chvíle se ty věci můžou měnit. Ale vyvedla mě z omylu nedávno jedna paní, která mi říká: a Marcelo, jak vy tak dlouho před tím vysíláním tam musíte být? A teď já jsem mluvila o té pozici moderátora číslo 2, který má relativně jenom malou pasáž v Událostech, a ona říkala: tak v 5, a já jsem říkala: no to ne, ještě pozdějc. Takže ta opravdu žila v dojmu, že tam člověk přijde chviličku před tím vysíláním a prostě to tak nějak svoukne, ale to tak není. No. Takže musíme dělat ještě osvětu velkou.
0: Tak a děláme ji vlastně i teď. Mně se v poslední době hodně líbila věta mého kolegy Honzy Šrámka, počasáře, který řekl: já si jdu do studia konečně odpočinout. A říkám si, jestli je to vlastně dobře, že jsem si dovolila tohleto říct. Já tomu samozřejmě rozumím a ty to jistě vnímáš taky, takže ta práce okolo je natolik náročná, že ta třešnička na dortu, ať už trvá v tvém případě 40 minut nebo 45 minut a v mém případě maximálně 5, je skutečně tou třešničkou na dortu, že předtím je to obrovské množství práce, která se dá jenom velmi těžko popsat. Vnímáš to úplně stejně, že nakonec svým způsobem to živé vysílání je relax oproti tomu, co se děje předtím?
1: No ano, ale já musím říct, že mě vlastně i když ta příprava sama a to psaní těch studií je stresující a člověk se pořád musí obracet na kolegy a domáhat se, kdy už teda tam aspoň nějaké body, nějaké drobné podklady budou, protože ví, že už vlastně za 5 minut by se pomalu měl jít převlíkat a jít do maskérny, se nechat doupravit a už by měl utíkat do toho studia a furt ví, že mu ještě několik věcí chybí. Tak mě paradoxně, když to je tak jako pod tlakem trochu, možná v tom je podobnost s Krištofovou povahou, tak mě to vlastně baví, jsem zjistila. Já nemám ráda taková ta vysílání, hlavně o víkendu, kdy je vlastně všechno relativně včas, je to hotové a to potom se mi zdá, že v tom studiu je to taky takový vlastně všechno rozvláčný, ale když je tam nějaký stres, tak ono i v tom studiu se mi zdá, že to vlastně líp odsejpá. To taky vnímám jako vlastně vůbec největší poklonu, když mě třeba nějaký divák napíše: to jste řekla tak jasně, tak jednoduše, já bych to řekl taky tak. Tak to je pro mě nejvyšší podsta, který vlastně můžu dosáhnout.
0: Ten čas těsně před vysíláním trávíme často ve studiu spolu. Řeč před znělkou si většinou krátíme debatou v podstatě o čemkoliv, i když samozřejmě podvědomě jsme obě dvě nastartovány k tomu, že za chviličku něco začne. Tak tě mám občas pocit, že nám do toho pan režisér tak nějak nekultivovaně skočí, že nás nenechá dokončit, když už se blíží ta 55. minuta naši tolik důležitou debatu.
1: Ano, naši důležitou debatu o výšce sněhu ve Špindlu nebo na Špičáku v Jizerkách.
0: Ale je to určitý moment, který jistě to odlehčení před tím samotným začátkem nám potom dovoluje, aby nám v té hlavě plynuly ty myšlenky tak, jak mají, tedy snad a obvykle.

0: S Marcelou Augustovou jsme probrali události po té, řekněme, technické stránce, teď ta obsahová. Kdyby si tedy měla vzpomenout na nějaké téma, které ti i teď přijde s byť velkým odstupem velmi důležité, u kterého si jako zprostředkovatel té zprávy byla, bylo by to nějaké konkrétní naskočit něco?
1: No tak mě naskakují ty volby, protože to je takový vždycky výrazný okamžik a je fakt, že já je sleduju trochu jako sportovní utkání, protože mě samozřejmě zajímá, jak dopadnou. Ale pak nastává takový okamžik, kdy vlastně člověk do toho studia chodí velmi často a velmi dlouho, protože to vysílání prostě je dlouhé už jenom podle toho, jak se počítají hlasy. Takže já ve finiši potom třeba v jednu ráno, já už vlastně ani moc nevím, jak ty volby dopadly a musím po nich si v klidu sednout, když to odezní, když se člověk vyspí, odpočine si, tak se zpátky na ty výsledky podívat, protože spousta věcí najednou z té hlavy úplně odejde, protože člověk se soustředí na ten výkon a pak najednou zjistí, že to neví. Jo? Takže tam já se musím pak v klidu vrátit a překousat si to sama pro sebe. Ale jinak říkám, to je důležitý okamžik pro celou zemi a je důležitý pro každého z nás, ať si to připouštíme nebo ne.
0: A někdy i ta technika nás sklame, viď? Jako člověk tak ťuká do toho ovládání, v našem případě nic se neděje. Máš i podobnou zkušenost a je to okamžik, který tě motivuje k tomu, aby si vlastně trošku pod tím tlakem jako ta správná oliva dala tu šťávu a dala do toho co nejvíc?
1: No, já jsem si při těchto okamžicích uvědomila, že moderátor nemá do studia ani kamkoliv do terénu chodit bez papíru, protože i ten tablet, který mi dneska používáme, tak je to jenom technika a kolikrát se stane, že člověk kliká a kliká a tablet spí a nebo prostě dřímá při nejmenším, takže to samozřejmě je dobrý mít aspoň trochu ta studia v hlavě, což ale když je píšu a vlastně celé odpoledne se tím zabývám, tak tam něco většinou uvízne, ale pak samozřejmě je ten papír, který mi nikdo nikdy z ruky nevezme.

0: Chcete si připomenout legendární pořady Českého rozhlasu?
1: Rádi byste znovu slyšeli Tobogán Tomáše Slámy? Nostalgické muzeum Ondřeje Suchého? Nebo třeba pořad Zpátky si dám tenhle film Karla Gotta?
0: Chtěli byste zavzpomínat na jedinečné archivní četby na pokračování, rozhlasové hry a k tomu si poslechnout největší hudební hity vašeho mládí?
1: Tyto a mnohé další pořady pro vás vysílá Český rozhlas Pohoda.
0: Najdete nás v síti DAB, na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz anebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Osobně si myslím, že to, z čeho bychom si měli my, kolegové Marcele Augustové, vzít příklad, je jedním slovem. Ty se mračíš, nemrač se, já to myslím úplně vážně, Marcelo.
2: Profesionální... Se trochu bojím, co řekneš.
1: Ne, neboj se, řeknu profesionální přístup, protože za těch pomalu 20 let, co se spolu potkáváme na chodbách České televize, tak se přiznám, že si nespomínám, že bys měla špatnou náladu. A myslím si statisticky, že určitě tam byla období tvého života, která minimálně k zamračenému výrazu, nebo smutnému, nebo indiferentnímu výrazu, určitě během těch 20 let musela vést. Jsem jenom málo empatická, anebo se ti daří neobtěžovat svými starostmi své okolí?
2: No tak snažím se o to, protože proč by se zrovna kolegové, kteří za to nemůžou ani v nejmenším, měli dívat na naštvaný obličej Marcely Augustové? Tak já musím říct, že většinu malérů, který jsem v životě měla, jsem si při nejmenším částečně nadrobila sama, takže jsem si je taky pak sama vylízala. No.
1: Když se spolu potkáme, tak mám vždycky pocit, že jsme naladěni na stejnou notu, že se vždycky najdeme téma, které nás obě baví anebo těší. Teď mám na mysli především hory a lyžování. Kdyby ta volba byla té první otázky před událostmi na nás obou, tak si myslím, že se to bude výhradně točit okolo počasí pro lyžování, případně pro golf. Ten golf, přiznám se, s tebou ještě nezdílím, možná k tomu časem dospěju, ale lyžování, koníček číslo jedna tvého života.
2: Asi ano, já jsem kdysi dávno, já totiž to je velmi komická situace z mého mládí, protože já jsem od dětství byla spíš dnešním termínem řečeno outdoorový typ. A moje máma měla pocit, že bych mohla být krasobruslařka nebo moderní gymnastka. Takže já jsem asi v 7 letech chodila v tmavomodré šatové sukince a bílých kamaších bruslit. Ale kdyby mě viděl trenér Martiny Sáblíkové, pochopil by, že budu spíš rychlo bruslařka než krasobruslařka, protože pro mě nejlepší okamžik byl, když jsme dostali 5 minut před koncem toho tréninku volna a já jsem se předklonila v pase, ruce spustila skoro na led a šíleně rychle jsem bruslila. Ale mamka naštěstí nakonec pochopila a tak mě přestala trápit těma svýma vymyslama a nechala mě lyžovat a hrát tenis. A to byly sporty, tak já jsem ani jeden nedělala dobře, protože... Ale ráda oba, protože táta zase měl tu představu, že budu ten renesanční člověk, že když tam bude kurt, tak samozřejmě si hezky zahraju, na lyžích se budu pohybovat elegantně, ale když bude v místnosti piano, zahraju, zaspívám a tak. Jo. Takže jsem dělala spoustu věcí a nic z toho špičkově, ale říkám, z těch sportů mi zůstaly do dneška s obou hezký koníčky.
1: A když jsi se potom dívala na to, jak sportovali tvoji synové, máš pocit, že jsi jim dala dost volnosti pro to, aby si vybrali to, co chtějí, anebo, a já teda přiznám se, že jsem Vítka svého času hodně směřovala k tomu, co jsem já považovala za dobré, pak se mi samozřejmě logicky vysmekl. Bylo to tak i v tvém případě?
2: No tak já jsem vlastně potom, když jsem byla na vysoké škole, tak už jsem se závoděním skončila. Několik let jsem potom nelyžovala vůbec, ale tak nějak logicky to k tomu dospělo. Nevím, jestli jsem třeba Lukáše k tomu tlačila až moc. Pamatuju si, že když jsem mu poprvé nazula lyže a byly mu 3 roky a on to celý probrečel, tak jsem říkala, no tak já nevím, ale zase jsem si říkala, přece ho nenechám jako pecku, aby ve 3 letech neuměl lyžovat, takže možná tam trochu tlaku bylo a vlastně Lukáš pak docela dobře závodil a ve 14 letech mi řekl, jestli by toho už mohl nechat. A já jsem říkala, můžeš, ale trenérovi si to řekneš sám.
1: Kdyby jsi si měla vybrat nějakou nejmilejší lokalitu pro lyžování, která by to byla?
2: Tady nebo v cizině?
1: Sklidně s obou soudku.
2: Tak já mám velmi ráda Ještěd, protože ho mám ráda prostě jako místo a lyžování tam je fajn, pokud je tam sníh.
1: Ano, děkuji, beru jako připomínku, příští zimu se polepšíme.
2: Samozřejmě srdcařský vztah mám k Jizersko-horskému Špičáku, protože tam jsme strávili spoustu let a dodneška jsme tam členové oddílu a chodíme tam pořádat lyžařské závody. Ale z těch cizích středisek nedám dopustit na Sulden. Víš proč?
1: Úplně tě rozumím, protože to je lokalita, která láká nejenom lyžaře, sjezdaře, ale i skialpinisty. A já jednou doufám, že tě třeba i na ty skialpy, byť by to mělo být. Ne, vůbec ne. Naopak, ty máš, Marcelo, velmi dobrou fyzickou kondici, když si to nepřipouštíš, jezdíš na kole hodně, a to já vím, v golfu jí tolik zlepšovat nebudeš, ale dobře, tak když budeš přes léto trénovat, tak se příští zimu spolu na nějakou procházku můžeme vypravit, jestli tedy přijmeš mé pozvání.

0: Máme před sebou už jenom chvilku pro dnešní zálety s Marcelou Augustovou. Když jsem se na to dnešní povídání Marcelo chystala, tak jsem si přečetla docela dost rozhovorů a bylo mi moc příjemné, že jsem na rozdíl od jiných lidí, které znám a v rozhovorech je nepoznávám, tebe v tvých rozhovorech poznala. Že jsem zkrátka pochopila, že mluvíš pravdu a že na přímou otázku dokážeš přímo odpovědět. Ale přesto jsou určitě otázky, které nemáš ráda, anebo otázky, které dostáváš hodně často a máš pocit, že tuhle tu věc už si říkala milionkrát. Tak kterou věc už si říkala milionkrát?
1: Tak asi už jsem mockrát vyprávěla o svých začátcích v televizi.
0: To jsme dneska probrali.
1: No, to jsme probrali. No a pak nesnáším otázky typu, na čem ujíždíte, na čem ulétáváte, tak já vždycky říkám, no na ničem, já se prostě snažím žít úplně normálně. Ty taky nemusím úplně. No a pak samozřejmě mě takové ty otázky jako po smyslu existence a ty hlubokomyslnosti v uvozovkách, to já tak vysoko můj intelekt nesahá. Já prostě chodím nohama po zemi a hodlám to tak ponechat.
0: A to se říká, že složitější je se ptát, než odpovídat na otázky, tak já toho využiju tohle momentu. Máš ty nějakou otázku na mě?
1: No, otázku na tebe, to jsi mi mohla říct dopředu, abych aspoň po cestě přemýšlela. Moje otázka, no asi by k těm skialpům, protože ty jsi říkala, že vlastně si skoro přestala jezdit na sjezdovkách, tak kde je ta hloubka, ty vášně, že člověk, protože znám víc lidí, kteří jsou takoví, že najednou ty sjezdovky odhodí a už se dostanou do úplně jiný dimenze a jiného prostoru.
0: A dostanou se do prostoru, kde vůbec nejsou žádní lidi, přestože u nás sjezdovky nejsou přeplněné, nebo si my dokážeme najít nějaký čas, kde se tam potkáme s relativně malým počtem lidí, tak ty skalpy jsou prakticky zárukou toho, že jediný, na koho narazíš, je ten, který jde s tebou, že se dostáváš do míst, která jsou lidu prázdná. A možná je to právě proto, že v práci jsem obklopená spoustou lidí, že naše práce, byť je individuální, tak je samozřejmě týmová a musíme pořád s někým komunikovat. Tak nakonec na těch sjezdovkách v té frontě přeci jenom se trošku ošívám a říkám si, tady je hodně lidí, tady mi není úplně dobře, což se ti právě na pásech nestane. A proto možná i ta moje nabídka a výzva, že půjdeme spolu na procházku.
1: To já bydlím na Záskalí, protože tam já se můžu vzít bundu a vyrazit a courat lesama a nepotkat nikoho celý den.
0: Takže nakonec k tomu ani ty skalpy nepotřebuješ, ale když bude na sníh bohatá zima, tak si myslím, že třeba se ti tam budou hodit i na to chození po zahrádce, ne? Tak při posledních záletech seděl na tvém místě Petr Kučera se svojí manželkou Magdou a taky ti tu nechal jednu otázku.
2: Sleduji každodenně, pokud to jenom trochu jde, veřejnoprávní televizi zpravodajství. A 24 je velice dobrý zpravodajský kanál a k veřejnoprávním zprávám na ČT1, kde kolegyně vaše působí, na ní bych se chtěl zeptat, jestli jsou si vědomi, že se to trošku zpronevěřuje tomu poslání, že vlastně z té hlavní relace, která by měla informovat většinového diváka, se stává Věstník. A málo se doví o zahraničí, takže jestli si uvědomuje ona sama, že se to stává přehledem statistiky a Věstníku.
1: No, já bych neřekla, že v Událostech je málo zahraničního zpravodajství. Řekla bych, že třeba téma Ukrajiny jsme pokrývali velmi podrobně a měli jsme na všech důležitých místech své zpravodaje. A další věc, kterou si myslím, je, že pokud divák chce dosáhnout hlubší informace, než kterou skýtá ten prostor 50 minut Událostí, tak je přesně, existuje ta 24 a tam existuje Horizont a existují tam, já nevím, pokud chce podrobnosti z ekonomiky, jsou tam specializované pořady, takže si ty informace může dohledat a myslím si, že samozřejmě ta doba dnešních událostí je taková, že někteří diváci naopak se jim to zdá příliš dlouhé. Já myslím, že je výhodou ta delší stopáž ve chvíli, kdy se opravdu něco třeskutého děje. Že máme prostor se i ponořit a máme prostor na to dodat ten novinářsky řečeno background, to znamená souvislosti a pozadí těch událostí a nezůstáváme jenom u toho holého dění. A to je asi tak všechno, co bych k tomu řekla.
0: Příště bude na tvém místě sedět Naďa Konvalinková, takže příležitost pro tebe, na co by ses jí chtěla zeptat.
1: No tak Naďi Konvalinkové se nemůžu ptát,

0: jinak, než jak se jí zamlouvá letošní jaro a jestli kvete jako konvalinka.
1: Takže příští neděli povídání s Naďou. Teď moc děkuji, Marcele, za to, že se našla čas, že jsme si mohli stejně tak, jako si často povídáme, když se vidíme spolu osobně, popovídat i tady v Záletech Českého rozhlasu. Děkuji.
0: Já děkuji za pozvání, bylo to velmi příjemné, protože já normálně jsem introvert a nejsem úplně sdílná, ale tady to v země docela spadlo.
1: To jsem moc ráda, tak děkuji, Marcelo, a krásné odpoledne vám všem.
2: Tak

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: krásné odpoledne, je 19. července, je krátce po 15. hodině. No a samozřejmě, co může začít jiného, když jste slyšeli tuhletu báječnou znělku než písničky pro duši, které pro vás stejně tak jako před 14 dny a zase za 14 dnů vybere a samozřejmě okomentuje tak, jak on to umí, Max Wittmann.
1: Dobrý den. Přece jenom určitou část těch písniček vybírala ty.
0: Takže nakonec
1: minule jsme řekli, že budeme hrát takové ty dovolenkové, prázdninové písničky, které se vztahují k těm zemím, do kterých naši spoluobčané jezdí nejčastěji na dovolené, takže bude řecká, bude
0: italská,
1: bude francouzská, bude chorvatská,
0: jejda,
1: měla by být
0: i
1: španělská, pokud se všechno tam vejde. Mm-hmm. Tu první část tu jsem připravil já, protože jsou to určité aktuální věci. Chci připomenout dva naše bývalé kamarády, kteří už mezi námi nejsou, a jednu aktualitku a tak dále. No to si všechno řeknu.
0: Tak jak se sluší a patří.
1: Tak
0: dobře, tak co to bude jako první?
1: Začnu vzpomínkou na Mikulov, který byl nedávno, a natáčeli jsme koncert orchestru Karla Vlacha, což jsem tady mnohokrát říkal.
0: A říkal jsi, že to bylo úžasné.
1: Říkal jsem, že to bylo úžasné a taky to úžasné bylo. Ten Vlachův orchestr doopravdy dokázal, že to byl a je pořád špičkový orchestr. Mm-hmm. A ten pan kapelník Dřevíkovský, ten to umí a je vidět, že tomu rozumí a drží to pevně v rukou. Kapela hrála výtečně. I ve zvuku se nám to podařilo, což mám radost, protože kapela byla veliká, navíc tam zpívalo vokální kvarteto, čili každá z těch
0: dívek
1: musela mít svůj vlastní mikrofon, pak tam byli solisté Richard Adam a tak dále. Takže já jsem ten letošní Mikulov nějak trošku víc sledoval, protože jsem měl obavu, jak to všechno dopadne, jako například, že autobus, kterým oni přijeli, nemohl projet tou bránou na náměstí. To jsou takové ty věci, které jsou neřešitelné ve chvíli najednou.
0: Najednou si autobus zadrhne mezi vraty.
1: A ještě mi organizátoři řekli, no tam projede každý autobus, to přece není problém. Teď plný autobus nástrojů, bubny, všecko možný a vytáhni to nahoru na ten zámek.
0: A co jste dělal?
1: No já už jsem startoval svý auto, kolega druhý svý auto, už jsme to chtěli autama odvést nahoru po částech. Naštěstí se
0: z toho autobusu, já myslím, že ten autobus chtěli táhnout,
1: který stál u hudební školy a teď co dál, muzikanti šli pěšky nahoru a plný autobus byl lidí, protože to byl obrovský autobus prostě. A tenkrát, když ten Mikulovský zámek stavili, tak netušili holt, že jednou budou tak velké autobusy.
0: Že přijede Vlachova kapela.
1: No tak naštěstí se podařilo zehnat mikrobus, do kterého se to přeložilo, vyvezlo se to nahoru a po koncertě se to zase svezlo dolů, aby kapela mohla odjet.
0: Divák a posluchač netuší zákulisí,
1: jsou věci, kterým se říká Vismajor.
0: Vismajor, ano, anebo mezi nebem a zemí.
1: Mezi nebem a zemí. Takže to se všechno podařilo. Já mám jednu ukázku, kterou prezentuji především proto, že ji budou zpívat čtyři krásné dámy, které si říkají Spirit Quartet, si říkají. Je to tak něco, jako byly kdysi sestry Alanovy.
0: Aha.
1: A zaspívají písničku, kterou napsal jeden slavný německý skladatel, který psal operety, jmenoval se Paul Linke.
0: Ano.
1: A tahle písnička je z operety Lysistrata. Je to ale swingově upraveno a mně se to moc líbí, takže připomínám všem, kteří byli v Mikulově, že takhle zní celý koncert a toto je jedna ukázka.
0: Tak se těšíme.

0: No, tak to bylo čemu tleskat. Ta kapela, super.
1: Blachová kapela, to je prostě pořád.
0: Bezvadný.
1: Pořád dobré. Tak teď tu mám jednu aktualitku, ke které jsem se dostal prakticky před několika dny. Čili je to velmi, velmi čerstvá záležitost a já jsem velice překvapený s tím, co jsem slyšel.
0: Říkej.
1: Kolega externí zvukář Petr Werner, který nám i už v loni natáčel Mikulovský festival letos taky, mě donesl CDčko, na kterém je vyobrazená 14-letá dívka, která se jmenuje Ilonka. Zjistil jsem dodatečně, že se jmenuje Ilona Brimová, je z Velké Bíteše.
0: A je krásná, já jsem to CDčko viděla.
1: Zpívá tam několik písniček a že si to mám poslechnout. Mm-hmm. To bylo všechno a upozornil mě na to, že si myslí, že zpívá velmi dobře ta dívka a že by možná bylo dobré pro ní něco udělat. No já, když jsem to slyšel, tak jsem řekl, ano, pro tu dívku je potřeba něco udělat. Ta dívka je částečně nevidomá nebo skoro prý nevidí. Já jsem ji nikdy na vlastní oči neviděl. Doufám, že ji někdy uvidím. Je jí 14 let a zpívá báječně. Mm-hmm. Písnička, která se mně osobně líbí, se jmenuje Krátká vášeň, záhy odezní. Je to z muzikálu Angelika, který napsal Michal David. A poslouchej, sama uvidíš, jak se 14-letá dívka dovede vyrovnat s těžkým vokálním partem.
0: Takže dobře, nové jméno na hudební scéně, možná, že o ní uslyšíte, protože Max, když si něco umane, tak
1: doufám.
0: Tak uvidíme, co bude dál. Ilona Brimová, 14 let.

0: písničkách pro duši premiéra pro tuto slečnu 14-letou neuvěřitelné zpívání Ilona Brimová. My jsme si říkali i se zvukovým mistrem Michalem Zelinkou, že nám jde mráz po zádech.
1: Ano, ano, on říkal, že mu běhá mráz po zádech.
0: To je hlas, který člověk by nikdy neřekl, že té dívce může být 14 let. To je vyzrálé zpívání i obsahově. Co se tam říká v tom textu, taky to člověk věří. To
1: ví,
0: je
1: o čem
0: úžasný.
1: Zpívá, má to takový ten feeling, no, který každý zpěvák nebo každá zpěvačka nemá. Byť má silný hlas, tady je feeling a je vidět, že prostě je tam, takhle to má být, takhle se má
0: tak
1: zpívat.
0: Tak by to mělo být. Jo,
1: takhle by měli zpívat všichni.
0: No, my jsme si říkali, že se pokusíme Ilonku dostat k nám do vysílání, abychom si popovídali, protože si myslím, že by to bylo zajímavé. Ona těch věcí na tom CDčku má víc, jsou to všechno melodie velmi krásné. Tohle to byla ukázka z muzikálu Angelika od Michala Davida a teda zpívala opravdu jako o život. Tak,
1: tak doufejme, že se nám něco podaří.
0: Pojďme dál.
1: Teď mám před sebou jednu písničku, kterou chci vzpomenout na kamaráda Karla Hálu. Byl to, dá se říct, opravdu kamarád, který s naší kapelou, myslím tím teď s orchestrem Gustava Broma,
0: ano,
1: účinkoval velmi často, velmi rádi jsme pro něj jezdili a velmi rádi jsme ho odváželi domů, protože on nebyl řidič, neměl auto, takže problém byl vždycky ho dovést a odvést, ale on v těch svých dvou tmavomodrých oblecích, které používal zásadně na všechna vystoupení, vždycky přijel precizně připraven a ukázal to, jak se má zpívat swing. Ono se v těch uplynulých dnech o Karlovi hodně mluví a písničky, které se hrají, jsou většinou takové ty, které s tím swingem nemají nic společného.
0: To je pravda, no.
1: Lodí bílou a já nevím, a co všechno.
0: Hádej Matildo.
1: Ale protože on byl skutečně špičkový swingový zpěvák a já znám v této zemi ještě dva, kteří swing umí, takže byli tři, teď už jsou jenom dva a oba dva jsou shodou okolností odtud. Jedním je Laďa Kerndl, který to dovede,
0: ano,
1: a tím dalším je Tibor Lenský, který to dovede skutečně. To jsou chlapci, kteří to mají pod kůží a swingovou muziku cítí nesmírně dobře. Jinak dál o nikom jiném nevím.
0: Víš, co jsem slyšela, když Karel Hála zemřel, hned tu noc jsem vysílala a ve zprávách byla vzpomínka od Nadi Urbánkové a ona ti tam říkala strašně krásnou věc, že když už se to muselo stát, takže je přesvědčena o tom, že Karel tam nahoře, až přišel do nebe, potkal se tam se všemi těmi, kteří tam už jsou, a že je přesvědčena, že natáčí nějaké CDčko,
1: jo,
0: a že se to CDčko rozhodně povede, že Karel, který miloval swing určitě, natočí nějakou swingovku a že tu swingovku pošlou nám sem dolů, abychom věděli, že jim
1: určitě
0: to tam šlape.
1: To bude
0: kapelníkem. To byla docela fajn
1: určitě
0: vzpomínka.
1: To bude s Bromem, to o tom nepochybuji.
0: Když už se
1: takže
0: to muselo
1: já jsem
0: stát.
1: Opravdu připravil swingovou písničku, která se jmenuje Má dlaň tvůj dech a hraje to samozřejmě Vlachův orchestra, je to skutečná paráda, takhle se ten swing má zpívat.
0: Tak takový byl Karel Hála.

0: Kdo umí, umí, panečku.
1: A kdo neumí, učí, se říká.
0: Ale jsou někteří, kteří si myslí, že by i uměli, dokonce natáčí i desky. Mm-hmm. Ale tak to necháme.
1: A ti by měli platit za to, že je někdo poslouchá a nechtít za to honoráře.
0: No, jasně, no. Nebudeme říkat, kteří.
1: Nebudeme říkat, kteří. Vlachová kapela opět, teď to vypadá spíš, že já začínám propagovat víc Vlacha než Broma, ale není to tak. Oni se oba dva ti kapelníci velmi ctili, velmi si sebe vážili a velmi si pomáhali, takže nebyla rivalita mezi Bromem a Vlachem. Mm-hmm. A ty kapely obě dvě skutečně a stále existují, ty kapely jsou výtečné. Já jsem přesvědčen o tom, že jsou to nejlepší kapely v této zemi. Tak, moje druhá vzpomínka bude patřit dalšímu Karelovi a to je Karel Zich. A to proto, že 14. července před 4 lety Karel zemřel.
0: Taky tak neuvěřitelná smrt.
1: Tak, a protože je léto, přejdeme na tu letní tematiku, která potom bude vyloženě už v tvých rukou, tak jsem našel písničku, která se jmenuje Léto, jak má být, zpívá Karel Zich a já všem připomínám, že už je to 4 roky,
0: ten
1: co Karel Zich, to byl taky báječný kamarád, to byl výtečný člověk, většinou to
0: chytrý,
1: tak bývá.
0: Chytrý, on byl nesmírně chytrý a vzdělaný a když jsem s ním točila, tak člověk si uvědomil, jak on má obrovský široký záběr, co všechno on věděl, konec konců byl vystudovaný.
1: Tak on byl taky z velmi vzdělané rodiny.
0: A přesně tak, vzdělaná rodina. Škoda ho, Karel Zich.

0: Tak to byla vzpomínka na Karla Zicha. Léto, jak má být, doufám, že vy prožíváte léto tak, jak si ho představujete, jenom prosím vás, dávejte na sebe pozor.
1: No a tím pádem jsme přešli do druhé poloviny našeho pořadu.
0: A budeme se brouzdat.
1: Tím pádem se budeme brouzdat v okolních zemích, kde se brouzdáte možná v těchto chvílích i vy. Takže první píseň italská. Já jsem vybral písničku od pána, který se jmenuje Luigi Martilotti.
0: Ano.
1: A to proto, že jsem se s tím pánem seznámil osobně na, myslím, poslední nebo předposlední bratislavské liře, kde jsem byl členem mezinárodní poroty.
0: Fíha.
1: Což byla pro mě poměrně velká čest, protože
0: řekla.
1: To byla jedna z porot, ve které byli skuteční fachmani. A byli tam lidé, kteří přijeli ze všech koutů světa, Polák, Chorvat, Němec, Rus, všechno možné. A navíc ten verdikt té poroty byl respektován. Znám některé poroty, ve
0: ano,
1: kterých jsem
0: pravdu.
1: Taky byl, kdy porota se může přetrhnout a rozhodnout tak a tak a nakonec pořadatel si to stejně udělá
0: podle svého. Ano.
1: Takže nebudu jmenovat, ale ty víš jistě, o koho mám teď na mysli. Takže z bratislavské liry pan Luigi Martilotti zpívá píseň, která se nemenuje jinak než Itália.
0: Ano, Itália, pojďme se tam podívat alespoň virtuálně.

0: tak to jsme vás zavedli do Itálie. Já si vždycky tak, když takovou muziku poslouchám, představím to moře a pláž a nějaké dobré víno a vlastně takové to dolce far niente. Nic nedělá, nic tě netrápí. Vypnout mobily a jenom užívat života. Paráda.
1: To moře nevím. Říká se, že tady nahoře to moře, nic ten moc. Jadran, prý nic moc. Já jsem tam byl, myslím, dvakrát a
0: myslíš nahoře Bibione a tam, tak to ne, ale dole potom.
1: Ale tam dole jsem byl,
0: Ischia, Sicilie,
1: tam jsem byl a tam to moře Jonico, oni říkají Jonico, Mare Jonico, jako moře.
0: Jonské moře.
1: Jonské moře, to je skutečně krásné. Teda ty skály a to všechno, to jako mě moc nepasovalo, protože jsem se bál našlápnout, ale je to tam nádherné.
0: Paráda, má to atmosféru.
1: No tak teď přes vodu pojďme šup do Chorvatska. A teď musíš říct, protože tohle jsi vybrala ty.
0: To jsem vybrala já. Já jsem tu písničku vybrala záměrně, protože jsem ji nabízela posluchačům i v Apetitu, jak máme tam vždycky takovou tu možnost těch tří, ze kterých si vyberou. A tahle ta chorvatská skutečně na celé čáře tam nebodoval nikdo jiný, přestože většina asi z posluchačů vůbec neví, kdo je Stipe Šarić. A až potom jedna posluchačka se přihlásila a říkala, že viděla jejich koncert, viděla ho dokonce v Chorvatsku a taky řekla, že tenhle ten velmi pohledný muž, vysoký, na té fotografii má šedé vlasy a knírek, zemřel v 60 letech. A oni tady byli v Brně, dokonce byli i na dnu otevřených dveří, on má ženu Inge a zpívali spolu a ta písnička je krásná, protože všechny ty chorvatský, ať už je to, ať zpívají Dubrovačky, jasně, Trubadury, nebo prostě jasně. Tam máš pocit, že to je to ono, to je to léto. A Stipe zpívá krásně, takže pojďme takovou tu dojemnou.
1: Musíš říct, jak se ta písnička jmenuje?
0: Još i danas teku suze jednej ženě.
1: Nevíš, co to znamená?
0: Ještě dnes tečou slzy jedné ženě.
1: Tak to je nádherné.
0: To je asi o lásce, že?
1: No to určitě.

0: Tak to byl Stipe Šarič, takové a podobné písně znějí na chorvatském pobřeží večer a je to pohodička.
1: No, mě teď trošku zamachruju. Teda.
0: Řekni.
1: Já jsem ještě nepřišel na to, proč jsou si podobné chorvatské, německé,
0: jo, to máš
1: rakouské a někdy i řecké
0: ty písničky, šlágry, že?
1: To má jeden jazyk, jo. Ty tercie okresní, jak se někdy
0: se
1: mezi,
0: říkal
1: mezi muzikanty říká.
0: Okresní tercie.
1: Okresní tercie vždy zvítězily. A to je jazyk německy mluvících muzikantů a nevím, proč se to zatoulalo do toho Chorvatska a někdy z toho Chorvatska i do toho...
0: A tak když jsme byli Rakousko-Uhersko, když jsme to moře měli jakoby.
1: No, dobře, ale Rakousko-Uhersko byli třeba s také Maďaři, že... A tam ten hudební jazyk je úplně
0: tam
1: jiný.
0: Tam okresní tercie nic teda.
1: České okresní tercie se... to jsem zase něco teda...
0: To jsi něco řekl.
1: Ty se vyskytují v podstatě jenom v Dechovce, že? U nás naše Dechovka je plná okresních tercí. Ale nebo sexty třeba, ale to je vlastně obrácená tercie. To je jedno. Chci jenom říct, že se mě tohle ještě nepodařilo vypátrat, kudy ta cesta toho společného hudebního jazyka šla. Itálie je naproti a tam je třeba také úplně jiný jazyk.
0: Úplně jiný jazyk.
1: Kousek od Itálie je Francie a tam je úplně jiný hudební jazyk.
0: Což si můžeme dokázat.
1: Což si můžeme dokázat třeba následující písničkou. Ale já jsem jenom chtěl říct, že kousek třeba od té Dalmácie dole už jsou ty balkánské národy a tam ta muzika je úplně jinačí. Liché takty, liché rytmy, okresní tercie tam už nejsou, že? Nevím, kudy to mohlo jít, jestli ty muzikanti putovali třeba. Chodili,
0: to je zajímavé.
1: Jezdili.
0: Koho bychom se na to zeptali?
1: Nevím.
0: Štědroně.
1: Ten ví jiný věci.
0: Ten ví ten zase jiný věci. Asi. No tak zeptáme se ho na okresní tercie a příště za 14 dnů bychom mohli říct, jestli nám dokázal odpovědět, nebo třeba bude vědět o okresních tercích.
1: Tak
0: něco.
1: Pojďme, francouzská písnička no. Amirej Matije.
0: Je, ta je krásná. Já jsem viděla ty fotky z toho CDčka, když si mě ho ukazoval. Ona bývala krásná. A to jsem se dívala jednou na televizi, a to už je strašně dávno. A byl to nějaký rakouský kanál, jestli jednička nebo dvojka. A byl to velký krásný večírek, na kterém byli všichni slavní zpěváci, nevzpomeneš si, a byla tam Mirej Matěj.
1: Malinká,
0: už samozřejmě dáma ve věku, ale pořád krásná, teda
1: viděl
0: to byla neuvěřitelné.
1: A krásně zpívá.
0: Mirej Matěj.

0: Mirej Matě a byli jsme ve Francii.
1: Můžu něco říct? Určitě by mě teď mohl někdo z muzikantů obvinit, že tady byly okresní tercie taky, ale Mirej Matě byla velmi populární v Německu a zpívala německé písničky a tohle je sice francouzsky zpívaná písnička, ale napsali Němec. Takže
0: a
1: v tom,
0: je to tam.
1: Tom to
0: a
1: je,
0: proto vlastně, to je.
1: A proto jsme...
0: Schválně, jestli poznáš tercie okresní v té další. Ta deska, já o ní moc nevím, protože není to tak dlouho, co mě tady v rádiu navštívil jeden posluchač, on je to Řek žijící v Brně, pan Sideridis. A já k tomu Řecku mám takový zvláštní vztah, mám tu zemi ráda a stejně tak jako Itálii, prostě cítím se tam volná a svobodná a on to ví a v podstatě se tady objevil a řekl, přinesl jsem vám 3 CDčka, zkuste si to poslechnout, co na to řeknete a vyprávěl mi, že ten zpěvák, kterého za chvilku uslyšíme, bude mít koncert v Ostravě druhý den, co mi ty desky donesl, protože se slavilo výročí příchodu prvních Řeků po válce k nám do tehdejšího Československa. Což je samozřejmě historie nedávná a souvisí taky třeba se sestrami Elefteriadou, taky s rodiči Frosotarasidu a s těmito lidmi, které my dobře známe a máme k ním blízko.
1: Chtěli jsme tady kapelu Thermopyly.
0: Tak samozřejmě.
1: Máme nahrávky, úžasná kapela. Tam hrál jeden Sideridis, je to nějak...
0: To je samozřejmě příbuzný. A vem si Agatonikiadis, že jo, režisér, náš kamarád.
1: To byl kapelník těch Thermopylů právě.
0: Tak, no a vem si třeba Frantu Kocourka, ten taky jsme vzpomínali výročí jeho úmrtí, on umřel 91, někdy na začátku července 3. nebo 4. Teď nevím přesně. To byl kamarád té řecké enklávy a chodívalo se do Semilasa na řecké zábavy úžasný, prostě naprosto skvěle. No a já jsem ty desky měla, poslouchala jsem si je doma a říkala jsem si, to je paráda, nádhera, jenomže já neumím tu jejich písmenka. No, tak jsem vybrala pro dnešek jednu a teď jsem si říkala, no jo, jenomže jak on se jmenuje, ten dotyčen. No, tak jsem zavolala Froso a říkám,
1: řekla.
0: Frosi, prosím tě, já tady mám na tebe jeden a já ti řeknu, jak ty písmenka vypadají. Ale ona řekla, ne, počkej. A já říkám, víš, a to byl koncert v Ostravě a ona říká, Marceli, to já vím, on se jmenuje Yorgos Dalaras a nebo taky George Dalaras a je to nejslavnější řecký zpěvák.
1: V současnosti
0: jemu asi 58. Na těch deskách, které já

0: Tak co říkáš?
1: Já říkám, že ano. Hmm. Tam sice okresní tercie byly taky, ale ta struktura té harmonie a té celé té skladby té písně už byla absolutně odlišná.
0: Je to jinde.
1: Míchají rytmy jiné, jinak nasazují ty základní harmonické funkce, to znamená první, čtvrtý, pátý stupeň a tak dále. U nás je to zavedený už od dob Marie Terezie v podstatě ve stejném modelu, že prostě první čtyři takty musí být jedna funkce, pak dva takty jiná funkce a tak dále. To jsou věci, že bych zabíhal do...
0: Ty to bereš strašně vědecky, já to beru spíš jako pocitově, víš,
1: jasně.
0: Že mám tak přivřený oči a představuju si za prvé řeka Zorbu a za druhé ty krásné pláže a hory a ten pocit z toho, jak on vnitřně má takovou tu krásnou energii v tom hlase.
1: No, je tam napětí lehké, velké, tremolo, napětí v tom hlase. Ale já jenom chci říct to, že tady už jsme opravdu úplně jinde s tím muzikantským myšlením. Mm-hmm. A že prostě tam se teprve konečně začínají objevovat jiné rytmy, liché takty a tak dále, že ta muzika není jenom v těch pravidelných rytmech na dvě, na tři nebo na čtyři, což jsme tady my obklopeni ve střední Evropě jenom tím.
0: Jasně.
1: Tady v těchto oblastech už je to najednou jinak. Jo. A to je
0: tak
1: dobře.
0: Byli jsme v Itálii, potom jsme byli trošku ve Francii, potom jsme byli
1: v Chorvatsku,
0: teď jsme byli v Řecku.
1: Tak,
0: a asi se budeme muset rozloučit, tak...
1: Ještě do Španělska.
0: Že by Španělsko?
1: No určitě. Mm-hmm. Tam hodně lidí jezdí a španělská muzika je fajnová.
0: Tahle ta, která, jestli si vybral to, co...
1: Chiquitos.
0: Los Chiquitos je skupina...
1: El Porom Pompero se
0: El
1: to jmenuje, Pompero. Ta písnička.
0: Jo,
1: to byl
0: takový...
1: hit španělský před mnoha lety, ale myslím si, že stojí za to připomenout.
0: Tak, šup, do Španělska.

0: Nikdy jsem nezjistila, co to porom, porom, poporom, perom. Jestli je to jako tralala, nebo
1: to může
0: tak,
1: být něco
0: to
1: podobného.
0: To bude tralala asi, že?
1: No, něco tak já španělsky neumím, ani jsem tam nikdy ve Španělsku nebyl.
0: Já jsem se na to nikdy nezjistila.
1: Jenom umím rozeznat velmi dobře španělskou muziku od ostatních tak, jiných muzik, určitě. Protože ta je tak typická, že se tím jejich charakteristickým tón po tónu postupem té harmonie je ta španělská muzika absolutně odlišná od ostatních.
0: Všimli jste si, přátelé, že Max dneska to pojal jako...
1: Machruju, že?
0: Tady, ne, no ne? Tak jako vzdělávací kurz, jo, jako tón po tónu a tam ty okresy.
1: No ale to je skutečně jenom v tom Španělsku, ty postupy po tónech dolů na ten pátý stupeň. To je skutečně typické jenom pro tuhle tu oblast.
0: Tak prosím vás, až pojedete do Španělska, vzpomeňte si, že tón po tónu, to Max vám vysvětlil, dolu. Jak to dolů směrem, jinak si samozřejmě dejte cokoliv dobrého, protože tam je dobře, tam se dá krásně a my se budeme loučit, protože
1: budeme
0: už
1: loučit.
0: Je teda dost
1: budeme se loučit
0: hodin.
1: S skladbičkou, která se jmenuje Auf Wiedersehen, čili naschledanou, skladbičku, kterou jsme už začali nasazovat v tomto roce a chceme se v ní vlastně s vámi se všemi loučit vždycky, abychom nehráli tu znělku úvodní nakonec, tak hrajeme podobnou skladbu v interpretaci stejného orchestru, ale protože se tam říká naschledanou, tak naschledanou.
0: Tak naschledanou, mějte se krásně, jedete-li na dovolenou, tak si užívejte, ať už jedete kamkoliv a vraťte se ve zdraví. My se s vámi setkáme kdy?
1: Za 14 dní.
0: To je 2. srpna.
1: Ano.
0: Mějte se hezky, loučí se Marcela Vandrová.
1: A Max Wittmann, naslyšenou.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den, setkáváme se po 349. a ta schůzka se odehraje za vlády, a teď pozor, přijde první z řady jmen, za vlády císaře a krále Rudolfa II. Habsburského, i když on sám hlavní roli v tom kuse hrát tentokrát nebude. Podstatnou, ano, leč hlavní ne, neboť ta je na scéně našich dějin svěřena hostujícímu protagonistovi. Narodil se ve Worcesteru v západní Anglii a dostal jméno Edward, které si ponechal, zatímco příjmení Talbot si během svého pohnutého života pro jistotu změnil na Kelly.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, což jsou až na výjimku v případě příjmení pana Derflera, ale on za to nemůže. Jména vesměs původu domácího.
4: Jaromír Ostrý.
1: Ano, taky jméno jakoby z českých dějin vypadlé, stejně jako dvojpříjmení Petr Hora Hořejš.
4: Lze ještě dodat, že v Českém rozhlase Brno tento seriál připravujeme 7. rokem pro 2. program Českého rozhlasu.
5: Zanedlouho po vypovězení dvou učenců, alchymistů a astrologů anglických, Johna Dea a Edwarda Kellyho, jim pan Wilhelm z Rožmberka umožnil návrat a usadil je na svém třeboňském zámku. John Dee tu se svou rodinou pobýval několik let a svého novorozeného syna pojmenoval dokonce Theodorus Treboniánus, Theodor Třeboňský.
6: Kolem dvojice anglických alchymistů se v Třeboni rozproudily nezvykle čilé mezinárodní styky.
1: Od historika Jaroslava Pánka se dozvídáme, že
5: za proslulým učencem Johnem Deem jezdili přátelé z Anglie, ale také hosté z Říše, z Francie, z Polska a dokonce i z Ruska.
1: Že by kvůli výměně vědeckých informací?
6: Kvůli výměně informací to bylo určitě, ale nejenom vědeckých.
5: Někteří z nich pravděpodobně pracovali pro špionážní síť nejbližšího rádce královny Alžběty, sira Francise Walsinghama, a přes Krakov dodávali zprávy o postoji, který zastávali středoevropští Habsburkové k narůstajícímu španělsko-anglickému konfliktu. Jaký však byl podíl obou alchymistů na tajné službě vlasti, zůstává otevřenou otázkou.
1: Takže ani nevíme, jaká krycí jména měli tito dva agenti, jaká užívali. Třeba si říkali Křivulé a Baňka.
0: Od svých hostů očekával pan Wilhelm především objev kamene mudrců.
6: Ten mu měl otevřít cestu ke zlatu.
0: Velký zájem byl i o zázračný elixír.
6: Na tom pracoval seč mohl Edward Kelly.
0: Jenomže při návštěvách Třeboně mohli Angličané Wilhelmovi nabídnout místo zlata jenom sliby. A pak taky poněkud svéráznou zábavu, které říkali
5: andělské rozmluvy.
1: Andělské rozmluvy?
0: Ale obyčejné spiritistické seance.
6: Ty organizoval dý.
0: Byl přesvědčen o úžasných možnostech člověka a řadil mezi ně také schopnost navázat spojení s nadpozemskými bytostmi.
6: Jako média přitom používal svého syna Artura, nebo také Edwarda Kellyho.
1: To by mě zajímalo, jak pak takováto povedená taškařice mohla vypadat.
0: Jedna z takových rozmluv začínala, zřejmě za Wilhelmovy účasti, alchymistickým obřadem.
6: Dee kladl otázky.
0: A médium odpovídalo slovy andělů.
6: V těch odpovědích se mohly vyskytovat jak narážky na Wilhelmovu politickou činnost, tak i vysvětlení nekonečných průtahů na cestě za zlatem.
0: John Dee snad podléhal své teorii natolik, že bral seance vážně.
6: Za to chytrý Kelly z nich dokázal těžit ve svůj prospěch.
0: Vladař měl úlohu stíženou tím, že se rozmluvy nejspíš i v jeho přítomnosti odbývaly v angličtině.
6: A anglicky Rožmberg nerozuměl, takže mu ty rozmluvy musely být teprve dodatečně překládány do latiny.
5: Několikrát po sobě vysoko vzplál oheň a uprostřed každého plamene se zjevil ocelově modrý plápol a vydal ze sebe odpudivý pach síry, jako by nás všechny měl zadusit.
0: Netrvalo však dlouho a mezi doktorem Deem a jeho ctižádostivým pomocníkem vypukly vážné rozepře.
6: Dee požádal o propuštění.
0: A Rožmberg mu nebránil.
6: V březnu roku 1589. se John Dee rozloučil s Třeboní a přes Německo se vrátil do vlasti.
0: Ani Kelly už ve službách Viléma z Rožumberka nezůstal.
1: Taky od něj odešel.
0: Taky.
6: Tím spíš, že toho roku dosáhl velkého společenského úspěchu, protože byl přijat do českého rytířského stavu.
1: Slušný vzestup pro muže bez ušních bolčců, kterých pozbyl, protože padělal úřední listiny.
6: Podařilo se mu výrazně zazářit na pražském dvoře Rudolfa II.
0: Ale po několika letech skončil jako zločinec v kopce Mosteckého hradu.
1: Na tuto etapu je však ještě čas, je na ní ještě dost času. Nicméně ten čas se krátí.
6: Pokud se daří, veličenstvo. Na dně pánve se již usazuje trochu zlata. Ne, neraďte se obtěžovat. Nebude to dlouho trvat a přinesu vám výtěžek transmutace.
0: Opravdu netrvalo to dlouho, možná čtvrt hodiny, a Kelly na pánvi přinesl kus zlata.
6: Pozor, veličenstvo, zlato je ještě příliš horké.
3: A co znamená ten rudý kamínek, který je na tom zlatu přilepen?
6: Rubín, to se stává dost často, je-li tinktura, která vylučuje zlato, příliš silná.
0: Kelly polil zlato studenou vodou, rukama zvedl slitek a na tácu jej podával císaři.
6: Prosím pokorně, aby vaše císařská milost přijala od chudého anglického alchymisty tento kousek zlata jako dar z úcty a lásky. Mám za to, že zlato váží asi libru.
0: Ještě žádnému alchymistovi se nepodařilo císaři věnovat kus zlata o váze jedné libry. I tak proslulý mistr, jako byl Dee, daroval jen dvě zrníčka. Kelly ovšem dobře věděl, co dělá. Ta jediná libra, ne právě nejčistšího zlata, jich přinese 100, ne-li více, bude-li Kelly přijat do sboru císařských alchymistů.
5: Slitek zlata o váze jedné libry byl vystaven ve skleněné vitrině v hlavním sále sbírek císaře Rudolfa. U zlata byla cedulka, na níž bylo napsáno Rytíř Edward Kelly z Imany fécit a datum. Mnozí z hostí se u skřínky zastavovali a mnozí z nich si přáli osobně poznat takového čaroděje, který dokáže vyrobit zlato. Kellyův výrobek chválili nejenom význační hodnostáři, ale i mnozí znamenití vědci meškající na dvoře císařském, protože jim bylo řečeno, že císař pochovali na toto dílo se liší neobyčejně rád. O slitku tom se také mnoho mluvilo mezi ostatními alchymisty u dvora. Všichni litovali, že nebyli při tom, když se ten pokus dělal. Mnozí se mezi sebou marně dohadovali, jakým způsobem Kelly zlato získal.
1: Odměnil se císař za ten mistrovský kousek?
0: To věru učinil.
1: Kterak?
0: Povýšil Kellyho na hlavního alchymistu u císařského dvora.
6: Vyměřil mu plat, který se příliš nelišil od platu ministerského.
0: A také si usmyslil, že toho irského šlechtice...
1: Kelly jim samozřejmě nebyl, jenom se za něj vydával.
0: Že ho bude jmenovat císařským radou, kterýž to titul vynášel pěknou sumičku peněz.
6: Novému císařskému radovi to však nestačilo.
1: Jinou sídlem roste chuť, jak ví každý, kdo se ocitl mezi horními pár tisíci.
6: Nebyl spokojen, protože nemohl sedět ve společnosti nejvyšších úředníků a rádců panovníkových jako rovný mezi rovnými.
1: Proč?
6: Protože nemohl předložit dokument, že skutečně pochází ze staré rytířské rodiny v Irsku, kde, jak tvrdil, Kellyové požívají nejvyšší úcty.
0: A císař nesklamal. Požádal sněm českého království, aby rytíř irský Edward Kelly byl přijat do stavu českého rytířstva a udělen mu inkolát. Třeba prozatím žádný pozemkový majetek nevlastnil.
1: Nebyl to první ani poslední podvodník vyznamenaný českým státem.
0: Samozřejmě, že přání císařovo musilo být splněno. A cizinec, který zatím neměl v Čechách ani čtvereční sáh půdy, byl přijat do stavu českého rytířstva a příslušný dokument byl vložen do zemských desk.
5: Platilo pravidlo, že nikdo nemohl být pokládán za rytíře, kdo neměl svých statků na venkově. V té věci ukázal Vilém z Rožimberka svou velkomyslnost. Během Kellyovy návštěvy na Třeboni daroval novému rytíři za věrné služby dva ze svých deskových statků, a to hrad Libeřice se vsí stejného jména a statek Novou Libeň s dědinami blízko Prahy, Okrouhlým, Petrovem, Bohuliby, Oleškem, Hodkovicemi, Zahořany, Kamennými vraty, Oborou, Třepšínem se všemi dvory, Dědiníky se všemi polnostmi, lesy, lukami i ostatním příslušenstvím. Cena toho daru převyšovala částku 30 tisíc kop. Dar ovšem nebyl tak veliký, jak se zdálo na první pohled. Dědiny ty ležely v blízkosti města Jílového a spravovat je z Třeboně bylo obtížné a drahé, takže užitek z nich byl nepatrný, často žádný. Kelly uspořádal velikou hostinu, na oplátku zase vladař nařídil velký hon ve svých rozsáhlých lesích. Při noční jízdě domů došlo k nehodě, která však neskončila tragicky. Opilý vozka s kočárem plným vzácných hostů sjel ve tmě z hráze do rybníka. Naštěstí se pánům ani dámám nic vážného nepřihodilo. Třeboňský archivář Václav Březan, který všechny alchymisty i různé umělce byl by nejraději poslal do horoucích pekel, ve svých pamětech k té události poznamenal. Škoda, že se ti umělci neutopili.
0: Náš hrdina se dozvěděl, že na Novém městě, na Dobytčím trhu,
1: tedy na dnešním Karlově náměstí,
0: je na prodej velmi pěkný a zachovalý dům.
6: Pražané mu říkali dům Faustův.
0: Jenomže Kelly Pražan nebyl a tak netušil, jaké pověsti se k té budově váží.
6: Před léty v něm bydlil černokněžník jménem Faust, který měl spolky s ďáblem.
1: Jak zněla jeho koaliční smlouva?
6: 24 let mu prý má ďábel sloužit, ale pak si má vzít jeho duši.
0: Ten dům mu na první pohled padl do oka.
6: Patřil teď doktoru Kopovi, což byl bývalý osobní lékař císaře Ferdinanda.
0: Stál na krásném místě, kam už nesahal hluk z náměstí.
1: Na rozdíl ode dneška.
6: A k tomu ještě na takovém místě.
1: Ano, na jakém?
6: Příhodném. Na hrad je odtud dost daleko, takže majitel v něm najde soukromí, které by blíž císařskému sídlu marně hledal.
0: A do tohoto domu,
6: jeho cena byla 2300 kop míšeňských,
0: se Edward Kelly nastěhoval se svou nevěstou.
1: Moment, nevěstou? Já si nepamatuji, že by o ní padlo byť jediné slůvko.
0: Ale to byla poměrně stará záležitost.
1: Ta nevěsta?
0: Známost s ní. Už z Anglie.
6: Jmenovala se Johanka Westonová, byla vdova a matka dvou dětí.
5: Během krátké doby se rytíř z Imany stal majitelem téměř poloviny Jílového. Skoupil tam 12 domů. Domy samotné by mu nevynášely pranic, ale Kelly začal brzy uskutečňovat svůj plán. Zařizoval ve městě obchody s potřebným zbožím, naplno pracoval jeho pivovar i mlýn, vložené peníze se začaly vracet. Zbohatl, jeho majetek měl nyní cenu nejméně 300 tisíc kop, měl milovanou ženu a mohl se těšit, že se co nejdříve narodí syn. A ke všemu se rytíř z Imany cítil zdráv, jako by mu bylo 20 let. Co všechno ještě dokáže.
0: Ve dvorské kanceláři byl úředníkem jakýsi Jan Hunkler.
6: Kelly o něm věděl svoje, byl to donašeč.
0: Když jednoho dne zašel do laboratoře, mohl si domyslet, že ta návštěva nevěstí nic dobrého.
1: A nevěstila?
0: Nevěstila.
1: Co se stalo?
0: Hunkler cosi zahlédl.
1: Co?
0: To, co se doposud nikomu jinému kupodivu nepodařilo.
1: Co to bylo?
0: Kelly upustil na zem kovovou misku a když se pro ní schýbl, hrst vlasů nad uchem se uvolnila a schrnula se do čela.
3: Nezranil jste se snad, příteli? Nemáte na hlavě bouly?
0: A hrábl do alchymistových dlouhých vlasů.
3: Proboha, co to vidím? První alchymista na dvoře císaře Rudolfa má uřezané uši. Nemýlím-li se, v Anglii těžší zločinci se poznamenávají tím, že se jim uřezávají uši. Teď již chápu, proč pan rytíř z Imany si nedává stříhat vlasy jako jiní páni rytíři. Celý hrad bude mít o čem mluvit, až se to doví.
1: Průšvih, ale to je vyjádřeno ještě slušně.
6: Jděte, hledejte si sekundanty.
3: Jsem vám k službám. ale chtěl bych vás na něco upozornit. Jeho veličenstvo nedávno vydalo rozkaz, kterým se všechny souboje zakazují. Ten, kdo toho nedbá, propadá trestu smrti.
1: Konal se ten souboj?
0: Konal. Za Poříčskou branou na Špitálském poli. Jako zbraň si Kelly zvolil pistoli.
1: Neprotahujme to, jak to dopadlo?
0: Padly dva výstřely. Kelly zůstal stát, jeho protivník se skácel. Lékař spěchal k poraněnému. Rozhrnul jeho košili a po krátkém ohledání rány konstatoval, že Hunkler je mrtev, protože střela zasáhla srdce.
6: Ještě téhož dne odejel Kelly do Třeboně. Hodlal se tam schovat u pána z Rožmberka.
0: Jenomže dostal se pouze do Soběslavě.
6: Když se císař o souboji dozvěděl, vydal okamžitě patent ke všem obyvatelům království, aby byl Kelly okamžitě zadržen a bezodkladně od stráží dodán na Pražský hrad.
0: V té Soběslavi ho dostihli.
6: Zatýkající měl malebné jméno.
1: Jaké?
6: Císařský kvartýrmajstr Řehoř Boule.
0: Na Pražský hrad svého zajatce však Boule nevezl.
1: Nýbrž?
0: Na Křivoklát. Tam se konalo soudní řízení s vyloučením veřejnosti.
3: Přejdeme k věci. Nepopíráte obvinění, že jste se zúčastnil souboje na Špitálském poli?
6: Nepopírám.
3: Byl jste to vy, kdo vyzval Jana Hunklera na souboj?
6: Ano, já to byl.
3: Proč?
6: Protože již dlouho chodil za mnou do laboratoře a to jen za tím účelem, aby se dozvěděl, mám-li uřezané uši.
3: Chcete vypovědět, proč vám byly v Anglii uřezány uši? Takové tresty u nás nejsou.
6: I jako chlapec jsem v Lancasteru padělal jakousi listinu, abych si opatřil 50 zlatých, které jsem byl dlužen. Soud tehdy nepřihlédl k mému mládí a na jeho výrok mi byly uřezány obě uši.
3: Kolik vám bylo let?
6: 17 nebo 18.
3: Od té doby jste nosil dlouhé vlasy?
6: Ano, styděl jsem se.
3: Byl jste od té doby trestán v Anglii nebo mimo ní?
6: Nikoli. Stal jsem se alchymistou, vyučil mě John Dee, slavný alchymista anglický. S ním jsem působil i na dvoře polského krále v Krakově i jinde. Když jsme se vrátili do Prahy, pracoval jsem jako dvorní alchymista u třeboňského vladaře pana Viléma z Rožmberka, který se mi za mé služby odměnil tím, že mi daroval panství v blízkosti Jílového.
3: Měl jste úspěchy jako alchymista?
6: Měl jsem značné úspěchy. Mohl by to dosvědčit sám císař Rudolf.
3: Říká se, že jste pro jeho veličenstvo vyrobil kuze zlata. Je tomu tak?
6: Ano, jsou na to svědci.
3: Věděl jste, když jste vyzval svého protivníka na souboj, že jeho milost císař a král všechny souboje zakázal pod trestem smrti?
6: Nevěděl jsem. Nikdy jsem o soubojích neuvažoval. Velmi mě vzrušovalo, že pan Hunkler tak dlouho číhal na příležitost, aby odhalil mé tajemství. Snad bych se ještě opanoval, ale pan Hunkler dával najevo takovou radost, když zjistil, že nemám uši.
3: A první ranou jste zabil člověka.
6: Mohu odpřísáhnout, že jsem neměl v úmyslu ho zabít. Vždyť poprvé jsem měl v rukou pistoli. Byl jsem tak rozčilen, že jsem stiskl spoušť a pistole vystřelila.
3: A svého soka jste zabil.
6: Lituji toho.
0: Pak se soud poradil.
3: Obžalovaný, povstaňte. Protože obviněný Edward Kelly, rodem Engelander neboli Angličan, vyzval na souboj svého protivníka, dvorského úředníka Jana Hunklera a při souboji jej zabil, soud přihlíže k rozkazu jeho veličenstva císaře a krále Rudolfa, nemůže rozhodnout jinak, než vynést tento rozsudek. Edward Kelly, Engelander, se především zbavuje titulu rytíře z Imany. Za druhé, protože se provinil proti nařízení jeho veličenstva císaře Rudolfa o soubojích, nemůže soud přihlížet k polehčujícím okolnostem a musí se přidržet zákona. Edward Kelly propadá trestu smrti.
1: Kdy se konala poprava?
0: Nekonala se.
1: Ale rozsudek zněl smrt?
0: Zapracovala přímluva přátel a Rudolf změnil ortel na doživotní žalář.
6: Po několika měsících na Křivoklátě se Kelly rozhodl, že uteče.
0: Dával pozor, až pod hradní věží Hurdalkou projede jízdní hlídka.
6: Když se vzdálila, spustil provaz, který mu přinesl sluha.
0: Hlava prošla úzkým otvorem v pořádku. Horší to bylo potom. Kelly musel být hodně trpělivý, aby protáhl celé tělo kousek po kousku okýnkem.
6: Potom už nezbylo, než aby se pomalu spouštěl po provaze dolů.
0: Všechno šlo, jak předpokládal.
6: Zbývalo mu už jenom půl druha sáhu, na nejvýš dva, aby se dotkl země.
0: Mohl by už seskočit, ale v cestě byla skála.
6: Slabě se odstrčil nohama od zdi a právě v té chvíli se to stalo. Chatrný provaz se přetrhl a vězeň spadl na ostrou hranu zvětralé skály.
0: V pravé noze okamžitě pocítil hroznou bolest.
6: Na chvíli ztratil i vědomí a zůstal ležet na skále.
0: Když se za půl hodiny vracela jízdní hlídka zpátky, všiml si velitel provazu visícího z okna Kellyho cely.
6: Seskočil z koně a vyšplhal se na skálu. Tam našel alchymistu.
0: Zraněného snesli na cestu a počkali na povoz. Naložili ho a odvezli na hrad.
6: Felčar konstatoval, že vězeň má roztříštěné koleno.
0: Jeho znalosti však nestačily, proto bylo rozhodnuto, že císařův vězeň musí být odvezen do Prahy.
6: Blízko kostela Šimona a Judy pod Pražským hradem stál špitál, který spravovali mniši.
0: Tam Kellyovi řekli, že se do rány dostalo příliš mnoho nečistot a že se nedá dělat nic jiného, než nohu uříznout.
6: Jeho tělo tu hroznou operaci vydrželo, když mu při plném vědomí jenom po dávce silné kořalky řezali nohu.
0: Dva chlapi ho drželi a třetí ostrou pilou řezal nohu nad kolenem.
6: Teprve potom doktor krvácející ránu polil horkým olejem, aby nekrvácela.
5: Jeho císařská milost, císař a král Rudolf, udílí Edwardu Kellymu milost v tom smyslu, že ho propouští z vězení a daruje mu svobodu pod podmínkou, že v budoucnosti nebude svým uměním klamat důvěřivé lidi, protože se předpokládá, že si uvědomí, že všechny hříchy, které spáchal, přišly nebo ještě přijdou najevo. Doufáme, že trest, který vytrpěl, ho konečně přivede na cestu pravdy, jak tomu chce zákon, a jak tomu poroučí Bůh všemohoucí.
1: Podpis
5: Rudolfus Rex.
0: Trvalo ještě řadu dní, než byl Kelly propuštěn ze špitálu.
6: Rána se mu dobře zahojila, ale bylo třeba vyčkat, než mu soustružník vyrobí nohu dřevěnou.
0: Pak se s ním musel učit chodit.
1: Naučil se?
0: Naučil. Doslova i přeneseně se v tom naučil chodit.
6: Během pár dní si odnesl od finančníka v židovském městě půjčku v hodnotě 1500 kop.
0: Zaručil se za něj přítel kapr z Kaprštejna.
1: To asi neměl dělat.
0: Neměl. Ostatně nebyl sám, kdo si měl počínat jinak.
5: Bohatí lidé půjčovali proslulému císařskému alchymistovi.
1: Bývalému alchymistovi.
5: Neboť, jak Kelly každého utvrzoval, měl velký majetek na Jílovsku.
1: Neměl, zabavila ho dvorská komora.
5: A k tomu ještě přízeň samého císaře, kdy se vykazoval listem s podpisem a pečetí samého císaře a krále.
1: Který sám o sobě nic neznamenal, akorát, že adresát nemusí do vězení.
5: Sladovnický mistr Blažej Stava si považoval za čest, mohl-li tak znamenitého pána založit částkou 1100 kop. Slezský rytíř Baltazar Magen z Wagensperku půjčil Kellyovi 3380 dolarů. Také od pána z Biberštajnu si vypůjčil 150 kop. A nestyděl si půjčovat i menší částky od lidí potřebných.
6: Během krátké doby nadělal v Praze dluhu na 10 000 kop.
0: Udělal však chybu.
1: Jakou?
0: Nechal si ušít šaty.
1: Ale to snad...
0: A nezaplatil.
1: Ach tak.
0: Krejčí ho udal.
6: Brzy se k němu přidali další poškozenci.
0: A Kelly si uvědomil, že mu hrozí kriminál horší, než byl ten první.
6: Protože jeho žena pobývala na severu Čech v Mostě, vydal se za ní.
0: To ještě nevěděl, že královská komora už na něj vydala zatykač.
1: Ale i v Mostě ho dostihla spravedlnost a on putoval do vězení na hradě Hněvíně. Zdejší hejtman se k němu choval slušně, dovolil mu dokonce, aby si v pokojíku zřídil malou alchymistickou dílnu. Manželka ho chodila navštěvovat a on se jí jednou svěřil, že chystá útěk. úniková cesta byla kuriózní. Prevétní, neboli záchodová štola. Ženě se podařilo propašovat Kelimu provaz a zorganizovat pomoc. Jeho bratr slíbil, že bude u ústí štoly čekat s povozem. Pokus skončil dole ve výkalech uprchlík, do nich zapadl. A kdyby jenom to, když ho neskonale páchnoucí ho vytáhli, zjistili, že si vážně poranil koleno své doposud zdravé nohy. V noci vypil jed a mrtvola kdysi prvního alchymisty na dvoře císaře Rudolfa byla v tichosti zahrabána za hřbitovní zdi.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: 50. a 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: 70. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Chantal Poulain, která v naší zemi žije už několik desetiletí, ale při setkání s ní si vždy vybavíme, že má francouzské kořeny.
1: Krom herectví se věnuje i hudbě a poslouchat můžete třeba i její šanzony. Známá je i díky své charitativní činnosti v nadaci Archa Chantal.
0: V Českém rozhlase Pohoda si Chantal Poulain připomeneme hned několikrát.
1: V neděli 16. srpna to bude tobogán Tomáše Slámy, o den později tandem Jana Rosáka.
0: Do třetice všeho dobrého přijala Chantal Poulain pozvání Ondřeje Suchého a tak můžeme v pondělí 17. srpna poslouchat záznam její návštěvy v Nostalgickém muzeu zábavy v roce 2001.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Hezkou chvilku u rádia přeje všem Jan Rosák. No a kdo pak je můj dnešní host? Nejprve asi raději několik základních informací pro naprosto neinformované posluchače, kterých je ovšem nesporně menšina. Tak tedy mezzosoprán, to je hlasový obor ležící mezi sopránem a altem. Oproti sopránu má temnější barvu tónu a níže položený tónový rozsah, proto zní někomu, třeba mně, mnohem příjemněji než třeba vyšší ženské hlasy. A já jsem rád, že dnes na Tandemu mohu přivítat pěvkyni, která patří k předním českým mezzosopranistkám, Editu Randovou. Dobrý den, vítám
3: Dobrý
2: vás.
3: Den.
2: Svou pěveckou kariéru zahájila Edita Randová v Hudební divadle v Karlíně a ve Státní opeře v Praze. K tomu se dneska v našem povídání jistě taky dostaneme. Jenže v samotném začátku se tak, jako vždycky v našem pořadu vrátíme, no prostě vrátíme se na samotný začátek. Všem přeju příjemné svezení s Tandemem.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Myslím si, že touhletou úvodní melodií jsem dokumentoval to, co jsem tady vlastně říkal už před chviličkou, že mezzosoprán zní velice příjemně, alespoň tedy mému uchu, i v těchto cikánských melodií Antonína Dvořáka, které nám právě v úvodu dnešního tandemu zaspívala Edita Randová. Tak, vrátíme se teď, jak jsem říkal, na samotný začátek.
1: Ano.
0: Čili Edita Randová se narodila těsně po Vánocích v Praze.
1: Přesně tak, že jste to krásně.
0: Ano.
1: Já jsem byla dodatečný dárek Vánocům.
0: To je pravda. A do jaké rodiny jste se narodila? Byla to umělecká rodina nebo...
1: Nebyla to umělecká rodina. Otec byl inženýr architekt, podílel se na několika předních projektech v České republice, ale i v zahraničí. A máma pracovala v kanceláři jako referentka.
0: No... A to vaše dětství bylo spíš jaksi poznamenáno tím, že rodiče pracovali od umění hodně vzdálených
1: oborech,
0: a nebo jste byla nějakým způsobem, sympatickým způsobem jaksi poznamenaná nějakou třeba známou kamarádkou. Prostě kde se tam to umění vzalo?
1: Já vlastně vůbec nevím, jak se tam vzalo, protože, jak jsem už jsem řekla, rodiče pracovali vzdáleně od tohoto oboru. Ale já jsem měla hrozně ráda vážnou hudbu už od dětství a vlastně prvně jsem nastoupila, jsem se teda šla podívat na představení do Národního divadla, když mi bylo 5 let. Byl to Čerta Káče a máma mě vyprávěla, že mě z toho divadla nemohli dostat a že jsem museli čekat na hlavní představitelku u zadního vchodu.
0: No ale to je velice ojedinělé, aby dítě v tomhletom věku už jaksi mělo takové hluboké zájmy, hlavně tedy o vážnou muziku, o operu. Takže tam musel být nějaký kontakt, možná já nevím, třeba s nějakými nahrávkami, někdo vám pouštěl, nebo...
1: Řekla bych, že doma otec poslouchal vážnou hudbu.
0: Tady to je. No,
1: tady to je. A navíc já hodně se mě jaksi rodiče věnovali, protože já jsem byla dítě, jak by se na tehdejší dobu řeklo, starých rodičů, protože já, když jsem se narodila jako první a jediný dítě, tak mámě bylo 43 a tátovi 50.
0: Aha, ale dneska je to úplně běžné.
1: Dneska je to naprosto běžné, ale v tehdejší době to byl tak trošičku exoti.
0: To je pravda, no ale takové děti jsou potom strašně rozmazlované,
1: no.
0: protože jsou opečovávané ještě víc než u těch rodičů, kteří už na ně třeba, nebo kteří nemají na ně čas, protože mají ještě pořád vlastní jaksi pocit, že by se měli bavit a tak.
1: Přesně tak, přesně no. Tak, takže já jsem byla hodně opečovávaná a byla jsem jaksi braná do kulturního života a do společnosti, takže v dětství jsem vlastně byla zvyklá se pohybovat ve společnosti.
0: A kdo vás jaksi poprvé zcela vážně skontaktoval se zpěvem, takže jste začala třeba už, dejme tomu, se tomu věnovat už třeba jaksi soustředěně?
1: Ano, takže já, když jsem vlastně nastoupila do základní školy, do první třídy, tak přišli učitelé z tehdejší lidové školy umění a dělali různé nábory do této školy a mě vlastně vybrali na zpěv. Já jsem to tehdy nevěděla, říkali prostě, abych zaspívala, tak jsem pak přišla domů, řekla jsem mámě, že chtěli na nás, aby jsme otvírali pusinku a něco zaspívali, tak já jsem zaspívala, ale nevěděla jsem vlastně nic, proč jsem to dělala a až pak zavolali asi za týden mámě a řekli, že jsem prostě byla vybraná na solový zpěv na lidovou školu umění, takže vlastně to byl můj první takový kontakt, když jsem v těch 6 letech v té první třídě začala vlastně po škole docházet na lidovou školu umění.
0: No když vám to takhle šlo, tak to bylo asi jasné, že to chcete dělat nějak, se tomu věnovat potom soustavně a nedělat nic jiného. Nebyla jste třeba...
1: Takhle v těch letech jsem vyprofilovaná nebyla. Ne. Pak jsem samozřejmě od toho trošičku odběhla, protože mě začala lákat více ta populární hudba, než ta opera, což bych řekla, že bylo daný potom i pubertou, ale tak asi v těch 15 letech jsem se opět vrátila k té opeře a znova jsem začala chodit na hodiny zpěvu.
0: Ale populární muzika vás taky brala, tak kdo byl vaším takovým idolem třeba?
1: Tak ze zahraničí to byla především skupina ABBA. To jako ty do dneška poslouchám. A z těch našich to pak je určitě Karel Gott.
0: Jo, jsem si myslel tak spíš jaksi tembrem vašeho hlasu, že by to mohla být třeba Marta Kubišová.
1: Tak? Martu Kubišovou mám strašně ráda, ale...
0: Karel Gott. To no, tak proč ne? Proč tu žádný? Když potom Karel Gott, to je přece někdo.
2: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: No, zatímco jste poslouchali tady teď příjemnou melodii, tak my si s Editou Randovou povídáme pořád. A to, co jste mě teď tady špitla, to se mi moc líbilo, že v kolika letech jste vyslovila to přání?
2: V šesti
1: letech, když se vás ptali, co byste chtěla k Vánocům, co jste to řekla?
2: Šunku a gota.
1: Šunku a gota, to je nádherná kombinace. Já si myslím, got se šunkou je skvělé. No, ale pojďme se dál posunout v té vaší kariéře, protože vy jste potom, když jste to vzala opravdu jaksi vážně už, ano, tak jste se dostala ke skvělým pěvkyním jako pedagoškám, které vás vedly v další vaší pěvecké kariéře. Miladě Musilové a Martě Boháčové. Kdo vás k ním doporučil třeba?
2: Tak speciálně k paní Musilové, která už je asi 10-15 let mrtvá, už tehdy to byla paní v letech, bývala solistka Národního divadla, tak k té mě doporučil minulý měsíc umřívší pan profesor Jaroslav Horáček, ke kterému jsem chodila strašně krátkou dobu na zpěv a on vzhledem ke své pracovní vytíženosti mě potom doporučil k paní profesorce Miladě Musilové, takže k tý jsem docházela na hodiny zpěvu. Když paní profesorka Musilová umřela, přišla jsem k paní profesorce Boháčové, kterou mě doporučil právě pracovník Českého rozhlasu.
1: My si myslím jméno Marty Boháčové dneska připomeneme ještě v docela hezké souvislosti, ale nebudu předbíhat. Je u nás české operním zpěvu mezzosoprán hodně rozšířený, má tradici?
2: Mezzosoprán bych řekla, že není tak rozšířený, zejména ještě mezzosoprán se rozděluje na lyrický a dramatický. A vlastně těch dramatických mezzosopránů, což je můj případ, je strašně málo, protože ten dramatický mezzosoprán musí mít velký rozsah. Tam jsou jak nízké tóny, abych to řekla laicky, jak nízké tóny, tak vlastně i vejšky, které vlastně už zasahují do sopránového oboru.
1: No, tak to je nedostatkové zboží.
2: Ano, mezzosopranisky jsou vlastně nedostatkové zboží, protože, jak už jsem říkala, tam vlastně musíte mezzosoprány vlastně v překladu půlka sopráno. Aha. A ono to opravdu platí, protože vlastně ty vejšky, jak jsem říkala, musíte mít sopránové a ty hloubky altové, takže častokrát mezzosoprán přichází až do toho altu.
1: Když jste zahajovala svoji pěveckou kariéru, myslím už na prknech jaksi, kariéru v dramatickém umění, tak jste paradoxně nebo možná dost překvapivě nešla jaksi do nějakého operního domu, ale objevila jste se v Hudební divadle v Karlíně. To vám někdo nabídnul angažmá, hodil vám někdo lano?
2: Ano, přesně tak. Já jsem v té době byla ráda, že jsem měla šanci se v uvozovkách někam dostat, protože já jsem vystudovala ekonomickou školu.
1: Vážně?
2: No, takže až klavír a operní zpěv jsem vystudovala soukromně. A to vlastně tím, že já jsem ještě po skončení ekonomické školy jsem odešla do kanceláře. V kanceláři jsem dělala referentku letového provozu. A po skončení pracovní doby jsem si platila soukromně hodiny klavíru a soukromně hodiny operního zpěvu.
1: No prosím vás, tak to je hezký, protože to je vidět, že ta vaše touha stát se pěvkyní byla velice intenzivní a soustavná,
2: když
1: jste na tom pracovala takhle sama.
2: Ano, přesně tak, a proto já mám jedno svoje životní moto, není to moto, které jsem si já vymyslela samozřejmě, ale četla jsem ho nějaké chytré knize, a to moto je, že člověk dokáže to, co od sebe očekává, a já většinou dodávám ještě, že já toho od sebe očekávám poměrně dost.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Edita Randová je česká pěvkyně, mezzosopranistka. Dneska je doma na nejrůznějších scénách, a to jak doma, tak i v cizině. Vystupovala v Barceloně, Londýně, Miláně, to bych tady jmenoval hodně dlouho, taky v New Yorkské Carnegie Hall, na festivalech po celém světě. Ale víte, mě pořád zajímá ten skok najednou z takového toho jenom koketování s tím uměním a potom k soustavnému už angažmá. To znamená, někdo řekl, někdo vás někde slyšel a řekl, Edito, ty seš tak dobrá, že to už je na angažmá v Hudební divadle v Karlíně.
2: Přesně tak, protože jsem v té době se vlastně pohybovala v kanceláři. Vlastně byla jsem taková schizofrení. Vlastně druhá půlka mého těla se pohybovala už v tom operním světě, protože říkám, chodila jsem na soukromé hodiny klavíru a operního zpěvu. A vlastně měla jsem ten kontakt s tím hudebním světem, až pak jsem se seznámila s jedním panem dirigentem a ten mi řekl, já si myslím, že by se měla přijít předzpívat do Hudebního divadla v Karlíně, protože zrovna teďka tam nabíráme mladé zpěvačky, které nejen dobře jak se vypadají a zpívají, ale i se umí pohybovat, protože bych řekla, si troufnu, že i dobře tancujou. Takže...
1: To jako když to najdete samozřejmě.
2: No, já ráda tancuju a hodně.
1: Jaká byla vaše první role v Karlíně?
2: Tak já jsem začínala právě tím, že jsem neměla tu konzervatoř a oni se si tak zděsili, protože to byly ještě ty pravidla, kdy jste musel splňovat přesně ty tabulky. Tam byla jasně daná tabulky, vzdělání, praxe a podle toho byl dán plat. Mm. Takže vlastně já jsem začala s tím, že jsem musela začít ve sboru, protože jsem nesplňovala ty určité požadavky, ty určité tabulky, takže vlastně já jsem nastoupila jako úplná LFka s tím, že vlastně nemám potřičné vzdělání pro hudební svět, takže jsem nastoupila do sboru. Až vlastně pak po ročním působení ve sboru jsem vlastně dostávala první příležitosti.
1: A která byla ta první?
2: Byla to čipra v Cikánském baronovi.
1: No a potom tady mám uvedenou státní operu v Praze.
2: Ano.
1: To byl zase skok, ale od operety k opeře.
2: To byl skok, který vlastně se udál tak zajímavě, protože já jsem absolvovala soukromé školení operní u paní mé jmenovkyně. Většinou si myslí, že je to moje maminka, protože přesně odpovídám věkově jejím dcerám.
1: Eva Randová, myslíte?
2: U Evy Randové, přesně tak.
1: A vůbec nic společného nemáte?
2: A vůbec nic, akorát co, že jsem teda u ní studovala a dojížděla jsem na soukromé hodiny zpěvu do Stuttgartu. Krátkou dobu, asi tak měsíc, dva, protože opravdu se to nedalo všechno skloubit a ještě časově dojíždět na hodiny zpěvu do Stuttgartu, což samozřejmě jsem tam jezdila sama a sama jsem si řídila, takže...
1: Mezi Hudebním divadlem v Karlíně a státní operou v Praze není geograficky až tak daleko, to člověk dojde i pěšky, ale přece jenom jaksi v repertoáru je to skok, víte?
2: Je to obrovský skok, bylo to pro mě, tu možnost mě dala paní Randová, které vlastně to dneška za to vděčím, tu příležitost mě dala vlastně tím, že jsem byla ježečka, ona se stala v té době ředitelkou státní opery Praha a dala mě teda tu příležitost, protože vždycky je potřeba, aby někdo vám hodil to pomocné lano a věřil ve vás a pomohl vám.
1: Je hodně pěkných rolí pro mezzosoprán ve světovém operním repertoáru?
2: Jsou to nádherné role, ať už je to Verdi, ať už jsou to, já strašně ráda, když v cizině zpívám, propaguju české skladatele, ale musí většinou, když zpívám české skladatele, myslím jako koncert, ne představení, tak většinou ode mě pořadatel chce, abych popsala, o čem to je, abych prostě buď předem to připravila a poslala jim překlady v italštině nebo v angličtině, anebo přímo to mě nedávno doběhly na Sicílii, kdy vlastně tam jsem měla recital s italským klavíristou, protože já už dneska mám klavíristy většinou v těch zemích, kde vystupuju, tak aby se mnou nemusel jít ta český klavírista, tak já už v těch zemích mám svoje klavíristy, se kterými jsem vlastně v kontaktu. A vystupovala jsem se svým italským kolegou, klavíristou na Sicílii v divadle a tam mě doběh pořadatel, který mě řekl 4 hodiny před začátkem koncertu, ale ty mluvíš výborně italsky, takže ty před každým tím cyklem těch písní prostě popíšeš těm posluchačům v sále, o čem to dílo je.
1: Jak to dopadlo?
2: No, vorosila jsem se teda hrozně, ale dopadlo to dobře, protože jako si troufnu, že italsky mluvím jako česky, takže jsem to teda všechno popsala v italštině.
1: Tak prosím, jaký problém?
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: No a teď mě zajímá, kdo se z českých komiků, z klasiků českého humoru líbí českým mezosopranistkám, tedy konkrétně, alespoň Editě Randové.
2: Vlasta Burian, na to nenechám dopustit. Všechny filmy jsem si koupila, které vyšly na DVDčku, a přestože často tyto filmy jsou opakované právě v období svátku, nenechám si to ujít.
1: Tak dobře, tak dneska si můžeme něco z toho, co Vlasta Burian natočil, poslechnout.
3: A dál? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel. No. Já jsem to viděl. No. A já mám být jako svědek korunovaný.
4: No.
3: Koruní.
4: Koruno. A o co vám vlastně jde?
3: No, on ten zámečník, co je krejčí, abyste to potom někde takhle nesplet. Ten ke mně přišel a povídá, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocenej a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mě třeba potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstrouhejte.
4: No,
3: abstrouhejte, no to vy neznáte.
4: Abstrahujte.
3: Co?
4: Abstrahujte.
3: No tady, když to vidíte, tak se mě ptáte.
4: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
3: No.
4: No tak a co dál? Tak co vám řekl? Tak,
3: no. Nenudím vás, pane?
4: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
3: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete?
4: Dovolte.
3: No jo.
4: A co bylo dát? Co vám říkal?
3: No, no že jako tedy zkrátka dobře povídal, když mu to u soudu odsvědčím,
4: no?
3: Že ten Ratek a tak a tohle a že jako, že by mě za to dal třeba 500 korun.
4: Za co?
3: Za co? Jezus, mante, vy jste tupej. No, že bych to jako řekl.
4: Počkejte.
3: Kam?
4: Tak řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
3: No, on povídal, když mě odsvědčíte, pane, vy, no. Já, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik.
4: Počkejte.
3: No,
4: vy počkejte.
3: No, já čekal. No,
4: já bych to chtěl vědět přesně. Přece no. S vámi nemluvil ve třetí osobě.
3: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva.
4: Ale to mi nerozumíte. Když s vámi mluvil, tak mluvil v první osobě, ne?
3: Ne. On o nikom nemluvil a o sobě taky ne.
4: Podívejte se, pane Smutný.
3: Cože?
4: Podívejte se, pane Smutný.
3: Když vy odkaď mě znáte?
4: Vy jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
3: No jo, to jsem.
4: No tak.
3: No jo, to
4: tak,
3: je
4: když s vámi mluvil, tak vám řekl, když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
3: Ne, to ne. To já od vás nemůžu vzít. A pak vy jste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
4: No to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
3: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým věcem mě neměl navádět. A proto vás se sem jdu zeptat.
4: No jo, dobře, ale on vás naváděl?
3: No, nenaváděl.
4: No tak co vlastně chcete?
3: No, Jezus Maria, já to věděl, že to bude těžký případ.
4: No.
3: No já zkrátka u nás do mě, co bydlím.
4: No.
3: Raště rozumět.
4: No rozumím, no prosím.
3: Při vašem vzdělání.
4: No.
3: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
4: No, to jste mi přeci řekl.
3: To už jsem vám říkal.
4: No ovšem.
3: To je zajímavé.
4: No.
3: Tak to by bylo všechno v pořádku.
4: No to je vyřízený.
3: Nehníváte se, že jsem vás držel.
4: Ale vůbec ne.
3: Ne, no tak to jste hodnej.
4: No.
3: No tak já, co jsem dlužen?
4: No to je bezplatná poradna.
3: No tak ono to bez toho za víc nestálo.

0: Jen volá.
1: V dnešním tandemu, v němž je hostem ve studiu mezzosopranistka Edita Randová, zaznělo už jméno jiné slavné české pěvkyně, Marty Boháčové. A jestli se všechno podařilo a spojení telefonní by mělo teď fungovat, tak by paní Boháčová měla být na druhé straně našeho spojení. Povedlo se, halo?
2: Ano, dobrý den.
1: Dobrý den, paní Marto.
2: Pane Rosák, děkuji.
1: Srdečně vás zdravíme a já mám hrozně velikou radost, že se zase slyšíme.
2: Ano.
1: Tak, paní Marto, chci se zeptat, vy spolupracujete pořád ještě s Editou Randovou. Řekněte, ona k vám, jak se přiznala, dvakrát týdně chodí na hodiny.
2: Ano.
1: Je vzornou žačkou pořád?
2: Ano, tak to ráda zodpovím tuto otázku, protože ona je velmi talentovaná. Má nádherný barevný hlas a pracuje, snaží se, je pilná, je sebekritická, takže ta práce s ní je opravdu radost.
1: Tak ona vás tady poslouchá a usmívá se radostí, to vám řeknu taky rovnou.
2: 7 let s ní pracuji. Víte, a pro normálního laika by se třeba zdálo, proč tak dlouho, když už je hotová zpěvačka, proč se ještě učí. Tak to bych ráda zodpověděla, že dokud člověk aktivně zpívá, musí být neustále pod kontrolou. Je to jako ze sportovci, kteří když prostě jsou na vrcholu a i dělají různé soutěže a závody, tak musí mít pořád trenéra.
1: Pořád trenéra,
2: protože
1: ano.
2: Sám to člověk tak neodhadne a ten druhý, to druhé ucho je nesmírně důležitý, aby nesklouzlo se do nějakých nešvarů nebo věcí, které tomu hlasu neprospívají. A potom na repertoáru, který prostě se nově studuje, je potřeba taky pracovat.
1: Ano, to říkala právě Edita Randová, která vás tady teď napětě poslouchá, že vždycky, když má před nějakým důležitým koncertem, tak si ten repertoár s vámi projede.
2: Ano.
1: Tak a teď se vás, Edito, zeptám naopak, jaká je paní profesorka Marta Boháčová kantorka? Pedagožka.
3: Tak samozřejmě, že vynikající pedagožka, to už mluví za to, že jí důvěřuju a že dvakrát týdně docházím na hodiny zpěvu, ale myslím si, že není jenom pedagožka, ale myslím si, že i vynikající psycholog, protože dokáže odhadnout, co zrovna člověk cítí a v jaké je náladě a jak až může na toho člověka ten den naložit nebo nemůže.
1: Já si myslím, paní Marto, že vás těší určitě pracovat s Editou Randovou i proto, že v podstatě vy jste takové podobné typy. Myslím si, jak si i fyziognomicky jste byla vždycky taková...
2: Někteří si myslí, že jsem prostě matka s dcerou.
1: Víte, že
3: na posledním koncertě si to mysleli.
1: No já jak si vás tak představuji, teď sice vás jenom slyším, ale tak si myslím, že jste naprosto podobné typy, takže si myslím, že máte hodně co předat Editě Randové.
2: Ano, a dělám to ráda.
1: Tak to je poznat. Moc vám děkuju za vaše příjemné povídání, ať se všechno daří. Tak mějte se moc hezky a naschledanou.
3: Naschledanou.

0: Zálety Aleny Zárybnické na pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Vypadá to z povídání s pěvkyní Editou Randovou, že se jí všecko daří, že je to v podstatě ta kariéra bezproblémová, ale mám takový pocit, že i vám, pěvkyni, taky nebylo někdy úplně do zpěvu, že byly chvíle, kdy se třeba jaksi ne všecko úplně 100% dařilo, víte?
2: To určitě byly, klidně o těch okamžicích můžu mluvit, protože když některá pěvkyně tvrdí, že se jí to nestalo, tak lže. Protože například, pokud můžu říct jeden příběh teda Ciziny a jeden z České republiky, tak mně se to stalo v České republice před několika lety. Jsem měla operní recitál, všechno bylo v pořádku, až jsem se dostala k árii Samsona a Dalily, árie Dalily ze třetího dějství, Camille Saint-Saëns, hudební skladatel. A před touto árií, protože ona trvá poměrně dlouho, skoro 5 minut, jsem si odskočila do šatny, abych se napila. A opravdu jako v té rychlosti, abych nenechala publikum zbytečně dlouho čekat, jsem pořadatel mě připravil kávu klasického Turka a minerálku. A já jsem si odskočila do té šatny, kopla jsem do sebe ten jeden lok té kávy, samozřejmě téměř poslední lok i s tím logrem, teď jsem to zapila tou minerálkou, vrátila jsem se na pódium a začala jsem zpívat ve francouzštině Samsona a Dalilu. Můžu vám říct, že to, co jsem prožívala, já normálně jsem nepotící se typ, ale já jsem byla úplně všude mokrá, protože já už jsem, to už prostě jsem zpívala absolutně automaticky ty slova, nevím, kde jsem je vůbec brala, jak se mě vybavovali někde z podvědomí, protože jednak ten logr se mi usadil v krku.
1: No, tedy.
2: Takže já jsem si potřebovala polknout, protože jsem úplně cítila, jak to tam škrábe. A teďka ještě ty bublinky z té minerálky mě jaksi nadýmaly. Takže dvě neskutečné kombinace, kdy já jsem úplně cítila, že viditelně mě musí lézt oči z důlku. Když jsem do těch not koukala úplně zoufalé, kolik ještě stránek mě chybí odspívat. Až teda nakonec jsem musela tu árii přerušit.
1: Vážně?
2: Musela, to už se nedalo. Takže já jsem to vzala velice sportovně a omluvila jsem se posluchačům, vysvětlila jsem jim to, řekla jsem jim vlastně, co se stalo, že jsem si opravdu teďka vzadu lokla té kávy. A oni naopak jsem sklidila potlesk a řekla jsem, že jestli mi teda dovolí, takže bychom tu árii začali od začátku s klavíristou. Oni, že samozřejmě všechno v pořádku, takže jsem úplně v pohodě, prostě naopak jsem sklidila potlesk. Obecenstvo pochopilo, jela jsem od začátku.
1: Publikum mělo navíc za svoje peníze ještě delší koncert.
2: Ještě delší koncert o půlku jedné árie.
1: A to zahraničí,
2: to bylo, že jsem strašně dlouho čekala, pravděpodobně možná i psychika v tom zahrála svoji roli, protože jsem hrozně dlouho čekala na potvrzení svých vánočních koncertů v Austrálii. To se psal rok 2002. A konečně, když mě potvrdili ty koncerty, že teda odlétám do Sydney a do Canberry na vánoční koncerty, kde jsem teda mimochodem reprezentovala Českou republiku, takže jsem to měla i s přijetím velvyslance a podobných poct, tak všechno bylo v pořádku, byla jsem připravená, foniatr mě připravil, ale samozřejmě v období, kdy jsem odlítala tady odtaď v Kožichu, protože my máme prosinec, tak v Austrálii 28 stupňů. Já jsem přiletla do Austrálie, měla jsem agent, byl ve smlouvě, bylo, že mám 4 dny na aklimatizaci, to si dal agent normálně do smlouvy. Já jsem přiletla do Austrálie, sundala jsem kožich, oblíkla jsem letní oblečení a druhý den jsem začala cítit neskutečnou bolest v krku. Kromě škrábání, vlastně i kolísání hlasu, šla jsem za tou agentkou druhý den a ona mě říkala, já jsem jí říkala, hele, je to nějaký špatný, prostě necítím se vůbec dobře, bolí mě v krku. Ona to samozřejmě byla kromě i toho vypjatýho, že letí teda reprezentovat Českou republiku a tak to samozřejmě byla i ta rychlá změna těch teplot, protože jsem byla 26 hodin v letadle, letěla jsem přes Vídeň a přes Kuala Lumpur, takže i ta rychlá změna během 26 hodin se na tom podepsala. Teďka ta zodpovědnost, že letíte tam reprezentovat Českou republiku, a takže to bylo hodně jako psychicky náročný. A ona mě řekla, no tohle to vůbec neříkej, že je ti špatně, protože ministerstvo zahraničních věcí navíc v té době platilo na reprezentaci moji letenku. Takže přiletět do Austrálie a říct, že nemůžete zpívat, protože vám není dobře, prostě nebylo úplně to nejlepší. Naštěstí zavolali místního lékaře, který udělal všechno, co mohl. Koncerty dopadly výborně. Vlastně už třetí čtvrtý, tohle se stalo druhý den, takže třetí čtvrtý den už jsem byla úplně prostě v pohodě. Pátý, šestý den jsem měla ty vánoční koncerty v Canberře a v Sydney, St. Andrew Cathedral, katedrála plná, všechno v pořádku.

0: Slavná píseň Antonína Dvořáka Když mě stará matka v provedení mého dnešního hosta Edity Randové už pomaličku signalizuje, že se budeme pro dnešek loučit, ale než tak učiníme, tak pochopitelně nezůstanete, Edito, ušetřena toho, abyste se trošičku vyspovídala, co vás čeká. Protože jste neustále žádaná, já se nedivím, jednak jste skvělá zpěvačka, potom jste půvabná žena, mimochodem Děkuji. Taky jste tváří italské kosmetiky.
1: Ano, přesně tak.
0: To nemůžem sice říkat, které, ale z toho je poznat, že si prostě Italové si zvolili ženu, která si to zaslouží. Tak, co vás čeká?
1: Takže v nejbližší době mě čeká vystoupení v Barceloně, kde mě doprovodí, tentokrát to bude s klavírem, kde budu zpívat španělské skladatele Javiera Monsalvače a Emanuela de Faju, který mám moc ráda. Doprovodí mě španělská klavíristka. Poté mám Mexico City, tam vystupuji s orchestrem, kde opět zpívám české skladatele oblíbeného Antonína Dvořáka. Poté, pokud se nemýlím, jsem v Bergenu, v Norsku, to v současné době studuji písně Edvarda Grieg, protože jsem vlastně hlavní host Griegova festivalu v Bergenu. A potom už obligátně několik festivalů v Itálii. A na závěr, pokud to jsem se rychle dostala, ke konci letošního roku, a to mám vánoční koncert v hotelu Hilton s Varhanem Orchestrovičem Bauerem.
0: No, jak je vidět, tak Edita Randová se nalítá teda. To je celý svět v kostce, dalo by se říct.
1: Ano,
0: takový už je úděl a já myslím, že úděl, který miluje každý kumštíř, který je ve světě žádaný. Takže já vám přeju, Edito, aby vám to pořád takhle krásně zpívalo, abyste pořád byla umělkyní, která je vítaná na všech světových pódiích a samozřejmě také žádaná.
1: Děkuji.
0: Edita Randová nám dnes zpívala a také povídala a já vám za to moc děkuji na dnešním tandemu.
1: Díky, já taky děkuji za pozvání. Naschledanou.
2: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
4: Tak ty si myslíš,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Zdravím vás, přátelé, při poslechu pořadu Českého rozhlasu u muziky s Josefem Zímou. Polkou Miroslava Kolstrunka s názvem Bourbon otevřela kapela Křídlovanka přehlídku orchestrů, skladeb a interpretů. Bude pokračovat titulní skladbou CDčka Z marcipánu srdéčko od Václava Maňase a Antonína Perničky. Pak uslyšíme píseň O čekance Blahoslava Smišovského a Václava Babuly a ještě polku Antonína Koníčka a Vladimíra Salčáka Petr Klíčová. Zpívají Věra Buřilová, Jana Trojanová a Jiří Chmelař.

hrála vám Křídlovanka. Následující kapela Vltavanka Václava Šimka nám už bohužel někde u Vltavy nezahraje. Ale máme zvukový záznam v podobě CDčka s názvem Bílé konvalinky a z něho si tuto kapelu Modrých Vltavanů můžeme připomenout. Ivan Trnka zaspívá Santa Luciu, já si dám Vejvodovu polku Až půjdu od tebe ráno a Alena Mravcová s Blankou Tůmovou se chystají na směs lidových nazvanou Šumavské kvítí. Prosím.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Posloucháte pořad Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. Teď je na řadě orchestr s názvem Dr. Swing, který nám připomene slavné šlágry minulých let. Slunečnici, S.E. Nováčka s textem Josefa Gruse, Kosý Fox Josefa Stelipského, Melíška a Motla a píseň z filmu Veselá bída, Láska brány otevírá. U mikrofonu jsou Kateřina Medová a Milan Němec.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Harmonika. Snad nejpoužívanější nástroj lidové hudby. Orchestr v jedné bedínce. Bude mít hlavní slovo, dá-li se to tak říct, v závěru našeho dnešního pořadu. Hraje orchestr Vaškomuzik, zaspívají si Jirka Škvára, Jan Lorenc, Marie Hanzelková a Standa Tatar. Rozloučí se s námi tangem Františka Poupěte, Neplačte pro mne má krásná paní, směsí staropražských lidových písní a vejvodovou Já ráda tancuju. K tomu se přiznal Ivana Brožová. Já už se vám jen poroučím a těším se pozítří naslyšet.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.

0: Kdo káže vodu, ať víno nechá vínem. Kdo káže o pokoře, ať před pravdou se skloní. Dokud jsme svorní, tak snadno nezahynem. A dokud máme vlast, tak starejme se o ní. Kdo vládne slibům, tak tomu sliby vládnou. Kdo poznal potu sůl, tak tomu vládnou činy. Dokud jsme jenom ovce, nemáme šanci žádnou, když za nás u dveří drží stráž někdo jiný. Kdo nechce platit dluhy, ten mává osudem. Strom spravedlivý pojď sázet v tuto chvíli. Možná ponese plody, až už tu nebudem a dá smysl těm dnům, které jsme tady byli. Na dlaních naděje je chléb náš každodenní. Kdo víru v srdci nosí, bezpečně dojde k cíli. Lámej a dávej, bez lásky láska není. Strom spravedlivý, sázet je třeba v tuto chvíli. Na posezení ve stínu stromu spravedlivého vás okouzlení slovíčky, jako vždy tu ze rádi vítají, Luděk Munzar
1: a František Novotný. Strom pokládám Luďku za jeden ze zázraků světa. V nádherné knížce Poselství z dřeva, kterou jsem dostal kdysi od řezbářů, je psáno, že je to most mezi minulostí, přítomností a budoucností. Proto jsem rád, že v úvodu zasadil ten strom spravedlivý. I my se podobáme stromům. Kořeny pevně v zemi, kmen s léty paměti nese naši touhu dotknout se nebes.
0: To jste řekl krásně, pane básníku. Je tisíc a jeden důvod, proč se sklonit před majestátem stromu. Stačí jenom vyslovit jejich jméno. Javor, olše, topol, jedle, jasan, platan. Zavlní se vám na jazyku jako jejich koruny, které pohladil vítr. Strom nás provází od počátku člověka. Stačí jen nahlédnout, kolik příjmení nás s ním dodnes spojuje. Tamhle jde pan Borovička, tam pan Lípa a tam pan Dub. Stejně tak najdete mnoho stromů na mapě. Borovice je například u nás na Hradecku, ale i na Plzeňsku a u Mladé Boleslavy. A stejně můžeš projít břízu, buky, dub, lipku, lípu, javory, habrovou, jablůňku, vrbičku, ořech, olši, lísku, topol. A to jsem ani zdaleka nevyjmenoval všechno. Díky stromu můžeme sledovat, jak nám ubíhají léta. Na pařezu počítáme letokruhy a v nich najdeme nejen naše léta, ale i ostatní roční období a roky šťastné, i ty nevolné. Však také za smůlu vděčíme stromům a stejně jako stromy platíme korunu. Právě mi vsazujem na hlavy panovníků jako symbol vznešenosti.
1: Já se ti přiznám, že mám velice rád staré stromy a solitéry. Osamělé stromy stojící uprostřed polí, někdy ve společnosti božích muk, a jakoby volali, statečně nes člověče svůj úděl. Neumdlévej před vichrem či blesky života. A všiml jsi, jak jsou ty solitéry obvykle krásně košaté a souměrné. Oni jsou to takové majáky naděje. A mám taky moc rád borovice a břízy. Statečné stromy, které rostou i na haldách uranových dolů, kde nepřežije ani tráva, nebo na nehostinných skalách. Já myslím, že strom je zázrak našeho nadutého světa. Je něco jako matka Tereza. Poskytne stín i tomu, kdo na něj jde s pilou. Stýská se mi po stromech, které lidská hloupost vymítila z mého života. Já jsem měl třeba rád smuteční vrby v Praze na Klárově. Takové staré, vznešené, romantické. A už jich je tam jen pár.
0: No vidíš, já jsem na smuteční vrbě u nás, u Náhona, měl svoji první pilotní kabinu. Takové sedátko, byl tam i knipl. A ta smuteční vrba, když se houpala s větrem, tak jsem měl pocit, že někam letím. Daleko. Ach, to byla krása. Víš, já když vidím polomy, které vznikly větrem, anebo tím, jak zacházíme s naší přírodou, tak mi to připadá jako krajina po bitvě. Ale zasáhne mne to. I to mě zasáhne, když zjistím, že nějaký můj strom někde chybí, protože už mu došla léta. Vždycky s ním odejde i kousek mého života. Přiznám se, že od mládí chovám ke stromům hluboký obdiv a úctu.

0: Už ani nevím, kde všude jsem četl podobnou prosbu stromu. Milý člověče, jsem dárcem tepla v tvém krbu za chladných nocí a dárcem přívětivého chládku v žáru letního dne. Já jsem dal desku tvému stolu, trámy pro střechu tvého domu, je země dřevo kolébky i rakve. Jsem tím, čím je pro život chléb a pro krásu květina. Já ti pomáhám dýchat a své větve za tebe často spínám k modlitbě za lásku a můj ptačí kůr ti pomáhá usínat. Paměť v mém kmeni, ta se nedá ošálit. Umím naslouchat tvým radostem, touhám i smutkům. Umím se rozdělit o sílu země a vesmíru s tvými dlaněmi. Tak mě prosím, chraň. Tvůj strom, nemohu teď pominout ani tvůj legendární televizní seriál o památných stromech, ke kterému ty si vlastně nepotřeboval scénář. Jenom těch slavných dubů, co je Žižkův dub, Dvořákův, Slavíčkův, Havlíčkův, Gétův, Svatováslavský, Oldřichův, dub Emy Destinové nebo dub královny Johanky. A zrovna tak bychom mohli jmenovat památné lípy a jiné stromy buky. On totiž existuje i Munzarův buk. Dokonce i s tvojí jmenovkou.
1: Musím tě opravit, on je to vlastně Špetlův buk. Byl starý 300 let až z 30leté války. Tehdy ve východočeských končinách, blízko známého kostelička Boušína, stál tenhle ten velký Špetlův buk. A já jsem si ho neomaleně přivlastnil. Byl jsem jim očarován. Mám k němu víc než osobní vzpomínky, interní, silné. A před několika lety ho porazil vítr. Ale já se tam pořád na to místo v duchu často vracím. A vím, že se tam vrátím i na cestě poslední. A vím, že se proměním v déšť. A jednotlivé kapky se položí na pole lesy i na to místo, kde vládnul Špetlův buk. A místní lidé jsou ke mně tak hodní a milí, že díky tomu televiznímu pořadu se ten buk stal můj osobní památkou a vzpomínkou, takže ho přejmenovali. Vzpomínám na něj a věřím, že tam u něho skončím. Ale dost. Stromy jsou naděje. Stromy jsou prsty do nebe. O těch chci hovořit. I o tom smrku, co mám doma na zahradě, který mě, jak mi vyprávěla Jana, provázel v moji nemoci, kdy k němu hovořila, hledla v něm naději. Čili stromy jsou hlubokou součástí mé duše, mého života. A co ty, Františku, a tvoje stromy?
0: A já? Já jich mám k srdci přivinutých moc. Od třešně ptáčnice v Karkoškách a jabloní u cesty mých dětských let, přes bizarní tisícileté olivy v severní Africe a Řecku, přes ubývající topoly u několika polí, až k těm upovídaným olším a osikám u řeky Blanice, jejichž listy si pořád něco šeptají. A nebo se ti opřu o jeden dub u lesa, odkud tě vidět celý kraj? A člověk se modlí očima nad tou krásou. Já myslím, že každý z našich posluchačů má svůj strom. V jedné historické stati jsem četl, že naším národním stromem by snad původně měl být dub. Už si ani nevzpomínám, proč, snad kvůli keltské tradici. Nic proti dubům. Já dávám ale korunu panovnickou té naší přemyslovské lípě. A jsem rád, že to není ojedinělý názor. Všimli jste si, že lípy jsou na každé pořádné venkovské návsi? A tu se těším, až zase nastane jejich doba. Protože snad žádný strom na světě tak nevoní a nespívá jako lípa. Před okny domu, kde jsem jako dítě bydlel, je řada starých lip. A jejich květy už do smrti budou pro mě symbolem pohody a prvním poslem léta a blížících se prázdnin. A také symbolem neděle, kdy jsem se jako kluk vracíval z tréninku a maminka už doma připravila na čistý sváteční ubrus talíře a v ústrety zavonila hnudlová polévka. Zelenou korunou prosvítala modrá obloha, rodina byla pohromadě a všechno vonělo pohodou a mírem. Nevím, jak to bylo možné, ale mám pocit, že bylo nějak víc času na život. A daleko míň se toho přepočítávalo na peníze. A tak si vždycky utrhnu z lípy alespoň pár kvítků, aby mě ta vůně zkusila vyléčit z nesmyslného chvatu. Nejvíc a nejraději ale trhám lipový květ na jedné návsi v jižních Čechách. Sice na mě prší malí černí broučci, kteří ale nikomu neubližují, a to spíš musím dávat pozor, abych omámen tou vůní netrhal za chvíli i včely. A právě díky jim bych našel tuhle náves i poslepu. Protože už zdaleka je slyšet, jak si stromy zpívají. A když vezmeme i léčivou moc těch drobných kvítků, nedovedu si představit krásnější strom pro symbol národa. Snad jen kdyby ta drobná kvítka dokázala vyléčit i závist, netoleranci, pýchu, hloupost a další choroby, kterými občas všichni nastydneme. Tak až někdy půjdete kolem staré lípy, zkuste se dotknout její kůry. Zavřete oči, zkuste se zasnít a poslouchejte, co vám bude zpívat. A najednou možná zjistíte, že vaše uchvátané a znavené srdce slyší zase tóny, které vám hladily dušičku, když se vám ještě vešla do dlaně. A když to jen trochu půjde, nechejte naslouchat svým dětem a vnukům. Určitě se to vyplatí jim i vám.

Házím si korunou starých stromů. Pana a nebo lev, modrý je stůl. Větrné housličky hrají k tomu. Na duši lepí se smůla všech smůl. Tvé vlasy voní jak ticho v lese. V očích jak zlatý med slunce kane. U studny čekám na nečekané. Proč cesta s cestou teď nesejde se? Obejmi, lásko, to srdce moje. Možná, že už nevíš, které to je. Ať vím, že blízko jsi, že jsi tady. Mé dlaně bez tebe umřou hlady. Pod nohou bosou, ať zhoupne se mech. Můj stín je na ruby z tvého stínu. Až někam k závrati stoupá tvůj dech. Trochu se zblázním a trochu zhynu. Na nebi podzimním hvězda vzplane. Až vstaneme my, tak také tráva vstane. Co na tom, že už se připozdilo? Čím víc jsme dávali, tím víc zbylo.

0: A to byla, tuším, poslední písnička, kterou jste s Karlem Zichem udělali.
1: Ano, ano.
0: Já můžu potvrdit, a nejsem sám, že sedět na mechu v lese a sledovat hru světla, cítit tu smolnou vůni, poslouchat ticho a snít, to je čas, který se do života nezapočítává. Strom, to je samo o sobě výtvarné dílo. Ale ne každý z malířů si na ně troufl. Jednou se v hospůdce ptali Julia Mařáka, který se vrátil z Vídně, aby obnovil na Pražské akademii krajinářskou školu. Čím to, že jeho stromy tak zaujmou každého laika i odbornou kritiku? Pánové, to je jednoduchý, odpověděl mistr. Strom, to je muzika. Stačí jenom naslouchat. A les, to je filharmonie. Však se také Mařák dlouho rozhodoval, jestli bude malířem anebo muzikantem.
1: Aha. A jestli pak si, Sluďku, všiml, kdo je nejslavnějším malířem všech ročních období? Jsou to stromy. Kolik jen odstínů zelené nabírají s jarem z těch průzračných studánek ukrytých někde v mezi. A v létě jejich listy tmavnou a rozhazují decentní stín na meze, louky a pole. Občas se bleskne mezi listy barevný ovocný střípek a na podzim přidají z deštivých oblaků do krajiny i něco šedé, přes žlutou a hnědou, až pak některé z nich necudně odloží i poslední list a z obrazu je grafika. Strom je architektonický zázrak, který nese i ten nejtěžší kus lidské historie s grácí. Ale teď bych se rád zastavil u toho, co zdobí českou krajinu po staletí. Jsou to aleje. Snad každý máme nějakou alej, která nás vedla chvilkou pohody a radosti. Aleje stromů poskytnou vlídný stín a znám některé staré, které vytvářejí z větví v létě zelený tunel, který voní a zpívá. Aleje, které chrání před palčivým sluncem a svojí dlaní sklidňují dorážení větru. Zpívají v nich ptáci a jako varhany je rozehrává letní koncert včel. Jak jsem se doslechl, ty ovocné aleje podle cest měly i historicko-strategický význam. Na podzim se totiž vracela vojska z bitev a tak plody podzimu byly vítaným doplňkem nedostatečné stravy. Zámecké aleje byly čestnou stráží panovnickým kočárům, ale vlastně vzdávali stejný hold i prostým poutníkům. A pro mnohé pantáty, posilněné alkoholem, byly aleje rukou anděla, který je dovedl z hospůdky bezpečně domů. Dnes se občas dočtu v novinách, že aleje jsou nebezpečné a měly by se podél cesty vykácet. Kvůli bezpečnosti motoristů. Sám rád řídím, ale takovýhle argument by mě nikdy nenapadl. Protože, jak se zdá, stromy zkrátka stojí u cest nepřiměřenou rychlostí. No. A také jsem si přečetl třeba to, že na jedno vydání amerických novin New York Timesu je třeba pokácet 63 tisíc stromů. Tak se přiznám, že nevím, na čem jednou vydají zprávu, že už žádný strom v Americe není. Víš, někdy si tak říkám, co pak si o nás asi ty stromy myslejí?

0: Ty ale je, to je krása, to ses mi strefil do noty. Mám jich několik, který se mi líbí, a jedna zvlášť. Je to alej, která vede od kostelíčku Boušína. Jsou to jabloně. A ty, když kvetou, tak to vypadá, jako by nevěsta postrácela jednu svatební kytici za druhou. Mouši svaté to byl vždycky nádherný pochod zpátky do kraje, vědomí si, že jsme součástí té krásy, která je kolem nás. A to jsme, Františku, ještě vůbec se nedostali k tomu, jak stromy nás lidi živí, v kolika podobách nás jejich dřevo provází životem. Od dýmky a zápalek po betlémy a sochy, od lodiček z kůry po hudební nástroje a od kolébky po rakev.
1: No, na stromech je krásné to, že většinou poskytnou užitek až následníkům toho, kdo je sázel. V jejich kmenech jsou trámy biblického kříže, stejně jako křehké větvičky víry, naděje a lásky současníků. Když se jednou ptali filozofa Konfucia, co by dělal, kdyby se dozvěděl, že bude konec světa, tak on odpověděl: šel bych a zasadil mladou jabluňku.
0: To asi není lepší úklon na stromu, kterým patřilo naše dnešní setkání. Tak vám děkujeme, milí posluchači, za pozornost. Pěkně se mějte a sázejte mladé jabluňky. A když budete mít čas a chuť, přijďte za týden zase pobejt. Už teď se na vás těší vaši Luděk Munzer
1: a František Novotný.

A budu hledat lásky stín v tom žáru rozpálených dlaní, v něze, co nezná světování, však smívá hříchy našich vin. Tak kdyby bylo po mém, budu tím stromem.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Oh, zde kráčí muž mých snů. Hudba právě začala hrát a já musím mlčet. Jsem přece dáma.

0: taky si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Ivan Sergejevič Turgeněv, Šlechtické hnízdo. Dramatizovaná četba na pokračování z díla klasika ruské literatury.

Fjodor Ivanič Lavrecký žil už 3 týdny ve své vesnici Vasiljevské. Za 2 neděle měl domek Glafiry Petrovny v pořádku. Dal uklidit dvůr a zahradu, nechal sundat řetěz hlídacímu psu, ale ten se po 10letém zvyku od své boudy už ani nehnul. Z Lavriků dal přivést pohodlný nábytek, z města víno, knihy, časopisy. V konírně se zase objevily koně. Krátce, Fjodor Ivanič si opatřil všechno potřebné a začal žít tak trochu jako statkář, tak trochu jako poustevník. Rád chodil na zahradu. Bylo v ní mnoho stínu. Staré lípy, které překvapovaly svou obrovitostí, byly zasázeny příliš blízko u sebe. A kdysi, ale to mohlo být tak 100 let, je přistřihovali. Zahrada končila malým rybníkem, olemovaným vysokým narudlým rákosím. Fjodor Ivanič také zašel do vesnice, pohovořil si se starostou. Ženské ve vsi se na něho dívali z prahu svých chalup, mužici se mu zpovzdálí klaněli, děti utíkali pryč a psi ho stejně štěkali. Jeho dny plynuly jednotvárně, ale nenudil se, i když nikoho nevídal. Zabýval se pilně hospodářstvím, jezdil na koni po okolí, četl, ale ještě raději poslouchal vyprávění starého Antona.

0: Asi za týden jel Lavrecký navštívit Katilinovi a strávil u nich příjemný večer. Byl tam Lem. Velmi se Lavreckému zalíbil. I když z otcovy vůle sám na žádný nástroj nehrál, měl hudbu vášnivě rád, hlavně hudbu klasickou. O půlnoci vyprovodil Lavrecký Lema do jeho bytu a seděl u něho do 3 hodin do rána.
1: Lizavet Michajlovna hrála dnes opravdu skvěle, skvěle. Měla šťastný den, zvlášť ten Beethoven byl dokonalý. Všiml jste si?
2: Ano, mně se to velice líbilo. Ale má ubohá sestřenka šla brzo spát. Patrně nebyla se svou dcerou tak spokojena jako vy.
1: O, ne, ne, ne. Maria Dmitrievna velice obdivuje nadání Lizavet Michajlovny. A to docela právem, prosím. Ale špatně snáší, jak bych to řekl. No, tvrdí, že Beethoven příliš rozrušuje její nervy.
2: A tak? Krištofe Fjodoriči, vy jste mi slíbil, že mi předvedete některou ze svých skladeb.
1: To mě Lizavet Michajlovna přivedla do pošetilé nálady. Vždycky, když ji slyším hrát, zdá se mi, že bych ještě dokázal napsat velkou věc. Ano, ano, ale potom se probudím a vidím, že jsem vlastně jen unavený stařec. Ne, ne, ne, už nemám tu sílu jako kdysi.
2: Domnívám se, že nemáte pravdu, vaše myšlenky jsou zbytečně skeptické. Lizaveta Michajlovna mi prozradila, že jste zhudebnil Schillerovu baladu Fridolin. To je nádherné dílo. Rád bych slyšel vaši hudbu, jestli vás mohu obtěžovat.
1: Když si budete přát, ale až později.
2: Smím být zvědavý a zeptat se, co teď komponujete?
1: Nic vážného. Jen samé drobnosti, hloupost.
2: A neměl byste chuť napsat operu? Co kdybych vám napsal libreto? Snad bych se o to mohl pokusit, jestli teď nevypadám příliš domýšlivě.
1: No, vy ne, vy jistě ne, ale libreto? Ne, to není pro mne. Už nemám tu živost, tu hravou fantazii, která je nezbytně třeba pro operu. Už jsem přišel o své síly.
2: Já vám nemohu věřit, Krištofe Fjodoriči. Netvrdím, že hudbě rozumím, ale mám je rád. Cítím je, znamená pro mě mnoho. A o vás jsem přesvědčen, že jste veliký hudebník. I když jsem od vás toho slyšel tak málo, ale Lizaveta Michajlovna...
1: Lizaveta vás... Michajlovna je ke mně vždycky velmi laskavá. Ale Fjodore Ivaneči, kdybych mohl ještě něco udělat, a já dobře vím, co mohu a co ne, spokojil bych se s romancí. Ovšem, pěkná slova bych si přál.
2: No, škoda, že nejsem básník.
1: Víte, například něco takového. Vy hvězdy, o vy čisté hvězdy, ano, ano, vy hvězdy, o vy čisté hvězdy, hledíte stejně na spravedlivé i na hříšníky, leč jen čistí srdcem, nebo tak nějak podobně, vás chápou, vlastně ne, vás milují. Ostatně nejsem básník, kde pak já, ale něco takového, víte, něco vznešeného.
2: To znělo vznešeně, Krištofe Fjodoriči.
1: A vy také, vy hvězdy, vy víte, kdo miluje, kdo umí milovat, protože vy čisté jen vy můžete dát útěchu. Ne, stále to není ono. Nejsem básník, ale přece něco takového.
2: Hvězdy, vy čisté hvězdy, lásko. No, opravdu škoda, že ani já nejsem básník.
1: Marné toužení.
2: Krištofe Fjodoriči, zahrajte mi prosím kousek z Fridolína.
1: Dobře, když chcete. Jen čistí srdcem vás milují.

0: Promiňte, dnes ne. Dnes ne. Dnes se mi nic nedaří. Nemohu.
1: Ale vždyť ten úryvek byl nádherný.
0: To jsem napsal dávno. Dnes nechci nic o lásce, je to nesmysl.
1: Krištofe Fjodoríči, co myslíte? Stal se ten Fridolin hned potom, co ho hrabě přivedl ke své ženě, jejím milencem?
0: To vy si tak myslíte, protože asi vaše zkušenosti... Promiňte, nechtěl jsem se hlupák.
1: Ne, neomlouvejte se, ne, nemyslel jsem na to.
0: Fjodore Ivanuči, poznal jsem za svůj dlouhý život. Poznal jsem i tady u vás člověka. Ne, víc. Lidi. A měli čisté srdce.

0: hvězdy, o vy čisté hvězdy.
1: Krištofe Fjodoriči, přijeďte na pár dnů ke mně do Vasiljevské. Dám na vaší počest přivez z města klavír. Co říkáte?
2: To byste udělal? Kvůli mně dal přivést klavír?
1: No samozřejmě, na co byste hrál? To víte, já jsem trochu sobecký a těším se, že mi zahrajete všechno, na co dneska už nezbyl čas. No, venku svítá, musím vás nechat trochu vyspat. Tak, přijímáte?
2: Přijímám, rád.

0: Skvělé, skutečně skvělé, nádherné, Krištofe Fjodoríči. Elizaveta Michailovna ani trochu nepřeháněla a mě těší, že jsem i z krátkého úryvku, který jste mi minule u vás zahrál, poznal, jak překrásnou hudbu jste napsal na Fridolina.
1: Těší mě, že se vám líbí. Děkuji.
0: Maestro, brzo budete muset skládat slavnostní kantátu.
2: Proč? K jaké příležitosti?
0: K svatbě pana Panšina s Lízou. Všimli jste si, když jsme byli minule u Katilinu, jak se jí dvořil? Vypadá to, že se už dohodli.
1: Nevěřím, to se nestane.
0: Proč?
1: Poněvadž to není možné. Ostatně, na světě je možné všechno.
0: Vám se to nelíbí, co? Vidíte na tom sňatku špatného?
1: Všecko je špatné, všecičko. Elizabeth Michailovna je dívka poctivá, vážná, ušlechtilých citů a on je zkrátka... On je diletant.
0: Jenomže Líza ho má snad ráda, ne?
1: Ne, ona ho nemá ráda. Vlastně ne. Ona má tak čisté srdce, že neví ani sama, co to znamená mít ráda. Madame von Katilin říká, že je to dobrý mladík a ona Madame von Katilin poslouchá. Ano, poslouchá, protože je to ještě útlé dítě. Třeba její 19. Modlí se ráno, modlí se večer a je to prosím velmi chválihodné, ale... Ráda ho nemá. Ona může milovat jen krásu. A on krásný není, totiž jeho duše není krásná.
0: Předrahý maestro, tak se mi všechno zdá, že vy sám jste se zamiloval do Lízy.
1: Prosím vás, takhle se mnou nežertujte. Promiňte. Nejsem přece blázen. Dívám se už do tmavého hrobu, a ne... do růžového zítřka.
0: Prosím, za prominutí, nechtěl jsem vás urazit. Ale jestli vás mohu prosit, povězte mi něco o Elizabetě Michailovně. Viděl jsem ji po mnoha letech. Vy ji budete znát lépe.
1: K Madame von Katilin docházím léta. Po tom, co zemřel Herr von Katilin. Elizabet Michailovna byla malá holčička, byla jako panenka. A chytrá hlavička. Tenkrát ji učila mademoiselle Moreau z Paříže. Vypadala jako ptáček. I mozeček měla ptačí. Mluvila žargonem. A na klavír vůbec neuměla hrát. Milovala karty a sladkosti. Elizabeth Michailovně se po ní vůbec nestýskalo. Učila se dobře, byla pilná. Elizabeth Michailovna například nečte mnoho. Nemá vlastní slova, ale má... vlastní myšlenky a jde, nebo aspoň doufám, půjde vlastní cestou. Je milá a ani to sama netuší. Dívejte se. V každém jejím pohybu uvidíte takový, jak bych to řekl snad, takový bezděčný půvab. Z jejího hlasu zaznívá stříbro netknutého mládí. Pocit sebemenšího potěšení vykouzlí na rtech krásný úsměv a její oči jsou hluboké a laskavé. Má silný smysl pro povinnost a mírné a dobré srdce. Je to krásný člověk.
0: Co myslíte, Krištofe Fjodoríči? Nezdá se vám, že už je dnes tady ve Vasiljevské všecko v pořádku? Zahrada je samý květ, to už bych mohl pozvat návštěvu. Neměl bych sem pozvat Lízu na celý den i s její matkou a mou starou tetičkou. Co myslíte? Těšilo by vás to?
1: Pasvěte je.
0: Panšina zvát nemám.
1: Ne,

0: Lavrecký zastihl u Katilinů všechny doma, ale svůj úmysl jim hned neoznámil. Chtěl si nejdřív promluvit o samotě s Lízou. Náhoda mu přála. Zůstali v jídelně sami. Rozhovořili se. Líza si už na něho zvykla, ale ona se vlastně nevyhýbala vůbec nikomu. Lavrecký ji poslouchal, díval se jí do tváře a v duchu si znova a znova opakoval Lemova slova a souhlasil s ním. Někdy se stane, že se dva známí, nikoli blízcí lidé, v několika okamžicích najednou a rychle zblíží. A toto zblížení se projeví v jejich pohledech, v přátelském pousmání a dokonce i v jejich pohybech. Právě to se stalo Lavreckému a Líze. Takový tedy je, pomyslela si a dívala se na něho přívětivě. Taková tedy si, pomyslel si i on. A proto se ani moc nedivil, když mu Líza s malým zajíknutím oznámila, že už má dlouho něco na srdci, že se mu chce svěřit, ale bojí se, aby ho nerozlobila.
1: Nebojte se, Lízo. Mluvte.
2: Jste tak hodný. Promiňte mi, neměla bych se ani odvážit mluvit o tom s vámi. Ale jak jste mohl, totiž... Proč jste se vlastně rozešel se svou ženou?
1: Dítě moje, máte něžné ruce, ale prosím vás, nedotýkejte se této věci, mohlo by mě to bolet.
2: Já vím, odpusťte. Já vím, ona se na vás provinila, já ji nechci hájit.
1: Naše názory na tuto věc, Elizaveto Michajlovno, jsou příliš odlišné, nemůžeme jeden druhého pochopit.
2: Nezlobte se, nechtěla jsem vás zranit. Ale musíte odpustit. Chcete-li, aby i vám bylo odpuštěno?
1: Odpustit? Měla byste vědět, za koho prosíte. Odpustit této ženě, přijmout jí zpátky do svého domu, jí to prázdná bezsídné stvoření.
2: Ale Fyodore Ivaniči.
1: A kdo vám řekl, že se chce ke mně vrátit? Ona je se svým postavením přece dokonale spokojená, ale vůbec k čemu všechny ty řeči? Její jméno byste neměla ani vyslovovat. Vy jste příliš čistá. Vy byste ani neuměla takového člověka pochopit.
2: Proč takové urážky, Fyodore Ivaniči? Nezapomeňte, že vy sám jste ji nechal.
1: Nerozumíte tomu, Lízo. Říkám vám, že nevíte, jaké je to stvoření.
2: Proč jste se s ní tady oženil?
1: Proč jsem se oženil? Byl jsem tehdy mladý a neskušený. Dal jsem se zmást, dal jsem se unést krásným zevnějškem. Neznal jsem ženy, neznal jsem nic. No, dej Bůh, abyste vy uzavřela šťastnější sňatek. Ale věřte mi, za nic člověk nemůže ručit.
2: Já mohu být nešťastná, máte pravdu, může se to stát každému. Ale pak se budu muset podrobit, to vím docela jistě, budu muset... Neumím se přesně vyjádřit, ale nebudeme-li se podrobovat...
1: Nechte toho, prosím, nevíte, o čem mluvíte.
2: Nezlobte se, promiňte mi.
3: Buďte vítán, bratránku. To jsem ráda, že vás vidím.
2: Omluvíte mne?
1: Počkejte, Lízo. Mám k vaší matince a k vám velikou prosbu. Navštivte mne v mém novém obydlí. Víte, že jsem si pořídil klavír? Lem je mým hostem. Právě kvete šeřík, nadýcháte se venkovského vzduchu a můžete se ten týžden vrátit. Souhlasíte? Byl bych rád, kdyby jela i Marfa Timofějevna. Tak co, přijedete?
4: Chlapče, právě jsem tě slyšela, si hodný, že si na starou tetu nezapomněl, ale to víš, staré kosti bolí, je mi těžko, chlapče, a bez tak bych u tebe neměla kde spát. Já v cizí posteli nemám žádné spaní, ať se tam harcuje ta mládež a ty, matičko, s nimi. Můžete vzít Lenočku a Šuročku sebou. No co se tváříš, matičko, jen jeď. A jestli tě zase bolí hlava, však ona tě na venkovském vzduchu přestane. Jen pěkně jeď.
1: Sestřenko, velice byste mne potěšila.
3: Tak tedy dobrá, budeme se těšit, bratránku. Jestli se vám to bude hodit, tak pozítří, ano?
1: Samozřejmě, že se mi to bude hodit.
3: Vladimír Nikolájevič může jet s námi?
1: Jistě, ale nebylo by lepší, abychom byli jen v rodinném kroužku?
3: Ale vždyť se zdá, že...
4: Ale jen jeďte sami, stejně vás bude až. Nemám pravdu, Lízo?
2: Ano, máte, tetičko.
1: Děkuji vám, Lízo.
3: Bratránku, jak si tedy přejete?

0: Když se Lavrecký vrátil domů, přišel mu naproti vysoký hubený muž v ošumělých šatech s vrásčitou ale živou tváří s rozcuchanými šedivými licousy. Lavrecký ho hned nepoznal. Byl to Michaljevič, jeho bývalý kolega z univerzity, který ho seznámil s jeho ženou. Neviděli se od té doby, co oba odešli z Moskvy. Lavrecký přítele vřele objal a výkřiky a vyptávání nebrali konce.
1: Napijeme se na setkání.
2: No, já už trochu pil.
1: Jak vidím, kouříš jednu dýmku za druhou jako kdysi.
2: To se nezměnilo, ale to je snad taky jediné. Jinak se, kamaráde, nemám právě čím chlubit. Žádné úspěchy v podnikání, žádné bohatství, skoro nic z toho, co jsme si tenkrát představovali. Teď jsem dostal místo v soukromé kanceláři jednoho bohatého pachtíře. Je to odtud asi 300 verst. Slyšel jsem, že se zvrátil z ciziny, tak jsem neodolal, odbočil jsem z cesty a tady mě máš.
1: Dobře si udělal. Já jsem se toula léta v cizině. V Německu, ve Francii, v Itálii, tak různě. Taky jsem se rozešel se ženou, možná, že to víš.
2: Slyšel jsem, právě slyšel. Kdo by byl něco takového čekal? Zítra, hochu, zítra musím jet, takže dnes, odpust mi to, dnes půjdeme spát prostě pozdě. Chtěl bych se stůj, co stůj, dozvědět, kdo dnes jsi, jaké máš názory,
1: ano,
2: jaké přesvědčení,
1: ano,
2: čím se stal, čemu tě život naučil.
1: Chceš toho najednou moc, počkej.
2: Tak počkej, počkej, počkej, počkej. Tak začnu já. No, pokud jde o mne, v mnohem jsem se změnil, kamaráde. Vlny života dorážely na mou hruď. Kdo tohle to řekl, už ani nevím. Ale v tom důležitém, v tom podstatném jsem se, myslím, nezměnil. Jako dřív věřím v dobro, v pravdu. A nejen věřím, já dnes věřím zbožně. Ano, zbožně, zbožně. Poslyš, občas spíšu verše, však víš, není v nich poezie, ale pravda, ano.
1: A.
2: Pravda, ano. Přečtu ti svou poslední věc. Snad to vydržíš.
1: Ale co povídáš? Němčtí.
2: V téhle básni jsem vyslovil své nejvroucnější přesvědčení. Poslouchej aspoň závěr, je to trošku dlouhé. Novým citům srdce své jsem stvořil. Duší jako dítě jsem se stal. Spálil jsem vše, čemu jsem se kořil. Kořím se tomu, co jsem spaloval.
1: Ale to odporuje tomu, co jsi říkal před chvílí. To je změna ve věcech základních, a ne v podružných a nedůležitých.
2: Ale mýlíš se, já nejsem zlomený. Žádný neúspěch pro mě neznamená nic podstatného v mém myšlení. Nikdy jsem nejednal jinak, než jak jsem si přece vzal jako moskevský student, věřící, že svět bude jednou jeho. Nepodařilo se. Ale nechápu, jak můžeš mluvit takhle ty, který tvrdíš, že si v životě nic nedělal, že se cítíš zbytečný a přesto se tváříš jako optimista a odsuzuješ, co jsem napsal.
1: Ale neodsuzuju, ale buď musím nevěřit tobě nebo tvé básni, to je... Radši se napij.
2: Tak kdo ty vlastně jsi? Sklamaný člověk.
1: Ale co? Co pak takhle vypadají sklamaní? Ti jsou všichni bledí a nemocní a já tě... Uzvednu v jedné ruce, chceš?
2: Když nejsi zklamaný, tak jsi tedy skeptik. A to je ještě horší. A jakým právě můžeš být ty skeptik? Ty jsi měl v životě smůlu, to je pravda. Na tom nemá žádnou vinu. Narodil se s duší vášnivou, milující, ale násilně tě odváděli od žen. I ta první žena, která ti přišla do cesty, ta tě musela oklamat.
1: I tebe oklamala.
2: No dejme tomu, dejme tomu. Byl jsem tu hříčkou osudu, ale co to žvaním, to není vůbec osud. Starý zvyk nepřesně se vyjadřovat. Ale co to vlastně dokazuje?
1: No co to vlastně dokazuje? To, že mě od dětství pokřivili.
2: No tak se dokáž narovnat. O to jsi přece člověk, ne? Jsi muž. Ty si přece pro rozhodnost nemusíš nikam chodit. Ale ať je to jakkoliv, co pak je možné, aby se jednotlivý fakt povýšil na obecný zákon? Na nějaké nezvratné pravidlo?
1: Jaké pak pravidlo? To neuznává.
2: Pane, to je tvoje pravidlo, tvoje,
1: ale
2: tvoje.
1: Ne, ale není.
2: Ty jsi sobec, víš? Chtěl jsi rozkoš, štěstí. Chtěl jsi žít jenom pro sebe.
1: No, co je to rozkoš?
2: A všechno tě oklamalo, protože se ti zřítilo všecko pod
1: nohama. Co je to rozkoš, ptám se tě?
2: A taky se nevyhnutelně muselo všecko zřítit, protože ty jsi hledal oporu tam, kde jsi nemohl nalézt, protože jsi stavil na písku.
1: Nerozumím ti.
2: Protože třeba se smějí, protože nemáš v sobě víru. Nemáš v srdci teplo, jenom rozum. rozum. Ty jsi ubohý, zaostalý volterián.
1: Já, že jsem volterián?
2: Ano, právě takový jako tvůj otec. A ani to netušíš.
1: Pak tedy mám právo říct, že ty jsi fanatik.
2: Přijím na fanatiky. Ale bohužel, ještě jsem si nezasloužil tak vysokého titulu. Jenže ty máš možná pravdu. Ty nejsi volterián.
1: Prosím tě, nalej si, to bude lepší.
2: A to víš, že si naleju. Ale teď se přijde na to, jak ti říkat. Ty nejsi skeptik. Ty nejsi zklamaný. Ty nejsi volterián. Ty jsi pecivál. A to pecivál škodlivý. Stal se s peciválem ne z nějaké prostoduchosti, ale vědomě.
1: Ale nesmysl. Moc jí to vypil, napadáš mě zbytečně. Já to neberu vážně.
2: A to je chyba. To ber vážně. Já ti to vysvětlím. Prostoduchý pecivál se leží na peci a nedělá nic, protože nic nedovede. Ale ty jsi myslící člověk a válíš se. A ty bys mohl něco dělat, ale neděláš. Válíš se s najedeným břichem a říkáš, tak je to správné, protože všechno, co dělají ostatně, nesmysl a nikam to nevede.
1: A jak jsi přišel na to, že se válím? Proč mi přisuzuješ takové myšlenky?
2: Všichni jste takový, celá ta vaše společnost, jste vzdělaní pecivalové. Vy víte, v čem pokulhává Němec, víte, co mají špatnou Angličané a Francouzi, a toto ubohé vědomí vás jen podporuje ve vaší hanebné lenosti a jen ospravedlňuje vaši hnusnou nečinnost. Někdo se dokonce pyšní tím, že se válí, zatímco ostatní hlupáci se štvou. Ano. A nebo jsou takový pánové, a tohle neříkám o tobě, kteří celý svůj život tráví v jakési mdlé nudě, zvyknou si na ní a sedí v ní jako hříbek ve smetaně. O, ta mdlá nuda, to je mor na ruské lidi. Celý život se chystá k práci a ten odporný pecivál...
1: Ale co hubuješ, říkáš pracovat, řekni raději, co se má dělat a co ne ty. Demosthenes Poltavý.
2: A co by Socho ještě chtěl? To má každý vědět sám, statka, šlechtic a neví, co má dělat. Víru nemáš. Víru nemáš, ano. Jinak bys to věděl.
1: Nech mě aspoň odpočinout k čertu.
2: Ani minutku, ani chvilinku odpočinout. Smrt nečeká. Nemá čekat ani život. A my spíme, spíme, ano. A čas plyne. A my spíme.
1: Dovolal bych poznamenal, že my teď vůbec nespíme, spíš nenecháme spát ostatní. Křičíme tady na celé kolo. Podívej, venku je už bílý den.
2: Zítra naschledanou.
0: Před odjezdem ještě dlouho Michaljevič hovořil s Lavreckým. Předpovídal mu záhubu, jestli se nevzpamatuje. Prosil ho, aby se vážně zabýval životem svých rolníků. Dával mu sebe za vzor, říkaje, že prošel očistným ohněm životních bět. Ale zároveň se několikrát nazval šťastným člověkem, srovnává je se s ptactvem nebeským, s lilí z údolí.
1: To tedy jistě s černou lilí.
2: Kamaráde, nedělej ze sebe aristokrata a buď rád, že ti v žilách koluje poctivá plebejská krev. Ale pozoruju, že bys teď potřeboval nějakou čistou nadpozemskou bytost, která by tě vytrhla z té tvé apatie.
1: A děkuju, kamaráde, já mám těch nadpozemských bytostí dost.
2: A mlč ty, cyniku. A pamatuj na má slova. Pokrok. Lidskost. S Bohem.

0: Dramatizovanou četbu na pokračování z díla Ivana Sergejeviče Turgeněva Šlechtické hnízdo připravila v roce 1974 režisérka Olga Valentová. Účinkovali Vladimír Ráš, Karel Högr, Vlasta Jelínková, Květa Fialová, Vlasta Matulová, Gabriela Vránová, Vladimír Šmeral a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

ať trvá svítání. Dobré ráno, Magdaléno. Od dnešního dne ti bude jenom 18. Budeš ještě dlouho dítě a jako já a moje přání

0: ať trvá svítání. Magdaléno.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět. Až tam, kde ho láskám, bylo krásných 15 let. A říká, kdy to bylo včera.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: Krásné odpoledne, je 19. července, je krátce po 15. hodině. No a samozřejmě, co může začít jiného, když jste slyšeli tuhletu báječnou znělku než písničky pro duši, které pro vás stejně tak jako před 14 dny a zase za 14 dnů vybere a samozřejmě okomentuje tak, jak on to umí, Max Wittmann.
1: Dobrý den. Přece jenom určitou část těch písniček vybírala ty.
0: Takže
1: minule jsme řekli, že budeme hrát takové ty dovolenkové, prázdninové písničky, které se vztahují k těm zemím, do kterých naši spoluobčané jezdí nejčastěji na dovolené, takže bude řecká, bude
0: italská,
1: bude francouzská, bude chorvatská,
0: měla by být
1: i španělská. Pokud se všechno tam vejde. Mm-hmm. Tu první část tu jsem připravil já, protože jsou to určité aktuální věci. Chci připomenout dva naše bývalé kamarády, kteří už mezi námi nejsou, a jednu aktualitku a tak dále. No to si všechno řeknu.
0: Tak jak se sluší a patří.
1: Tak dobře.
0: Tak co to bude jako první?
1: Začnu vzpomínkou na Mikulov, který byl nedávno, a natáčeli jsme koncert orchestru Karla Vlacha, což jsem tady mnohokrát říkal.
0: A říkal jsi, že to bylo úžasné.
1: Říkal jsem, že to bylo úžasné a taky to úžasné bylo. Ten Vlachův orchestr doopravdy dokázal, že to byl a je pořád špičkový orchestr. Mm-hmm. A ten pan kapelník Dřevíkovský, ten to umí a je vidět, že tomu rozumí a drží to pevně v rukou. Kapela hrála výtečně. I ve zvuku se nám to podařilo, což mám radost, protože kapela byla veliká, navíc tam zpívalo vokální kvarteto, čili každá z těch dívek musela mít svůj vlastní mikrofon, pak tam byli solisté, Richard Adam a tak dále. Takže já jsem ten letošní Mikulov nějak trošku víc sledoval, protože jsem měl obavu, jak to všechno dopadne, jako například, že autobus, kterým oni přijeli, nemohl projet tou bránou na náměstí. To jsou takové ty věci, které jsou neřešitelné ve chvíli najednou.
0: Najednou si autobus zadrhne mezi vraty
1: a ještě mi organizátoři řekli, no tam projede každý autobus, to přece není problém. Teď plný autobus nástrojů, bubny, všecko možný a vytáhni to nahoru na ten zámek.
0: A co jste dělal?
1: No já už jsem startoval svý auto, kolega druhý svý auto, už jsme to chtěli autama odvést nahoru po částech. Naštěstí se
0: z toho autobusu, já myslím, že ten autobus chtěli táhnout,
1: který
0: víš,
1: stál jako u hudební školy a teď co dál, muzikanti šli pěšky nahoru a plný autobus byl lidí, protože to byl obrovský autobus prostě. A tenkrát, když ten Mikulovský zámek stavili, tak netušili holt, že jednou budou tak velké autobusy.
0: Že přijede Vlachova kapela.
1: No tak naštěstí se podařilo zehnat mikrobus, do kterého se to přeložilo, vyvezlo se to nahoru a po koncertě se to zase svezlo dolů, aby kapela mohla odjet.
0: Divák a posluchač netuší zákulisí,
1: kterým se říká Vismajor.
0: Vismajor, ano. A nebo Mezi nebem a zemí.
1: Mezi nebem a zemí. Takže to se všechno podařilo. Já mám jednu ukázku, kterou prezentuji především proto, že ji budou zpívat čtyři krásné dámy, které si říkají Spirit Quartet, si říkají. Je to tak něco, jako byly kdysi sestry Alanovy.
0: Aha.
1: A zaspívají písničku, kterou napsal jeden slavný německý skladatel, který psal operety, jmenoval se Paul Linke.
0: Ano.
1: A tahle písnička je z operety Lisi Stráta. Je to ale swingově upraveno a mně se to moc líbí, takže připomínám všem, kteří byli v Mikulově, že takhle zní celý koncert a toto je jedna ukázka.
0: Tak se těšíme.

0: No, tak to bylo čemu tleskat. Ta kapela, super.
1: Blachová kapela, to je prostě pořád.
0: Bezvadný.
1: Pořád dobré. Tak teď tu mám jednu aktualitku, ke které jsem se dostal prakticky před několika dny. Čili je to velmi, velmi čerstvá záležitost a já jsem velice překvapený s tím, co jsem slyšel.
0: Říkej.
1: Kolega externí zvukář Petr Werner, který nám i už v loni natáčel Mikulovský festival letos taky, mě donesl CDčko, na kterém je vyobrazená 14-letá dívka, která se jmenuje Ilonka. Zjistil jsem dodatečně, že se jmenuje Ilona Brimová, je z Velké Bíteše.
0: A je krásná, já jsem to CDčko viděla.
1: Zpívá tam několik písniček a že si to mám poslechnout. To bylo všechno a upozornil mě na to, že si myslí, že zpívá velmi dobře ta dívka a že by možná bylo dobré pro ní něco udělat. No já, když jsem to slyšel, tak jsem řekl ano, pro tu dívku je potřeba něco udělat. Ta dívka je částečně nevidomá nebo skoro prý nevidí. Já jsem ji nikdy na vlastní oči neviděl. Doufám, že ji někdy uvidím. Je jí 14 let a zpívá báječně. Písnička, která se mně osobně líbí, se jmenuje Krátká vášeň, záhy odezní. Je to z muzikálu Angelika, který napsal Michal David. A poslouchej, sama uvidíš, jak se 14-letá dívka dovede vyrovnat s těžkým vokálním partem.
0: Takže dobře, nové jméno na hudební scéně, možná, že o ní uslyšíte, protože Max, když si něco umane, tak,
1: doufám,
0: tak uvidíme, co bude dál. Ilona Brimová, 14 let.

0: písničkách pro duši premiéra pro tuto slečnu 14-letou neuvěřitelné zpívání Ilona Brimová. My jsme si říkali i se zvukovým mistrem Michalem Zelinkou, že nám jde mráz po zádech.
1: Ano, ano, on říkal, že mu běhá mráz po zádech.
0: Tak a to je hlas, který člověk by nikdy neřekl, že té dívce může být 14 let. To je vyzrálé zpívání i obsahově. Co se tam říká v tom textu, taky to člověk věří, to je úžasné.
1: Ví, o čem zpívá, má to takový ten feeling,
0: no,
1: který každý zpěvák nebo každá zpěvačka nemá. Byť má silný hlas, tady je feeling a je vidět, že prostě je tam, takhle to má být, takhle se má
0: tak
1: zpívat.
0: Tak by to mělo být.
1: Jo, takhle by měli zpívat všichni.
0: No, my jsme si říkali, že se pokusíme Ilonku dostat k nám do vysílání, abychom si popovídali, protože si myslím, že by to bylo zajímavé. Ona těch věcí na tom CDčku má víc, jsou to všechno melodie velmi krásné. Tohle to byla ukázka z muzikálu Angelika od Michala Davida a teda zpívala opravdu jako o život. Tak,
1: tak doufejme, že se nám něco podaří.
0: Pojďme dál.
1: Teď mám před sebou jednu písničku, kterou chci vzpomenout na kamaráda Karla Hálu. Byl to, dá se říct, opravdu kamarád, který s naší kapelou, myslím tím teď s orchestrem Gustava Broma,
0: ano,
1: účinkoval velmi často, velmi rádi jsme pro něj jezdili a velmi rádi jsme ho odváželi domů, protože on nebyl řidič, neměl auto, takže problém byl vždycky ho dovést a odvést, ale on v těch svých dvou tmavomodrých oblecích, které používal zásadně na všechna vystoupení, vždycky přijel precizně připraven a ukázal to, jak se má zpívat swing. Ono se v těch uplynulých dnech o Karlovi hodně mluví a písničky, které se hrají, jsou většinou takové ty, které s tím swingem nemají nic společného.
0: To je pravda, no.
1: Lodí bílou a já nevím, a co Hádej všechno.
0: Matildo,
1: a Hádej Matildo. Ale protože on byl skutečně špičkový swingový zpěvák a já znám v této zemi ještě dva, kteří swing umí, takže byli tři, teď už jsou jenom dva a oba dva jsou shodou okolností odtud. Jedním je Laďa Kerndl, který to dovede,
0: ano,
1: a tím dalším je Tibor Lenský, který to dovede skutečně. To jsou chlapci, kteří to mají pod kůží a swingovou muziku cítí nesmírně dobře. Jinak dál o nikom jiném nevím.
0: Víš, co jsem slyšela, když Karel Hála zemřel, hned tu noc jsem vysílala a ve zprávách byla vzpomínka od Nadí Urbánkové a ona ti tam říkala strašně krásnou věc, že když už se to muselo stát, takže je přesvědčena o tom, že Karel tam nahoře, až přišel do nebe, potkal se tam se všemi těmi, kteří tam už jsou, a že je přesvědčena, že natáčí nějaké CDčko,
1: jo,
0: a že se to CDčko rozhodně povede, že Karel, který miloval swing určitě, natočí nějakou swingovku a že tu swingovku pošlou nám sem dolů, abychom věděli, že jim
1: určitě
0: to tam šlape.
1: To bude kapelníkem.
0: To byla docela fajn
1: určitě
0: vzpomínka.
1: To bude s Bromem, to tak, o tom nepochybuji.
0: Když už se
1: takže
0: to muselo
1: já jsem
0: stát.
1: Opravdu připravil swingovou písničku, která se jmenuje Má dlaň tvůj dech a hraje to samozřejmě Vlachův orchestra, je to skutečná paráda, takhle se ten swing má zpívat.
0: Tak takový byl Karel Hála.

0: Kdo umí, umí, panečku.
1: A kdo neumí, učí se, říká.
0: Ale jsou někteří, kteří si myslí, že by i uměli, dokonce natáčí i desky. Mm-hmm. Ale tak to necháme.
1: A ti by měli platit za to, že je někdo poslouchá a nechtít za toho honoráře.
0: No, jasně, no. Nebudeme říkat, kteří.
1: Vlachová kapela opět, teď to vypadá spíš, že já začínám propagovat víc Vlacha než Broma, ale není to tak. Oni se oba dva ti kapelníci velmi ctili, velmi si sebe vážili a velmi si pomáhali, takže nebyla rivalita mezi Bromem a Vlachem. Mm-hmm. A ty kapely obě dvě skutečně a stále existují, ty kapely jsou výtečné. Já jsem přesvědčen o tom, že jsou to nejlepší kapely v této zemi. Tak, moje druhá vzpomínka bude patřit dalšímu Karelovi a to je Karel Zich. A to proto, že 14. července před 4 lety Karel zemřel.
0: Taky tak neuvěřitelná smrt.
1: Tak, a protože je léto, přejdeme na tu letní tematiku, která potom bude vyloženě už v tvých rukou, tak jsem našel písničku, která se jmenuje Léto, jak má být, zpívá Karel Zich a já všem připomínám, že už je to 4 roky,
0: ten
1: co Karel Zich, to byl taky báječný kamarád, to byl výtečný člověk, většinou to
0: chytrý,
1: tak bývá.
0: Chytrý, on byl nesmírně chytrý a vzdělaný a když jsem s ním točila, tak člověk si uvědomil, jak on má obrovský široký záběr, co všechno on věděl, konec konců byl vystudovaný.
1: Tak on byl taky z velmi vzdělané rodiny.
0: A přesně tak, vzdělaná rodina. Škoda ho, Karel Zich.

0: Tak to byla vzpomínka na Karla Zicha. Léto, jak má být, doufám, že vy prožíváte léto tak, jak si ho představujete, jenom prosím vás, dávejte na sebe pozor. Hmm.
1: No a tím pádem jsme přešli do druhé poloviny našeho pořadu.
0: A budeme se brouzdat.
1: Tím pádem se budeme brouzdat v okolních zemích, kde se brouzdáte možná v těchto chvílích i vy. Takže první píseň italská. Já jsem vybral písničku od pána, který se jmenuje Luigi Martilotti.
0: Ano.
1: A to proto, že jsem se s tím pánem seznámil osobně na, myslím, poslední nebo předposlední bratislavské liře, kde jsem byl členem mezinárodní poroty.
0: Fíha.
1: Což byla pro mě poměrně velká čest, protože to byla jedna z porot, ve které byli skuteční fachmani. A byli tam lidé, kteří přijeli ze všech koutů světa, Polák, Chorvat, Němec, Rus, všechno možné. A navíc ten verdikt té poroty byl respektován. Znám některé poroty, ve
0: ano,
1: kterých jsem
0: pravdu.
1: Taky byl, kdy porota se může přetrhnout a rozhodnout tak a tak a nakonec pořadatel si to stejně udělá
0: podle svého. Ano.
1: Takže nebudu jmenovat, ale ty víš jistě, o koho mám teď na mysli. Takže z bratislavské liry pan Luigi Martilotti zpívá píseň, která se nemenuje jinak než Itália.
0: Ano, Itália, pojďme se tam podívat, alespoň virtuálně.

0: No, tak to jsme vás zavedli do Itálie. Já si vždycky tak, když takovou muziku poslouchám, představím to moře a pláž a nějaké dobré víno a vlastně takové to dolce far niente. Nic nedělání, nic tě netrápí. Vypnout mobily a jenom užívat života. Paráda.
1: To moře nevím. Říká se, že tady nahoře to moře, nic ten moc. Jadran, prý nic moc. Já jsem tam byl, myslím, dvakrát a
0: myslíš nahoře Bibione a tam, tady, tak to ne, ale dole potom.
1: Ale tam dole jsem byl,
0: Ischia, Sicilie,
1: tam jsem byl a tam to moře Jonico, oni říkají Jonico, Mare Jonico, jako moře.
0: Jonské moře.
1: Jonské moře, to je skutečně krásné. Teda ty skály a to všechno, to jako mě moc nepasovalo, protože jsem se bál našlápnout, ale je to tam nádherné.
0: Paráda, má to atmosféru.
1: No tak teď přes vodu pojďme šup do Chorvatska. A teď musíš říct, protože tohle jsi vybrala ty.
0: To jsem vybrala já. Já jsem tu písničku vybrala záměrně, protože jsem ji nabízela posluchačům i v Apetitu, jak máme tam vždycky takovou tu možnost těch tří, ze kterých si vyberou. A tahle ta chorvatská skutečně na celé čáře tam nebodoval nikdo jiný, přestože většina asi z posluchačů vůbec neví, kdo je Stipe Šarić. A až potom jedna posluchačka se přihlásila a říkala, že viděla jejich koncert, viděla ho dokonce v Chorvatsku a taky řekla, že tenhle ten velmi pohledný muž, vysoký, na té fotografii má šedé vlasy a knírek, zemřel v 60 letech. A oni tady byli v Brně, dokonce byli i na dnu otevřených dveří, on má ženu Inge a zpívali spolu a ta písnička je krásná, protože všechny ty chorvatský, ať už je to, ať zpívají Dubrovačky, jasně, Trubadury, nebo prostě jasně. Tam máš pocit, že to je to ono, to je to léto. A Stipe zpívá krásně, takže pojďme takovou tu dojemnou.
1: Musíš říct, jak se ta písnička jmenuje?
0: Još i danas teku suze jednej ženě.
1: Nevíš, co to znamená?
0: Ještě dnes tečou slzy jedné ženě.
1: Tak to je
0: To je asi o lásce,
1: že? No to určitě.

0: Tak to byl Stipe Šarič, takové a podobné písně znějí na chorvatském pobřeží večer a je to pohodička.
1: No, mě teď trošku zamachruju. Teda.
0: Řekni.
1: Já jsem ještě nepřišel na to, proč jsou si podobné chorvatské, německé,
0: jo, to máš
1: rakouské a někdy i řecké
0: ty písničky, šlágry, že?
1: To má jeden jazyk, jo. Ty tercie okresní, jak se někdy mezi muzikanty říká.
0: Okresní
1: tercie vždy zvítězily. A to je jazyk německy mluvících muzikantů a nevím, proč se to zatoulalo do toho Chorvatska a někdy z toho Chorvatska i do toho...
0: A tak teď jsme byli Rakousko-Uhersko, teď jsme to moře měli jakoby.
1: Dobře, ale Rakousko-Uhersko byli třeba také Maďaři, že? A tam ten hudební jazyk je úplně
0: tam
1: jiný.
0: Tam okresní tercie nic teda.
1: České okresní tercie se... to jsem zase něco teda...
0: To jsi něco řekl.
1: Ty se vyskytují v podstatě jenom v dechovce, že? U nás naše dechovka je plná okresních tercí. Ale nebo sexty třeba, ale to je vlastně obrácená tercie. To je jedno. Chci jenom říct, že se mě tohle ještě nepodařilo vypátrat, kudy ta cesta toho společného hudebního jazyka šla. Itálie je naproti a tam je třeba také úplně jiný jazyk.
0: Úplně jiný jazyk.
1: Kousek od Itálie je Francie a tam je úplně jiný hudební jazyk.
0: Což si můžeme dokázat.
1: Což si můžeme dokázat třeba následující písničkou. Ale já jsem jenom chtěl říct, že kousek třeba od té Dalmácie dole už jsou ty balkánské národy a tam ta muzika je úplně jinačí. Liché takty, liché rytmy, okresní tercie tam už nejsou, že? Nevím, kudy to mohlo jít, jestli ty muzikanti putovali třeba. Chodili,
0: to je zajímavé.
1: Jezdili.
0: Koho bychom se na to zeptali?
1: Nevím.
0: Štědroně.
1: Ten ví jiný věci.
0: Ten ví zase toto jiný neví věci. Asi. No tak zeptáme se na okresní tercie a příště za 14 dnů bychom mohli říct, jestli nám dokázal odpovědět, nebo třeba bude vědět o okresních tercích.
1: Tak
0: něco.
1: Pojďme, francouzská písnička no. Amirej Matije.
0: Je, ta je krásná. Já jsem viděla ty fotky z toho CDčka, když si mě ho ukazoval. Ona bývala krásná. A to jsem se dívala jednou na televizi, a to už je strašně dávno. A byl to nějaký rakouský kanál, jestli jednička nebo dvojka. A byl to velký krásný večírek, na kterém byli všichni slavní zpěváci, nevzpomeneš si, a byla tam Mirej Matěj.
1: Malinká,
0: už samozřejmě dáma ve věku, ale pořád krásná, teda to bylo neuvěřitelné.
1: A krásně zpívá
0: Mirej Matěj.

0: Mirej Matě a byli jsme ve Francii.
1: Můžu něco říct?
0: Santa Maria de la Mer,
1: musíš. Určitě by mě teď mohl někdo z muzikantů obvinit, že tady byly okresní tercie taky, ale Mirej Matě byla velmi populární v Německu a zpívala německé písničky a tohle je sice francouzsky zpívaná písnička, ale napsali Němec. Takže
0: a
1: v tom,
0: je to tam.
1: Tom to
0: a
1: je,
0: proto vlastně, to je.
1: A proto jsme...
0: Schválně, jestli poznáš tercie okresní v té další. Ta deska, já o ní moc nevím, protože není to tak dlouho, co mě tady v rádiu navštívil jeden posluchač, on je to Řek žijící v Brně, pan Sideridis. A já k tomu Řecku mám takový zvláštní vztah, mám tu zemi ráda a stejně tak jako Itálii, prostě cítím se tam volná a svobodná a on to ví a v podstatě se tady objevil a řekl, přinesl jsem vám 3 CDčka, zkuste si to poslechnout, co na to řeknete a vyprávěl mi, že ten zpěvák, kterého za chvilku uslyšíme, bude mít koncert v Ostravě druhý den, co mi ty desky donesl, protože se slavilo výročí příchodu prvních Řeků po válce k nám do tehdejšího Československa. Což je samozřejmě historie nedávná a souvisí taky třeba se sestrami Elefteriadou, taky s rodiči Frosotarasidu a s těmito lidmi, které my dobře známe a máme k ním blízko.
1: Chtěli jsme tady kapelu Thermopyly.
0: Úžasný, no tak samozřejmě.
1: Máme nahrávky, úžasná kapela. Tam hrál jeden Sideridis, je to nějak...
0: To je příbuzný, to je samozřejmě příbuzný. A vem si Agatonikiadis, že jo, režisér, náš kamarád.
1: To byl kapelník těch Thermopylů právě.
0: Tak, no a vem si třeba Frantu Kocourka, ten taky jsme vzpomínali výročí jeho úmrtí, on umřel 91, někdy na začátku července 3. nebo 4. Teď nevím přesně. To byl kamarád té řecké enklávy a chodívalo se do Semilasa na řecké zábavy a úžasný, prostě naprosto skvěle. No a já jsem ty desky měla, poslouchala jsem si je doma a říkala jsem si, to je paráda, nádhera, jenomže já neumím tu jejich písmenka. No, tak jsem vybrala pro dnešek jednu a teď jsem si říkala, no jo, jenomže jak on se jmenuje, ten dotyčen. No, tak jsem zavolala Froso a říkám,
1: řekla.
0: Frosi, prosím tě, já tady mám na tebe jeden a já ti řeknu, jak ty písmenka vypadají. Ale ona řekla, ne, počkej. A já říkám, víš, a to byl koncert v Ostravě a ona říká, Marceli, to já vím, on se jmenuje Yorgos Dalaras a nebo taky George Dalaras a je to nejslavnější řecký zpěvák.
1: V současnosti
0: je mu asi 58. Na těch deskách, které já mám, vypadá ještě hodně mladě, ale je to taková velká špička, která zpívá jednak řecké, lidové, ale taky se pouští do Španělska, já nevím kam, ale tahle ta píseň má nádhernou atmosféru a Froso říkala, že to bylo velmi krásné setkání těch všech, kteří tady v České republice žijí a že měla slzy v očích a víš, co řekla. A já jsem ti ho poslouchala, jak on zpívá a říkala jsem si, že to nemá cenu, abych zpívala já. A tak jsem jí řekla, že by to byla škoda.
1: Ona zpívá dobře.
0: Protože my oba jí máme rádi. Takže pojďme do Řecka k muži, kterého nevím, jestli znáte úplně tak jako ti Řekové, kteří žijí u nás tady v Brně v České republice, Georges Dalaras.

0: Tak co říkáš?
1: Já říkám, že ano. Mm. Tam sice okresní tercie byly taky, ale ta struktura té harmonie a té celé té skladby té písně už byla absolutně odlišná.
0: Je to jinde.
1: Míchají rytmy jiné, jinak nasazují ty základní harmonické funkce, to znamená první, čtvrtý, pátý stupeň a tak dále. U nás je to zavedený už od dob Marie Terezie v podstatě ve stejném modelu, že prostě první čtyři takty musí být jedna funkce, pak dva takty jiná funkce a tak dále. To jsou věci, že bych zabíhal
0: Ty to bereš strašně vědecky, já to beru spíš jako

0: v těch pravidelných rytmech na dvě, na tři nebo na čtyři, což jsme tady my obklopeni ve střední Evropě jenom tím.
1: Jasně.
0: Tady v těchto oblastech už je to najednou jinak. Jo. A to je
2: tak
0: dobře.
2: Byli jsme v Itálii, potom jsme byli trošku ve Francii, potom jsme byli
0: v Chorvatsku.
2: Teď jsme byli v Řecku.
0: Tak,
2: a asi se budeme muset rozloučit, tak
0: ještě do Španělska.
2: Že by Španělsko?
0: No určitě. Mm-hmm. Tam hodně lidí jezdí a španělská muzika je fajnová.
2: Tahle ta, která, jestli si vybral to, co...
0: Chiquitos.
2: Los Chiquitos je skupina...
0: El Porom Pompero se
2: El
0: to jmenuje, Pompero. Ta písnička.
2: Jo,
0: to byl
2: takový...
0: hit španělský před mnoha lety, ale myslím si, že stojí za to připomenout.
2: Tak, šup, do Španělska na koridu anebo na cokoliv jiného, ale tahle ta píseň je rytmická a není smutná, není uplakaná, tak se pojďme bavit.

0: Nikdy jsem nezjistila, co to porom, porom, poporom, perom. Jestli je to jako tralala, nebo
1: to může
0: tak,
1: být něco
0: to
1: podobné.
0: Bude tralala asi, že?
1: No, něco tak já španělsky neumím, ani jsem tam nikdy ve Španělsku nebyl.
0: Já jsem se na to nikdy nezeptala.
1: Jenom umím rozeznat velmi dobře španělskou muziku od ostatních tak, jiných muzik, určitě. Protože ta je tak typická, že se tím jejich charakteristickým tón po tónu postupem té harmonie je ta španělská muzika absolutně odlišná od ostatních.
0: Všimli jste si, přátelé, že Max dneska to pojal jako...
1: Machruju, že?
0: Tady, ne, tak jako vzdělávací kurz, jo, jako tón po tónu a tam ty okresní.
1: No ale to je skutečně jenom v tom Španělsku, ty postupy po tónech dolů na ten pátý stupeň. To je skutečně typické jenom pro tuhle tu oblast.
0: Tak prosím vás, až pojedete do Španělska, vzpomeňte si, že tón po tónu, to Max vám vysvětlil, jak to dolů směrem, jinak si samozřejmě dejte cokoliv dobrého, protože tam je dobře, tam se dá.

0: krásně a my se budeme loučit, protože budeme už loučit. Je teda dost
1: budeme se loučit hodin. S skladbičkou, která se jmenuje Auf Wiedersehen, čili naschledanou, skladbičkou, kterou jsme už začali nasazovat v tomto roce a chceme se v ní vlastně s vámi se všemi loučit vždycky, abychom nehráli tu znělku úvodní nakonec, tak hrajeme podobnou skladbu v interpretaci stejného orchestru, ale protože se tam říká naschledanou, tak naschledanou.
0: Tak naschledanou, mějte se krásně, jedete-li na dovolenou, tak si užívejte, ať už jedete kamkoliv a vraťte se ve zdraví. My se s vámi setkáme kdy?
1: Za 14 dní.
0: To je 2. srpna.
1: Ano.
0: Mějte se hezky, loučí se Marcela Vandrová.
1: A Max Wittmann, naslyšenou.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.

0: Noční linka právě otevírám přesně tak, jako odbíjí 23. hodina a krásný pozdní večer vám všem nespavcům, především a našim vzácným hostům přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás těším, před námi jsou opět dvě celé hodiny potkávání se, povídání si a také pro vás máme spoustu skvělých písníček, příjemné muziky. Doufám, že i ta vám udělá radost. No a o čem to dnes bude? Na vaše e-mailová přání. Důchod, čas zaslouženého odpočinku. Nebo odpočinku s otazníkem na konci. Mimochodem, těšíte se nebo těšili jste se na odchod do důchodu? A kdy je podle vás, to je problematická otázka, ideální čas pro odchod do důchodu? Důchod je pro někoho toužebná vidina, pro jiného strach z fůry volna, nic nedělání a také méně peněz. Ale kdy je vlastně ten správný čas pověsit práci na hřebík? V 60, 70 nebo snad dříve? Faktem zůstává, že se lidský věk prodlužuje, takže čas, který lidé tráví a budou trávit v penzi, se bude vlastně také prodlužovat. Odchod do penze určitě není jenom politické téma, protože lidé o něm hovoří a jiný názor mají třeba vysokoškoláci, kteří manuálně nepracovali. A jinak se na odchod do důchodu dívají ti, co strávili celý život například v těžkých provozech, ve slévárnách a tak dále. U těch prvních si asi dokážeme představit, že v kanceláři nebo kdekoliv jinde zůstanou a budou přesluhovat, ale práce v těžkých provozech po 65. není úplně představitelná pro každého. Přesto je ale jasné, že odchod do důchodu se bude zvyšovat a tak postupně jakoby zvyšuje. Tak jaké jsou vaše zkušenosti, názory, telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a pak máme samozřejmě i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a podíváme se společně, jak se nám líbí, jak se těšíme anebo netěšíme, prostě do důchodu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Miroslav Žbírka a také Marika Gombitová, jak jste určitě všichni poznali, a jejich slavný duet V slepých uličkách, tolik písnička. No a krátce po 23. hodině pozdravíme prvního hosta, kterým je Standa z Mostu, toho času, kde jsi v přírodě. Krásný večer, Stando.
1: Já to víte, taky a všem jsem u jezera, krásného rybníka mezi Mostem a Chomutovem. No.
0: Nádhera, nádhera. Měla jsem tu čest zavítat k přátelům do Litvínova vlastně v půlce toho minulého týdne a zjistila jsem, že tam máte, teda to není asi pro vás rybáře, ale ta krásná jezera na koupání, že teda v dobrém přeju a v dobrém závidím. Fakt ale.
1: No, tak blížej šachci a když máme jezera.
0: No, Barbora, jezero Most, pak je tam, co tam je, Milada a tak dále. A tak
1: Matilda.
0: Dále. Matilda, ano, přesně tak. No, máte se tam krásně s přírodou. No, ale pojďme k tomu našemu tématu. Stando, když se řekne důchod, je to podle tebe čas zaslouženého odpočinku?
1: Je.
0: Jo?
1: Já nevím, jak někdo může ještě v důchodu chodit do práce.
0: No, s jedním takovým mluvíš.
1: Jíčo, mě, jsem 20 let v důchodu a nešel bych ani na hodinu.
0: Jo, máš v tom jasno zkrátka.
1: Jo.
0: No to ale pozor, ono jde taky asi o to, jaký druh práce člověk celý život třeba dělal, že jo? Jestli to byla těžká fyzická práce, nebo jestli
1: tak
0: to byla...
1: Tak já dělal na šachtě, že jsem budozerem.
0: No, tak to je...
1: Myslím, že jsem namakal do...
0: Ano, těžká práce, není to žádná třeba teď ve vší úctě k úředníkům, ale úředničina v kanceláři je přece jenom trošku něco jiného, než pracovat na šachtě, no.
1: No ono, když člověk začal jít ty deště a všechno a chodil tam poklené balné, tak já si myslím, že nám do směvu nebylo. A lidi jsme rozvážili budozerama ze vším možným, protože ničím tam neprojelo se tím pastou tam.
0: Šel jsi klasicky do důchodu, nebo si požádal třeba o předčasný důchod?
1: Mě uřízli kus nohy, tak jsem šel dřív, o 4 roky.
0: O 4 roky dříve ze zdravotních důvodů.
1: No, jsem dostal ze té teďko. No.
0: Jo. No a jak si toho důchodu užíváš teď v současné době?
1: Víte, já jsem furt na rybách, furt někde pocestuju, ale mě se tady líbí na tom světě, já nechci ještě jít.
0: Ano, no to taky nikdo tě nikam neposílá, nevyhání, to zase vůbec ne, když se bavíme o důchodu, chraň pámbu. No. Takže si užíváš důchodu v přírodě, na rybách, jak známo, to už my tady na tebe víme a jsi spokojený, šťastný tam s přáteli, se kterými se vídáš a tak dále.
1: Ano, to mám tady zrovna Vika Pavlíka, mám tady jeho vnuka z západního Německa, tak jsme na rybách a prostě chybí mi ta manželka, jako prostě.
0: Jo.
1: Bez tě to smutný, no, ale snažím se žít, jak to jde, no.
0: Tak to je dobře.
1: Důchod mám taky slušnej, takže...
0: Takže hlavně pevné zdraví přeju, samozřejmě, tak. Aby si toho důchodu mohl užívat především ve zdraví a s radostí a bez řešení nějakých zdravotních problémů, protože to je potom vždycky peripetie, takže ať se v té přírodě daří, ať seš tam spokojený. No a mimochodem, jak se v té přírodě rybářům teď daří?
1: No nic moc, vůbec to nebere.
0: Ryby jsou líný, jo?
1: Nejsou líný, nežerou svině.
0: Padají horkem ke dnu, ano.
1: Nepadají, no ale vůbec jako to nebere, no přestalo to říká brát, jako kvíli za sebe třeba, tak pojedu domů teďka a v neděli už jedu domů po 5 měsících nebo nějak
0: jako
1: tak, no.
0: úplně jako do bytu?
1: Ne, pak zase na 14 dní
0: ještě
1: budu doma a pak jdeme ještě zase na přehradu, na Nechranice.
0: Na jiný místo, nejasně. No tak to budu držet palce, ať vyjde počasí, ať to všechno klape, jak máš v plánu a ať se ti tam všude líbí. A Stando, děkuju moc za návštěvu, hezký večer.
1: Já to by taky a všechny zdravím, jo?
0: Děkuju moc krát. Naslyšenou.
1: Ahoj, měj se krásně.
0: Děkuju nápodobně, tak tolik Standa z Mostu, toho času rybář v přírodě a u nás je nachystána skupina Kamelot.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: poslouchali skupina Kamelota, jejich písnička Pálava a během písničky se k nám dovolala také paní Eliška z Olomouce. Eliško, krásný večer, moc vás zdravím.
1: Děkuji, Vítuško, já vás taky zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuji.
1: A chtěla bych se pochlubit s mojím důchodem.
0: Povězte, jak jste na tom, jak se těšíte z důchodu.
1: Já jsem měla 3 děti, tak jsem šla do důchodu v 54 letech.
0: No to je nádhera potom. Mladá holka do důchodu.
1: Přesně tak, jenomže já jsem byla v důchodu jeden den.
0: Jak to?
1: Já jsem druhý den nastoupila jinému podniku. Já jsem dělávala před 25 let vedoucí skladu.
0: Ano.
1: Tam byla strašně hmotná zodpovědnost. Mm-hmm. Musela jsem si všechno hlídat. Bylo to trošku takový namáhavější, nevím, fyzicky, ale...
0: Zodpovědný.
1: Ano. A já jsem si vždycky říkala, až půjdu do důchodu, tak já hned první den půjdu. A skutečně se stalo. Já jsem jeden den měla narozeniny a druhý den jsem šla do důchodu, ale rovno do toho podniku. Sehnala jsem si bezva podnik. A tam jsem dělala, uklízela jsem jedno patro ubytovny a první patro, kde byly úřady a pan ředitel a to jsem uklízela. Představte si, tam jsem vydržela do 70 let.
0: Pánečku, tak do to jste 70... si tím šťastným důchodem moc jako nespestřila život, protože vy jste pokračovala v práci vlastně.
1: No ale to jsem ten důchod dostávala.
0: Já vím, tomu rozumím. No.
1: No, ale jeden den jsem byla v důchodě. A tam jsem byla do 70 let, ale na ně ráda vzpomínám, protože
0: tak to je dobře.
1: Když jsem ten, byli děti malé a neměla jsem ty možnosti a tam se pořádali, tenkrát byli ti poznávací zájezdy.
0: Jo.
1: Všude mě brali s sebou, byla jsem jim vděčná za to.
0: Tak to je fajn.
1: Protože to bylo pomalu, každé 14 dní se někde jelo.
0: Ano.
1: Poznala jsem celou pomalu Evropu.
0: No nádhera.
1: A to bylo skutečně pro mě velký dar. Takže potom v těch 70 letech už to bylo trošičku takový, já bych tam, oni mě nechtěli pustit, ale já jsem musela, protože manžel onemocněl a já už jsem se ho bála nechat samýho doma.
0: Jo, přišly jiný povinnosti.
1: Že teda jako jsem ho musela trošku hlídat a jinak mě to nepomohlo, šel jednou paní doktorka čeká, mě zemřel.
0: Takže
1: jsem ho
0: neuhlídala.
1: A pak jsem si to vyčítala, já jsem tam za ním běžela ke paní doktorce a už jsem tam přiběhla do té čekárny a bylo pozdě. Takže jsem ho neuhlídala, ale vydržela jsem to do těch 70. Pracovat, pokud ještě on byl zdravý, on jezdíval se mnou na tý zájezdy.
0: Ano.
1: Takže jsem si tam užila, byla jsem jim strašně vděčná, ráda na ně vzpomínám.
0: Tak to
1: dávno,
0: je fajn.
1: Ten podnik neexistuje, ale existuju já pořád dál. A co se necítím, těch 93 let, když se cítím na důchodkyni, jak pochoduju denně někde,
0: pořád
1: si dávám nějaký úkol.
0: Tak to je dobře.
1: Já musím být v pohybu. Takže to dělalo hodně to zaměstnání. A i už potom, když jsem papáš, já jsem od 27 let pracovala už fyzicky teda namáhavě, že? Nešla do toho skladu a tam už to taky jsem nemohla mít ruce za zády.
0: Jasně.
1: Že přišlo zboží odebrat zase to. Takže jsem si to užila. A ráda na to vzpomínám a říkám si, ten důchod ještě pořád není on tady doma, protože nemůžu tady zůstat, já nemůžu být sama. Tak já musím ven mezi lidi, abych byla pořád.
0: A na výlety a na procházky.
1: A jsem pořád, takže tak to je s mojím duchem.
0: Tak to je dobře, že si to užíváte, takže já přeju také samozřejmě především pevné zdraví, abyste si to mohla takhle pěkně užívat stále. Jo,
1: Děkuji, já mějte se moc a moc
0: děkuji. Eliško, já děkuji za návštěvu, za povídání, přeju krásnou noc, hezký pozdní večer a zase příště. Mějte se moc hezky.
1: Ano, děkuji moc a děkuji. Naschledanou.
0: Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Hana Zagorová a písnička Lásko, vítej. No a dovolila se paní Boženka z Hradce. Boženko, krásný večer přeju.
1: Děkuju, já mám taky. Přeju krásný večer a všem posluchačům. A chci říct, že jsem šla do důchodu taky ve 54, protože jsme měli 3 děti, jenže já jsem tu mateřskou měla jen 4 roky, nejmladší dcerce bylo 6 měsíců, když já jsem nastupovala, protože mamka se nabídla, že nám to jako pohlídá, to děcko. No, nastoupila jsem do cihelen jako závoznice, kde jsem jezdila s manželem a tam u těch cihelen jsem byla 20 roků. No, nadřela jsem se teda dost, až jsem se prostě dožila toho, že jsem ze zdravotních důvodů musela jít pryč od toho auta a bylo volné místo ve fotoateliéru, tak jsem nastoupila do fotoateliéru jako učení a prostě tam jsem byla 11 roku, ale prostě pak se vraceli v restitucích domů, kde jsme měli laboratoř a děvčata, která tam pracovala, přešly do těch ateliérů. A já když jsem viděla, že prostě si tu práci udělají sami, že si zastanou, tak jsem měla ještě 14 dnů dovolený a pak jsem jako odešla. Oni mě přemluvali, ať tam zůstanu aspoň do Vánoc, ale já už to nebylo to, když jsem tam byla jenom s paní fotografkou. No tak jsem prostě skončila v 90. letech, no a měla jsem mamku nemocnou, no už jí bylo přes 80 a nemohla být sama, tak jsem si ji vzala k sobě. A můj syn, abych se nenudila, tak mě přines 5 malých prasátek od stavčat, tak jsme museli vzít káť, prostě a já jsem se o ty prasátka starala. Když přišel veterinář, tak říkal, no kdyby to byl manžel propil v pivě, co jste za ně dali, tak by to bylo možná lepší, protože já ani nevěřím, že je vychováte. No tak prasata jsme vychovali. Jedno to poslední mělo 180 kilo.
0: Pánečku.
1: To, ten se divil, že opravdu jsem jako to mohla takhle vychovat. No a aby se to nepletlo, to bylo tak nějak v březnu, jsme prasátka dali do chlívku, no a na druhý den, nebo tak nějak za 2 dny, mě přines 40 brojlerů. Já jsem říkala pro Krista Pána, co ty mě pořád scháníš práci nějakou. No ale i ty brojlery jsem tak nějak vychovala. No a teď užívám, mamku jsem dochovala k smrti a užívám si důchodu, no předužívám pletu a prostě tak nějak táhnu 90 a nemůžu na nohy, po covidu jsem zůstala jako no ne, nechodící, ale špatně, tak aspoň se bojím o ty ruce, tak pletu ponožky. Takže já pořád tak nějak se držím v nějaký ty činnosti, jako rád mě chybí zahrada. Že nemůžu prostě na zahradu, no. Takže,
0: ale jinak si důchodu svého v podstatě užíváte v rámci možností.
1: Jinak si užívám, všechno jsem nechala na dceru a ty starosti a to. Tak jsem se toho zbavila.
0: Jo, no tak aspoň tak.
1: Takže, takhle v pohodě.
0: Tak, dobře, tak Boženko, taky vám moc děkuji a přeju klidný důchod ve zdraví.
1: Děkuju a všem přeju dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Člověčina a dovolal se k nám Zdeněk z Kolína. Zdeňku, krásný večer přeju.
1: Já vás zdravím taky srdečně. Přeju všem krásnou noc. Mm-hmm. No, říkáte tadyhle o tom důchodu.
0: No povězte, no, mimochodem jste v důchodu tady... už nebo stále ještě takový jste čekatel?
1: Prosím?
0: Jste čekatel nebo už jste v důchodu?
1: Ne, už jsem v důchodu, no.
0: Jste v důchodu, tak důchodu. Víte, o čem mluvíte, tak prozraďte, jak to vidíte.
1: No, vidím to hodně špatně.
0: Ale, co po?
1: Hodně špatně. No, ale víte, od 12 let vlastně točím volantem.
0: Mhm.
1: Jo. A když mi dali důchod, tak mi dali 10 000 korun.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Jo, takže jsem musel chodit do práce jako každý druhý, asi normální člověk, ale z toho se vyžít nedá, takže jsem musel jezdit a dál a dál a dál a minulý rok mi sebrali řidičák.
0: Mm-hmm.
1: Jo. Takže to je takový sporný zase, no, tamhle kolegovi ho sebrali taky. Dali mu asi 3 roky zákaz, ale za chlast. Jo, a za 2 měsíce ne, a za 2 měsíce se zpátky jezdí, tak já nevím, kde je chyba. No. Já jsem to musel, protože bohužel tachografy do toho dali, že ho do těch aut. A já jsem to měl do finální vykázky, vlastně jsem to měl jenom přes dálnici, jenom jsem to také bobil 4 kilometry. No a to bylo tadyhle u Berouna. A viděl jsem Litevci a tyhle ty Balkánci, že jo, všechno v levým pruhu. Mrskali to tam, tak jsem se počkal, až teda se to poskočí, nechal jsem si tam díru. Viděl jsem, že tam je místo, tak jsem vystřelil, no a mě vylosovali, že jo. A byl jsem bez papíru v tu ránu, že tam je zákaz předjíždění kamionu.
0: Rozumím, ale my se bavíme o důchodu, Zdenku.
1: No, teď to právě chci říct.
0: No, povězte.
1: Abych k tomu došel. Takže my se byli papíry, takže jsem nucenej žít z toho důchodu.
0: Jo, vy byste jinak ještě, jako mluvíte o tom, protože byste jinak pracoval, tudíž v překladu jezdil dál, jo?
1: No, pochopitelně.
0: A nechcete třeba zatím zkusit nějakou jinou práci, než se propracujete zpátky?
1: Ale to jsem zkoušel, no nenašel. Já nic jiného neumím, než točit volantem. Jo. A tak jsem to zkoušel tady u firem různých, ale nějakého skladníka
0: něco,
1: nebo
0: cokoliv,
1: něco.
0: Ano, aspoň na chvilku, rozumím.
1: No, ale vy jste starý. No, to byly odpovědi všude, že jo? Takže to je takový...
0: Takže zatím se neradujete z toho vašeho důchodového období.
1: Ne, to se nedá, to je státní výsměch, tomu říkám.
0: Ne, myslím obecně i z toho období, že nechodíte do práce a že byste si měl třeba užívat volného času, což se neděje v podstatě teda.
1: No, já vám to dopovím. Já jsem musel pustit byt, protože jsem na to neměl.
0: Aha.
1: Jo. Takže teďko, protože jsem ještě tady jezdil brigádně, takhle přes léto, tak jsem jezdil tady s klukama do Rumunska, že jo, tam se jezdili takový ty závody a takovýhle věci. No, tak jsem to říkal klukům, taky, že jsem pryč. On říká, hele, tak si tady nech ten autobus, který byl teda zařízený jako karaván. Takže z Moravy to dojelo do Kolína a konečná. Jo. Takže bydlím teď v autobuse, jo? Jak nějaký bezdomovec. Kamarádi, jo, co byli, tak ty se na mě vykašlali všichni, že jo, pochopitelně. No. Takže to je takový tragický, no.
0: Tak tomu rozumím, že úplně nemáte šťastné období. Nicméně přeju, aby třeba se vám tak nějak v brzké době navrátil řidičský průkaz, abyste mohl aspoň...
1: No, nevím, no, tady jsem byl párkrát na tom dopraváku a ta slečna tam za tím bokníkem říká, co tady zase děláte, už se tady popásí, no.
0: Jo, zatím s vámi moc nekomunikují v Lídně, rozumím.
1: Mě to stalo 70 tisíc, který jsem měl ušetřený. Jo, takže už nemám ani korunu. a víc se s tím dělat nedá, takže s řidičákem už je asi na dosmrti konec. No.
0: Jej. No dobrá, tak každopádně popřeju všechno dobré, protože se dějí různé věci a já věřím tomu, že určitě o nějaké alespoň malé štěstí zakopnete a hlavně přeju pevné zdraví a ať se daří a zkuste pro to něco udělat třeba z nějakého jiného konce.
1: Jo.
0: Tak aspoň, že to berete s humorem a že se o něco určitě pokusíte. Mějte se hezky, Zdenku, děkuju.
1: A děkuju.
0: Naslyšenou, hezký večer. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tolik ostravská skupina Buty a písnička Nad stárem koní. A teď jste se mi tam někdo z telefonní linky ztratil, ale hned se někdo dovolává, takže zjistíme, kdo pak to je. Krásný večer, kdo pak se nám dovolal.
1: Tady je Kopřivnice.
0: Tak, Oline, moc vás zdravím. Krásný pozdní večer vám přeju. Vidíte to. Tak se naštěstí všechno dobře dopadlo. Slyšíme se. No a už se vás ptám, co vy a důchod. Užíváte si důchod? Vlastně jste vůbec důchodce? A nebo jak pak je to s vámi?
1: Jsem důchodce už dlouho. A nemám čas.
0: Klasika čas. Říkáte, jo?
1: To říká každý důchodce, že nemám čas, čas na sebe. Ale já to myslím fakt, že... Víte, včelařím.
0: Ano, krásný
1: jeden,
0: koníček.
1: Jeden velký koníček a zavírá to dost času. Momentálně už chystám teda včely na zimu. Ale jak jsem byl v těch 4 týdny vlastních, tak mi to napovedalo ten harmonogram, který se ze včelami dělá.
0: Doháníte teďka, jo?
1: No a teď to těžko dohání, takže dotáčím poslední medy, teda poslední včelstva. Takže dneska jsem točil jedný, mám ve sklepě, už mě v kyblíku, teda to přijel do skleníček a teď mám ještě další včely a pořád se něco děje. Teď jsem víkendy od čtvrtka, vlastně jsem byl na Bystřičce, tam je každý rok country festival, dneska byl, teda teď byl 27. ročník, bohužel už poslední. Takže jsme se loučili s kamarádama, se kterými jsme se tam vždycky potkávali po těch vystoupení těch našich umělců. Jsme pak hrávali ve starole, takzvané jimování, to víte, že jsou to každý.
0: Ano,
1: krása. Banjo, foukačky. Takže zpátku na sobotu jsme vydrželi to půl čtvrté.
0: Panečku, důchodci.
1: No právě. A ze sobotu na neděli to bylo kratší, to bylo do 2 hodin, pak jsem to už jsem fakt neudržel ani oči.
0: Jo.
1: Při hraní spal.
0: Tak to jste dobří, to jste v kondici všichni, no, ano.
1: Takže bylo to fantastické, opravdu. Jak říkám, to je místo, nebo když jsou lidi šmrnci stejným bacilem, jak já říkám.
0: Jo.
1: Takže prostě tam není žádný sporu, není nic, tam to všechno je opravdu, všechno pozitivní a nádherné.
0: Tak to je dobře.
1: Přijedu každému tak, protože já nevím, někdo na ten důchod nadává, nebo hlavně na ty důchodce nadává spousta lidí, jo. Důchodci jsou, použiju to slovo vyžírky, že pořád chodí po těch Kauflandech, Lidlech, hledají slevy, dělají tam frontu, a tak dále, tak dále. Tady u nás na té dědině, jak já říkám, i když je to město, tak to jako tak nevadí. Ale třeba v těch městech, jak ti důchodci jezdí těma tramvajema, a to tak prostě vím opravdu. Párkrát jsem to viděl, když jsem byl v Praze.
0: Jo.
1: Že to taková, ti mladí jsou takový nevrlí. Oni si vůbec neuvědomují, že budou těmi důchodci taky.
0: No jo, tak každý si to jednou vyzkouší, no. Tak to prostě je.
1: Nebo nadávají třeba na své rodiče, kteří jsou v důchodu, nebo na dědečka, babičku. Oni nemají to prostě hlavně srovnané. Jak třeba byla taková ta jedna epizoda, jeden mladý mladík, když tam důchodci seděli v parku. Co vy, prosím vás, teď byste neměli tablety, byste neměli mobily, byste neměli počítače, byste neměli nic. A ten zvedl se tam jeden důchodce a říká mu, ty mladé, hovado, a kdo to myslí, že vymyslel?
0: Jo.
1: Pro vás, abyste to mohli. Vy si myslíte, že to spadlo z nebe, nebo co?
0: Ano.
1: Tak mu to tak krásně řekla, ozval se mohutný potlesk, protože ten mladý, někdy, neříkám všichni, ale ti mladí někdy mají takový prostě názor, nenázor, prostě neuvědomují si, co říkají. Takže to je takový věčný boj. Ale důchodce zvítězí vždycky. V úvodovkách, jak tady, no. Takže asi tak, já už bych to nerozváděl, protože mi zase přetavil určitě čas.
0: Ne, jsme úplně v pořádku zatím, je to dobrý.
1: Takže
0: svého důchodu si ale užíváte tím, že máte spoustu zájmů a spoustu nebo přátelé, s kterými se rád vidíte a zkrátka jste rád, že to vůbec stíháte, že jo?
1: Teď ještě bych to doplním, jedno, no konkurenční rádio, každý má nějaké, nějaké rádio, takže Country Radio má 35 roků teď, v sobotu se to slaví v Pikovicích, byly vydány, nebo se soutěžilo takový vouchery, aby jsme se tam dostali, někdo si to koupil, bude tam 350 těch příznivců, více tam údajně nevleze, takže bude to v sobotu. Já teda už jedu do Prahy v pátek, protože kdybych měl brzy ráno, tak to bych asi nestihl. Prostě je to už připravené a těším se na to. Takže
0: každopádně vám přeju pěknou oslavu, ale nemůžu tady dělat úplně pozvánky pro jiné rádio, Oli, ne? To zase takhle úplně nejde.
1: To není pozvánka, to je konstatování, co budu dělat.
0: Já vím, ale přeci jenom je to naše zase. Sice to jsou kolegové, samozřejmě moc je zdravím a gratuluju k narozeninám, ale úplně zase nemůžu tady dělat jejich aktivity. Jo, to zase by nebylo fér. Tak, každopádně, moc to užijte, přeju krásnou noc, hezký večer a zase příště, ano?
1: Ano, a zdravím všechny své kamarády, kteří a tak dále.
0: Ano, mějte se hezky, naslyšenou, děkuju.
1: Taky, díky moc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: František Nedvěd, ta jeho písnička Řemeslo. No a blížíme se pomalu k půlnoci. Před půlnocí pozdravíme paní Evu Nachrudimsko. Krásný pozdní večer, Evo, přeju.
1: Taky vám přeju dobrý večer.
0: Moc vás zdravím. Tak co vy a důchod? Máte představy o svém důchodu nebo už to prožíváte reálně? Jak spak jste na tom, pověste.
1: Já už ho prožívám reálně druhým rokem.
0: Takže čerstvý důchodce.
1: Tak nějak si zvykám. Asi bych řekla, že mám neděli po 42 letech práce každý den.
0: Jo.
1: A nemůžu se toho nabažit.
0: Ráda, takže máte ráda ten svůj volný čas a to, že už nemáte pracovní povinnosti.
1: Nemám pracovní povinnosti. I když k účetnictví, který jsem dělala, se jakoby vracím, protože daňová přiznání a

0: i když ne moc, když vám řeknu, že druhý rok v důchodu a byla jsem asi třikrát s kamarádkami na obědě, musím se polepšit.
1: Jo, jo, jo.
0: Nemají ti důchodci opravdu mnoho času, když vás rodina vytíží, no ale jako jsem tomu ráda, protože vlastně 17 let jsem babička a teprve teď vlastně jsem ta babička. Jo, že teď je na mě větší spolehnutí, no, než při tom zaměstnání. A do práce zpátky nešla bych. Ani
1: už ne, už ne. Ani nějakou třeba takovou, já nevím, na 4 hodiny, 2 dny v týdnu, nic takového nechcete ani slyšet.
0: Ne, ne. Já žiju ode dne. Já jsem pracovala 3,5 roku navíc, takže já jsem nešla do důchodu, kdy jsem měla, takže já jsem si vlastně ještě ty 3,5 roku nastavila. A víceméně nedobrovolně, ale to nebudu rozvádět. No a nešla bych a vlastně na budíka už nechci nikdy vstávat. V 5 ráno taky nikdy. Takže ne. Jako už. Jenom tak poradit a dost, no. Bez docházky kamkoliv a bez povinností.
1: A takže spokojená, každý, spokojená ve svém zaslouženém odpočinkovém období zkrátka.
0: Spokojená, no. Přeju to každému, aby každému, já nevím, sloužilo zdraví, stačili mu teda ty peníze, které jsme si jakoby odpracovali.
1: Ano, ano, ano.
0: A měli lidi radost vlastně z toho, že můžou být doma a
1: že si můžou zase naplánovat svůj čas úplně jinak, než tomu bylo.
0: Tak, nemusí čekat, až přijde víkend a jestli ten víkend vyjde nebo nevyjde, bude počasí, nebude. Je to úplně něco jiného. No.
1: A dokážete třeba rozumět v současné době, když vy si ten důchod užíváte lidem, kteří mají strach z toho, že najednou jako nejsou schopni ten čas využít, protože byli zvyklí na nějaký zajetý režim a pak se stane jako něco úplně zkrátka jiného, úplně ode zdi ke zdi, jak se říká, upside down zkrátka, všechno je jinak, najednou nejsou povinnosti, je to opravdu velká změna. Dokážete pochopit mnohé, že třeba jsou z toho nervózní, že chtějí pracovat dál, nebo že si to neumí představovat, že budou bez té aktivity hlavní?
0: To jo, to určitě je chápu, mám i takové známé, ne snad kamarádky, co jsme kamarádky, tak jsme stejně naladěni, tomu jsem hrozně ráda, ale jako právě v těch Kauflandech a tak potkávám třeba ze sousedství a jako a co teď budeš dělat a takový jako by takový nešťastný výrazy, říkám, já jsem ale hrozně ráda, jako já se netrápím tím, co budu dělat, já spíš přemýšlím, že i v tom důchodovém věku jde všechno člověku pomalej, ti důchodci nestíhají, proto ne, že toho mají až tolik, ale měl by taky všechno pomalej.
1: Logicky, samozřejmě.
0: Jo, je to logicky, já to nepůjdu zapírat.
1: Ano. Stíhat.
0: Já už ani, jako nemám ani důvod, proč bych třeba umyla okna v celém domě, když si to můžu uložit.
1: Přesně tak.
0: A tak mi to i díl jakoby trvá z tohohle důvodu, ale já to takhle upřímně řeknu. A ne, že jako nemám čas, jo, to zase tak není. Ale jako jsou takhle lidi tím, nebo já nevím, nebo třeba nemají tu rodinu tak třeba blízko, jako je máme my, nemají ani tu zahrádku, tak třeba jsou lidi na sídlišti, v bytovkách.
1: Jasně, a přemýšlejí, co budou dělat se svým volným časem.
0: Mají k tomu svoje důvody a pak teda to samozřejmě chápu, že jdou do té práce a jako chtějí být taky mezi lidmi, chtějí být užiteční, i si třeba přivydělat teda ty peníze.
1: Ano.
0: Tak,
1: dobře.
0: To pochopení mám pro kohokoliv, je to každýho, volba každýho z nás, jako já jsem volila tuhle cestu.
1: A jste za ní ráda, přesně tak. Paní Evo, moc vám děkuju, ať se vám daří, ať si to krásně užíváte, to svoje období ve zdraví samozřejmě především a s radostí a děkuju moc za návštěvu a za povídání a mějte se moc hezky.
0: Taky děkuju.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou.

0: Tak se zpěvačkou Eňou a její písničkou Orinoco Flow jsme se přehoupili do nového dne a je tady středa s datem 12. srpna. Na prahu nového dne nám všem přeju krásný středeční den uprostřed týdne. Pokud je to pro vás den pracovní, tak jde všechno dobře od ruky. Pokud je to den vlastně v důchodu anebo prázdninový, tak vám přeju krásný sluneční den podle vašich představ a samozřejmě hlavně s těmi, které rádi vidíte a se kterými jste rádi, a jinak hlavně opět ve zdraví a s radostí. A co se týče noční linky, tak nás čeká ještě až do 1 hodiny povídání na téma důchod, čas zaslouženého odpočinku. Těšíte se nebo těšili jste se na odchod do důchodu? A kdy je podle vás ideální čas pro odchod do důchodu? Důchod je pro někoho toužebná vidina, pro jiného strach z hodně volna, nic nedělání a také třeba méně peněz. Ale kdy je vlastně ten správný čas pověsit práci na hřebík? V 60, 70 nebo mnohem později, nebo snad dříve? Faktem zůstává, že se lidský věk prodlužuje, takže asi čas, který lidé tráví a budou trávit v penzi, se vlastně bude také prodlužovat. Odchod do penze určitě není jenom téma pro politiky, ale lidé o něm hovoří a jiný názor mají vysokoškoláci, jiní zase ti, kteří trávili celý svůj život vlastně v těžkých provozech a v těžké v těžké práci. No, u těch prvních si asi dokážeme představit, že třeba v kanceláři budou moci zůstat a budou i třeba rádi přesluhovat. U těch dalších skupin je to velmi diskutabilní. Přesto je ale jasné, že odchod do důchodu se pravděpodobně zvyšovat stále bude. Tak co vy a jak vy vnímáte právě toto téma? Telefon nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak je tady náš web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal David a písnička Nenapovídej, tak tolik muzika v noční lince na vlnách Českého rozhlasu a dovolal se také Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte.
1: Dobrý večer, paní Tušku.
0: Moc a zdravím. Tak Roberte, vy máte, soudím, do důchodu ještě daleko, ne?
1: No já to vysvětlím, no, u mě to hodně složitý.
0: Povězte.
1: Takže zaprvé syn je mladší a v důchodě je, protože on je autista. To znamená, že on má ten invalidní. Protože ho nikdo nezaměstnal.
0: Jo, rozumím.
1: To je jedna věc.
0: Mm-hmm.
1: A tak je tady druhá věc, protože jsem vdovec, tak jsem měl důchod. Vyzkoušel jsem si to rok a půl, protože jsem měl vdovské důchod. Ovšem tady v tým státě, tak jak říkal ten pán s tím volantem, je špatná legislativa. Já to vysvětlím. Když člověk ovdoví, tak oni ten vdovský důchod, když je v práci, dávají na rok a pak je konec. Mně to dávali rok a půl, což jako splete nějaký úředník, jo? Což je taky špatně, a pak jsem vracel peníze. Naštěstí jsem dostal peníze, protože utopení je úraz z té pojistky, jinak bych měl dluhy, jako, což bych teda někdo, kdo chce mě dluhy. Jo? Takže si myslím, že je tady špatná legislativa, že ten vdovský, pokud člověk je vdovec, tak by ho prostě dostávat měl. A mělo by se to rušit tím, že pak se třeba podruž někdy ožení, tak už je to jiná situace. Takže si myslím, že v tým státě je špatná legislativa a takhle. Jako. A klidně se mě ptáte, jako si chcete.
0: No já s vás nemám na co konkrétně ptát, protože téma je jasný důchod, tak spíš jak vnímáte ten svůj důchod, až přijde čas z toho, jestli budete pracovat. Já vlastně nevím, jestli teď pracujete nebo nepracujete.
1: No chodím do práce.
0: No a jak si představujete svůj důchod? Jako těšíte se na něj, že budete mít volný čas a budete ho trávit třeba se synem, nebo se vám do něj nechce a spíš říkáte, že byste si našel další práci a tak dále. Jak vy to vnímáte?
1: No to záleží na finanční situaci, protože tady v tom státu se všechno zdraží, ale ono je to jako v celé Evropě. Takže otázka je, jestli mě ten důchod bude stačit k tomu, abych byl schopen fungovat, jo? Protože někdo třeba chodit do důchodu z důvodu, jo? Teda do práce, když je v důchodě, že protože když platí nájem, jo, tak co by mu zbylo. Jo? Takže to je možná důvod, o kterém ty posluchači nemluvili. Takže já to nevím. Jo? Možná budu samozřejmě, když to půjde.
0: Tak byste rád pracoval, jo?
1: Služit, protože chodit celé, jak bych to řekl, život do práce, dělat udržbáře, tak to taky není žádná sranda, ale nevím. Záleží, jaká bude finanční situace.
0: Ale zatím do práce chodíte rád, neuvažujete o předčasném důchodu, prostě je to tak, jak to je.
1: No, jako já to mám za 13 let, jo, protože teďko mám 2.
0: Tak to je ještě dlouhý čas, samozřejmě, relativně.
1: Takže to jako ještě o tím tak nějak jakože neuvažuju, protože to se ještě může tisíc věcí změnit. No a jinak chci pozdravovat závěrem paní Barbořikovo. Včera taky vypadlo mě spojení a dovolal se Olin, tak zase jsem byl rád, že se dovolal někdo další. To je takový hodně nečinný, spojení. Ale tak jsou horší věci. No a chci pozdravovat paní Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, Paťačku, no a všechny linkaře a vlastně i všetci moderátory značně linky, no. Držte mě palce v hřebíkách, jo, mi se vůbec nedaří, dneska byly krásné otázky a to mě to pomůže, když se nedovolám, dvě jsem nevěděl.
0: Dobře.
1: Jsem během dvou měsíců osmkrát vyfičil a zkouším to znovu, tak člověk přece nemůže mít furt smůlu, jako to taky nande.
0: Dobře, tak ať se vám dobře hraje, tak jinak přeju krásné dny, mějte se taky hezky.
1: A jinak vám chci poděkovat, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte, mějte se krásně, tisnout. Krásnou
1: tak
0: noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: skupina Olympik, nech to být. A dovolal se pan František ze Židlochovic. Františku, krásnou noc taky přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuška, já vám taky přeju krásnou noc ve studiu a všem posluchačům rádia.
0: Moc děkuju. Tak Františku, co vy a důchod, jak vnímáte tohleto období v životě lidském? Pracovat, nepracovat, užívat si důchodu a tak dál.
1: Paní Tušku, já se to mě takový strašně zajímavý s tím důchodem. Já jsem dělal rok v tom Řecku, jo, pak jsem se vrátil, začal jsem pracovat, a potom po nějaké době jsem se prostě dal na soukromou dráhu, jo, a tak jsem se do toho vžil, že jsem vůbec prostě zapomněl, že mám taky do důchodu. To se má do komu stane, víte, každý na to čeká, že já dopředu a někdo jde aj dřív, ale u mě to tak, jsem se to prostě vžil. A pak mě jednou účetní říká, pan Švarček, vy jste měl být už rok v důchodě, co s tím uděláme? No já říkám, tak to napíšu, žádost něco a všechno, jo. Tak to udělal a oni mi potom poslali, prostě poslali mi, buď to si vyberu peníze, 95 tisíc, anebo zvýší důchod o nějaký procento, jo. No, tak já říkám, já si vyberu ty peníze, tak jsem si vybral ty peníze, něco jsem k tomu přidal a koupil jsem si nějaké starší stroj, UVCčko, jo, nějaký starší. No, tak jsem teda jel, no a teď furt pracuji, jako, jo, teď, no co mám dělat, že jo, co mám, jo, takže důchod je důchod, no, potom asi po nějaké době, to jsem už ale před 10 roku pracoval, asi učení říká, pan Švarček, můžeme zažádat o nějaké peníze a tak. Tak zase to jsem dostal 10 tisíc, jo, 10 tisíc jako pracující důchodci, no a teď už nevím, jestli zase o to můžu zažádat, protože zase už plínu do dalších 10 roku, jo. Tak nevím. No a jo, to si musím zažádat sám, to automaticky od mě nenavrhnou.
0: Ano, je to takové jako čas, si navýšení důchodu, nebo to, že pracujete
1: dále. No tak prostě důchod, nedůchod, furt se jede.
0: A těší vás to, že vlastně pořád se věnujete svým pracovním aktivitám? Máte z toho radost?
1: Mám to, ale už začínám trochu polivovat. Jo. Už jsem stroje prodal synovi. A nechám si jenom tu vedoucí činnost takovou, jo.
0: Ano.
1: Vedení té agendy, jak chlapi pracují, kdy pracují a co dělají a tak. No a syn už má ty stroje a s dcerou jsem jim ještě rozdělil celou tu haru. Takže už jsem si toho nechal na těch bedrech míň. No,
0: jo, tak to předělá. To taková ta klasika, jak se říká, no.
1: Asi už spěju k tomu cíli svým, jako jo. Jako,
0: že budete pozorovat, jak to přebírají ti mladí, jo, jak říkáte.
1: Ano, ano, protože...
0: Pomůžete radou jedno... a ostatní, ať pracujou, ano.
1: Ano, ano, takže musím taky trošičku polevit, že jo,
0: no, nedá si
1: dělat... No, nemůžu to dělat až do truhly, abych... takhle to já.
0: A dokážete si představit vlastně svůj důchod úplně bez práce, když jste pořád vlastně takový akční a plný aktivit?
1: No, asi ne, to by bylo
0: hrozný. Něco málo aspoň si necháte zkrátka.
1: No, něco takhle, něco bych dělal okolo baráčku, jo, ale samozřejmě ty chodil na fušky, to už nejde.
0: To už nejde.
1: Fyzická práce už tak nejak nejde, tak jenom tak ufit strávník okolo baráku a tak, takový ty lehčí práce, nákupy obstarávat, víte.
0: Ano.
1: Postu ještě všelijakého vyřizování, takže... Žiju tak, no.
0: Dobře.
1: No a musím se taky na to trochu těšit, na to nic nedělání, jo.
0: Ano, to je pravda.
1: Na to těšit, jako všichni ostatní, no. Toho důchodu jsem teďka dostal 8 tisíc, teda, protože jsem si málo odváděl. A teď dostávám tak necelých 20, jo.
0: No, tak, už se to trošku vylepšilo, ano, to je pravda.
1: Někteří pracovníci jsou na tom lepší, jak já, jo, Ale zase nám něco slibujou, tak jsem zvědavý, jestli to čestím.
0: Co se stane a co se bude dít. Dobře, Františku, tak vám přeju hlavně pevné zdraví, hodně optimismu, ať vás práce těší a jinak také přeju, ať si najdete čas na svůj odpočinek a na svoje volno, abyste si užíval života. A děkuji moc krát za návštěvu, mějte se hezky.
1: Ano, paní Duška, vám taky děkuji a dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel, kdo dospívá písničku, to musím zvládnout sám. Vy stále můžete telefonovat, číslo k nám 731 800 900. Teď se mi tam ztratila paní Marie před chvilkou z linky, ale určitě se zase někdo z vás dovoláte znovu. No a máme tady také písemné vzkazy, tak se podíváme právě teď také do pošty a píše třeba paní Iveta. Zdravím vás, Jitko a Nespavci. Jak vnímají důchod mladí? V důchodu už jsem dlouho, ale nikdy nezapomenu na otázku mého vnuka, který ukončil první třídu a měl před sebou své první prázdniny. Tenkrát přišel s otázkou, kdy já budu mít prázdniny, a když slyšel, že nemám prázdniny, že už jsem v důchodu, zamyslel se a pravil. Aha, to jsou ty prázdniny na furt, že jo? To bych chtěl taky. Nedávno oslavil dvacetiny a jako vysokoškolák stále ještě prázdniny užívá plnými doušky. Na ten důchod si bude muset ještě asi hodně dlouho počkat. Dobrou noc všem, Iveta. Tak paní Iveto, děkuju moc za veselý příspěvek. Přeju vám krásné důchodové vaše období. Užívejte si ho. No a u nás je s písničkou nachystána Lenka Filipová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lenka Filipová sní také Jindra Malík, písnička Obyčejná slůvka. Jinak máme za minutu půl jedné a na telefonu pozdravíme pana Petra na sever Čech. Petře, krásnou noc přeju.
1: Já vám taky přeju.
0: Děkuji.
1: Ale chtěl jsem se jenom zmínit a souhlasit s tím pánem, co tam byl předtím, že jak mluvil o té špatné legislativě, jo, že prostě tady jako bylo třeba, jako jsem byl já v situaci, kdy teda jsme dělali v těžkém průmyslu a už v tom pak se ten podnik zrušil, jo, a že prostě my jsme dělali u Petří a prostě máme třeba podlomený trošku to zdraví. Jo, a že prostě se to všechno zametlo pod koberec. Jo, je to špatná legislativa, jo, za to my nemůžeme, ale prostě, že máme to podložený zdraví, podlomený zdraví a že prostě nám prodloužili ten odchod do toho důchodu.
0: Jo. Prodloužili ještě, jo?
1: No. Já jsem dělal u Petří, pak ten podnik zrušili a teďka, jo, jsme v situaci, kdy nám prodloužili odchod do důchodu a prostě my máme podložený zdraví. A že prostě je to tady ten problém a že prostě bude mít problémy vůbec se dožít toho důchodu. Jo,
0: stále pracujete, nejste ještě v důchodu.
1: Ještě ne, ale že právě, že bude mít problém se toho důchodu dožít, protože já jsem v tom dělal pár let, let, vyučil jsem se pro ten určitý podnik a teďka podnik se zrušil, jo, a prostě ten pozdraví už máme
0: No ale tak vy máte doklad, že jste pracoval v nějakém třeba těžkém provoze na to, o tom, že jste tam byl mnoho let třeba, ne?
1: Ano, to mám, ale to se...
0: A to vám není nic platný, jo, jakoby k tomu?
1: Není mi to teďka nic platný, protože zažil jsem tam dělal nějaký ten pátek a vím, že prostě, no dělal jsem tam 17 let.
0: No tak je to kus života, lidi, jasně.
1: No a že prostě ty lidi, málo kdo se z nich dožil víc jak 65 let. To je ten, právě ten problém.
0: Rozumím, jo? Rozumím.
1: A i když máme papíry, že jsme tam dělali, ale prostě zametlo se z toho pod koberec. Prostě nevyřešilo se to právě, co tady ty lidi, co tam dělali, že prostě je tady ten, že prostě co dál. Jo? Že prostě musíme dělat do těch 65, ale už prostě, když přijdeme o tu práci, tak už prostě mě je třeba dneska 59, jo, a už těžko budu skánět práci jinou. Už jsme starý. Pro ty zaměstnavatele.
0: Ano, ano, jo? Ano.
1: Jo, takže prostě, když člověk přijde o práci, tak co dál?
0: A do klasického důchodu vám tedy chybí kolik roků třeba?
1: 6 let ještě.
0: Ještě 6 let, no pánečku, to je docela dost, no.
1: No, ale já jsem přišel o práci, ale těžko budu skládět jinou práci. A navíc mám jeden problém, jestli se toho dožiju. Jo, protože máme tam vlastně to, ty provozy, my tam měli šílený teplotní výkyvy, jo, u těch pecí. Jo, a ještě ty splodiny, to nám taky nepřidalo na zdraví. Jo, a právě, jo, že je to všechno tady to nedořešený, jo, to legislativou a že prostě co tady s těma lidma, co dál. Člověk si svým způsobem dělá to srandu, jo, svým způsobem srandu, protože svým způsobem ušetří na důchody. Prostě, no, tady u těch lidí. Jo, protože já jako nevím, jako, jak to ještě líp říct. Jo,
0: ne, ne, říkáte to srozumitelně. Dobře, no tak samozřejmě to je problematika, kterou můžete tady přednést. Já na to nemám odpověď, protože tu problematiku samozřejmě neznám konkrétně a neřešila jsem ji ze svého pohledu, takže nevím, jaké máte nároky nebo nemáte nároky na co a možnosti a tak dále a tak dále. Ale co se týče takového toho klasického důchodu, umíte si představit, že nebudete chodit do práce a budete si užívat volna, nebo máte to, že máte nějaké aktivity pracovní, tak máte rád?
1: No, jako já to řeknu asi takhle nějak. Když zdraví dovolí, tak by člověk si rád přivydělal.
0: Jasně, jasně.
1: Ty důchody nejsou zase tak vysoký. Jo. A všechno se dneska zdražuje. Jo, a že je prostě... To je to asi největší problém, jo.
0: Dobře, tak...
1: Ale tady jste... No?
0: No, nic.
1: Tak se chtěla říct. Právě, že tady se jedná jenom o to, že hromada lidí, kteří dělali tady u těch pecí jako já.
0: Rozumím. Tak to jo, zkrátka mají prostě ten problém, že nemáte doklady, nebo máte doklady, ale není to uznané do toho, abyste měli nižší důchody. Každopádně, Petře, moc vám děkuju, přeju vám hlavně pevné zdraví. A všechno dobré a abyste si svého důchodu ve zdraví užil, popřeju, jo?
1: No, já vám děkuju a... Ty se zatím opatrujte.
0: Dobře, děkuju. Mějte se moc krásně a krásnou noc. Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik pánové, Baláš, Střihavka, Pavlíček a Země vzdálená. No a krátce po půl jedné se dovolal také Pepíno z Valašska. Krásnou noc, Pepíno, moc vás zdravím.
1: Teď pěknou noc, je jasno, je nádhera, tak teď vás zdravím a i posluchače.
0: Děkuju. Tak Pepíno, jak vidíte vy důchod?
1: No, paní, jako dobře, no. Já jako si nemůžu naříkat. Teď jako jsou ty horka trošku větší, ale jinak se to všecko dá přežít. No. Musí se člověk jako nesmím být lenivý, no, pohybovat se. Protože já ještě mám koně, takže se musíte každý den vyjet, kromě neděle. Že?
0: Ano, ano, ano.
1: Takže ještě jezdím do Hustě a ještě tak popotahovat dřevo, kde jako hajny nechce posílat techniku pro pár kusů dřeva, že mu to přitáhnu, ale už říkám, teď jak je tak horko, tak ráno skoro jedu.
0: Jo. Že? Pak si dáte volno spíš.
1: Kolem té 11. hodiny domů. A takže už klidečku. No a tak máme jako nějaký máme krabičku, že a takové, takže kolem toho máte pořád co.
0: Takže jste pořád aktivní a akční, jo, že jo? I v důchodu svém vlastní.
1: Jo, takže ale jsme soběstační, takže my
0: to je dobře.
1: Nějak moc nepotřebujeme, že ale tak. Ale jak říkám, pohyb. Musíte pohyb.
0: Takže doporučujete každému prostě pohyb.
1: No a jako a zdravý jezd, no, nepřejídat se, že? Takže...
0: A kontakt s přírodou a chodit na procházky a no, tak, že jo?
1: No, my tady... Tak já mám s tím koníkem procházku každý den.
0: No, vy jste v krásné tako, přírodě, takže to tam
1: no,
0: máte.
1: No a přika sebu, že? A tak to... To je takové ten... A zdravé jako v přírodě, no tak to je... My jsme na polosamotě, takže my to máme v klídečku.
0: Jo.
1: S lidma moc, jako jsem tam nějakého luchťáka, když člověk potkal.
0: Lidi nerušej, to je dobře u vás.
1: Ryby nerostu, je sucho.
0: Jo,
1: že,
0: takže na chouby nechodíte.
1: No, tak já to při práci jako na to narážám. Že to jako, no... To je hafery byly, že, takže to ten, a jinak jako říkám, co, ale ještě při tom odchodu, já jsem u firmy bez 3 měsíců 50 roků dělal, že, takže jak člověk odejde do důchodu, to trvá to ještě aspoň u mě, skorem rok, než vám to úplně vypne, protože to je takový koloběh v tom těle, že to stávání a všecko to neodbudáte ze dne na den.
0: Ano.
1: No, ale říkám, nic si nestěžuju, jsme spokojeni s manželkou, tak je to jako ten.
0: Tak to je dobře, to je dobře. Takže hlavně zdraví a hodně radosti do přírody, aby se vám tam hezky žilo,
1: hodně,
0: že?
1: Hodně vás zdravím, jsem se po dvou době dovolal.
0: To je dobře, no. To je dobře. Tak Pepíno, co byste popřál těm, kteří ještě v důchodu nejsou třeba, těší se na něj?
1: Ať jim zdraví vydrží a...
0: Ano, to je nejdůležitější.
1: Ať se těší, ale hýbat se.
0: Ano, důležitá věc a důležitý vzkaz.
1: Té techniky, paní, je strašně moc. Manželka ta jako několikrát řekne, proč si nevezme sebu telefon, ať vím kde, jak si na ten ale já nějak zastáncem nejsem té techniky, že klídeček radši, aby nebyl na ničem závislý.
0: Jasně.
1: Takže tak.
0: Takže tak. Dobře, Pepíno, tak vám moc děkuju za návštěvu. Jo. Přeju vám krásné dny, hezké léto, užívejte si ho a hodně zdraví, jo?
1: No, bude zatmění slunce.
0: Ano, mnozí určitě jsou připraveni. Mějte se krásně, děkuju.
1: Dobře, děkuju.
0: Dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda a jeho písnička Padá hvězda. Tak, tolik hvězda a písnička a teď se pojďme podívat do pošty, protože jste se hojně k našemu tématu důchod, čas zaslouženého odpočinku či nikoli hodně rozepsali. Paní Michála dodává, dobrý večer všem, já jsem se na důchod velmi těšila, celý život jsem velmi pracovala, mám jedno dítě, na mateřské dovolené jsem byla necelý rok. Jak krásně jsme si to s manželem naplánovali, já se v důchodu budu věnovat domácnosti, péči o dům a zahradu. Manžel bude nadále pracovat jako aktivní advokát, ale celé léto si vyhradíme na cestování. No a jak se říká, člověk míní, pán Bůh mění. Manželovi se před 3 roky začal zhoršovat zdravotní stav a skončilo to amputací nohy. No a já jsem se stala pečovatelkou na plný úvazek. Nikdy by mne nenapadlo, čemu se budu v důchodu věnovat. Bohužel nedá se nic dělat a postupně se s touto situací začínáme vyrovnávat. Dobrou noc všem z Brna přeje Michaela. Paní Michaelo, moc vám děkuju a přeju všechno dobré a hlavně pevné zdraví, alespoň v rámci možností.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Jana Kratochvílová a V stínu Kapradiny. Písnička nám končí a my jsme ve finále Noční linky, tentokrát úterně středeční. Pojďme se podívat ještě do pošty. Pan Franz k tématu píše, jeden otec nebo jedna matka uživí 10 dětí, ale 10 dětí neuživí jednoho otce. Toto úsloví nemá jednoho konkrétního autora, ale jedná se o tradiční lidové přísloví a projev kolektivní moudrosti, které v různých obměnách najdeme v mnoha kulturách po celém světě. Nejčastěji se objevuje ve formě historický a společenský původ. Pořekadlo vzniklo v dobách

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den, setkáváme se po 349. a ta schůzka se odehraje za vlády, a teď pozor, přijde první z řady jmen, za vlády císaře a krále Rudolfa II. Habsburského, i když on sám hlavní roli v tom kuse hrát tentokrát nebude. Podstatnou, ano, leč hlavní ne, neboť ta je na scéně našich dějin svěřena hostujícímu protagonistovi. Narodil se ve Worcesteru v západní Anglii a dostal jméno Edward, které si ponechal, zatímco příjmení Talbot si během svého pohnutého života pro jistotu změnil na Kelly.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, což jsou až na výjimku v případě příjmení pana Derflera, ale on za to nemůže. Jména vesměs původu domácího.
2: Jaromír Ostrý.
1: Ano, taky jméno jakoby z českých dějin vypadlé, stejně jako dvojpříjmení Petr Hora Hořejš.
2: Lze ještě dodat, že v Českém rozhlase Brno tento seriál připravujeme 7. rokem pro 2. program Českého rozhlasu.
4: Zanedlouho po vypovězení dvou učenců, alchymistů a astrologů anglických, Johna Dea a Edwarda Kellyho, jim pan Wilhelm z Rožmberka umožnil návrat a usadil je na svém třeboňském zámku. John Dee tu se svou rodinou pobýval několik let a svého novorozeného syna pojmenoval dokonce Theodorus Treboniánus, Theodor Třeboňský.
5: Kolem dvojice anglických alchymistů se v Třeboni rozproudily nezvykle čilé mezinárodní styky.
1: Od historika Jaroslava Pánka se dozvídáme, že
4: za proslulým učencem Johnem Deem jezdili přátelé z Anglie, ale také hosté z Říše, z Francie, z Polska a dokonce i z Ruska.
1: Že by kvůli výměně vědeckých informací?
5: Kvůli výměně informací to bylo určitě, ale nejenom vědeckých.
4: Někteří z nich pravděpodobně pracovali pro špionážní síť nejbližšího rádce královny Alžběty, sira Francise Walsinghama, a přes Krakov dodávali zprávy o postoji, který zastávali středoevropští Habsburkové k narůstajícímu španělsko-anglickému konfliktu. Jaký však byl podíl obou alchymistů na tajné službě vlasti, zůstává otevřenou otázkou.
1: Takže ani nevíme, jaká krycí jména měli tito dva agenti, jaká užívali. Třeba si říkali Křivule a Baňka.
0: Od svých hostů očekával pan Wilhelm především objev kamene mudrců.
5: Ten mu měl otevřít cestu ke zlatu.
0: Velký zájem byl i o zázračný elixír.
5: Na tom pracoval seč mohl Edward Kelly.
0: Jenomže při návštěvách Třeboně mohli Angličané Wilhelmovi nabídnout místo zlata jenom sliby. A pak taky poněkud svéráznou zábavu, které říkali
4: andělské rozmluvy.
1: Andělské rozmluvy?
0: Ale obyčejné spiritistické seance.
5: Ty organizoval dý.
0: Byl přesvědčen o úžasných možnostech člověka a řadil mezi ně také schopnost navázat spojení s nadpozemskými bytostmi.
5: Jako média přitom používal svého syna Artura, nebo také Edwarda Kellyho.
1: To by mě zajímalo, jak pak takováto povedená taškařice mohla vypadat.
0: Jedna z takových rozmluv začínala, zřejmě za Wilhelmovy účasti, alchymistickým obřadem.
5: Dee kladl otázky.
0: A médium odpovídalo slovy andělů.
5: V těch odpovědích se mohly vyskytovat jak narážky na Wilhelmovu politickou činnost, tak i vysvětlení nekonečných průtahů na cestě za zlatem.
0: John Dee snad podléhal své teorii natolik, že bral seance vážně.
5: Za to chytrý Kelly z nich dokázal těžit ve svůj prospěch.
0: Vladař měl úlohu stíženou tím, že se rozmluvy nejspíš i v jeho přítomnosti odbývaly v angličtině.
5: A anglicky Rožmberg nerozuměl, takže mu ty rozmluvy musely být teprve dodatečně překládány do latiny.
4: Několikrát po sobě vysoko vzplál oheň a uprostřed každého plamene se zjevil ocelově modrý plápol a vydal ze sebe odpudivý pach síry, jako by nás všechny měl zadusit.
0: Netrvalo však dlouho a mezi doktorem Deem a jeho ctižádostivým pomocníkem vypukly vážné rozepře.
5: Dee požádal o propuštění.
0: A Rožmberg mu nebránil.
5: V březnu roku 1589. se John Dee rozloučil s Třeboní a přes Německo se vrátil do vlasti.
0: Ani Kelly už ve službách Viléma z Rožumberka nezůstal.
1: Taky od něj odešel.
0: Taky.
5: Tím spíš, že toho roku dosáhl velkého společenského úspěchu, protože byl přijat do českého rytířského stavu.
1: Slušný vzestup pro muže bez ušních bolčců, kterých pozbyl, protože padělal úřední listiny.
5: Podařilo se mu výrazně zazářit na pražském dvoře Rudolfa II.
0: Ale po několika letech skončil jako zločinec v kopce Mosteckého hradu.
1: Na tuto etapu je však ještě čas, je na ní ještě dost času. Nicméně ten čas se krátí.
5: Pokus se daří, veličenstvo. Na dně pánve se již usazuje trochu zlata. Ne, neračte se obtěžovat. Nebude to dlouho trvat a přinesu vám výtěžek transmutace.
0: Opravdu netrvalo to dlouho, možná čtvrt hodiny, a Kelly na pánvi přinesl kus zlata.
5: Pozor, veličenstvo, zlato je ještě příliš horké.
3: A co znamená ten rudý kamínek, který je na tom zlatu přilepen?
5: Rubín, to se stává dost často, je-li tinktura, která vylučuje zlato, příliš silná.
0: Kelly polil zlato studenou vodou, rukama zvedl slitek a na tácu jej podával císaři.
5: Prosím pokorně, aby vaše císařská milost přijala od chudého anglického alchymisty tento kousek zlata jako dar z úcty a lásky. Mám za to, že zlato máš asi libru.
0: Ještě žádnému alchymistovi se nepodařilo císaři věnovat kus zlata o váze jedné libry. I tak proslulý mistr, jako byl Dee, daroval jen dvě zrníčka. Kelly ovšem dobře věděl, co dělá. Ta jediná libra, ne právě nejčistšího zlata, jich přinese 100, ne-li více, bude-li Kelly přijat do sboru císařských alchymistů.
4: Slitek zlata o váze jedné libry byl vystaven ve skleněné vitrině v hlavním sále sbírek císaře Rudolfa. U zlata byla cedulka, na níž bylo napsáno Rytíř Edward Kelly z Imany fécit a datum. Mnozí z hostí se u skřínky zastavovali a mnozí z nich si přáli osobně poznat takového čaroděje, který dokáže vyrobit zlato. Kellyův výrobek chválili nejenom význační hodnostáři, ale i mnozí znamenití vědci meškající na dvoře císařském, protože jim bylo řečeno, že císař pochovali na toto dílo se liší neobyčejně rád. O slitku tom se také mnoho mluvilo mezi ostatními alchymisty u dvora. Všichni litovali, že nebyli při tom, když se ten pokus dělal. Mnozí se mezi sebou marně dohadovali, jakým způsobem Kelly zlato získal.
1: Odměnil se císař za ten mistrovský kousek?
0: To věru učinil.
1: Kterak?
0: Povýšil Kellyho na hlavního alchymistu u císařského dvora.
5: Vyměřil mu plat, který se příliš nelišil od platu ministerského.
0: A také si usmyslil, že toho irského šlechtice...
1: Kelly jim samozřejmě nebyl, jenom se za něj vydával.
0: Že ho bude jmenovat císařským radou, kterýžto titul vynášel pěknou sumičku peněz.
5: Novému císařskému radovi to však nestačilo.
1: Jinou sídlem roste chuť, jak ví každý, kdo se ocitl mezi horními pár tisíci.
5: Nebyl spokojen, protože nemohl sedět ve společnosti nejvyšších úředníků a rádců panovníkových jako rovný mezi rovnými.
1: Proč?
5: Protože nemohl předložit dokument, že skutečně pochází ze staré rytířské rodiny v Irsku, kde, jak tvrdil, Kellyové požívají nejvyšší úcty.
0: A císař nesklamal. Požádal s něm českého království, aby rytíř irský Edward Kelly byl přijat do stavu českého rytířstva a udělen mu inkolát. Třeba prozatím žádný pozemkový majetek nevlastnil.
1: Nebyl to první ani poslední podvodník vyznamenaný českým státem.
0: Samozřejmě, že přání císařovo musilo být splněno. A cizinec, který zatím neměl v Čechách ani čtvereční sáh půdy, byl přijat do stavu českého rytířstva a příslušný dokument byl vložen do zemských desk.
4: Platilo pravidlo, že nikdo nemohl být pokládán za rytíře, kdo neměl svých statků na venkově. V té věci ukázal Vilém z Rožimberka svou velkomyslnost. Během Kellyovy návštěvy na Třeboni daroval novému rytíři za věrné služby dva ze svých deskových statků, a to hrad Libeřice se vsí stejného jména a statek Novou Libeň s dědinami blízko Prahy, Okrouhlým, Petrovem, Bohuliby, Oleškem, Hodkovicemi, Zahořany, Kamennými vraty, Oborou, Třepšínem se všemi dvory, Dědiníky se všemi polnostmi, lesy, lukami i ostatním příslušenstvím. Cena toho daru převyšovala částku 30 tisíc kop. Dar ovšem nebyl tak veliký, jak se zdálo na první pohled. Dědiny ty ležely v blízkosti města Jílového a spravovat je z Třeboně bylo obtížné a drahé, takže užitek z nich byl nepatrný, často žádný. Kelly uspořádal velikou hostinu, na oplátku zase vladař nařídil velký hon ve svých rozsáhlých lesích. Při noční jízdě domů došlo k nehodě, která však neskončila tragicky. Opilý vozka s kočárem plným vzácných hostů sjel ve tmě z hráze do rybníka. Naštěstí se pánům ani dámám nic vážného nepřihodilo. Třeboňský archivář Václav Březan, který všechny alchymisty i různé umělce byl by nejraději poslal do horoucích pekel, ve svých pamětech k té události poznamenal. Škoda, že se ti umělci neutopili.
0: Náš hrdina se dozvěděl, že na Novém městě, na dobytčím trhu,
1: tedy na dnešním Karlově náměstí,
0: je na prodej velmi pěkný a zachovalý dům.
5: Pražané mu říkali dům Faustův.
0: Jenomže Kelly Pražan nebyl a tak netušil, jaké pověsti se k té budově váží.
5: Před léty v něm bydlil černokněžník jménem Faust, který měl spolky s ďáblem.
1: Jak zněla jeho koaliční smlouva?
5: 24 let mu prý má ďábel sloužit, ale pak si má vzít jeho duši.
0: Ten dům mu na první pohled padl do oka.
5: Patřil teď doktoru Kopovi, což byl bývalý osobní lékař císaře Ferdinanda.
0: Stál na krásném místě, kam už nesahal hluk z náměstí.
1: Na rozdíl ode dneška.
5: A k tomu ještě na takovém místě.
1: Ano, na jakém?
5: Příhodném. Na hrad je odtud dost daleko, takže majitel v něm najde soukromí, které by blíž císařskému sídlu marně hledal.
0: A do tohoto domu,
5: jeho cena byla 2300 kop míšeňských,
0: se Edward Kelly nastěhoval se svou nevěstou.
1: Moment, nevěstou? Já si nepamatuji, že by o ní padlo byť jediné slůvko.
0: Ale to byla poměrně stará záležitost.
1: Ta nevěsta?
0: Známost s ní. Už z Anglie.
5: Jmenovala se Johanka Westonová, byla vdova a matka dvou dětí.
4: Během krátké doby se rytíř z Imany stal majitelem téměř poloviny Jílového. Skoupil tam 12 domů. Domy samotné by mu nevynášely pranic, ale Kelly začal brzy uskutečňovat svůj plán. Zařizoval ve městě obchody s potřebným zbožím, naplno pracoval jeho pivovar i mlýn, vložené peníze se začaly vracet. Zbohatl, jeho majetek měl nyní cenu nejméně 300 tisíc kop, měl milovanou ženu a mohl se těšit, že se co nejdříve narodí syn. A ke všemu se rytíř z Imany cítil zdráv, jako by mu bylo 20 let. Co všechno ještě dokáže.
0: Ve dvorské kanceláři byl úředníkem jakýsi Jan Hunkler.
5: Kelly o něm věděl svoje, byl to donašeč.
0: Když jednoho dne zašel do laboratoře, mohl si domyslet, že ta návštěva nevěstí nic dobrého.
1: A nevěstila?
0: Nevěstila.
1: Co se stalo?
0: Hunkler cosi zahlédl.
1: Co?
0: To, co se doposud nikomu jinému ku podivu nepodařilo.
1: Co to bylo?
0: Kelly upustil na zem kovovou misku a když se pro ní schýbl, hrst vlasů nad uchem se uvolnila a schrnula se do čela.
3: Nezranil jste se snad, příteli? Nemáte na hlavě bouly?
0: A hrábl do alchymistových dlouhých vlasů.
3: Proboha, co to vidím? První alchymista na dvoře císaře Rudolfa má uřezané uši. Nemýlím-li se, v Anglii těžší zločinci se poznamenávají tím, že se jim uřezávají uši. Teď již chápu, proč pan rytíř z Imany si nedává stříhat vlasy jako jiní páni rytíři. Celý hrad bude mít o čem mluvit, až se to doví.
1: Průšvih. A to je vyjádřeno ještě slušně.
5: Jděte! Hledejte si sekundanty.
3: Jsem vám k službám. Ale chtěl bych vás na něco upozornit. Jeho veličenstvo nedávno vydalo rozkaz, kterým se všechny souboje zakazují. Ten, kdo toho nedbá, propadá trestu smrti.
1: Konal se ten souboj?
0: Konal. Za Poříčskou branou na Špitálském poli. Jako zbraň si Kelly zvolil pistoli.
1: Neprotahujme to. Jak to dopadlo?
0: Padly dva výstřely. Kelly zůstal stát, jeho protivník se skácel. Lékař spěchal k poraněnému. Rozhrnul jeho košili a po krátkém ohledání rány konstatoval, že Hunkler je mrtev, protože střela zasáhla srdce.
5: Ještě téhož dne odejel Kelly do Třeboně. Hodlal se tam schovat u pána z Rožmberka.
0: Jenomže dostal se pouze do Soběslavě.
5: Když se císař o souboji dozvěděl, vydal okamžitě patent ke všem obyvatelům království, aby byl Kelly okamžitě zadržen a bezodkladně od stráží dodán na Pražský hrad.
0: V té Soběslavi ho dostihli.
5: Zatýkající měl malebné jméno.
1: Jaké?
5: Císařský kvartírmajstr Řehoř Boule.
0: Na Pražský hrad svého zajatce však Boule nevezl.
1: Nýbrž?
0: Na Křivoklát. Tam se konalo soudní řízení s vyloučením veřejnosti.
3: Přejdeme k věci. Nepopíráte, obviněný, že jste se zúčastnil souboje na Špitálském poli?
5: Nepopírám.
3: Byl jste to vy, kdo vyzval Jana Hunklera na souboj?
5: Ano, já to byl.
3: Proč?
5: Protože již dlouho chodil za mnou do laboratoře, a to jen za tím účelem, aby se dozvěděl, mám-li uřezané uši.
3: Chcete vypovědět, proč vám byly v Anglii uřezány uši? Takové tresty u nás nejsou.
5: I jako chlapec jsem v Lancasteru padělal jakousi listinu, abych si opatřil 50 zlatých, které jsem byl dlužen. Soud tehdy nepřihlédl k mému mládí a na jeho výrok mi byly uřezány obě uši.
3: Kolik vám bylo let?
5: 17 nebo 18.
3: Od té doby jste nosil dlouhé vlasy?
5: Ano, styděl jsem se.
3: Byl jste od té doby trestán v Anglii nebo mimo ní?
5: Nikoli. Stal jsem se alchymistou, vyučil mě John Dee, slavný alchymista anglický. S ním jsem působil i na dvoře polského krále v Krakově i jinde. Když jsme se vrátili do Prahy, pracoval jsem jako dvorní alchymista u třeboňského vladaře pana Viléma z Rožmberka, který se mi za mé služby odměnil tím, že mi daroval panství v blízkosti Jílového.
3: Měl jste úspěchy jako alchymista?
5: Měl jsem značné úspěchy. Mohl by to dosvědčit sám císař Rudolf.
3: Říká se, že jste pro jeho veličenstvo vyrobil kus zlata. Je tomu tak?
5: Ano, jsou na to svědci.
3: Věděl jste, když jste vyzval svého protivníka na souboj, že jeho milost císař a král všechny souboje zakázal pod trestem smrti?
5: Nevěděl jsem. Nikdy jsem o soubojích neuvažoval. Velmi mě vzrušovalo, že pan Hunkler tak dlouho číhal na příležitost, aby odhalil mé tajemství. Snad bych se ještě opanoval, ale pan Hunkler dával najevo takovou radost, když zjistil, že nemám uši.
3: A první ranou jste zabil člověka.
5: Mohu odpřisáhnout, že jsem neměl v úmyslu ho zabít. Vždyť poprvé jsem měl v rukou pistoli. Byl jsem tak rozčilen, že jsem stiskl spoušť a pistole vystřelila.
3: A svého soka jste zabil.
5: Lituji toho.
0: Pak se soud poradil.
3: Obžalovaný, povstaňte. Protože obviněný Edward Kelly, rodem Engeländer neboli Angličan, vyzval na souboj svého protivníka, dvorského úředníka Jana Hunklera, a při souboji jej zabil, soud, přihlížeje k rozkazu jeho veličenstva císaře a krále Rudolfa, nemůže rozhodnout jinak, než vynést tento rozsudek. Edward Kelly, Engeländer, se především zbavuje titulu rytíře z Imany. Za druhé, protože se provinil proti nařízení jeho veličenstva císaře Rudolfa o soubojích, nemůže soud přihlížet k polehčujícím okolnostem a musí se přidržet zákona. Edward Kelly propadá trestu smrti.
1: Kdy se konala poprava?
0: Nekonala se.
1: Ale rozsudek zněl smrt?
0: Zapracovala přímluva přátel a Rudolf změnil ortel na doživotní žalář.
5: Po několika měsících na Křivoklátě se Kelly rozhodl, že uteče.
0: Dával pozor, až pod hradní věží Hurdalkou projede jízdní hlídka.
5: Když se vzdálila, spustil provaz, který mu přinesl sluha.
0: Hlava prošla úzkým otvorem v pořádku. Horší to bylo potom. Kelly musel být hodně trpělivý, aby protáhl celé tělo kousek po kousku okýnkem.
5: Potom už nezbylo, než aby se pomalu spouštěl po provaze dolů.
0: Všechno šlo, jak předpokládal.
5: Zbývalo mu už jenom půl druha sáhu, na nejvýš dva, aby se dotkl země.
0: Mohl by už se skočit, ale v cestě byla skála.
5: Slabě se odstrčil nohama od zdi a právě v té chvíli se to stalo. Chatrný provaz se přetrhl a vězeň spadl na ostrou hranu zvětralé skály.
0: V pravé noze okamžitě pocítil hroznou bolest.
5: Na chvíli ztratil i vědomí a zůstal ležet na skále.
0: Když se za půl hodiny vracela jízdní hlídka zpátky, všiml si velitel provazu visícího z okna Kellyho cely.
5: Seskočil z koně a vyšplhal se na skálu. Tam našel alchymistu.
0: Zraněného snesli na cestu a počkali na povoz. Naložili ho a odvezli na hrad.
5: Felčar konstatoval, že vězeň má roztříštěné koleno.
0: Jeho znalosti však nestačily, proto bylo rozhodnuto, že císařův vězeň musí být odvezen do Prahy.
5: Blízko kostela Šimona a Judy pod Pražským hradem stál špitál, který spravovali mniši.
0: Tam Kellyovi řekli, že se do rány dostalo příliš mnoho nečistot a že se nedá dělat nic jiného, než nohu uříznout.
5: Jeho tělo tu hroznou operaci vydrželo, když mu při plném vědomí, jenom po dávce silné kořalky, řezali nohu.
0: Dva chlapi ho drželi a třetí ostrou pilou řezal nohu nad kolenem.
5: Teprve potom doktor krvácející ránu polil horkým olejem, aby nekrvácela.
4: Jeho císařská milost, císař a král Rudolf, udílí Edwardu Kellymu milost v tom smyslu, že ho propouští z vězení a daruje mu svobodu pod podmínkou, že v budoucnosti nebude svým uměním klamat důvěřivé lidi, protože se předpokládá, že si uvědomí, že všechny hříchy, které spáchal, přišly nebo ještě přijdou najevo. Doufáme, že trest, který vytrpěl, ho konečně přivede na cestu pravdy, jak tomu chce zákon a jak tomu poroučí Bůh všemohoucí.
1: Podpis
4: Rudolfus Rex.
0: Trvalo ještě řadu dní, než byl Kelly propuštěn ze špitálu.
5: Rána se mu dobře zahojila, ale bylo třeba vyčkat, než mu soustružník vyrobí nohu dřevěnou.
0: Pak se s ní musel učit chodit.
6: Naučil se?
0: Naučil. Doslova i přeneseně se v tom naučil chodit.
5: Během pár dní si odnesl od finančníka v židovském městě půjčku v hodnotě 1500 kop.
0: Zaručil se za něj přítel kapr z Kaprštejna.
6: To asi neměl dělat.
0: Neměl. Ostatně nebyl sám, kdo si měl počínat jinak.
4: Bohatí lidé půjčovali proslulému císařskému alchymistovi.
6: Bývalému alchymistovi.
4: Neboť, jak Kelly každého utvrzoval, měl velký majetek na Jílovsku.
6: Neměl, zabavila ho dvorská komora.
4: A k tomu ještě přízeň samého císaře, kdy se vykazoval listem s podpisem a pečetí samého císaře a krále.
6: Který sám o sobě nic neznamenal, akorát, že adresát nemusí do vězení.
4: Sladovnický mistr Blažej Stava si považoval za čest, mohl-li tak znamenitého pána založit částkou 1100 kop. Slezský rytíř Baltazar Magen z Wagensperku půjčil Kellyovi 3380 dolarů. Také od pána z Biberštajnu si vypůjčil 150 kop. A nestyděl si půjčovat i menší částky od lidí potřebných.
5: Během krátké doby nadělal v Praze dluhu na 10 000 kop.
0: Udělal však chybu.
6: Jakou?
0: Nechal si ušít šaty.
6: Ale to snad...
0: A nezaplatil.
6: Ach tak.
0: Krejčí ho udal.
5: Brzy se k němu přidali další poškozenci.
0: A Kelly si uvědomil, že mu hrozí kriminál horší, než byl ten první.
5: Protože jeho žena pobývala na severu Čech v Mostě, vydal se za ní.
0: To ještě nevěděl, že královská komora už na něj vydala zatykač.
6: Ale i v Mostě ho dostihla spravedlnost a on putoval do vězení na hradě Hněvíně. Zdejší hejtman se k němu choval slušně, dovolil mu dokonce, aby si v pokojíku zřídil malou alchymistickou dílnu. Manželka ho chodila navštěvovat a on se jí jednou svěřil, že chystá útěk.
1: úniková cesta byla kuriózní. Prevétní neboli záchodová štola. Ženě se podařilo propašovat Kelimu provaz a zorganizovat pomoc. Jeho bratr slíbil, že bude u ústí štoly čekat s povozem. Pokus skončil dole ve výkalech, uprchlík do nich zapadl. A kdyby jenom to, když ho neskonale páchnoucí ho vytáhli, zjistili, že si vážně poranil koleno své doposud zdravé nohy. V noci vypil jed a mrtvola kdysi prvního alchymisty na dvoře císaře Rudolfa byla v tichosti zahrabána za hřbitovní

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

až se doví z větrných stran dá, že jen pro ní voní.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Je 4. neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungelt. Ano, v tomto roce poprvé, takže popřejme si, ať se nám ten rok 2019 vydaří. Zdravím samozřejmě všechny přítomné diváky v hledišti našeho divadla a také posluchače Českého rozhlasu Dvojky. A zároveň bych využil příležitosti a poděkoval všem, kteří nám poslali krásné maily, dopisy, SMSky. Děkuji mimochodem za tento pořad a také nám přeji, jak jinak, jen a jen to dobré do nového roku. To vždycky potěší a povzbudí. Bohužel nepotěšil, přímo zdrtil nás nedávný odchod velké české herečky paní Jany Štěpánkové. Posledních 9 let svého hereckého života prožila právě tady, na tomto jevišti, na kterém odehrála stovky divadelních představení. Byla to bravurní herečka, naprosto nenapodobitelná a neméně pozoruhodný, výjimečný, šarmantní a inteligentní člověk. Opravdová dáma. A teď už k dnešku. I dnešní rozpravy budou tradiční, takže na jeviště pozvu 2 své herecké kolegy. Jednu hereckou hvězdu, která působí v současnosti na pražských scénách, a jejího hereckého kolegu, který okouzluje publikum v Západočeském divadle v Chebu. Takže přivítejme Terezu Kostkovou a Pavla Marka.
4: Dobrý den.
3: Takže mimochodem jsme stále na prahu nového roku. Prozradíte, pokud jste měli novoroční předsevzetí, jaká byla?
4: Tak Pavle.
3: No, že si přijel až z Chebu, tak mu dáme přednost.
5: Ne, já si novoroční předsevzetí zásadně nedávám. A jestliže se nějakým způsobem doberu nějakého úspěchu osobního, třeba že zhubnu o několik kilo, tak to bude dílem náhody. Ne, nestalo. Je to vidět, že zatím ne. Ale neustále na tom pracuji.
4: Tak já za prvé tady ještě pořád je leden, tak mohu popřát hezký nový rok 2019 tady v divadle Ungelt i posluchačům. Ještě jednou dobrý den. Tak já nevím, jestli budu tak zábavná, protože já jsem si předsevzetí dala úplně vážně a úplně vážně ho plním. Takže vtipné to není, ale je to pravda. No, protože já jsem leta letoucí jako vždycky byla, jsem hodně pohybový člověk, hodně